Tak to byla slušňačka Olivia Newton-John a teď to budou neslušňáci Rolling Stones a jejich písnička In the Stars. Teda představte si, že ty magoři Rolling Stones vydali další desku. Přitom Jaggerovi a Richardsovi je přes 80 a Ronnie Woodovi je skoro 80. To album se jmenuje Foreign Tongues a účinkují v něm i jejich kámoši. Paul McCartney v něm účinkuje, Steve Winwood, Robert Smith ze skupiny The Cure a Chad Smith z Red Hot Chili Peppers. Neskutečný. První single z téhle desky, který vyšel na začátku května, je píseň In the Stars. Ono to totiž není žádná nostalgická balada, ale fakt je to přímočarej rock. No, uslyšíte. A Stouni v ní naprosto nekompromisně navazují na takový ten jejich typický bluesrockový a vlastně dost špinavý živý zvuk. A název písně In the Stars má evokovat osud, předurčení, štěstí, náhodu. Prostě je to psáno ve hvězdách. A u Stones to samozřejmě vůbec není žádný romantický fatalismus. U nich je to život je chaos, touha, hazard, noc, tělo, osud. A člověk se tomu směje do tváře. Tak to oni charakterizujou. Ta píseň má videoklip, který na sebe teda musím říct strhl docela pozornost, hlavně použitím takzvaného deepfake, což je digitální omlazení členu kapely. A ve videu se Jagger, Richards a Wood objevují jako mladší verze sebe samých v atmosféře takový divoký party, která připomíná 70. léta. Kritici píší, že In the Stars působí jako píseň, kterou Rolling Stones chtějí říct, ještě nejsme muzeum. No jsou, ale to je jedno. A že to není pokus tvářit se jako mladá kapela, ale je to využití staré stonovské energie v současném balení. A digitální omlazení v klipu je možná trochu kontroverzní, ale zároveň výstižní. Stones jsou dnes staří muži, kteří pořád nesou obraz svých mladších, drzých a nebezpečných kluku. A že právě to je na nich zvláštní. U většiny kapel by prý takovej návrat vypadal jako nostalgie, ale u Stonu to pořád působí jako pokračování jedné velmi dlouhé, velmi špinavé a velmi životaschopné rock'n'rollové kapely. A abyste věděli, o čem zpívají. Někteří lidé hledají své štěstí v otočení karty nebo v házení kostkami ve sklenici od whisky. Protože pokud chceš najít své štěstí, potřebuješ hodně štěstí. Stál jsem tam, když udeřil blesk. Cítím těžkou ruku. Jak se plete do mých plánů, je to ve hvězdách, je to náš osud, je to ve hvězdách, napsáno pro tebe a pro mě. No, je tu jedovatý mrak, v zemi je nemoc, všichni souci v talárech mají svá razítka. No, chceš tančit, dokud se nezhroutí střecha? Jo, a kytary křičí a zbor stále zpívá. Cítím těžkou ruku, která se pletla do mých plánů. Je to ve hvězdách, je to náš osud. Je to ve hvězdách napsáno pro tebe a pro mě. Je to ve hvězdách, není to žádná záhada. Je to ve hvězdách, jsme to jen ty i já. Je to ve hvězdách, ve hvězdách, ve hvězdách. Toť vše. Takže In the Stars a nezapomeňte, fakt je to ve hvězdách.

0: Haló, Soukup? Haló?
1: Hudební pořad Ondřeje Soukupa.
2: Kate Bush od konce 70. let do roku 93 vydala docela dost desek, teda konkrétně 7. A pak se na všechno na 12 let vykašlala. Po tehdy posledním albu The Red Shoes z roku 93 byla údajně totálně vyčerpaná. Bylo to její 7. album za 15 let a faktem je, že její desky byly takový čím dál tím náročnější a komplikovanější. Byla za něma cítit opravdu dlouhá studiová práce, hodně složitý aranže, potom videa, vlastní produkce a taková její patologická kontrola nad vším. A já si pamatuju, jak jsem někde čet, že byla svý muzikanty, normálně srezala prostě. S tou bych teda chtěl hrát, no dobře. A k tomu ještě natočila film, který se jmenoval The Line, The Cross and The Curve, který později sama označila za A Load of Bollocks, tedy v podstatě za úplnou hovadinu a za ztrátu času. No a pak si vzala pauzu. Neplánovala ale 12 let. Podle profilu v Guardian to měly být pouze 2 roky na odpočinek. A v roce 96 už napsala písničku King of the Mountain a to bude ta, kterou za chvilku uslyšíte. Takže napsala text a pak šel život jinudy. V roce 98 se jí narodil syn Bertie McIntosh a ona se rozhodla být opravdu plnohodnotnou matkou. Nechtěla chůvu ani hospodyni, chtěla vést normální rodinný život. A ona tím vlastně udělala něco, co teda je fakt, že v popusu je skoro nepředstavitelný. Prostě neobětovala život kariéře, ale svou kariéru si podřídila životu. Jak jsem říkal, text k písni King of the Mountain Kate napsala už v roce 96, ale ta písnička vznikla mnohem později a jako single vyšla v říjnu v roce 2005 a byl to opravdu velký návrat Kate Bush téměř po 12letém tichu. A ta píseň otevřela její 8. studiové album Aerial, který bylo vydaný o měsíc později. A single z písní King of the Mountain, čili Král hor, se v britském žebříčku dostal na 4. místo a byl to její první velký hit po mnoha letech. Ta píseň, obzvláště jako na první poslech, působí jako taková tajemná, pomalá a hypnotická. A ta skladba, to je docela zajímavý, no, ta skladba je o Elvisovi Presley, přesně o mýtu, že Elvis možná neumřel a někde v ústraní žije dál. A Kate Bush v rozhovorech říkala, že jí zajímala hlavně extrémní tíha slávy, jak člověka může zničit, izolovat a proměnit v legendu, která vlastně už skoro není lidská. A v jednom rozhovoru k jejímu albu Aerial řekla, že lidé podle ní nejsou stavěni na to, aby takový druh slávy unesli. A v textu ona zpívá. Viděl jsi ty řady žen? Viděl jsi, jak křičí a pláčou? Viděl jsi, jak se blíží bouře? Viděl jsi toho chlapa, co řídil? Dokázal bys šplhat výš a výš? Dokázal bys vyšplhat až na samý vrchol? Proč si multimilionář naplňuje svůj dům bezcennými krámy? Vítr si píská, vítr si píská. Přes dům, Elvisy, jsi tam někde venku a vypadáš jako šťastný muž. Ve sněhu z Rosebud, nebo to nevím, jak se čte, Rosebud možná. Takže ve sněhu z Rosebud a Králem hory další hollywoodská servírka nám říká, že čeká tvé dítě a kolují zvěsti, že jsi v ledu, že jednoho dne znovu povstaneš a že existuje fotografie, kde tančíš na svém hrobě a vítr fouká skrz dům. Elvisy, jsi někde tam venku a vypadáš jako šťastný muž ve sněhu z Rosebud a Králem hory. Elvisy, si tam někde venku, vypadáš jako šťastný muž a vítr fouká, fouká, fouká a tím to

To byla Kate Bush. A teď tu mám pana Arna a francouzský jméno jeho písničky. Francouzština je hrozná. Tam není jediný slovo, který se čte tak, jak se píše. No, zkusím to přečíst francouzsky. Les filles du bord de mer, což znamená česky zhruba dívky z mořského pobřeží nebo holky od moře. Tuhle písničku původně napsal a naspíval belgicko-italský šansonier Salvatore Adamo. Vyšla jako single v polovině 60. let, někdy kolem roku 65, na značce His Master's Voice. A autorem hudby i textu byl Adamo sám. A v Nizozemsku se skladba dostala na třetí místo, top 40 v Belgii na sedmý, a tím celá paráda skončila. Ta písnička, to je vzpomínka na mládí, moře, pláže, dívky, od pobřeží a tak dál. Prostě text má takovou lehkou nostalgii. Salvatore Adamo si vybavuje holky u moře, jejich světlou pleť a jejich pohostinnou duši, letní erotiku, bezstarostnost a trošku mužské ješitnosti. A u Adama ta píseň zní jako takový sladký retro šanson. Sice elegantní, melodický, no ale s úsměvem. Je to prostě letní vzduch 60. léta, pobřeží nevinnost a nějaká nenápadná smyslnost. Kdybych ji tehdy slyšel, asi bych ji považoval za příšernou. Ale tehdy jsem byl dost radikální, dneska jsem mnohem laskavější. No ovšem,

Pak o 30 let později, v roce 92, přišel pan Arno z Ostende vlastním jménem Arnold Charles Ernst Hintjens. Byl to belgický zpěvák, skladatel a herec. A on se proslavil nejdřív jako frontman skupiny TC Matic, jedné z takových nejvýraznějších belgických kapel 80. let, a po jejím rozpadu v roce 86 pokračoval docela úspěšně solově. A Arno sáhnul po tomhletom vlastně cajdáku, vlastně po tomhletom příšerným cajdáku, a všechno bylo jinak. On ji trošku předělal, on ji přiblížil k hospodskému blues rocku, ke kabaretu nebo snad k pobřežnímu šansonu. A hlas Arna opravdu není krásný v takovém tom klasickém smyslu, ale on je skvělej tím, jak je poškozený, jak je směšný a zároveň tragický. Arno zpívá francouzsky, ale s belgickým přízvukem, což já samozřejmě nepoznám, a prý s onou zvláštní neohrabaností, ale která vlastně u něj by neměla být slabinou, ale znakem autenticity. A v některých jeho živých verzích téhle písně on s ní dělá vlastně takovou lidovou hospodskou hymnu. Publikum tam zpívá s ním a z písničky o kráskách na pláži se jednoduše stane píseň o celé ztracené Evropě, o kabaretech, přístavech, o alkoholu, o fetu, o šansonu a o obyčejných lidech. A když Adamo opravdu tuhle píseň zpívá, tak vidíte jakousi filmovou pláž 60. let, ale když ji zpívá Arno, tak opravdu vidíte starý hnusný přístav, mokrý kabát, zakouřený bar a chlapa, který se směje, aby nemusel brečet. Takže užijte si belgického Toma Vejce, jak ho někdo charakterizoval, a jeho Holky od moře.

0: Haló, Soukup? Haló?
1: Hudební pořad Ondřeje Soukupa na Dvojce.
2: Ondřej Soukup u mikrofonu a dál vysílám. Víte, když jsem asi jako 12-letý kluk viděl v černobílé televizi s mými rodiči a s mým bratříčkem takovou blondýnku, krásnou blondýnku, jak zpívala písničku Červená řeka, tak mi ani ve snu nemohlo napadnout, vůbec mi to nemohlo napadnout, že s ní budu o více jak 50 let později hrát golf na Kanárských ostrovech. Já teda vlastně tehdy jsem netušil, že vůbec něco takového jako golf existuje a Kanárský ostrovy, to byla taky naprostá neznámá. Netušil jsem taky. No a pak jsem ji jednou potkal, to mi bylo asi 17 a tehdy už jsem fatálně miloval hudbu. Takže šel jsem tehdy pasáží rokoko se svým starším spoluhráčem z tehdejšího Big Beatu, který jsme měli s kytaristou, musím říct s nejhubenějším tvorem z Prahy s největšíma zvonama. To byly takový kalhoty, co se tehdy nosili do zvonu. Takže to byl vlastně největší frajer, který se jmenoval Láďa Maťátko. A ona šla proti nám. Ještě s Neckářem a Kubišovou. Všichni mě tehdy připadali jako nad lidi. Prostě pubertální obdiv. A Maťásko je znal. Pozdravili se a já jsem mu šíleně záviděl. A já si pamatuju, jak on mi tehdy řekl. Jo, když se budeš hodně snažit, tak se s nimi možná taky seznámíš. Já jsem teda nechápal, jak se mám snažit, ale tuhle blbost si pamatuju do dneška. No, pak se dlouho nic nedělo. A někdy kolem roku 79 jsem hrál asi půl roku s orchestrem Václava Hybše. A Helenka Vondráčková tam s ním často vystupovala a nějak jsme se seznámili a docela zkamarádili. A já jí později napsal písničku, ke které text napsal Zdeněk Borovec, jmenovala se 7 dní a Helena si ji vybrala na svoji desku Zrychlený dech v roce 1982. Já teda musím říct, že jsem měl tehdy strašnou radost, protože ta písnička, to opravdu, to nebyl žádný mainstream, to nebyl žádný malovaný džbánku. Prostě to byla píseň, ale já jsem byl tehdy strašně ovlivněný americkým popem, který jsem moc poslouchal. Takže to na tu písničku mělo docela vliv a on to samozřejmě nemohl být žádný hit, ani to nebyl žádný hit, ale Helena si ji přesto vzala. A nedávno jsem dokonce zjistil, že ji hrála na koncertním turné, na nedávném koncertním turné a musím říct, že mě tím velice mile překvapila. Tak si tuhle tu nahrávku z roku 1982 poslechněte. Jo, a já v ní hraju na baskytaru, na moji milovanou, opravdu strašně milovanou baskytaru Fender Jazz Bass, kterou mi o Vánocích v roce 83, 19. prosince, ukradli z auta v Západním Berlíně. My jsme tam tehdy hráli s Karlem Gottem. A jeli jsme domů a zastavili jsme se na chvilku a auto jsme někde nechali na nějakém parkovišti. Za 20 minut jsme k němu přišli a mělo vyražený zadní okno, kytara pryč, všechny dárky pryč, dobře, červen, všechny dárky. Ale tenhle ten Fender Jazz Bass z roku 1962, to byla strašně vzácná kytara, ta by dneska měla obrovskou hodnotu, protože Fenderu tehdy vyhořelo někdy o pár let později všechny zásoby dřeva, takže všechny kytary vyrobené do určitého roku a tam ona patřila, tak měly obrovskou hodnotu. No a já jsem na té kytaře, já jsem si na ně dal snímače Di Marcio, se jmenovali. A ty měli velmi charakteristický zvuk, ten já okamžitě na každý nahrávce poznám. A tadyhle v té nahrávce je to velmi dobře slyšet. Takže 7 dní a Helena Vondráčková.

Sexo, violencia i jantas. A slečna Rosalía. Já teda musím říct, že španělská zpěvačka Rosalía je opravdu hodně zajímavá holka. Samozřejmě ona velmi dobře zpívá, ale mě ještě mnohem víc zajímá jako skladatelka nebo spoluskladatelka, jako textařka a jako spoluproducentka. A já si myslím, že ona je i ideový motor jejich dost takových nestandardních projektů, které jsou ale celosvětově velmi úspěšné. Já jsem z jejího projektu s názvem Lux, což je jakási jednotka světla, hrál už dvě písničky. Jedna se jmenovala La Perla, to je taková pomstichtivá píseň o nevěrníkovi, a druhá se jmenovala Berghain, což je klub v Berlíně, takovej, kde se hodně hulí, a to byl duet z Björk. A teď to bude úvodní skladba z tohoto alba s teda dosti bizarním názvem Sexo, violencia i jantas, což teda znamená sex, násilí a pneumatiky, ale ty pneumatiky, to je tady asi spíš myšleno jako hřmot kol. Ta skladba je otevírací overtura, čili úvod do světa alba Lux. Samotný album je rozdělený do 4 movements, ona tomu říká tedy do 4 částí, a je formálně inspirované klasickou hudební stavbou, a právě tato skladba otevírá první z nich. V několika recenzích je popisována jako éterický, orchestrálně vystavěný začátek, který hned na startu nastavuje hlavní napětí alba mezi pozemským, tělesným a násilným světem na jedné straně a duchovností, milostí a transcendencí na straně druhé. No, krásná slova. Tesat do mramoru. A dál. Recenze skladbu líčí jako směs orchestrální, popové, artpopové, liturgické a experimentální estetiky. Některé texty ji popisují jako skladbu, která začíná jemněji a pak se rozvine do většího, téměř obřadního zvuku. Musím teda říct, že ta deska musela být dost drahá. Já jsem si četl všechny kredity, co tam jsou, a je tam strašně moc muzikantů, hodně producentů a koproducentů, celý London Symphony Orchestra a Flamengo Ladies Choir. A ještě k textu. Podle tvůrců Rosalie je píseň založená na kontrastu dvou světů. Název doslova znamená sex, násilí a teda pneumatiky nebo kola, a v dostupných výkladech je to chápáno jako obraz drsné fyzické městské reality, proti níž stojí obrazy jako holubice, svatí, milost a nebe. A v recenzích a ve výkladech se opakuje, že Rosalía v písni zkoumá otázku, zda lze žít mezi oběma světy, tedy milovat svět a zároveň Boha, tělo i duchovno, zemi i nebe. A to je prý hlavní klíč k celé skladbě i k albu Lux jako celku. Rosalía zpívá, kdo by mohl žít mezi těmito dvěma, nejprve budu milovat svět a pak budu milovat Boha. Kdo by mohl žít mezi těmito dvěma, nejprve budu milovat svět a pak budu milovat Boha. Kdo by mohl pocházet z této země, vstoupit do nebe a vrátit se na zem, ať mezi zemí, země a nebe nikdy by nebylo půdy v tom prvním. Sex, násilí a pneumatiky, krvavé sporty, mince v hrdlech, v tom druhém záblesky, holubice a svatí, milost, ovoce a polibek váhy. Kdo by mohl žít mezi těmito dvěma? Nejprve budu milovat svět a pak budu milovat Boha. Tak, to byl překlad. Vidíte, já teda nevím, jak dlouho povídám, a přitom ta písnička má jenom 2 minuty a 26 vteřin. Tady je.

0: Zvláštní hudba, vidíte, Rosalie, takový ten konec ustřihnutý. No, to taky v rádiu normálně neuslyšíte.
1: Haló, Soukup? Haló?
2: Hudební pořad Ondřeje Soukupa.
0: No, a já se s váma rozloučím písničkou, která teda musím říct, že při její nahrávání, tak ta se mnou zacloumala jako snad nic a nikdy. Je to zvláštní, je to písnička, která se jmenuje, všichni znáte, Tam za vodou v Rákosí. Totiž někdy kolem roku 2000 měla Lucka Bílá na Nově pořad, který se jmenoval Lucie na Bílo. A v každém díle ona tehdy měla jako hosta nějakého zpěváka nebo zpěvačku nebo skupinu, prostě zaspívala s nimi nějakou písničku, která buď ji udělali jako duet, nebo už původně byla duet. A všechny ty písně byly přetočeny, protože tehdy se živě skoro nic nevysílalo, takže všechno muselo být nahraný a jenom se na snímek otvírala pusa a někdy mimo, všimněte si to, některých snímkách je docela vidět. A samozřejmě tím pádem bylo všechny tyhle ty písničky předtočit a já jsem je všechny nahrával u mě ve studiu. To znamenalo, že se u mě vystřídali, já nevím, úplně všichni, kteří v tomto oboru vůbec jsou. Nechci je jmenovat, protože to by bylo prostě, já nevím, 20, 30, 50 jmen. Prostě všichni. A v naprosté většině jsem je nahrával já. Prostě postavil jsem dva mikrofony, posadil se za mixážní pult, zapnul a nastavil kompresory a nahrával jsem. Já teda musím říct, že vlastně já dělám zvukařeně někdy docela rád. Ona je to taková kumulovaná funkce producenta, hudebního režiséra, zvukaře, mikrofonisty, aranžera, prostě všeho, co je v hudbě a při jejím míchání potřeba. Takže já jsem tam byl vlastně v tom momentě za všechno. I za toho zvukaře. No a jednou přišel nahrávat Valdemar Matuška duet Tam za vodou v Rákosi, který napsal Karel Mareš a text k němu napsal Jiří Štajdl, kterého prý slova napadla, když vozil svoji tehdejší velkou lásku Vlastu Kahovcovou na pramici po Jevanském rybníku. Dobře, Vlastu Kahovcovou tímto zdravím. No a Lucka přišla naspívat tenhle ten krásný duet s Matuškou. To on se nějak vracel, bylo to dlouho po emigraci. Vím, že tehdy musel si pořád stříkat do krku kortikoidy, prostě, že se mu opravdu hodně těžko dejchalo. No a my jsme si dlouho povídali a pak teprve jsme se dostali k práci. A Lucka se s Valdemarem postavili k mikrofonům do nahrávací místnosti a já jsem se do vedlejší místnosti, do režie posadil za mixážní pult. Pustil jsem základy písně a oni začali zpívat. První frázi zaspíval Matuška, ten vlastně ten duet začínal, a mě, normálně mě vylítly slzy do očí. Já jsem s tím nemohl vůbec nic dělat. Já jsem něco tak emočně silného snad nikdy neslyšel. To šlo úplně mimo mě. Já jsem se musel otočit, aby mě skrz sklo, který bylo mezi těma dvěma místnostma, aby mě neviděli, protože já jsem se za to strašně styděl, protože mě to bylo blbý. Zvukař je za pultem a brečí, jo. Ale bylo mi to houby platný, protože mě teklo těch slz, jak oni zpívali čím dál tím víc. Já jsem v podstatě skoro nebyl vůbec schopen vnímat, co oni zpívají a jestli ten zpěv je v pořádku, jenom jsem se kroutil a takhle jsem dělal prostě, aby k ním byl pokud možno pořád zády a aby oni mě neviděli. No a když píseň skončila, tak se samozřejmě zeptali, jestli to bylo v pořádku. A já, jak jsem byl otočený zády, tak jsem třeslavým hlasem zamumlal, že bychom to měli vzít pro jistotu ještě jednou. To jsou prostě obligátní keci, když si nejste jisti. Protože někdy to musíte rozhodnout, říct, ne, to je v pořádku, ale vy za to nesete zodpovědnost. No a tímhletím se de facto kryjete. A je pravdou, že já jsem se tímhletím kryl, protože já jsem vlastně vůbec nevěděl, co naspívali. A oni, že samozřejmě, a začali jsme natáčet znova do další stopy. A já se znova zbrečel. Totiž Matuška zase začal zpívat tu písničku, ale on začal úplně jinak, on zase ten začátek odfrázoval jiným způsobem, ale bylo to tak strašně muzikální. Co on s tou melodií i s tím textem dělal, prostě já na tohle to nikdy nezapomenu. Ta nahrávka je na YouTube, můžete se na ní podívat, je to Lucie na Bílo, tam jí zpívá s Lucí. No, ale já se s váma chci rozloučit originálem této písně z roku 1963, kde ji Valdemar Matuška zpívá s Evou Pilarovou. Takže Carpe Diem, váš Ondřej Soukup.

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
2: Stále vám, přátelé, společnost dělá Dvojka, jsou 3 hodiny a my vám teď nabízíme reprízu pořadu Českého rozhlasu Hradec Králové.
3: Na cestách s Petrem Voldánem.
4: Pondělí po 18. hodině Český rozhlas a vy máte naladěný pořad Na cestách. Vítá vás u přijímačů Petr Voldán a také můj host Veronika Souralová.
5: Děkuji za pozvání.
4: My budeme dnes cestovat docela exoticky. Veronika Souralová, jak vás představit? Fotografka, organizátorka fotografických soutěží, cestovatelka, můžu klidně říct i spisovatelka. Co máte nejradši z těch představovacích formulek?
5: Ono se to časem mění. Jako v současné době jsem nejvíc organizátorka fotografických akcí a asi nejvíc mě baví být spisovatelka. Ale taky bych ráda fotila, ale tohle všechno mi k tomu to zabraňuje. Ale pokud se ocitnu někde právě na cestách, o tom se asi budeme bavit, tak ve mně vytryskne ta fotografka.
4: Fotografka. Vy jste spojená se soutěžemi nebo s přehlídkami fotografickými, které posluchači určitě znají, Czech Press Photo. Kromě toho ještě je Czech Nature Photo a celé to zastřešuje Czech Photo, které vlastně vedete už 11 let. Ale my teď začneme to cestování, to úvodní, trošku doma. Můj kufřík je tady samozřejmě taky. Tak já do něj sáhnu a vyndám první předměty, které nás přivedou, já doufám, do místa, které vám je ve východočeském regionu velice blízké. Takže když vyndám tyhle ty papírové předměty, tak se to někomu možná spojí s městem, kde se tohle všechno vyrábí.
5: Tak určitě myslíte, že se to spojí s městem Hostinné, které se nazývalo městem papíru, což za mého dětství byla naprostá pravda, protože tam bylo několik továren na výrobu papíru a musím říct, že jako malá jsem záviděla vždycky dětem, který měli rodiče v papírně, protože oni měli strašně hezké papíry, jako různý odřezky od takových jako tvrdých kartonů, barevný, potištěný. Já jsem od dětství byla takový jako výtvarník a strašně jsem toužila tyhle papíry mít a oni si jich vůbec nepovažovali a já jsem je hrozně chtěla.
4: No vidíte, tak jsme v Hostinném, ale pojedeme mnohem dál. Podíváme se do Jižní Ameriky, podíváme se do Afriky, podíváme se i do dalších míst, do Asie, do Gruzie. Prostě bude to zajímavé cestování, si myslím, a budeme nejenom fotografovat s Veronikou Souralovou. Tak zůstaňte s námi.

0: Dozněla první písnička z pořadu Na cestách. Dnes s Veronikou Souralovou, která je za přehlídkami fotografií Czech Press Photo, prestižní to přehlídka, ale také Czech Nature Photo. Vlastně, když nás teď posloucháte, tak je pondělí 7. a zítra oficiálně vlastně dnes končí jedna přehlídka fotografií přímo v Hradci Králové, v knihovně vědecké, a vy máte šanci se tam jako posluchači podívat ještě zítra. Proč by tam měli ti lidé ještě zaskočit rychle?
1: Dobře, pokud chtějí vidět nějaké optimistické fotografie, krásné fotografie přírody, které jim dožil, vnesou trošku touhy po zajímavostech z života zvířat a zároveň po cestování, tak pokud navštíví vědeckou knihovnu v Hradci Králové, tak uvidí výběr ze soutěže Czech Nature Photo vlastně těch nejzajímavějších snímků, které byly pořízeny za 10 let trvání soutěže.
0: Tak to je, myslím, lákavá pozvánka. No, příroda. Takže znovu kufřík a znovu k mládí, předpokládám, Veroniky Souralové, protože to byl i tento svět.
1: Ano, ty mi ukazujete časopis Ptačí svět.
0: A vy víte proč?
1: A já to vysvětlím posluchačům, protože můj táta byl zoolog, ornitolog Krkonošského národního parku a samozřejmě se to o tom vědělo, když jsme v hostinném bydleli, tak pokud lidé našli nějaké ptáče, které vypadlo z hnízda nebo bylo zraněné, tak první bylo doneseme ho k milesům. Takže u nás zvonili, my jsme bydleli v paneláku a zvonili u nás vždycky hordy dětí, které třeba ve vypouklém míči nesli malý ptáčata a táta ten vždycky úplně byl nadšený a hele, tohleto to musíme jako odchovat. A vzal si to od dětí, určil druh, všechno jim řekl, jako, jak se to latinsky jmenuje. No a pak jsem nastoupila na řadu já, protože říkal, on mi říkal Niko. Niko, pojď sem, tady máš jako další ptáčky a starej se o ně, protože já musím do terénu a jedu pryč. Takže jsem je dostala já na starost a byla jsem známá tím, že jsem s nima chodila i do školy, protože takový malý ptáček potřebuje velmi často jíst, takže já jsem vždycky ještě v průběhu hodiny od učitelů měla dovoleno, že můžu chodit do zborovny, kde ty ptáčata byly, a tam jsem je krmila.
0: No ale potom přes ČVUT Praha šup a jsme ve světě. Se zvířátky, ale takovými malinkatými.
1: No jo, mezi tím je samozřejmě dlouhé období, jak jsem se dostala z Hostinného a ze studia v Praze k cestování ve světě. Mezi tím je důležitý prvek a to je právě to Czech Photo, které mě vlastně přivedlo na setkání s fotografy přírody. A díky nim, to jsem vám asi přeskočila.
0: Nepřeskočila, protože tam vy jste poslala fotografie ne tohodle frajera, abych to popsal posluchačům, to je Ferda Mravenec, ale tam byli také mravenci.
1: Ano, mravenci mě vlastně přivedli k tomu celému Czech Photo, což už je taková už stálá historka, kdy já jsem kolem roku 2002 poslala do soutěže Czech Press Photo jakožto fotografka první svoje fotografie a to byly fotografie mravenců, které jsem pořizovala takovým dokumentárním stylem, nejenom jako, že vyfotíte mravence jako do atlasu, ale já jsem chtěla zaznamenat všechny jejich činnosti, co se v mraveništi dějou. K tomu mě právě přived táta, protože...
0: Takže vám tam chyběl ten pytlík, Brouk.
1: Jo, Brouka pytlíka neměla, toho jsem později taky vyfotila. A poslala jsem je tenkrát do soutěže Czech Press Photo a tím se stal mojím osudovým, protože potom za 8 let, to bych vůbec netušila, protože tenkrát pro mě Czech Press Photo bylo úplně fotografický nebe. A že ho za 10 nebo za 8 let převezmu a budu ho řídit já, tak to by mě tenkrát v životě nenapadlo.
0: Je pravdivá informace, že první výprava fotit hmyz byla do Ekvádoru?
1: Ano.
0: Já bych to čekal to někam tak blíž teda, ale rovnou první výprava za hmyzem a do Ekvádoru. Když si ještě představím, což vím, protože jsem taky trochu fotil, že čím více fotí menší věci, tím větší a těžší výbava musí být.
1: To je pravda. Byla to taková první velká zahraniční výprava, focení do pralesa. Samozřejmě my jsem fotila, jsem se to musela naučit v Česku, a když ještě neumíte, abyste se vypravil do Ekvádoru a pak zjistil, že ho tam neumíte vyfotit a že žádný fotky z toho nemáte, to by byl smutný příběh. Takže to jsem se nejdřív naučila samozřejmě na českém hmyzu. A potom, když jsem se propojila vlastně se skupinama fotografů, kteří takhle jezdí často do těch pralesních oblastí, tak se mi splnily úplně moje všechny dětské sny, které jsem měla. A když jsem poprvé jako vlastně vystoupila do toho pralesa, tak jsem si připadala, že tam nějak patřím, že jsem tam asi už někdy jako musela být.
0: To je rozdíl proti Krkonošům.
1: Je to rozdíl, ale Krkonoše jsou moje srdcovka. Teďka bych nechtěla to srovnávat, je to samozřejmě jiný, ale Krkonoše jsou pořád jako v mém srdci ležej, protože jsem tam prožila dětství a vlastně tam začaly začátky mý lásky k přírodě.
0: No, jsme v Ekvádoru. Není to jediná exotická destinace, která je za vámi, je jich spousta. Máte to tak nějak spočítané, kolik jste toho všeho projela? Já znám cestovatele, kteří hlavně cestují kvůli těm čárkám, aby už to bylo těch 90 a 120 a maximum.
1: Ne, takhle já to vůbec nemám. My jsme hodně cestovali s rodinou, teď už mám děti dospělí, ale myslím si, že to je to, co jsme jim mohli dát skoro jako nejvíc, že jsme je opravdu vzali do světa a do dost exotických destinací a do dobrodružných výprav. Takže kdybych tohle napočítala, tak jich je samozřejmě hodně těch mých výprav, kdy jsem se po té, co děti dospěly, vlastně utrhla ze řetězu a začala jsem cestovat hodně sama, byť vždycky manželovi říkám, ať jede se mnou. Ale když mu řeknu tu destinaci a jak tam budeme, tak on mi vždycky řekne, ale prosím tě, dostanu a do Afriky jsou hádi, tak to s tebou jako rozhodně nepojedu. Takže ačkoliv bych ho tam chtěla mít, tak jezdím bez něj a jezdím jako se skupinou obdobně laděných lidí. A těch destinací je třeba kolem 20, ale...
0: Máte ze všech ty deníky, o kterých jste, kde jsi se prořekla, že si píšete deníky?
1: Přesně tak, jako samozřejmě, kdybych mám deníky s rodinou a těch je opravdu hodně, já jsem se v nich teďka trošku jako se jimi probírala, protože si myslím, že je to docela cenný materiál, nejenom to, že se to cestování, já je píšu třeba 30 let, takže nejen, že se to cestování za 30 let totálně proměnilo, ale je to zajímavý sociální dokument, když ta rodina začne cestovat s malými dětmi, tak je to cestování úplně jiný, než potom cestujete už s puberťákama, to je příšerný cestování. A pak, když dospějou, tak tam máte parťáky a je to hrozně fajn. A já jsem byla hrozně smutná, když vlastně tato éra skončila, když si děti jako založily vlastně už vlastní rodiny. Tak to byl takový přelom, kdy jsem vlastně tyhle deníky ukončila a najednou pokračuju deníkama teda z cest svých, který jsou taky docela výživný. Ale myslím si, že to jednou vydám knižně, protože myslím, že je to docela zajímavý.
0: A vy je píšete přímo při té cestě, ne potom zpětně?
1: Já je píšu při té cestě, protože myslím si, že to je důležitý, aby to byly hodně autentické informace, protože když se vrátíte, tak si pak už třeba nepamatujete to negativní a vzpomínáte jenom na ty pěkný zážitky. Takže já to mám i hodně negativních zážitků a vždycky, když jsem to i dětem nebo manželovi zvlášť chtěla dávat číst, tak on říkal, já se to číst nebudu, to tam bude určitě všechno, všichni budeš mě tam pomlouvat, ale to není pravda. Já si myslím, že jsou tam takové historky ze života, které právě vymyslí jenom ten život a jsou často vtipný, někdy jsou dojemný a ty moje deníky nejsou typický cestovatelský deníky. Mě vlastně tolik nezáleží na tom místopise, kde přesně jsem. Je to všechno o dojmech, o pocitech, jak to tam na vás působí a nejvíc tam píšu o zvířatech vždycky.
0: No, je pravda, že potom po té cestě, já vám to závidím, protože já jsem si to nikdy nepsal a pak jsem, když jsem to potřeboval dávat něco dohromady z těch cest, tak samozřejmě ta paměť je zrádná a hlavně se vytrácejí ty detaily, které když se zachytí třeba pár slovy jenom na kus papíru, tak se to potom hrozně hodí. Tak to vám závidím. Veronika Souralová cestuje a píše deníky. Zůstaňte s námi, protože budeme cestovat i dál v pořadu Na cestách na vlnách Českého rozhlasu.

0: Pořad na cestách, host Veronika Souralová. Cestujeme, už jsme byli teď v Ekvádoru. Budeme cestovat dál. Kam se podíváme? Podíváme se třeba do země, kterou pro mě charakterizuje tahleta láhev. A na ní je napsáno Čingis Khan, takže už víme, kam jedeme. Vás tam ale, já přidám ještě jednu věc, nezaujaly zase ty hmyzí drobečkové, ale kdesi jsem přečetl, že tam vás uchvátili koně.
1: Koně a spojení s Mongolskem, to je pro mě taky docela zásadní věc, protože já mám často v noci sny, že jedu širou stepí na koni a na ruce mi sedí jako dravý pták. Tak si říkám, jestli existují nějaký minulý životy, jestli jsem něco takového nezažívala.
0: Nebudíte se z toho?
1: No, já bych se z toho nechtěla budit, protože já bych to chtěla zažívat dál, právě bych se z toho vůbec budit nechtěla, přesně tak. A tak Mongolsko se mi z určitých okolností vlastně teďka naskytlo, že tam asi můžu jako jezdit častěji. A právě jsem to propojila s tou svojí láskou ke koním, která mě postihla, asi jsem jí měla vždycky, ale vlastně na koni jsem začala jezdit až na svých 50. narozeninách, tak je to možná takový jako neobvyklý. Byť jsem měla jako pády a těžký úrazy, tak mě to nepřestává. Dokonce to je jenom mimo Mongolsko, jsem se vypravila i do Montány, kde jsem se nechala najmout jako honák koní a přehánili jsme tam.
0: To už je jenom kousek k tomu to kousek dravému ptákovi na ruce a svávání.
1: Přehánili jsme vlastně stádo koní ze zimních pastvin na letní a myslím, že to byl můj asi jako takovej největší adrenalinový zážitek zatím v životě, protože jsem si říkala, tohle já nemůžu přežít. Ale přežila jsem, mám z toho deník, mám z toho krásné fotky a jako hlavně skvělé vzpomínky.

0: Ona to třeba tak není, ale na první pohled to vypadá, že to ještě patří jako těm zvířatům a ten člověk je tam takový trochu jako na návštěvě. Takže jsem vděčná za to, že jsem mohla ještě zažít takováhle místa, která nejsou prostě přeplněný tou lidskou architekturou a kde ty lidi jsou na každém kroku.
1: No vidíte, tak to je Mongolsko, ale pojďme dál. Budeme cestovat ještě do jiných částí světa, takže já vyndám další destinaci, kde se možná trošku protínáme.
0: Gruzie, vyndal jste země světa tady s nějakým monastýrem v Gruzii.
1: Vy jste dokonce napsala jednu ze svých knížek, Gruzínské snění, zase jsme u toho snu.
0: Jo, to byla taková moje jako ještě jedna jako životní etapa, kdy jsem jezdila s Garikem Avanesyanem, který vlastně do těchto zemí hodně patří, protože odtaď pochází a vlastně pořádal takové výjezdy za sociálním dokumentem. A protože ty deníky píšu všude, tak jsem samozřejmě to psala i při tyhle příležitosti. A já tady zrovna v tomhle gruzínském snění jsem hodně popustila svoji úzdu fantazie. A já si většinou moc nevymýšlím v těch knížkách, jenom tomu rovně něco přidávám. A právě mám často ty divoký sny, to mám prostě jako od malička. A mně se tady opravdu všechno, proto se to jmenuje Gruzínský snění, protože jsem tam popsala to, co se mi tam opravdu v noci zdálo. Možná jsem to trošku pak přibarvila, aby to bylo zajímavější. A dokonce tahle knížka získala nějakou cenu za nejlepší cestovatelskou publikaci. To ještě nebyla
1: ta naše
0: cestopis roku. Bylo to ilustrované vlastně fotografiemi té celé naší skupiny, který jsme tam jeli. Gruzie je skvělá, no. My jsme to ještě pak navázali na Náhorní Karabach a jezdili jsme vlastně do těchto destinací, ne do měst, ale většinou do vesnic, kde ty lidi žijí takovým jako poklidným způsobem.
1: Jinak než to město.
0: Hodně jinak a jsou ještě rádi, když tam jako vlastně nějaký turisti přijedou. A ono je to taky už dávno, třeba se to jako už změnilo, ale my jsme tam přijeli jako taková poměrně jako mimozemská výprava, protože jsme tam vyskákali z nějakého mikrobusu ověšený foťákama, jsme každý měli vždycky dvě velký těla a teleobjektiv a široký objektiv.
1: A ono to dost váží.
0: To dost váží a hlavně jako jsme prostě když úplně v opuštěný výzce, kde nikdo není, vyskáče pár takovýchhle lidí ověšený fotoaparáty, tak myslím, že my jsme pro ty obyvatele byli poměrně zajímaví. A úplně stejně poměrně asi hodně. Zajímaví jako oni pro nás. Jo. Takže ono to bylo takový jako win-win, že oni se zajímali o nás, my o ně. A pořídili jsme tam hodně zajímavé věci a hlavně jsem byla naprosto uchvácena pohostinností všech gruzínských lidí, u kterých jsme byli, protože oni nás jako bez váhání vlastně zvali k sobě domů, často nás tam zvali prostě na obědy a největší zážitek byli, jsme byli u takové staré babičky a ona nám ukazovala, že tam má takhle na zemi sušila fazole, které měla přichystané na zimu a prostě hned brala nějakou tašku a že nám část těch fazolí dá domů jako dárek, že jsme ji navštívili, tak jsme to prostě odmítli jenom s tím, že jsme vymysleli, že to třeba do letadla nemůžeme mít, protože jsme nechtěli jí to sebrat, ale ta pohostinnost byla úplně uchvacující a do těch místních lidí jsme se zamilovali jako na první pohled.
1: Já se nedivím, já tam jezdím také rád, byl jsem tam mnohokrát a právě oni tu pohostinnost mají v podstatě nějak pod kůží a je to jeden z nejpohostinnějších národů, které jsem kdy kde zažil. Gruzie, srdcová záležitost. Vy jste mluvila o těch sociálních fotografiích, tak já vyndám další rekvizitu, sice jsem si ji chtěl nechat na jindy, až se dostaneme k tomu vystavování, ale protože znám... A vy už budete moc dobře vědět, koho. Vy ho znáte také. Mm-hmm. Říkají mu lidé, kteří k němu mají blízko, Jindra ze Sovince.
0: Ano, Jindra Štrajt.
1: Jindřich Štrajt. A vy jste mu hodně fotografií také ocenili. Sociální fotografie, to je jeho doména. Když cestujete po světě třeba do takových destinací, jako je Afrika, promítá se tam to sociálno?
0: Jako určitě. Já jenom bych se vrátila ještě k osobě Jindry Štrajta. My mu říkáme miláček Jindra, protože my ho máme, mám ho ve správní radě. Czechfoto a vlastně jsme ho ocenili jako osobnost roku před 2 lety na Czech Press Photo při slavnostním ceremoniálu. Jindra Štrajt je úžasný člověk, úžasný fotograf. Hodně si vážím jeho práce a hlavně jeho osoby, prostě jeho povahy, prostě boží člověk.
1: My jsme ho měli Já jsem na to hrozně pyšný také v našem pořadu. Cestovali jsme s ním a bylo to úžasné.
0: Jo, je opravdu skvělý. No a to focení sociálního dokumentu na cestách. Opravdu jsem měla takový období, kdy jsem se tomu hodně věnovala a přivážela fotky lidí, hlavně právě z těch posovětských republik. To mě bavilo hodně. Ale já teďka v současné době, co cestuju, tak pro mě osobně je daleko víc fotografovat přírodu a fotografovat zvířata. Je to možná tím, že byť to možná na první pohled nevypadá, protože jsem se už jako hodně naučila vystupovat mezi lidmi, ale jsem spíš introvert než extrovert, který se rád jako předvádí před lidmi. A ten přístup k lidem je pro mě pořád trošku problematický, že se bojím té negativní odezvy, že třeba nechtějí, abych je fotografovala, zatímco u zvířat jsem se s tím nikdy nesetkala. Žádný mravenec mi nikdy nevynadal, že ho ruším v jeho prostředí a že nechce, abych ho snímala.
1: Vy jste ale s další fotolegendou, kterou také znám a také jsme ho tady měli v pořadu, byla speciálně fotografovat lidi, což byla výjimka. Byli jste spolu, bylo to správně, v Kamerunu?
0: V Kamerunu, no, Václav Šilha. Také s ním hodně spolupracuju při Czech Photo a právě mě pozval na cestu do Kamerunu, kde jsme měli jet s větší skupinou asi 4 lidí, ale shodou nešťastných okolností z toho 2 onemocnili, takže jsme nakonec tu cestu podnikli jenom spolu. A vlastně týden jsme žili mezi kmenem Baka, pygmejským kmenem uprostřed pralesa. A musím říct, že to byl taky jeden jako z velkých životních zážitků, kdy vám připraví stan takhle uprostřed pralesa, jako na okraji té vesnice. A jsem si říkala, tady mám jako opravdu spát takhle uprostřed pralesa. Tak to mě tady na první dobrou něco sežere nebo něco zašlápne. Ale pak už tam jste a zjistíte, že je hrozně dobrý se zamyslet nad tím, jaký žijete život vy a jaký život žijou jiný lidi. Například tenhle kmen, který žil stejně jako v pravěku, který od toho pravěku vlastně neušel asi žádnou dlouhou vzdálenost a zjistíte, že ty lidi, kteří vlastně nic nemají z toho našeho pokroku technologického, žijou v naprosté spokojenosti a že jediný takový vystresovaný a nemocný jsme tam vypadali my dva s Vaškem, zatímco oni jako byli jako úplně v pohodě a já, která doma nemůžu spát, protože se mi pořád točí v hlavě milion akcí a co všechno musím udělat a co nestíhám a beru nějaký pilulky na spaní.
1: A jak tak to bude strašlivý průšvih, když se to neuskuteční. Ono se nakonec ukáže, když člověk tak se zraní, že se dá leco vypustit.
0: A tady prostě v 6 hodin se setmí, tak se tam jako 2 hodiny povídáte, koukáte, jak ty domorodci tam tancujou u ohně, vy tancovat neumíte s nima, tak tam s Vaškem si povídáte jako 2 hodiny a pak už jako je tma, tak jdete v 8 hodin spát a zjistíte, že v tom stanu uprostřed pralesa spíte nepřetržitě 12 hodin. Takže se zdá, že ještě to tělo je vlastně v pořádku, ale akorát ta civilizace, která tady vás všude obklopuje, tak asi působí poměrně negativně. Ale co tahle naše cesta má za důsledek je, že my jsme z té cesty pořídili fotografie a nyní se chystá v Czech Photo otevření velké imerzivní galerie v Lihovaru Smíchov, což...
1: Já vás zastavím. Imerzivní. Řekněme posluchačům, co to je.
0: Ano, je to takové nové moderní slovo, které mě už připadá normální, protože s ním jako dlouho jsem zžitá. Imerzivní to znamená, že vás jako všechno jako obklopí, že vstoupíte do té fotografie. Vlastně nebudeme vystavovat fotografie v rámech, které jsou pověšené na zdi, ale bude to všechno pomocí projekcí a vy, když tam přijdete, tak vlastně se ocitnete v tom pralese.
1: Vstoupíte do obrazu.
0: Vstoupíte do obrazu. Nejenom, že tam vstoupíte obrazově, ale vstoupíte tam i zvukově, protože i zvuk se dá dělat imerzivně.
1: Zvuk, to znamená, to je, že vás obklopuje. Prostě. To máme rádi.
0: A tam vstoupíte právě do pralesa, bude se to jmenovat Spirit of the Forest. A bude tam ještě jedna vychytávka, která vás možná bude zajímat. Je to vlastně takový cestovatelský, ale jako pro Čechy, ale i doufám pro turisty, kteří budou cestovat tady do České republiky. Tak tam bude vyhlídkový komín, starý komín té továrny bývalého lihovaru.
1: To si budu připadat jak Magda Vašáriová na komíně.
0: No budete, protože vy do něj vstoupíte. Tam bude taková průhledná kapsle, kterou vy vyjedete nahoru, ocitnete se úplně na hraně toho komína a budete se z té kapsle rozhlížet, tam můžete vlát, vlasy vám můžou vlát.
1: I s fobií to zvládnu?
0: Zvládnou, protože do toho vstoupí právě ta naše další imerze, teda velký jako obrazový děj, že ta kapsle bude vlastně obložená obrazovkami, to bude taková úplná premiéra světová a my vlastně na těch obrazovkách připravujeme takový jakoby průlet imaginární továrnou, takže to bude velký zážitek.

0: Jsme na cestách na vlnách Českého rozhlasu s Veronikou Souralovou a my jsme se z hostinného Strutnova z východočeského regionu z Krkonoš dostali až na komín, sice v Praze, ale budiš. Ale mezi tím jsme si odskočili do zajímavých destinací. Dost se nám do toho samozřejmě u vás do toho cestování exotického a strašně zajímavého promítá to fotografování. Takže já se zeptám s rekvizitou další, kterou mám v ruce, na kterou jste asi nikdy nefotila, ale kolik tak váží ta vaše výbava a kolik foťáků sebou vozíte? A jak je to vlastně teď, protože vy tvrdíte, máte takové zajímavé heslo, necvakejte, foťte. A to už jsme u našich mobilů. Tenhle ten foťák je jako prima, ale asi by se s tím moc nefotila.
1: Je krásný historický foťák do vitrínky doma dneska, už si ho vystavit. Ta technika se strašně posouvá. Já vlastně, jak jsem převzala CzechFoto, tak jsem vlastně několik let neměla čas fotografovat. Tady jsem poprvé vyrazila do toho Ekvádoru, o kterém jsme mluvili, tak ti kluci fotografové se mi trochu smáli, říkali, jako to máš, prosím tě, techniku. To už jako zastaralo, ty potřebuješ pořídit něco nového. Takže to byl jako impuls, abych se pořídila bez zrcadlovky, protože předtím jsem měla zrcadlovky. Fotila jsem hlavně makro a fotila jsem kruhovým bleskem. To už mi taky říkali, to už jsi taky za zenitem, to už se taky nedělá, to už není moderní. Takže jsem se musela přeskočit v té technice.
0: No dobře, ale já vám do toho trošku skočím, abychom nebyli příliš technikální, ale když si představím, že jedete na Borneo, kde jste taky fotila, jsme na ostrově v jihovýchodní Asii, tak je pro mě mnohem jednodušší tam fotit na ten mobil, i když tu kvalitu nechci vůbec porovnávat samozřejmě, než sebou vést kolik? 30, 40 kilo?
1: To asi ne, já myslím, že to je třeba 20 nebo 15 až 20, pořád je to jako na poměrně útlý ženský tělo jako darda, jo? Že máte pořád těžký batoh a musíte ho
0: mít pořád sebou.
1: Pořád ho sebou vláčíte, teďka k tomu máte ještě třeba stativ, že jo? Takže ten vám tam překáží, pořád vás bouchá do nohou.
0: Jaké procento těch zavazadel u vás tvoří takové ty běžné osobní věci, co vozí ostatní cestovatelé, ani neberu turisty?
1: No, mívám sebou jako menší kufr, protože jsem jako dávno už vychytala, že mám takovýto cestovatelský oblečení, který je opravdu lehoučký. Zatímco já jedu na Kostariku a ostatní, kdy byli na Kostariku, tak tam povezou se nějakou módu z pařížský, protože budou chodit po pláži a budou tam předvádět svoje poslední modely. Já si tam vezu holínky, který mám koupený od Vietnamců a pak mám všechno takový to univerzální cestovatelský oblečení, aby to mělo dlouhý rukávy, aby to bylo lehký, aby to rychle uschlo.
0: Byla jste někdy na pláži?
1: Na pláži, protože tam jezdím ještě s jednou kamarádkou, tak to pak vždycky ještě někoho přesvědčíme, že bychom se jako na tu pláž chtěli podívat, ale ty ostatní říkali, holky, jak se tam mějte sami, jako my tady radši budeme čistit jako čočky na foťácích a připravovat se. Jednou jsme tam na pláž šli, já jsem se tam mezi tím, to mluvím o Kostarice, ještě zlomila 5 žeber, takže já jsem to celý absolvovala se zlomenýma žebrama a to bylo hodně výživný. No ale vraťme se k té technice. Prostě máte těžký batoh, všude ho vláčíte, teďka když jako fotíte v pralese, tak tam je všude vlhko, mokro, chodíte přes potoky, já do nich často docela padám, takže jsem různě odřená, ten batoh mě táhne k zemi. Když fotíte, tak si ho někam položíte.
0: Mezi tím, abyste utopila foťák, tak utopíte
1: to
0: sebe,
1: jo, to držím,
0: ruce nad hlavou.
1: Proto jsem tak odřená, protože držím ten foťák. No ale jako do toho fotobatohu vám zase naleze plno mravenců, protože ty jsou taky
0: ty máte ráda mravence.
1: Ty mám ráda, ale zas úplně, když mě štípou, tak mě to taky tolik nebaví. Takže je to docela těžký a vlastně ty výrobci fototechniky mi připadá, že vlastně nemyslí na to, že taky fotí ženy a že to musí jako uníst, jo? Protože je to opravdu velká zátěž a to jsem teďka hodně viděla na mý poslední výpravě, kde jsem byla v Kongu a nebyla jsem tam s fotografama, ale byla jsem tam s malířema, takže ty nebyly zatížený tuhletou fototechnikou. Ještě většina jich bylo tak o 20 let mladší než já, takže minus 20 let a já plus 20 kilo ještě na zádech, tak to šlo docela proti sobě, tak to bylo hodně namáhavý. Ale na druhou stranu, jak jste říkal, fotit mobilem. Všechno fotit mobilem nejde. Jako hodně se samozřejmě mobily zlepšují a na takový rychlý focení, na behind the scenes, na focení někde, kde nechcete ty lidi jako vyděsit a fotíte jenom lidi, vytáhnete mobil, protože to jsou všichni zvyklí, že všichni fotí mobilem.
0: No já si třeba představím tu vesnici někde v Africe, nebo ten kmen někde v pralese, který neviděl předtím bílého člověka a teď vy na něj vyndáte ten veliký foťák. Oni vlastně na druhou stranu nemají zkušenost, že to připomíná někdy i zbraň velikou, protože takovou zbraň nikdy neviděli. Oni mají ten luk možná.
1: Mě tohle hrozně překvapilo, že já jsem myslela, když právě vyndáme ty naše fotografické zbraně a včetně mobilu, včetně nabíječek, protože tam samozřejmě nebyl proud, takže jsme měli hodně nabíječek, aby jsme to všechno utáhli, jako pořád mít plný energie. Takže na to budou jako ty domorodý děti zvědaví a že pořád budou kolem nás a budou se nás na to ptát. A ono je to paradoxně nějak moc nezajímalo. Jako ono je třeba zajímalo, když jsme je fotili a ukazovali jsme jim jako na displeji, jak tam jsou, tak to je docela zajímalo, ale že by jako mobil, jako český děti zajímá nový typ mobilu a budou si to chtít zkoušet.
0: Oni nemají s čím srovnávat.
1: Tak je to prostě nezajímá a to je na tom skvělý.
0: Pojďme na to Kongo. Já jsem se na to samozřejmě chtěl ptát, protože expedice s umělci, řeknu jenom pár jmen, i když vlastně fotografka Alžběta Jingrová je také fotografka, ale není to ten umělec, který vy jste tam vezla, Jan Gemrod a další. Jak oni vnímají takovou exotiku? Byl tam někdo z nich třeba předtím? A kdo nebyl rovnou do Konga?
1: A když nebudu mluvit o Alžbětě, která má samozřejmě cestovatelské zkušenosti a cestovala mnoho složitých zemí, tak byl s náma František Skála, který už je takový zkušený cestovatel matador a dělal úžasnou náladu, ale mnoho těch ostatních umělců třeba v Africe nebyl ještě. A tak pro ně to byly velmi intenzivní zážitky a hodně to prožívali, jak umělci jsou emotivní, že jo, dokážou o tom hodně hovořit. Oni to naopak ještě stvárňovali vlastně, že se tam dělali skici a přemýšleli o těch obrazech, které vytvoří, protože princip této výpravy je, že umělci jedou v tomhle případě do Konga, tam nasávají atmosféru Afriky a potom vytvoří díla, které se draží v aukci, která bude teďka končit 27. září. A vlastně část toho výtěžku potom jde na tu cestu, kterou tam absolvovali a na ochranu přírody, na organizaci Safe Elephants a obecně na ochranu přírody. Takže je to takový hezký projekt, který spojuje ochranu přírody a umění a vůbec jako přenášení té Afriky a povědomosti o tom, jak to tam funguje i tady do našich krajin, protože je to fakt velký rozdíl a možná si, já jsem tady trošku pomlouvala civilizaci, ale na druhou stranu civilizace má samozřejmě mnoho výhod, kterou v té Africe nemají a žijou tam ve velmi skromných podmínkách.

0: ještě dokola.
1: Jdeme do finále, cestujeme k cíli s Veronikou Souralovou, cestujeme s fotografií, cestujeme exoticky, cestujeme i z východních Čech. My teď budeme tak trochu gastronomicky cestovat, kdo jste po večeři v téhleté době, máte smůlu, možná se vám vyrojí sliny a možná budete zas na druhou stranu rádi, že jste už po večeři, protože mnohdy to exotické cestování přináší i takové kulinářské zážitky, které nejsou pro ostatní až tak příliš chuťové buňky dráždící, řekněme.
2: No jako největší asi takový challenge byly právě v Kamerunu, kdy jsme tam jako s těma domorodcema žili. A oni se nás vlastně jakoby, to bylo na tom to hezký, že oni se nás tolik nevšímali a mohli jsme dělat s nima, co chceme, se k ním připojovat. Takže nás brali tak jako do rodiny, nás trošku vzali. Takže když oni vařili, tak přinášeli to jídlo i nám. A vzhledem k tomu, že zase to maso tam nemají tak často, protože ho musí opravdu ulovit a loví ho jenom nějakým zašpičatělým klackem. Takže ty nejlepší lovci se vydávají na lov do pralesa ráno a když se vrátí s úlovkem, tak je to velká oslava, všichni je tam obdivujou, zpívají a ovývají palmovými listy. A jednou ulovili teda opici kočkodana a jednou ulovili takovou malou antilopu. A ten kmen dělá ještě takovou věc, která by se asi taky u nás v Evropě nestala, že oni to vždycky spravedlivě rozdělí a ty nejlepší kousky dají těm nejstarším členům toho kmene, což je hrozně sympatický, ale my jsme pro ně byli taky takový jako tam exotický a důležitý, takže nám vždycky taky přinesli jako kousek, takže jsme dostali kousek opice, dostali jsme i kousek antilopy a samozřejmě i když jsme byli s nima v pralese, tak když byla žízeň, tak usekli liánu. A z té liány teče taková opravdu chutná voda, takže to se můžete napít. Když vybírali med ze včel a nikdy jim nevyberou všechny plásty, vždycky vyberou jenom třeba dvě, protože vědí, že se tam potřebují vracet, tak nám taky vlastně stočili lístek a do toho nalili trošku toho medu, takže to jsme ochutnávali.
1: A tam jste byla jako doma u medu, protože kufřík skrývá jednu knížku. Včelí domeček, prázdniny v úlu, autor Veronika Souralová. A jsme zase u těch drobných...
2: A jsme u drobných šestinohých mých miláčků. Ano, sociální hmyz, to je moje velká vášeň. Kdybych se o tom teďka měla rozpovídat, tak potřebujeme další dva pořady, protože...
1: To už nemáme, musíme to teď vzít velmi rychle.
2: Protože se snažím psát knihy pro děti, hlavně o hmyzu. A dělám to způsobem, že vlastně, když byly moje děti malí, nebo pak když vyrostly, tak děti moje sestry jako zmenším na velikost toho hmyzu a oni s nima prožívají, vlastně udělám koláže fotografické.
1: Někdy by to člověk udělal rád, aby byli menší.
2: Tak. Takže je zmenšuju. Na té fotografii jsou stejně velký jako mravenci, včely, brouci, motýly a vymýšlím k tomu pohádky. A mám radost, že často tyhle knížky používají hodně ve školách, ve školkách, při výuce třeba přírodopisu nebo vlastivědy a čtou si třeba právě tady ten včelí domeček je hodně takhle ve školách používaný, že vlastně když si přečtou ty pohádky a tím se děti dozvědí o tom, jak to v úlu funguje.
1: Říká Veronika Souralová, která vlastně od mravenců se dostala až na Pražský hrad. Tak na závěr ještě tomu Pražskému hradu.
2: Soutěž Czech Nature Photo, kterou jsem vlastně s kolegou Michalem Krausem založila před 10 lety, ty jsme měli jubilejní ročník, tak ta výstava je k vidění v Tereziánském křídle Pražského hradu, je k vidění už jenom do 13. září, je tam velká dávka pozitivních fotografií z celého světa a cílem této soutěže a výstavy je motivovat lidi k ochraně přírody, protože si myslíme, že lidi nedokážou chránit to, co neznají. Takže tím, že si prohlídnou fotografie a zjistí, jak příroda je krásná, rozmanitá, tak třeba je všechny napadne, že můžou i sami něco udělat pro tu ochranu přírody. A když už jsme u pozvánek, tak bych ráda pozvala návštěvníky i do nové budovy Národního muzea, kde je další náš velký projekt a to je Czech Press Photo. Také je tam kategorie příroda, takže nejsme daleko od přírody, byť jsou to novinářské fotografie, které ukazují dění na celém světě očima českých a dnes už i evropských fotoreportérů. Takže pokud si chcete projít všechny události, co se staly za uplynulý rok pomocí krásných fotografií, Czech Press Photo v nové budově Národního muzea k vidění až do konce listopadu.
1: Já to listuji katalogem, to vy nemůžete, vážení posluchači, ale my jsme listovali cestami i životními osudy fotografky, cestovatelky, organizátorky různých soutěží. Veroniky Souralové. Já vám moc krát děkuju.
2: Já děkuju za pozvání, bylo to hrozně příjemné a překvapivé. Ještě nikdo nebyl nikdy takhle připravený na rozhovor se mnou.
1: Já už si vás zamlouvám na příště, protože já jsem všechno z kufříku nevyčerpal a třeba fotografie lidí, jako je třeba Miroslav Horníček, Dobrý den Socho, mě by zajímalo i tohleto cestování třeba umělců a fotografování, takže já si myslím, že jste zaujala dnes i posluchače pořadu Na cestách, takže se loučím jenom dočasně. Moc krát děkuju a naslyšenou.
2: Děkuju a budu se těšit znovu na setkání.
1: No a za týden Petr Voldán se těší opět Na cestách po 18. hodině na vlnách Českého rozhlasu.

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
2: Stále vám, přátelé, společnost dělá Dvojka, jsou 4 hodiny a my vám teď nabízíme reprízu pořadu Českého rozhlasu Střední Čechy.
0: Pochoutkový rok.
3: Zdraví vás a všem děkuje Patrik Rozehnal. Tenhle rok je plný pohody, překvapení a radosti. Důkazem bylo i setkání s vámi v rámci oslav 10 let vaší kulinární rozhlasové soutěže Pochoutkový rok. Všichni její příznivci, kteří měli čas, nebylo to pro ně daleko a měli chuť ochutnávat, přijeli 29. srpna na ty oslavy Pochoutkového roku do Kostace nad Orlicí. Jak to tam vypadalo, si můžete připomenout i ve videu, které najdete na profilu instagramovém i facebookovém Patrik Rozehnal / Pochoutky. A co se tam dělo? To si připomeneme i dnes v našem pořadu. Stejně jako si třeba zopakujeme nejlepší recept roku 2024. Půjde o slaný kynutý koláč, který se rozhodl upéct znovu se vší pokorou k soutěžící cukrář Josef Maršálek. Tak mu držme palce, ať se to povede a vydejme se za ním domů do jižních Čech.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Začíná pochoutkový rok, začíná další díl a překvapivě, byť dneska budeme dělat slanou věc, tak jsme se zastavili u cukráře pekaře Josefa Maršálka, jsme u něj doma a budeme dělat recept, který vyhrál rok 2024, kynutý česnekový koláč. Já vím, že kynuté má Josef rád, tak jsme se prostě zastavili na návštěvu v jižních Čechách. Ahoj Josefe.
1: Ahoj, všechny vás zdravím, zdravím všechny posluchače Českého rozhlasu. To je přesně ono, jak vy najednou jedete kolem a já slyším své jméno a říkám si, jsem to já, tak jsem to já, přátelé, a dneska opravdu budeme péct na slano.
0: Pečeš často na slano?
1: Určitě, slané je nedílnou součástí mého portfolia, repertoáru. U nás doma se nekupuje žádný pečivo. Takže tady si dělám jednou za 8, za 9 dní kvasový pecen, jsem tam jednou za měsíc třeba rohlíky nebo něco, takže slaný pečivo je u nás doma.
0: Ten koláč děláme, protože tím zařazujeme ten recept po boku dalších 35, do toho celkového balíku 630 výherních receptů za posledních 9 let. Rozdělili jsme to mezi osobnosti pochoutkového roku, i na tebe vyšla nějaká ta práce, tak to jen připomínám posluchačům, že je to k těm 10. narozeninám. A už brzy budete vy taky rozhodovat, kdo by měl získat titul recept desetiletí, stejně tak jako posluchači to pak budou hledat na stránkách pochoutkovýrok.cz. Hledáš ty i na internetu někdy inspiraci?
1: Na internetu úplně ne, ale samozřejmě já jsem velmi přítomen na Instagramu a nemůžu se toho vyvarovat. Mně se moc neosvědčilo to hledat inspiraci na různých sociálních platformách, na Google, já to moc nedělám. Protože se řídím tím, co říkala Anna Venturová, šéfredaktorka amerického Vogue, která vlastně tu práci dělala skoro 40 let až do minulého roku. Ono je dobrý, když něco děláte a děláte řemeslo, a já dělám řemeslo, tak když se necháte inspirovat svým srdcem, intuicí a vlastně znalostma, protože jakmile se začnete dívat hodně doleva nebo doprava, tak ať chcete nebo nechcete, tak se začnete ovlivňovat tím, co vidíte nalevo a napravo. A to, jak se ovlivňujete, do jaký hloubky nebo do jaký míry, tak má prostě impact na té vaší tvorbě. A ono už potom nemusí být úplně autentická. Takže nejsem slepý, ono to na mě útočí ze všech různých platform v rámci sociálních sítí nebo všeobecně internetových médií, ale raději to moc nesleduju.
0: Dokázal bys vyjmenovat tři věci, které bys postavil na piedestal jakoby první tři výherní místa českého pečení?
1: V top trojce, když se podívám na tu třeba českou cukrařinu, tak určitě bych chtěl vidět třeba Větrník. Je to sofistikovaný výrobek, připraven z velkého množství různých komponentů, které se dále musí upravovat. Určitě tam patří Vánočka, to je takový výrobek historicky spjatý s Vánocema, spoustu tradic, spoustu rituálů, zvyků. Asi by mi vadilo, kdyby, nebo vadilo, není možná správný slovo, ale nebyl bych rád, kdyby třeba z české cukrařiny z té řemeslné vypadly věci jako likérové špičky, rakvičky, které jsou pro nás typické, prakticky ve světě nemají obdobu, vlastně nikoho, pokud já vím a znám, tak nikoho jiného nenapadlo utřít žloutky s cukrem a upéct je do něčeho tak morbidního, jako je rakev, rakvička, na to dát po upečení žloutkou šláčku. Je to takový zvláštní koncept. Český kvasový chleba, jo, z českého kvasu, fakt jenom mouka, voda, sůl a třeba kmín a tečka, když se správně zpracují, tak to je takový to, že vlastně nechcete, aby to neexistovalo. No, je to určitě do jisté míry komponent mýho štěstí. Jo, je to tak, jak vnímám štěstí, tak součást toho štěstí je ta gastronomie.
0: Čeká nás už za chvíli pečení kynutého česnekového koláče. Co bys vzkázal do Olomouce paní Jankujové?
1: No paní Janková, prosím vás, já ten koláč samozřejmě znám, já ho nikdy nedělal, ale vím, že u nás na vesnici na Kyžlířově ho dělá teta Andrea, tímto zdravím tetu Andreu. Několikrát jsem ho u ní doma chutnal, přesně v těch trojúhelníčkových tvarech a těším se, že dneska poprvé historicky si ho budu moct vyrobit podle vašeho receptu i já.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Josefem Maršálkem.
3: Nelidský je můj osud spíš, nikde tady nemám skrýš, nikde jíst mi nedají, tak si šeptám potají, co by řekl mi.

0: cesta.
1: V pochoutkovém roce, v tom narozeninovém vydání, je to 10. rok, se přesouváme do roku 2024. Tehdy porota vynesla na první místo Janu Jankujovou z Olomouce. Na její kynutý česnekový koláč dodnes vzpomínáme a dnes ho připraví podle receptu paní Jany, možná je podle sebe, Pepa Maršálek, jsme u něj v jižních Čechách a je jedním z těch, kteří takhle připomínají ty vítězné recepty, protože už brzy se blížíme k tomu, že budete hledat recept desetiletí z těch všech vítězných receptů předchozích 9 let. Pepo.
2: A těším se na něho, protože přece jenom sladkých receptů je hodně v ty cukrařině, pekařině, ale když přijde potom jedno za čas ten slaný, tak je to takový příjemný, ozvláštní. Budu respektovat i ten postup, i když sám bych to intuitivně dělal jinak, ale protože tohle je ověřený recept, tak já na něm nebudu měnit vůbec nic. Je to určitě i vyjádření a ukázka nějaký pokory.
1: Co si připravila paní Jana, co jsi připravil dnes ty?
2: Máme to identický, takže přátelé, na těsto budete potřebovat 500 gramů mléka, 50 gramů droždí, lžičku cukru, 750 gramů hladké mouky, 2 špetky soli a 100 gramů oleje. Tak to bylo těsto. Na náplň kostku másla, 3 žloutky, lžičku soli a 14 stroučků česneku. Pozor, ne 13, ne 15, ale 14. No a na
1: normovaných.
2: No to jsou samozřejmě normované česneky, tak pokud je paní Jana pořád ještě z Olomouce, nahané, tam je to úrodné, tam normálně zasadíte hrábě, vyroste vám lípa. Takže tam je to úrodný, takže 14 krásných oloupaných česneků. Stroučku, no a na dokončení tady píše ještě lžičku soli a lžičku blinek. Já použiju sušenou petržel z naší zahrádky, snad mi to odpustíte.
1: Ne, my se na to těšíme.
2: Já se na to taky těším, pojďme zadělávat těsto.
0: Pochoutkový rok.
2: Do mísy budeme dávat 3/4 kila hladké mouky. Uděláme si v ní takhle důlek. Do toho důlku rozdrobíme droždí. Na to nasypeme lžičku cukru, který já standardně do slaných těst nedávám. A teď přijde 0,5 litru mléka. Teď v tom středu, v tom dělíčku si uděláme takovou kašičku, abychom to droždí hezky aktivovali. Tak, máme droždí pěkně naaktivované, teď přidáváme 100 ml oleje, tomu 2 špetky soli. A teď to dáme hnízt. Takže na začátku, já bych to tak viděl, nějaké 2-3 minutky na úplně nejnižší stupeň, ať se všechny ty ingredience hezky spojí, propracují a potom tomu přidáme. Tohleto těsto je docela hydratované. To znamená, je tam hodně tekutiny v poměru k mouce, což je v pořádku. Já rád pracuju spíše s řidšími těsty, takže já si myslím, že po těch 3 minutách na nejnižší stupeň tomu přidáme na nějakou dvoječku a myslím si dobrých 10-15 minut, že si to vezme. Tak tohle je exkluzivní těsto. Hezky ho zakulatíme do hezkého bochánku a máme hotovo. No a teď to jenom přikryjeme utěrkou nebo nějakou kuchyňskou folií a já si myslím, tím, jak to není sladké těsto, není tam moc tuku, že bude kynout rychle, myslím si, že za 30 minut můžeme tvarovat.
1: Připravíme si náplň, to je taková česneková pasta, máslo, ano, tady jednu velkou kostku.
2: A tu si dáme do menšího nějakého hrnce a k té přidáme lžičku soli a 14 rozdrcených, malých, krásných, sympatických stroučků toho česneku.
1: To necháme rozpustit.
2: A až to rozpustíme, zamícháme. Určitě by ta hmota neměla být moc horká, poněvadž potom do ní přijdou ještě 3 žloutky.
1: A to až potom, co trochu zase schladne.
2: Ty žloutky to určitě umí emulgovat, spojit to dohromady hezky, ten tuk z toho másla, tu vodu, ten česnek, sůl. Takže on to není špatný nápad, tady tohleto. A určitě zajistí to, že ta náplň bude držet líp pohromadě. To je dobrota, to se povedlo. To je taková jako omáčka s česnekem. To si myslím, že se bude prodávat. Tak to máme hotový.
1: Těsto vykynulo, je hotové, připravené. Tamhle z jedné strany, z druhé plně bublinku.
2: Plné života, vzduchu a teď my si ho přendáme na pracovní plochu. Já si na ní dám trošku mouky, aby se nechumelilo. I když to těsto bylo hezky kompaktní, já si myslím, že ji nebudeme potřebovat moc. A já udělám něco, co v receptu úplně nebylo, ale já to přesně udělám.
1: Co?
2: Já to teď vezmu, to těsto krásně nakynutý. Vezmu, dám ho na vál na váhu, zvážím ho, protože my teď máme dělat...
1: Čtyři stejné díly.
2: Čtyři stejné díly a aby nám potom hezky kynuli stejnoměrně, tak budeme mít aspoň jistotu, že jsou stejně veliké. Takže máme zváženo a teď potřebujeme mít 350 gramů každý. 359. Jsem to snad musel někdy dělat.
1: Tleskáme. Pepa Maršálek se trefil.
2: Tak, máme tady krásný čtyři kousky hedvábného těsta. Všechny mají takových nějakých 350 gramů. A měli bychom je rozválet na obdélník zhruba 30x40 cm. A 30x40, přáteli, je zhruba velikost takového průměrného pečícího plechu. O, my se dneska budeme mít, protože jestli se na něco těším, tak je to přesně tenhle ten česnekový závitek s máslem. Na to teď přijde menší čtvrtka náplně. To je to naše máslo s česnekem.
1: A teď to cukrářským nožem rozmažeme po celé ploše toho těsta?
2: Přesně. Opravdu tenňonkou vrstvu a jdeme motat. Přehneme si centimetr těsta a já vždycky, když motám roládu, tak si to těsto nejdříve natáhnu směrem od sebe a teprve potom udělám ten vlastní závit. Tím pádem v tom těstě máme těch závitů hodně a ten pečený výrobek z náplní bude hodně šťavnatý a náplň nevyteče, protože obsahuje prakticky samý tuk. No, máme závineček. Přesně na délku plechu.
1: A teď na plech?
2: Na plech s papírem. A mezi jednotlivými roládami budeme nechávat trošku místa, protože oni by se měli během kynutí spojit. Takový byl návod k použití, přátelé. Jak jsem koupil, tak prodávám.
1: Takže zbytek toho másla případně ještě trochu rozpustíme, zatímco předtím jsme ho chtěli trochu tuší dovnitř. A teď potřeš všechny ty čtyři rolátky, závinky.
2: Ze všech stran, takhle i z boku, pořádně to takhle promažeme. Hotovo, dáváme kynout. Myslím si, že je to otázka takových nějakých 30 minut.
1: Ty se ale za tu půl hodinku hezky zbratřili.
2: Krásně se nám ty rolátky pospojovaly. A teď tam psala něco o nějaké podběračce, obracečce. Tak já jsem nějakou našel. Jenom tak z principu si trošku ramočím do toho zbylého másla. A teď bychom měli z těch roládiček jako řezat trojuhelníky. Měli byste zajet tou obracečkou až na spodek plechu. Asi proto, aby se po upečení od sebe hezky odlamovaly.
1: Takže na nich vytvoříme takovou zmiji.
2: Jo. Myslím, že tam dokonce psala hadí vzor. Potom už to půjde do vyhřáté trouby, kterou jsem si vyhřál na 220 stupňů Celsia, horko vzduch. Já se domnívám, že po 20 minutách půjdeme ven, ale pro jistotu to před vytažením zkusíme špejlí. A po vytažení přijde po vyražení. Mě tady zbývá pořád ještě trošku másla s česnekem, takže já do něho přidám ty bylinky. Petržel. Po vytažení to potřeme petrželkovo-česnekovým máslem a posypeme hrubou solí. Takže tady trošičku zaimprovizuju, omlouvám se paní Janě, odpustíte mi to.
1: Já myslím, že ona byla tak nadšená a je takovou příznivkyní pochoutkového roku, že ta nám promine cokoliv a bude šťastná za jakékoliv vylepšení.
2: A můžeme tento díl prohlásit prakticky za právoplatně uzavřený.
1: Pepo, máme hotovo. Ježíš, nejsi tak rychle a hned.
2: Tohle je absolutně nádherné, nadýchané, kynuté těsto. Ty kousky česneku, máslíčko v tom, křupavá mořská sůl, provoněný celý

0: receptů těch původně vítězných. Tohle bylo první místo roku 2024 na základě rozhodnutí poroty. A třeba to bude recept desetiletí. Budete o tom rozhodovat vy, posluchači, stejně jako naše porota na konci tohoto roku. A Pepa si to s náma dneska užil. Má takovou radost. Já jsem dlouho neviděl takový úsměv na tváři. Mí se krásně.
1: Vy také. Děkujeme za poslech.
0: pochoutkovirok.cz, najdete tam původní recept i tento od Pepy Maršálka, ať si to můžete srovnat, vybrat si ten, který vyhovuje vám a rozhodně to zkuste, stojí to za to. A dál sledujte narozeninový pochoutkový rok. Příště budeme dělat posluchačského vítěze roku 2025, půjde o jablkové tiramisu, které kdysi dělala Kamila Jelínková v Čáslavě a tentokrát její recept udělá cukrář Vojtěch Vrtiška. Tak se těšíme už teď, poslouchejte dál.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Josefem Maršálkem.

0: Pochoutkový rok slaví 10 let. Už tak dlouhý čas jsme ve vysílání a to jenom díky vám a vaší přízni. To proto, že vy stále posloucháte, vaříte, pečete a přijímáte své i naše recepty. Na konci prázdnin 29. srpna jsme oslavili těch 10 let v Kostelci nad Orlicí na tamním food festivalu. Pozvali jsme vás, posluchače, na kávu a zmrzlinu a spoustu dalších dobrot. Jaká atmosféra tam panovala, to se snažila zachytit i naše kolegyně Vlaďka Vildová, když se pohybovala mezi vámi s mikrofonem.
1: Jsem teď v areálu zámku v Kostelci nad Orlicí. Patrik rozehnal si tady, připravuje, co potřebuje. Patriku, vypadá to, že to klapne?
2: Doufám, že ano, počasí na začátku vypadá, že bude pršet, máme krásně azuro, už i lidi nachystaní před začátkem, všechno bude dobrý.
1: Na co se mohou těšit?
2: Víceméně na sérii talk show s lidmi, kteří se točí kolem gastronomie nebo našeho pořadu. To znamená Naďa Konvalinková, Vítě Vartiška, který s námi letos peče, Honza Punčochář, velký kamarád třeba Ivana Vodochodského, no a samozřejmě zámecký pán František Kinský. Mezitím soutěže, hudební, znalostní, kolo štěstí, taky bubeníci, kouzelníky, toho opravdu hodně.
1: Už si pochutnáváte.
3: Výborný. To je taková ta makovka. Ten pochoutkový rok, já to poslouchám. Chytáme dobře Pardubice, tak se na to těším.
1: Tady paní Hana
4: a Petr.
1: Z Opočna přijeli Petr a Jitka.
5: Na Českém rozhlase Hradec Králové, který poslouchám, tak slyším informaci o tom, že se to koná.
6: Já jsem četla, že tady bude nějaká řemeslná zmrzlina, tak na ní jsem zvědala.
5: A já jsem takový, že já s ním úplně všechno.
1: Kdyby nic jiného nebylo, tak chleba nesklame.
6: Přesně tak.
7: Dal jsem si škvarkovej, slaninu, ořek. Opravdu dobrý. My jsme ze Šumperka, jenom kvůli tomuhle pochoutkovému roku jsme sem přijeli.
1: František Kinský, ano. Co vám říká pochoutkový rok?
8: 10. výročí pochoutkového roku, pak jsou poprvé u nás a tak se na to strašně těším, protože já pochoutkově živím celý rok.
9: Zdenka Zahradničková, já jsem z Olomouce. Poslouchám Český rozhlas Olomouc. Mě přilákal Kostelec a hrabě Kinský.
1: Pro vás to bylo šťastné, protože jste zatočila tady tím kolem. Co vám tam vyšlo?
9: Plecháček a zástěra. Já si ji použiju, protože zástěra mi dochází.
1: A co máte ráda?
9: Já peču v dolečky svadební.
10: Na schodišti už je náš kolega z pochodkové roku Ivan Vodochodský.
11: Františka je vždycky krásně v Kostelci. Má to atmosféru, je tady spousta lidí.
1: Ivane, co byste popřál pochoutkovému roku?
11: Přeju samozřejmě, ať prostě chutná pochoutkový rok.
0: V průběhu celého dne jsme zjistili, jak se kdysi vařilo na zámku u Kinských, že kuchař Ivan Vodochodský nedávno připravoval na svatbu i hada na slavnostní tabuli. Šéfkuchař Jan Punčochář se přiznal, že dokonce přijímal kuchaře, který žádal o práci na home office. A Naďa Konvalinková na sebe práskla, že si večer drobí do postele. Kromě toho jsme ochutnávali zmrzlinu, nabízeli vám kávu, užili si i kouzelníka a také nám stihl František Kinský prozradit, kde na zámku bývala kuchyň a jak se kdysi stolovalo u císaře pána. Vy se to dozvíte za malou chvíli. Podívat se na to, jak to na oslavách vypadalo, ale můžete už teď v článku a ve velké fotogalerii, kterou najdete na stránkách www.pochoutkovirok.cz.
12: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Přivítejme prosím za potlesku Františka Kinského.
1: Dobrý den.
0: Přijměte místo, Františku, u sebe doma vlastně. Jenom na takovém malém prostoru Českého rozhlasu, který jsme si tady mohli dovolit vytvořit. Ano. Co jste jedl dneska už?
1: Nic.
0: Mají kinští nějaké speciální chutě, když jsme tady na festivalu jídla?
1: Takhle, kinští mají jednu speciální vlastnost, což se nejvíce projevilo u mého otce a poté u mého bratra i poté u mě. My jíme strašně rychle.
0: To jí ti, co byli na vojně, taky takhle.
1: No, já mám... Přestože můj otec, myslím, za 5 bažantů dostal modrou knížku, v té době to ještě platilo, protože můj otec byl ročník 1913, takže to se ještě, když bylo v ročník, co já bych měl ročník 23 a měl jít k odvodu a na vojnu, tak tehdy ještě to bylo docela tak jako možné, že pan hrabě poslal 5 bažantů odvodní komisi a můj otec byl vyřazen z vojenské služby, což za mě už bohužel nebylo, ale nebyli ty bažanti, tak proto možná. A můj otec byl ze 4 bratrů a tak já mám pocit, že se nějak rodině ustálilo, že člověk má hroznou hrůzu, aby mu to nesněl ten jiný, takže proto my jíme tak strašně rychle. Můj otec jedl jak o závod.
0: Kde tady v zámku byla kuchyň?
1: No to já vyprávím při prohlídkách. Kuchyň nebyla v zámku. Kuchyň byla mimo zámek. Takhle, kuchyň původně v zámku byla, ale mé prababičce potom smrděla. Taky ze zámku přesunula do toho objektu naproti. A takže naproti se vařilo a do zámku se to nosilo. A tak já právě tvrdím, že od své prababičky jsem 4. nebo 5. generací a tak už mám geneticky zakódováno, že vlastně nemám moc rád horký.
0: Čekat, až to vystydne teda, takže no, se studený
1: nedá. Až to přenesete z jednoho do domu do druhého, no tak to trochu vychladne, to je pravda.
0: Stalo se někdy, když jsou bankety nebo velké slávy, tak se samozřejmě servíruje podle toho hostitele, ale někdy i z časových důvodů, protože bývá zvykem, jestli se nepletu, když hostitel dojí i ostatní. Ale stalo se vám někdy, že dojedl dřív, než vám přinesli jídlo?
1: Ne, já jim tak rychle, že si ho vždycky předběh. Ale tohle bylo tento strašlivý zvyk, že když praští hostitel vidličkou, takže vám vemou talíř, to bylo v císařském domě. Proto také všichni, jako být hostem u císaře, tomu se všichni vyhýbali. To nepatřilo k velké, že by se tím byli odměněni. K císařovi na večeři se chodilo za trest. A všichni, kteří byli pozváni císařovi na večeři, už dávno předtím měli objednané stoly u Sachra nebo u jiných slušných míst, kde se dalo dobře dát. Protože u císaře to bylo tak, že ještě ke všemu tím, že to byl císař, normálně je pán domů servírován jako poslední. Ale když jste císař, tak jste servírován jako první. Teďka všeobecně se ví, že teď ještě ke všemu jíte málo. Císař byl asketa. Tak jedl málo a ještě ke všemu taky rychle. Takže a navíc ještě to byl tak nezdvořilý hostitel. Když už jste servírován jako první, tak máte začít jíst v okamžiku, když už jsou všichni obslouženi. A všichni jsou připraveni se do toho pustit. Mají ty nářadí v ruce, že jo, stojíte na ty startovní línii a teď. A císař na to kálel jako naprosto a jakmile si dostal na talíř, tak začal jíst. Seděli jste, teď jste byl servírován podle toho, v jaké pozici nebo s jakým titulem jste byl obdařen. Samozřejmě tím, že jste se narodil do té rodiny, ne, že vám ho někdo dal. Takže ti arcivévodové a vévodové a knížata a tak, vy jste byl hrabátko až někde na konci stolu, že jo. Takže k vám to tak jako tak doškobrtalo to jídlo, který jste si dal na talíř a za židlí jste měl lokaje. Lokaj měl upřený pohled na císaře a v okamžiku, když císař praštil příborem, tak vám ten talíř rovnou vzal. Snědli jste, nesnědli jste, dandali jste si, i prázdný talíř vám vzal. Takže u císaře to byly vždycky jako hodně hladový hody.
0: Vážení, František Kinský, děkuju za návštěvu. Františku, díky.

0: Při oslavách 10. narozenin pochoutkového roku nezapomínáme ani na dobré vychování. A proto dnes nechybí ve vysílání opět Rada z etikety. A postará se o ně odborník na bonton Ladislav Špaček. Zajímá mě určitě i vás, kdo komu vlastně má přát nebo nemá přát dobrou chuť.
1: Když přijdete na banket do Buckinghamského paláce, tak abyste se nedivil, že jsou všichni špatně vychovaní, tak vám nikdo nepopřeje dobrou chuť. Všichni se rozhlédnou, ukloní se a začnou jíst. Poté, co hostitel, to znamená král Karel III., vezme do ruky příbor, tak všichni vezmou do ruky příbory a začínají jíst, a to beze slova. Potom budou konverzovat, ale ten výraz dobrou chuť, ten známe jenom z takového, řekněme, rodinného anebo velmi přátelského prostředí. Je to taková domácí praktika. Je to hezké s dětmi si popřát dobrou chuť anebo s nejbližšími rodinnými příslušníky, takže stále se to traduje a drží se to. Ono ostatně třeba v Americe, v Bílém domě anebo v tom Buckinghamském paláci ani nemáte správný výraz. Oni nemají výraz dobrou chuť. Oni to opisují různými takovými berličkami jako enjoy your meal, jo, užijte si to svoje jídlo a tak dál. A nebo užívají ten francouzský styl bon appétit, který je, řekněme, přece jenom v etiketě trošku vyšší a který můžeme použít i v tom anglickém prostředí.
0: Tak uděláme chybu, když nepopřejeme dobrou chuť, nebo ne?
1: Na banketu chybu neuděláme, na banketu je to normální, ale jestliže budeme v přátelském posezení u stolu se 4-5 lidmi, nebo u nás bude návštěva, anebo rodinná večeře, tak tam bychom si měli popřát dobrou chuť, tam to patří k té tradici. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

Slavme 10. narozeniny pochoutkového roku dál. Dalším dárkem bude velké překvapení, které pro vás všechny chystáme společně s Josefem Maršálkem. Tak nezapomeňte poslouchat náš pořad a sledovat třeba taky stránky pochoutkového roku, a nebo náš profil na Instagramu či Facebooku Patrik Rozehnal / pochoutky, kde se všechno a zavčasu dozvíte. Ale než se rozloučíme, je třeba ještě předat některé víry. Ty knižní, kuchařky, sladké Česko. Minule jsem se vás ptal v soutěži, jakou omáčku k závitkům dělal Jaroslav Sapík. Byla to vinná omáčka. A vítězi se stávají, protože správně odpověděli a počítače vylosoval. Anna Kučerová z Neratovic, Zdeněk Konečný z Orlové Lutyně a Alena Němečková z Žirovnice. Tak tři výherci, tři kuchařky mají nové majitele a já doufám, že jim udělá radost. A opět další kolo naší soutěže o další tři kuchařky sladké Česko. Tentokrát se ptám, kolik udělal dnes Josef Maršálek závinů s česnekovou náplní na ten plech a posadil je vedle sebe. 2 nebo 4? Kolik udělal Josef Maršálek závinů s česnekovou náplní, které se pak spekly do výsledného koláče? Pokud si myslíte, že byly 2 ty záviny, pošlete nám soutěžní SMS-ku pochoutky Mezera A, Mezera vaše jméno, příjmení s adresou na číslo 90 01 04. Pokud si myslíte, že Josef Maršálek udělal dohromady záviny 4 a dal je na plech, pošlete soutěžní SMS-ku pochoutky Mezera B, Mezera vaše jméno, příjmení s adresou na stejné číslo 90 01 04. Cena SMS-ky 4 koruny. Posílat můžete do půlnoci z úterý na středu. Pravidla i soutěžní otázku najdete na webu pochoutkovýrok.cz a jak to dopadlo, se dozvíte v příštím vydání našeho pořadu, tedy od této chvíle za týden. Tak vám držím palce a mějte se krásně a jak říkám, nezapomeňte nás sledovat, protože oslavy 10. narozenin rozhodně nekončí. Jak to vypadalo v Kostelci, si budeme dál připomínat v dalších dílech a vás čeká to velké překvapení s Josefem Maršálkem. Tak ještě jednou, všem dobrou chuť.

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
2: Stále vám, přátelé, společnost dělá Dvojka, přejeme pěkné nedělní ráno, je 5 hodin a pro ty nejbližší chvíle tu pro vás máme reprízu pořadu Omeletky.
3: Milí posluchači Dvojky, dnes je na řadě hudba. Omeletky právě začínají a kdybyste náhodou nevěděli, připomenu vám, že se jedná o polední komorní show se mnou, Zálinou Pavlovskou.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.

0: Milí posluchači Dvojky, říká se, že co Čech, to muzikant. Já si ale myslím, že nejlíp si zpěv umějí užívat v Itálii. Dočetla jsem se, že když se tam narodí chlapeček, plácnou ho po zadečku a když se rozpláče, tak z něj bude operní zpěvák. Každý se rozpláče. Taky jsem se dočetla, že v Itálii neznají jen jeden tenor, jako u nás, ale že Italové rozlišují 4 druhy tenorů a říkají jim nosal, cukrouš, srandista a Herkules. Každý druhý Ital si po sexu prospěvuje a jenom v Itálii jsou agentury, kde si můžete na zakázku objednat serenádu pod oknem. Gondoliéři v Benátkách musí povinně absolvovat jednou za rok školení ve zpěvu a flirtu. Gondoliéři a turističtí průvodci sepsali vlastní kodex, jak se chovat při svádění cizinek. Skupina několika desítek mladých mužů tvrdí, že flirtování se ženami je součástí turistického průmyslu. Jejich příručka obsahuje zákaz rozdělovat páry od sebe a tipy, jak zaujmout ženy různých národností. Australanky a Kanaďanky údajně podlehnou už po jedné romantické večeři a plavbě kondolou. Při dvoření ženám z Latinské Ameriky jsou třeba nejméně 3 takové večeře. No a jenom v milánské opeře se mohlo stát, že sopranistka zaspívala tak vysoké C, až z toho jednomu divákovi prasklo skleněné oko. A když si jeden slavný italský zpěvák přečetl v novinách nelichotivou kritiku na svůj výkon, napsal autorovi dopis, který zněl takhle. Ctěný pane, sedím právě na nejdiskrétnějším místě svého domu. Vaše poznámka o mém posledním koncertě je přede mnou. Brzy bude za mnou. Enrico Caruso jednou hostoval v menším severoamerickém městě. Ubytoval se v místním hotelu a ráno, když se holil, hlaholil oknem arie z Verdiho, až se okenní tabule jen třásly. A pod oknem se zastavil místní občan. Zaposlouchal se do Caruzova zpěvu a když pak vznikla mezi dvěma ariemi pomlka, vykřikl vzhůru, pane, co to děláte? A Caruso s namydlenou tváří se vyklonil. No co bych dělal? Zpívám. A proč? Podivil se venkovan v sombréru. Tak, abych zabil čas, odsekl operní pěvec. A muž pod oknem chvíli přemýšlel a pak vydechl. To tedy máte strašnou zbraň.
1: Omeletky Haliny Pavlovské
2: na Dvojce.

Milí posluchači Dvojky, o hudbě a muzicírování si dnes povídáme v omeletkách. Zvláštní zálibu měl reverend Robert Stephen Hawker z Anglie, který vždy za úplňku dovesloval ke skále vzdálené od břehu. Spletl si mořské chaluhy a přehodil si je přes hlavu tak, že mu hladce splývaly na záda. Nohy si zabalil do nepromokavého plátna a svlekl se do naha. A posadil se pak na skálu a malým zrcátkem odrážel měsíční paprsky. Zpíval a skučel na celé kolo, dokud se neschromáždil dav lidí, kteří s údivem naslouchali falešnému kvílení mořské pany, která se krátce na to ponořila do vody a zmizela, protože Hawker postupně podezřele ochraptěl a přestalo ho bavit sedět na jí na mokré skále. K hudbě patří tanec. Nemohu zapomenout, jak jsem jednou v létě chtěla jít do kina a matka se zajímala, na cože to jdu a s kým. Řekla jsem jí, že jdu na film Tanec v temnotách s kamarádkou Dášou. Matka v ohromení spráskla ruce a uzarděně řekla, no tedy děvčata, tak si to užijte. Bylo mi podezřelé její chování, proto jsem se jí zeptala, zda film viděla, nebo proč se tak zalekla. No film jsem neviděla, řekla máma dočeně, no ale jistě bude zajímavý, že? No až druhý den došlo k rozuzlení. Matka mi totiž rozuměla úplně špatně název filmu. Podezřívala mě, že se chystáme na film Kanec v kalhotách. Když už se bavíme o hudbě, musím vám připomenout, že jsem zpívala v dětském Kínově souboru. Zpívala jsem tak falešně, že mě paní profesorka Kínová mlátila ukazovátkem. Protože má maminka jí ale slibovala, že se polepším, tak mě paní profesorka nechala chodit na koncerty. Jen jsem jí musela slíbit, že nevydám hlásku a budu pouze naprázdno otvírat pusu. Když chodila má dcera Natalka do tanečních, taneční mistr vyzval páry k tanci. Teď začnou dámy pravou nohou. Doufám, že všechny víte, která noha je pravá. No ano, to je ta, kterou píšu, řekla snaživě Natalka. Otec byl jednou rozjařen alkoholem a tančil kozáčka. A přitom vysvětloval původ vzniku tance, že kozáci si snažili skoky sundat vysoké holinky. No a tatínek to předváděl tak dlouho, až svými polobotkami rozbil okno, zrcadlo a omráčil matku. Doslova. Před mnoha lety jsem byla se svou tehdy 12-letou dcerou v Národním divadle na představení moderního baletu. Chtěla jsem jí rozšířit kulturní obzory a říkala jsem jí, že bez toho nemůže žít. Bohužel jsem netušila, že je to až moc moderní podání. Když se zvedla opona, stálo na pódiu asi 6 tanečníků úplně nahých. No to by ještě šlo, ale když se začali kroutit a vydávat ze sebe animální zvuky a dokonce i prdět, tak jsem dostala takový záchvat smíchu, že jsem musela jít na chodbu. A za chvíli za mnou přišla dcera, podívala se na mě přísným pohledem a taky vyprskla smíchy. Dcera se skutečně cítila obohacená, protože do té doby nic takového neviděla. A bez toho by opravdu nemohla žít.

0: Milí posluchači Dvojky, o hudbě a o všem, co s ní aspoň trochu souvisí, jsou dnešní omeletky. Seděli jsme nedávno s kamarádkou na břehu krásného rybníka a vychutnávali pohled na okolní přírodu. Co je to za ptáčka, který na druhém břehu tak krásně zpívá? Zeptala se mě z ničeho nic. No, to je mobilní telefon, vysvětlila jsem jí. Nejstarší hudební nástroj na světě je starý asi 40 tisíc let. Jde o kostěnou flétnu, nalezenou v Německu. Hudba tedy provází lidstvo dále než zemědělství. Ve starověkém Řecku musel umět zpívat každý vzdělaný muž. Hudba byla součástí povinného vzdělání. Kdo neuměl zpívat nebo hrát, nebyl považován za plně vzdělaného člověka. Češi rozhodně nejsou národ, který by se bál tančit. Máme unikátní tradici tanečních kurzů, kterou většina světa nezná. V řadě zemí se lidé valčík nebo polku nikdy nenaučí. Největší koncert historie navštívilo podle odhadu přes 3 miliony lidí na pláži Copacabana v Rio de Janeiro. Lidský mozek reaguje na oblíbenou hudbu podobně jako na dobré jídlo nebo zamilovanost. Uvolňuje dopamin, tedy hormon odměny. Hudba nás doslova dělá šťastnějšími. Nejstarší písemně doložená ukolébavka má název Ua, ua. A byla v 21. století před Kristem zpívána manželkou krále Šulgy a měla 70 řádek. A zde je malý příklad. Přijď, spánku, přijď. Přijď k mému synu, pospěš si k jeho postýlce, dej nepokojným očím spánek, polož tvou ruku na jeho tmavé oči, zavři něžně jeho upovídaná ústa. No a já taky zavřu ústa, protože si pustíme písničku.
1: Omeletky Haliny Pavlovské
2: na Dvojce.

A teď vám, nebojte se, nezaspívám, ale zarecituji vám text písně Jiřího Suchého. Někdy si zpívám podle not písničku, která frčí, a jinde zas mi přijde vhod ta, co se v koutě krčí. Včera jsem touhou hynula pro fungl novej hit. Dneska zas píseň zminula mi pěkně jitří cit. Nevím, jak jste na tom se zpěvem vy, ale kdykoliv já jsem byla nucena zpívat před třídou v rámci hudební výchovy, tak má spolužečka Irena Kunovská dělala, že omdlévá. A dost mě to poznamenalo. Nicméně si myslím, že nejenom v mém případě platí. Většina lidí v koupelně zpívá si prostě kouzelně. Za to, když přijdou na scénu, připomínají sirénu. No a teď si dáme hudbu do žaludku, protože si společně připravíme zapečenou cuketu. Potřebujeme k tomu jednu cuketu, brambory, sušená rajčata, sůl, parmezán, 1 deci bílého vína, šlehačku, muškátový květ a petrželku. Cuketu nakrájíme na zhruba 1 cm silné pruhy. Osolíme a až se cuketa lehce vypotí, vložíme do pekáče, přidáme na 0,5 cm kolečka pokrájené brambory. A vsypeme na drobné kousky pokrájená sušená rajčata naložená v oleji. Potom osolíme, posypeme parmezánem, zalijeme bílým vínem a šlehačkou se špetkou muškátového květu a v přiklopené zapékací míse pečeme zhruba 45 minut. Pak posypeme petrželkou a ještě přistrouháme parmezán. No a podáváme se salátem. A je to vynikající.

Milí posluchači Dvojky, servírujeme hudební omeletky. Teď je ale prostor pro mou povídku s názvem Pitomá, pitomá, pitomá neděle.

0: že dneska už se to neříká, že se to tak neprožívá, že to prostě neplatí. Dnešní víkendy jsou dynamické a plné volnočasových zálib. Bože můj, slovo volnočasový mi připomíná pokus mladočechů o emancipovanou češtinu s nepodařeným kapesníkem neboli nosočistoplenou. Dnes už by Hana Hegerová písní o hnusné neděli nikoho neoslovila. Já vlastně měla neděle ráda vždycky. Pravda, v pozdní pubertě jsem se trochu děsila, zda mě nečeká samota s rodiči. Zní to paradoxně, ale je to přesně tak. S rodiči jsem se tehdy cítila děsně společensky nevyužitá. A zda budu mít dost nabídek, abych si mohla vybrat, zda půjdu do kina s Evou, nebo bruslit s Jarkou, nebo k Ivaně čumět na televizi. I když jsem zrovna neměla nabídky a trčila jsem v bytě, zbývaly mi knížky. Čtení jsem milovala. Ospalý den, já na gauči a přede mnou román. Aby byl příběh dokonalý, konzumovala jsem nejen literaturu, ale taky palačinky, sušenky, slané tyčinky, tvarohové plundry, linecké banánky, prbináčky, marmeládu, chleba s hořčicí a nebo studený párek. A čím jsem byla sečtilejší, tím víc jsem se kulatila. Nelehká je cesta ke vzdělanosti. No ale to sem nepatří. Chci vzpomínat na neděle. Protože je pátek a má dcera si chce užít víkend se vším všudy. To znamená, že chce svému milému předložit pokrm adekvátní dni, kdy se nemá nic dělat. Mimochodem, otec tuhle tradici nesmírně ctil. Nejenže nic nedělal, ale nesnášel, když dělal něco i někdo jiný. Aby se vyvaroval znechucení nad tím, že mu máma připravuje nedělní oběd, odcházel pravidelně do kostela. Vracel se mnohem později, než končila mše. A bylo jasné, že slova faráře na něj působila tak mocně, že se musel povzbudit alkoholem, aby jim přišel na kloub. Máma v sobotu pravidelně prala. No to jsem nenáviděla. Prali jsme totiž v prádelně našeho domu, která byla v suteréně a nedala se zamknout. Vím, že jednou tam za námi přišel soused, že se tvářil moc divně a že mě dokonce sáhl na stehinko. Máma si toho nevšimla a já jí to nikdy neřekla. Ale vždycky, když byla sobota a měli jsme jít do prádelny, tak jsem předstírala, že je mi špatně. V sobotu máma většinou dělala jídla, která netrvala dlouho. Třeba noky se sýrem nebo palačinky. A občas přijela teta Věra a udělala škubánky. Měli jsme malý byt. 1+1. Sporák stál v předsíni, které jsme honosně říkali hala, protože měla 12 metrů čtverečních. Měli jsme v ní kuchyňský kout a máma v něm měla k vaření manipulační plochu, velkou asi jako aktovka. Když se řekne neděle, nevybaví se mi jen slova populární písničky o zlé neděli. Vybaví se mi taky vůně vepřové rolády, kterou mou maminku kdysi naučila vyhlášená kuchařka ze sousední fary. No a taky se mi vybaví kuře na smetaně. Unášela jsem se vzpomínkami, když má dcera vrazila ke mně do pracovny. Už vím, co jsme jedli o nedělích, řekla jsem jí vítězně. No ale dceru to vůbec nezajímalo. Přijel Tomášův strejda, pronesla temně. No tak toho uvaříš trochu víc, odbyla jsem jí. Přivezl cukety, pokračovala dcera. No cukety jsou fajn, povzbudila jsem jí. Přivez jich tuny, řekla dcera. Ku podivu nepřeháněla. Uprostřed dceřiny elegantní kuchyně stál prádelní koš a byl úplně plný cuket. Zelených, žlutých i pruhovaných. Cukety byly i v taškách a dokonce se jich pár povalovalo po podlaze jako ultramoderní dekorativní předměty. Nejdřív jsme s cuketami zapekli brambory, pak jsme si dali cuketové bramboráky, pak jsme cukety naložili jako okurky, pak jsme je upekli s česnekem a pak jsme si svorně zaspívali písničku Jiřího Suchého. Ta zlá, pustá, nudná, pitomá neděle.
1: Omeletky Haliny Pavlovské.
2: V sobotu a v neděli v pravé poledne
1: na Dvojce.

0: Pitomá neděle. Se jmenovala má povídka, kterou jste před písničkou vyslechli v omeletkách tady na dvojce. A věřím, že vaše neděle dnes není pitomá, že se máte hezky, že to u vás vábivě voní dobrotami a že se těšíte na to, co vás čeká. Teď vás čeká příběh, který mi do omeletek poslal posluchač pan Petr Maňhal a jmenuje se Jak jsem se nestal učitelem. Bylo to stále dokola. Kolotoč jednoho stále se opakujícího se dotazu, čím chci být, až budu velký. Opisoval jsem z odpovědí svých spolužáků a většinou z toho vypadl kosmonaut, případně popelář. Vnitřně jsem neměl jasno ani náhodou. A jediné, co jsem v 10 letech věděl na beton, bylo to, co dělat v životě nechci a čím určitě nebudu. Nikdy v životě za žádných okolností nebudu učitelem. Za úspěšný průběh svého raného dětství považuji skutečnost, že jsem ho ustál v relativní psychické pohodě. Namítnete, že ani vy jste v dětství neměli zrovna na růži ustláno? No to je možné. Ale minimálně 99% z vás jste neměli oba rodiče učitele. A já ano. Věřte, nevěřte, ale je vysilující simulovat ideální bezproblémové učitelské dítě. Ideál učitelského potomka vychází z teorie, že pokud dva promovaní pedagogové splodí dítě, tak by toto zcela teoreticky nemělo být hloupé, tedy pokud možno geniální. Dlouho a těžko se pak vyrovnávají s tvrdou realitou, že tomu tak není a že jejich výrobek je dítě obyčejné, tudíž normální. Pro rodiče pedagogy není tato zpráva nějak optimistická a vyrovnat se s faktem průměrnosti svého potomka jim trvá roky a věřte, že mnohdy i desetiletí. Jako nedobrovolný pozorovatel jsem byl přítomen častých domácích pedagogických rad, kdy jsem přistihl oba rodiče v rozpravě s ručníky na hlavách. Matka z důvodu doznívající migrény, otec z důvodu doznívajícího alkoholového opojení. V těchto komických kostýmech velmi emotivně probírali problematiku školství a já už jako dítě nechápal, že měli vždy debatovat o čem. Matně si vzpomínám na témata debat tak, jak je přinášel a odnášel čas. Množiny do každé rodiny. Z 9letky na 8 let a opět zpět na 9. Školní výlety, besídky, braná cvičení, nácviky spartakiát, lampionové průvody, školní akademie, prvomájové oslavy, nástěnky, tedy názorná agitace. A to vše s vážnou tváří a bez legrace. No a tak bych mohl pokračovat ještě dlouho, předlouho. Stejně jako za feudalismu Marie Terezie, která roku 1774 zavedla povinnou školní docházku, tak v kapitalismu, socialismu a následně opět v kapitalismu mělo a i v době umělé inteligence bude mít školství své specifické problémy. Každý si myslí, že mu rozumí, každý ho kritizuje a nejvíc ti, kteří nikdy neučili. V tisku jsem se dočetl, jak moc dlouhé budou opět letošní letní školní prázdniny. Upřímně, já význam těchto článků nechápu, protože prázdniny budou dlouhé stejně jako v loni, předloni a předpředloni. Z těchto prázdninových dní budou mít podstatnou část volna i kantoři. Ne, nezávidím jim. Vzdělávat, učit nebo chcete-li vpravit do hlav dětí alespoň torzo učiva, je rok od roku těžší. K tomuto závěru mě zcela stačí zpovzdálí sledovat materiál, který už velmi dávno v jedné písni pan Suchý nazval Dítě školou povinné. Svého životního rozhodnutí nelituji a vším, čím jsem v životě byl, byl jsem rád. V mém případě se jablko odkutálelo od stromu na míle daleko a já i po 50 letech opět zas a znova konstatuji, ani v příštím životě za žádných okolností nebudu učitelem. A k tomu dnes s mírnou dávkou ironie dodávám, že ani za 2 roky prázdnin Jula Verna, protože být dobrým učitelem byla, je a bude vždy velká dřina. No a já dřít v příštím životě rozhodně nemám v plánu.
1: Omeletky Haliny Pavlovské
2: na Dvojce.

Posluchač pan Petr Maňhal do Omeletek na dvojku poslal příběh s názvem Jak jsem se nestal učitelem. Příběh jsem vám přečetla před písničkou. A teď vás vyzývám, milí posluchači, taky mi napište, kým jste se mohli stát a nebylo tomu tak. A nebo naopak, čím jste se stali a jak jste rádi. A příspěvky mi pošlete prosím na mou mailovou adresu halina@rozhlas.cz a nebo na adresu Českého rozhlasu 2 Omeletky, Vinohradská 12, Praha 2, 120 00. A teď se vrátíme k hudbě, k dnešnímu omeletkovému tématu. Tenor Richard Versále dostal během zpěvu árie opery Věc Makropulos srdeční záchvat. Stalo se to v Metropolitní opeře v New Yorku a nejhorší na tom bylo, že zrovna zpíval větu Nemůžeme žít věčně. Abraham Lincoln se prý se svou ženou Mary Todovou seznámil při tancovačce. Říká se, že sebral všechnu odvahu, přistoupil k ní a požádal jí o tanec slovy. Slečno Todová, chci si s vámi strašně zatancovat. A když dotančili, Mary Todová prý poznamenala. Pan Lincoln tancoval tak, jak slíbil. Strašně. Brian May z kapely Queen je astrofyzik. Zatímco většina rockerů po koncertě slaví, on dokončil doktorát z astrofyziky a publikoval odborné práce o vesmíru. A Friedrich Nietzsche řekl, bez hudby by byl život chybou. A Jiří Mahen řekl, kdo chce pochopit hudbu, nepotřebuje ani tak sluch jako srdce. A Pythagoras pravil, hudba velmi prospívá zdraví, když ji náležitě užíváme. A Jimi Hendrix řekl, hudba nelže. Má-li se na tomto světě něco změnit, může se to stát jen prostřednictvím hudby. A Napoleon Bonaparte řekl, hudba je hlasem, který nám říká, že lidstvo je něčím víc, než si uvědomujeme. No a to je všechno. Poslouchejte hudbu a zpívejte si vesele, v chůzi, v sedě, z postele. No a nezapomeňte poslouchat Omeletky. Vaše Halina Pavlovská.

mi promiň, děvče, však to napravím. Bojte smutku, já si dám tu práci.

huňatý a milý s kapkou medu. Stokrát ti je v duchu šeptám do ucha,

0: Pirátů. Nenechte si ujít v České televizi.
1: Mám pocit, že tentokrát už mě zradí úplně každý. Máme vůbec nějaké příjmy?
2: Ne, nemůžeme přestat už s tím vykáním. Vypadni, dělej, vypadni.
3: Takhle jo.
2: Měl by se probrat a říct promiň. A ty jsi primář.
4: Dále mě o to, aby nedostal další mrtvici.
5: Kde byla?
2: Fuj, já jsem zalekla.
5: Asi jsem se zamilovala.
6: Co si tam píšeš pořád?
7: Tomu bys nerozuměla.
8: Na tělo. Premiérový díl v pátek večer na ČT1 a v iVysílání.
9: Bylo 6 hodin.
10: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
11: Vývozu nebo investicím na Ukrajině můžou nově firmy žádat o státní záruky. Svaz průmyslu to vítá. V Německu zadrželi 17-letého Čecha v kradeném automobilu a bude zataženo během dne, se přidají občasný déšť nebo přehánky. Teploty budou do 22 stupňů. Jsou tu zprávy a Mária Kunová. Dobré ráno. Firmy, které investují na Ukrajině, můžou nově žádat o státní záruky na své úvěry. Národní rozvojová banka na to vyčlenila 3 miliardy korun z peněz Ministerstva průmyslu Evropské komise. Jedna firma může v přepočtu čerpat až 950 milionů korun. Banka poskytne záruku z 80%. Zároveň si ale musí firma pětinu projektu zafinancovat sama. Zbytek dostane z úvěru od partnerské ukrajinské banky. Podle viceprezidenta Svazu průmyslu a dopravy Radka Špicera je už teď o podporu mezi firmami zájem.
12: Určitě jsou to energetici nebo firmy, které podnikají v oblasti energetiky. Jsou to také potravináři. Tam vypadá, že pro tento sektor bude na Ukrajině skutečně velký odbyt a po jejich službách a produktech bude velká poptávka. A třetí je určitě infrastruktura, to znamená firmy podnikající v této oblasti.
11: Firma může o záruku žádat poté, co si s bankou dojedná úvěr. Po policejní honičce byl v kradeném automobilu v Německu zadržený 17-letý Čech. Auto, které zmizelo z garáže v německém Pasově, policisté spatřili na dálnici. Řidič ale nereagoval na výzvy k zastavení. Během následné honičky se stalo několik dopravních nehod. Jeden z policistů použil služební zbraň, když na něj řidič najížděl. Nakonec naboural a s lehkými zraněními skončil v nemocnici. Sklárně Moser v Karlových Varech chybí zaměstnanci. Už přes rok pořádá speciální rekvalifikační kurzy. Oslovuje zájemce, kteří dosud neměli se sklářstvím žádné zkušenosti. Firma si tak chce pojistit, že sklářské řemeslo nezanikne, říká personální manažerka firmy Moser Lenka Tomanová.
13: My se potýkáme s tím, že ten poměr těch našich starších kolegů, kteří jsou ve sklárně 40 let, prožili tady celý život, tak se blíží ten jejich odchod do důchodu, nebo už důchodu jsou. Takže ta personální odměna za ty mladší ročníky nás určitě čeká ve výhledu 5 let, je to zhruba 30 zaměstnanců.
11: Hlavní cenu Zlatého lva na filmovém festivalu v Benátkách získal dánský snímek Neznámá žena od režisérka Maj El Tuki. Zvláštní cenu Poroty obdržel izraelsko-palestinský dokument NASA o vojenských operacích v pásmu Gazy.
14: V investigativním snímku bývalí i současní členové izraelské armády vysvětlují, jak izraelští vojáci v masovém měřítku zabíjejí civilisty v pásmu Gazy a podílejí se tak na možných válečných zločinech. Dokument při své premiéře v Benátkách sklidil 25-minutový potlesk. Izraelská armáda poté snímek kritizovala. Podle ní se opírá o anonymní výpovědi osob, u kterých nelze ověřit totožnost, a armáda postupuje v souladu s mezinárodním právem. V roce 2024 ale Mezinárodní trestní soud kvůli podezření spáchání válečných zločinů v pásmu Gazy vydal zatykač na izraelského premiéra Benjamina Netanyahua. Gabriela Muňozová, Český rozhlas.
0: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
10: Počasí.
11: Bude zataženo, během dne se v Čechách přidají občasný déšť nebo přehánky, na Moravě a ve Slezsku dorazí až později. Teploty budou mezi 18 a 22 stupni, na západě a severu Čech 16, na horách kolem 13 stupňů.
10: Doprava.
11: Na dálnici D3 z Tábora do Českých Budějovic, tam dejte pozor, je neprůjezdná, zaplanou nad Lužnicí. Na 93. kilometru havarovala 3 osobní auta se stádem divočáků. Sjíždějte nejpozději na 84. kilometru. Na D6 z Karlových Varů do Prahy je nehoda za odbočkou Dolán. Na 25. kilometru havarovala 2 vozidla a je tam omezený průjezd. To byly zprávy, teď má slovo Robert Tamchina.
3: 6 hodin a 4 minuty, neděle 13. září, to byla Mária Kunová a před námi 2 hodiny s nedělním dobrým ránem. Buďte vítáni.
10: Český rozhlas Dvojka.
7: Rádio, které vás baví.

0: Marné volání Hany Zagorové. Ještě jednou dobré ráno, vážení a milí. V tuhle chvíli, kdy hodiny ukazují už skoro 6 hodin a 8 minut v neděli 13. září na dvojce Českého rozhlasu. Marné volání, marná prosba Hanky Zagorové v té písničce Zůstaň tady léto. I když na druhou stranu, já se vám přiznám, že mám rád ten, jak to říct, tak hezky, no hezky, nehezky česky, ten přechodový čas mezi létem a podzimem. Ještě to není ta plískavicová část podzimu a ještě to, nebo už to zase není takové to mokré jaro, zima jaro, ale je to babí léto nebo pozdní léto. Taky se někdy říká v souvislosti se zářím svatováclavské léto. Suché, slunečné, teplé, ale taky větrné počasí, takže už to nejsou horka. Mám tohle období moc rád. Myslím, že pro Kanadu a Severní Ameriku je ten název Indian Summer, indiánské léto na severoamerickém kontinentu. Vlastně je to totéž pro Severní Ameriku nebo pro Ameriku obecně, no pro Severní Ameriku, ta spodní část by asi z toho indiánského léta moc neměla, ale jmenuje se to jinak, takže ano, co na slovech by řekl Hamlet. Ludvík Aškenazy má taky moc pěknou knížku svých povídek, když pobýval, je to vlastně reportáže, když pobýval v New Yorku, tak to jeho indiánské léto je plné obyčejných New Yorkčanů, taková lidská drobnokresba, jak to dovedl právě a jenom Ludvík Aškenazy. Tak vidíte. Místo, abych vám řekl, o čem si budeme dnes v nedělním Dobrém ránu na dvojce povídat, tak tady se usmívám nebo nějakým způsobem trošku přemýšlím nad počasím, nad obdobím, které mám rád, protože to je to období, o kterém Jiří Voskovec to byl, který říkával, že to je ta vteřinka, to je to místo mezi létem a začátečkem podzimu.
1: Někdy brzy ráno a k večeru se dokonce ozve starosvětský klapot koňských kopyt na dlažbě, jako v Praze, když jsem byl malej. Na jednom konci mé ulice je totiž Central Park, tedy ústřední park, a na druhé stáje. A teď uhodila ona nevyslovitelná hodina, zavěšená na pavučině minut, co drží pohromadě, jen tak drží pohromadě, pozlacené odpoledne s opálovým večerem a konec léta se začátečkem podzimu.

Věřte mi, že tuhle písničku jsem si v hlavě vybral a připomněl pro dnešní ranní setkání s vámi, pro naše vysílání, protože když jsem šel ráno do rozhlasu, tak ten příjemný ranní déšť, nikoli slejvák nebo proud vody, ale spíš takové dotýkání, mrholení, mě tak příjemně doplnilo tu cestu, tak jsem si říkal, dopřejeme si ranní déšť s Pavlem Bobkem. A je to vlastně taková ta atmosféra, abych navázal na to, o čem jsem mluvil, to indiánské léto. Tuhle jsem si psal s jednou posluchačkou, která nás poslouchá až hodně daleko ve Vancouveru v Kanadě. A v jejím mailu právě zaznělo, vám přeji hezký zbytek neděle, teprve tady začíná a konečně s deštěm. Celou noc tu vytrvale pršelo a šumělo. Jsme tohle léto vysušení, i když teploty nepřesahují 30 stupňů a máme tu i vánek, paní Miroslava Vaňková, od oceánu. Indiánské léto je vždycky pohádka, Roberte, speciálně ve Vancouveru. Už se těším. No vidíte, a ono si to tak podává ruku, Amerika, Kanada, třeba z texty mého oblíbeného Henry Davida Thora, jeho Mainské lesy, Maine ve Spojených státech, jeden ze států Severní Ameriky, kde Thoreau píše, mám dojem, že kdybych od nynějška proseděl celý život pod topolem za naším domem, byl bych spokojen. A to je člověk, který se proslavil knihami, jako je třeba Chůze nebo Život v lesích. Člověk, který putoval za Indiány, objevoval neznámé části Ameriky, neznámé kraje a lesy. A v jeho deníkovém zápise z 30. ledna roku 1852 zase stojí. Při cestování zaznamenáváme do jisté míry především tělesné prožitky, avšak sedím-li doma, vnímáme v téže míře jevy duševní. Taková probdělá noc skýtá stejné množství myšlenek jako dlouhá cesta. Poměřují-li myšlenky podle jejich kvality, nikoli množství, možná zjistím, že bezesná noc je větším přínosem nežli ta nejdelší cesta. Moje paní, která mi vždycky říká, když mě to hodně táhne někam ven do světa, tak říká, prosím tě, teď jsme ještě nepoznali tuhle naši zemi, neznáme všechna místa, kam zase chceš cestovat. V tom je mimochodem podobná Václavu Větvičkovi. Tak ta by z téhle úvahy měla radost, shrnula by to jednoduše, řekla by, člověk musí cestovat celý život, aby pochopil, že mu pak stačí sedět doma a poznávat sám sebe nebo jít do sebe. Tak ještě, abych to uzavřel, nebo ještě jedna věc ve scénáři, která se mi k tomu tak hezky přidala. Neznal jsem potulného, já jsem si to napsal, potulného a potutelného japonského básníka Naná Sakakiho, souputníka a přítele Elena Ginsberga, býtníka. Japonský básník, nevázaný divoký duch, obyvatel rybářských vesnic ostrovu Jižního Japonska, jak se o něm psalo, horských vesniček, tuláků, podsvětí velkých měst. Člověk, který žil daleko od učesaných čajových salonů vznešené společnosti, který bez peněz a bez domova od konce druhé světové války prochodil velkoměsta, hory a pobřeží oceánu čtyř světadílů, taky poutník stejně jako David Thoreau. Tak mimochodem byl po roce 1989, předtím opravdu ne, po roce 89 taky návštěvou v Praze společně s Allenem Ginsbergem. Tak jeho jméno jsem neznal, ale moc rád jsem si sehnal knížku, která se jmenuje, vyšla v překladu Jiřího Vajna, jeho přítele, Sasakiho přítele Jiřího Vajna. Jmenuje se Jen tak nalehko. A ta knížka má v sobě jednu básničku nebo jednu úvahu. K níž jsem přišel a přibyl v podstatě úplně náhodou, protože moji dlouholetí kamarádi mají doma přilepenou na lednici magnetem. Já jsem si říkal, co to je? Tady nějaký asi, aha, to bude nějaký recept nebo jaká poznámka, co je potřeba koupit. Ne, je to Sasakiho zamyšlení, které se jmenuje Velkolepý den. A já si myslím, že bychom na svých imaginárních ledničkách ji měli mít všichni, nebo si na ní aspoň občas vzpomenout. Přinesl jsem vodu ze studánky. Nazbíral jsem dřevo do kamen, popovídal jsem se sousedem. Slunce zapadá. Velkolepý den.

Možná by se dalo taky říct, že ta první hodina našeho dnešního nedělního setkání na dvojce v neděli 13. září bude hodně vzpomínková, ostatně tak už to v mých pořadech bývá. Tentokrát s podtitulem Lidé kolem Václava Havla nebo Václav Havel ve vzpomínkách, protože ten měsíc, který rozhlas pojmenoval Slyšet Havla, nebo Svět podle Havla, tak jak už můžete třeba slyšet na stanici, na sesterské stanici Radiožurnál, úryvky ze starých hovorů v Lánech a tak podobně, tak jsem si, také jsem byl osloven a tak jsem si vzpomínal na to, jak to před těmi lety bylo. Já jsem začínal v hovorech v Lánech v roce 1993 a k tomu se váže taková ta raná, ale velmi, velmi silná vzpomínka, protože když jsem byl pozván, nebo když mi bylo nabídnuto, abych ty první hovory v Lánech, tedy nikoli ty první svoje natáčel, tak jsem samozřejmě do tehdejšího, jak se říkalo tehdy ještě Husákova domečku v Královské zahradě na Hradě přišel s kravatou v saku, tak jako decentně, formálně sešněrovaný, utažená kravata. A byl to pan prezident, který krásně tu atmosféru schodil, když řekl tehdejšímu svému mluvčímu Ladislavu Špačkovi, Láďovi Špačkovi, kouknou, řeknou mladýmu, ať si u nás sundá sako. Tohle onikání já už jsem vlastně znal jenom jako vzpomínku, když si mi o něj vyprávěli členové orchestru Karla Vlacha a taky Jiřina Fikejzová, že vlastně když se poprvé s Karlem Vlachem potkala, teď nedávno na to vzpomínal v rozhlase Dalibor Kapras.

0: rozhlasu, nebo tehdy už jenom Českého rozhlasu, Vlastimilem Ježkem navazovali rozhovory v Lánech. A těch vzpomínek je, já často říkám, o čem se mluvit nesmí, ještě to není promlčené, ale zase jsou věci, které připomínám moc rád, třeba chvíli, kdy jsme seděli na Lánech, točili se hovory, byla tam mísa takových koláčků na Lánech, vždycky pracovaly dámy, které se staraly o to prezidentovo zákulisí, počínaje, já nevím, hygiena, úklid, práce a taky samozřejmě kuchyně. No a byla tam mísa koláčků a já jsem položil otázku, pan prezident dlouho odpovídal, pan doktor Špaček to jako přikyvoval a oba jsme tak jako ujídali, nebo jsme si zobali těch koláčků. No a když to uplynulo asi těch 10 minut, nebo kolik hovory se točily většinou 20 minut, tak tam vlastně na té míse zůstaly pouze dva koláčky. A protože tak jako se mluvilo, ale pan prezident si nemohl vzít, protože vlastně odpovídal, já jsem vždycky tak jako jeden, dva uzmul, pak jsem položil otázku, pan doktor Špaček jenom si dělal poznámky, taky uždiboval. No a když tam zůstali ty dva, tak zrovna byl pan prezident v nějaké úvaze o mezinárodní politice, něco jako je potřeba začlenit naše struktury do... Tyhle ty dva, ty jsou moje, jo? Já si možná říkám, samozřejmě to potom v tom finálním sestřihu hovoru v Lánech nezůstalo, ale já si říkám, že někde v těch originálech to tady v archivu máme, že vlastně se do mezinárodní politiky vloudila ta větička, tyhle dva jsou moje.
1: Když okna první elektriky poslala známé cukrbliky, záclo nám mého pokoje. A Úsvit přišel stisknout kliky, tak po klávesách harmoniky šly tóny dělat rozbroje. Pod střechou kdo si hrál, někdo se tomu smál, zatímco jiný dostal vztek.

čtvrté ráno a někdo říkal nevídáno, ať se ten chlápek pobaví. Další však říkal svojí ženě, dost divný přístup k hygieně, vždyť připraví se o zdraví.

vzkaz. Já dnes mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialových fialek. Postupně se všem zalíbilo, udice písní zvláště šlilo s harmonikou tahací. Začli říkat akordeon, já říkala Alain Delon, tomu, kdo bydlel v oblacích, tomu, kdo bydlel v oblacích. Už se to stěží někdo doví,

0: mám vanu plnou fialový fialek.
1: No, byla to zajímavá léta, zajímavá setkání, i když my jsme si nikdy nehráli, my co jsme zpovídali pana prezidenta každý týden, a zase by se o tom dalo mluvit hodiny, nehráli na Karla Čapka, nebyly to filozofické, ale spíš zpravodajské rozhovory, kdy člověk musel přijít na hrad a vlastně vědět lecos o tom týdnu v politice, položit správnou otázku. Někdy pan prezident řekl, tohle ještě ne, tohle už ne, tak nějak začneme. Taky si pamatuju jeho větu, že se ty hovory musí sestříhat, jako když pan profesor Lukavský čte šaldu, protože on měl často kašel, rýma, zámlky. Krásný byl takový ten jeho přívlastek, promiňte, v apozici, že on neříkal nové domy, ale domy nové, že? A tak to jsme mu tam nechávali. O tom by se skutečně dala napsat knížka, třeba někdy vznikne, kdo ví. Ale já jsem si potom, když ty hovory v Lánech už skončily, tak trochu hrál na střihačském stole v rozhlase a vznikla z toho taková koláž, jmenovalo se Musím už jít. A aspoň kousíček z ní, který ty hovory a cesty pana prezidenta v tehdejší době po republice připomene, vám teď nabídnu, s tím, že když to uslyšíte, tak možná se vám taky jakoby zpomalí nebo zastaví čas, protože tehdy to tak bylo, ta doba nebyla tak uspěchaná.
2: Nic nemáme, nic neznamenáme, ze století do století jdem. Ti, co něco mají, ti nám nic nedají, tak hledáme zaslíbenou zem.
3: Vy jste se včera v noci vrátil z té, skoro bych řekl, až pravidelné výjížďky do některého z krajů. Bylo to náročné včera?
4: Ty cesty po republice, stejně jako cesty do zahraničí, jsou samozřejmě náročné, ale jsou popravdě řečeno odpočinkové ve srovnání s tím, co musím dělat v Praze na Hradě, když se v televizi zdá, že nic nedělám.
5: Odvar děcka, vy jste z jaké školy? Z obecné školy. A z jaké třídy?
6: Z první A.
5: Z první A. A paní učitelka vás sem... Z první B. A paní učitelka vás sem pustila, abyste sem přišli. Se mnou pozdravit, jo? A vy jste to sami chtěli, nebo vám to naše dělá paní učitelka?
6: Sami jsme to chtěli.
5: Nevřeš?
7: Chtěl bych říct, že jsem byl nesmírně rád, že jste přijel do naší oblasti. Teď to trošku možná, ale neberte to jako impertinenci. Jedna věc se stala pro nás úplně nevídaná. Všechny okolní příkopy kolem cest jsou vysekány. Za to se přimlouvám. Kdyby to bylo dvakrát do roka, bylo by to perfektní.
4: Samozřejmě mi to není příliš milé, když se dělají nějaké Potěmkinovy vesnice někam, kam se blíží hlava státu. A to byl ostatně důvod, proč jsem mýval v oblibě takzvané přepadačky. Že jsem někam přijel neohlášen, nikdo to předem nevěděl, žádná policie nemohla dát zprávu jiné policii a tak dále. Na druhé straně, pakliže tam nesekají ty příkopy nikdy, tak aspoň, že posekali, když jsem tam přijel, tak je to dobré spíš pro ty občany, než pro mě. Já jsem si toho ani nevšiml.
8: Ptám se vás, jestli si myslíte, že starosta, politik, prezident má v tom své každodenní práci tu pravdu aktivně vyhledávat, anebo jestli má spíše žít a když ta pravda mu přijde do cesty, tak prostě buď to se k ním přiklonit, anebo třeba i raději mlčet. A nebo jestli má nějakým způsobem neustále jít, jak si kupředu i přes, nechci říct mrtvoli svých radních, ale zkrátka přes jistou konfrontaci. Děkuji vám.
4: Já celkem nepředpokládám, že vy nevíte, jak vám odpovím. Samozřejmě, že jsem vždy pro cestu pravdy a mnozí mě za to považují za takového prezidenta, disidenta, neustálého rýpala nebo zneklidňovače.
9: Kým byste chtěl být, kdybyste nebyl sám sebou?
10: Nechtěl bych být někým jiným.
9: Čeho si ceníte u svých přátel nejvíc?
10: Věrnosti.
9: Které vlastnosti si zvlášť ceníte u ženy?
10: Humor.
11: Já mám ráda lidi, kteří mají humor, ale to hlavní, kdy jsou čestní a tolerantní a takové normální vlastnosti, které by měl mít každý z nás.

Měl jsem hodně rád ten dozrávající mužský hlas. Tady kolega Petr Sakal v technice řekl až kohenovský hlas Richarda Tesaříka. Teď se o něm hodně psalo v souvislosti se skupinou Jojo Band. Ale tohle album, ze kterého jsme hráli tu písničku, je trošku pozapomenuté nebo je ve stínu. To bylo takové náhodné setkání nebo náhodné cílené pro to album, ale v podstatě nějak opakované setkání, bohužel. Richarda Tesaříka, ještě jeho brášky Vladimíra a Jindry Malíka. To album se jmenuje Soul a já ho mám rád, moc rád si z něj ty písničky hraju, připomínám, proto si dovolím teď s pohledem na tu krásnou mužskou, mužsky poznamenanou životem tvář Richarda Tesaříka připomenout ještě jednu písničku z toho alba, aby ho připomněl. To album se jmenuje Soul, kdybyste na něj někde narazili, a je plné vlastně těch světových hitů, tak jak si ho ti tři pánové upravili sami pro sebe.

0: To je tak, když se muzikanti jen tak sejdou, sednou si, aby jim to potom takhle krásně sedlo. Ty letošní říjnové devadesátiny Václava Havla sebou samozřejmě nesou nejrůznější konotace, souvislosti, tak třeba teď v pátek jsme si připomínali taky stejný ročník nedožitých 90 let Pavla Landovského, o kterém Václav Havel někdy v 70. letech napsal: potkali jsme se v divadle Na zábradlí, kam ho přivedl herec Jaroslav Wiesner, bratr Oldřicha Wiesnera, na nějaký večírek, takový svérázný kamarád. Byl to hromotluk s orlým nosem, choval se neomaleně, neustále žvanil a Wiesner se mi za něj neustále omlouval. Hromotluk se brzy zaměřil na mne a brzy mě zcela dorazil. Prý ho musíme angažovat do našeho divadla jako herce. Pošuk, myslel jsem si. Tak začíná vzpomínkový text Václava Havla Pavel z Teplic, ve kterém moc pěkně a velmi osobně vzpomíná, jak jinak, na Pavla Landovského a přiznává, že časem jsme začali chápat, že Landák navzdory všemu, včetně své nesnesitelnosti, je neobyčejně citlivý, čestný, jemný a dost komplikovaný člověk a že je to navíc skvělý herec. Já si myslím, že ta čestnost a to vnitřní, jak se dá říct, Landákovo já, bude zmiňováno určitě i s koncem roku a začátkem roku příštího, protože se blíží výročí Charty 1977, Charty 77, a tam je nezapomenutelná nejenom účast Pavla Landovského při vzniku toho textu, ale zejména při tom prvním rozvozu, jak popisuje v knížce rozhovorů s Karlem Hvíždělou ten souboj s těmi estébáckými vozy, kdy jim unikali Škodovkou nebo MBčkem, které Pavel Landovský řídil, a kázal zamknout všechny dveře, aby na ně příslušníci státní bezpečnosti nemohli. Pavel Landovský.
1: Mohl bych se ptát na nějaký herce?
2: No jo, když nebudu muset říkat, že jsou dobrý nebo špatný.
1: Ne.
2: V tomhle jsem chameleon.
1: Já jsem si všiml, že často vzpomínáte na pana Jiřího Sováka. Jo, máte rád humor pana Sováka?
2: Jo. Já mám ona připravovaný humor, rozumíš, jo. Vlci to nacvičí, i ten fór, který, a řeknu vám, pak prostě to uplacíruje, přesně, a on to vlastně dělá tak trochu každý, protože improvizovat člověk jako nemůže úplně, že jo, někdy se to podaří, někdy ne. Takže já i tyhle ty věci, co už jsem několikrát povídal, tak je mám jako, ale on má pregnantně ty věci nacvičený i s těma slovama, které jsou komický. Já se pamatuju potom po 69. roce, no 70. už bylo skoro jako už se začínalo nic nemoc, tak on mě říká, Jirka Sovák, ty blbče, co blbneš, co to děláš? Teďka je přesně doba, že si musíš najít dvorek a zobat. A pokud možno gumovým zobáčkem, a mě nikdo nezvěděl. Tak to je třeba Sovák. Dělá si z toho srandu. Mám ho moc rád. Ne?
1: Kamarádil jste s Vladimírem Menšíkem?
2: Jo,
1: ano, jistě. Způsobem, jako, že i jste třeba trávili večery, nemyslím jenom pouze na place.
2: I večery jsme trávili, protože já jsem byl majitelem takového ateliéru po Karešovi, Karoslavý Kareš, malíř a uzenář, jak jsem vstávo zubě, říkal jsem Karoslavý Kareš, malíř a uzenář, jo, levou falší potyč, když volej, tak nahlas. A ten mě, já jsem měl po něm takový ateliér, že jo, protože on se odstěhoval do jiného. No, čili jsem byl vážená osoba mezi těma ženatýma hercema, že jo.
1: Hodil se.
2: Hodil se, jo.

tabule, když žiješ, nežij na nule. A tak zmizela z naší ulice, jako když vystřelíš z ručnice.

0: Ještě jednou k Pavlovi Landovskému. Víte, že má svou alej? Skutečně. Má svou alej v místě, kde zemřel, kde žil v posledních letech, totiž na Kytíně, tam je alej Pavla Landovského. Stejně jako před lety tam otevřeli alej Antonína Vítka, který taky ke Kytínu patřil, což byl dlouholetý pracovník Akademie věd České republiky, popularizátor v oboru kosmonautiky. Měl jsem tu čest ho poznat. A přijde mi vám, že kdyby právě takováhle alej měla člověka připomínat, že to je krásná vzpomínka. Víc než truchlení, víc než ten smutek a zármutek z jeho odchodu, je právě ta alej, která zůstává. Tak až se někdy půjdete za Prahou směrem na Cukrák podívat, tak vzpomeňte na alej Pavla Landovského nebo na alej pana doktora Antonína Vítka. No a pokud 20. října zavítáte do Hamzova arboreta v Luži, Košumberku, kousek od Chrudimi, tak vězte, že právě 20. října se tam na veřejné vzpomínkové akci budeme loučit a připomínat jméno našeho kolegy a skvělého spolupracovníka doktora Václava Větvičky, který mimo jiné o alejích řekl. Alej je artefakt a krajinný prvek, který je tu krátkou dobu. Začaly se vysazovat až za Josefa II., jde tedy o záležitost starou maximálně 300 let. Aleje českou krajinu bezesporu nádherně dotvářejí a manifestují. Já si nedovedu naši zem bez alejí představit, ať už jsou ovocné, lipové, anebo voní jinak.
1: Robert Tamchina a nedělní Dobré ráno.
2: Na Dvojce a Pohodě.
0: No a když jsem tu mluvil o Pavlovi Landovském a panu prezidentovi Václavu Havlovi, nemohu vynechat i to jméno, které už jsem připomněl, totiž jméno doktora Ladislava Špačka, tehdejšího tiskového mluvčího pana prezidenta. No a to je ten moment, kdy já tady ve vysílání nedělních Dobrých rán připomínám ta stará vysílání našich pátečníků, jak říkám, lidí, který jsme si osobností, které jsme si zvali, nebo které jsme navštěvovali v pátek u nich doma. Nebo byli taky nedělníky našimi hosty. Zkrátka lidé, kteří vás provázeli společně s námi ranním probuzením ve vysílání Českého rozhlasu. A jedním z nich byl taky doktor Ladislav Špaček. Takže jsem zapátral v rozhlasovém archivu. Našel jsem kousek, který je takový výstižný, popisuje povahu nebo pohled na svět i pohled do zákulisí života a rodinného života doktora Ladislava Špačka. A až to budete poslouchat, tak se moc neptejte, kdo je ten, kdo s ním hovoří, protože čas nezastavíte a mění se nejenom hlasy.
3: Pane doktore, nevím, opravte mě, pokud se mýlím, mám pocit, že svět, ve kterém se pohybujete, není příliš vstřícný ke skutečnému přátelství.
4: Samozřejmě, že člověk má v životě spoustu přátel, kteří se třeba postupně mění, tak jak se mění místa jeho pobytu nebo jeho profese, jeho možnosti. V současné době mám pár kamarádů, pár přátel, nicméně scházím se s nimi dost málo. To je to, co je pro přátelství nutné. Kultivovat ten vztah, scházet se, debatovat, vědět o sobě všechno. Takže tahle ta profese přináší sebou tu obrovskou zátěž, ztráty soukromí, ztráty času na osobní život. A to je to, co mi vadí, co mě na tom někdy rmoutí. Takže na přátelé mám hrozně málo času. Nicméně o prázdninách si to vždycky vynahradím a v létě, když mám dovolenou, tak na chalupu za mnou jezdí tolik lidí, že někdy je to až přes příliš.
3: Ztratil jste nějaké přátele tím, že jste přijal funkci mluvčího prezidenta republiky?
4: Jestli to myslíte tak, že by se někteří lidé ode mě odvrátili kvůli tomu, tak to ne, to ne. Nicméně o některé přátele jsem přišel přirozenou cestou, protože prostě nemám čas se s nimi scházet, takže se sejdeme jednou za rok, jednou za půl roku a to už není ono.
5: Já jsem učil spolu s doktorem Špačkem jako jeho kolega, sdíleli jsme jednu místnostku a nedávno jsem byl na filozofické fakultě a ta místnost je ještě vyzdobena jeho rytinami.
3: Rytinami?
5: Ano, ano. Tedy ne, že by je doktor Špaček sám ryl, ale přinesl je tehdy na fakultu, nechali zasklít, jsou to poměrně rozměrné obrázky a jsou tam na nich pohledy na Pražský hrad, možná, že už tehdy tušil, kde bude jeho kancelář. Ale obdivoval jsem třeba jeho ženu Evu, která se jeho metodickému diktátu podřizovala i v takových méně obvyklých situacích. Vzpomínám si jednou, jak jsme se u nich na návštěvě podivovali nad tím, jak si nechá doslova zasahovat i do takové prachjednoduché situace, jakým je míchání kaše nebo nějaké jížky, protože on vstal od stolu, přiběhl k tomu sporáku a Evě velmi citlivě a něžně vysvětlil a racionálně logicky, proč je lepší míchat tu jížku do osmičky a nikoliv do kroužku ve směru hodinových ručiček.
4: Pan doktor Flegel svým ostrovním humorem, myslím, popsal některé rysy, ke kterým se skutečně musím přiznat. Pokud jde o mou pedantérii, kterou tam dokumentoval na vztahu k mé ženě, tak ta skutečně, musím přiznat, někdy absurdní. Já si to uvědomuju, ale někdy prostě proti tomu nenacházím obranu. Ale moje žena ano, ta se proti tomu umí bránit. Ne tím způsobem, že by protestovala proti tomu, že jí vysvětluju, jak je třeba míchat jížku, ale protože já od toho sporáku podejdu a ona se to zase míchá po svému. Ona prostě se vzdala toho, že by se mnou urputně hádala, to bychom se museli asi přijít neustále. A právě naopak, my se právě nikdy v životě nepřijem, protože moje žena se naučila prostě žít s těmito svými vlastnostmi. Já si to uvědomím, já po 3 minutách si najednou řeknu, co to má znamenat, proč já vlastně tady zasahuji do něčeho, co mě vůbec nezajímá, do čeho nemám právo zasahovat, a umravním se, ale moje žena toto pochopila daleko dřív a ví, jak se mu zacházet.

0: Příběhy z kalendáře.
1: Představujeme vám významné osobnosti a zásadní objevy.
0: Připomínáme historické události a bereme vás na zajímavá místa.
1: Vydejte se s námi do historie, která zaujme, překvapí i pobaví.
0: Příběhy z kalendáře.
1: Každý den po 17. hodině
0: na Dvojce.

0: bylo 7 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
2: Na osobní asistenci podle lidí se zdravotním postižením často nezbývá dost peněz. V Německu protestovali 10 000 lidí proti krajně pravicové straně AfD a bude zataženo během dne se přidají občasný déšť nebo přehánky a teploty budou do 22 stupňů. Dobré ráno u zpráv přeje Mária Kunová. Lidé s vážným zdravotním postižením kritizují nedostatek osobní asistence a pomalé změny v systému péče. Na problém upozornili při druhém letošním projezdu za přežití. V Praze se ho zúčastnili desítky lidí.
3: Si představte, že byste jakoby jenom 6 hodin za den mohli jíst, pít, dojít se na záchod.
4: Říká student Tonda, který přišel podpořit spolužačku s handicapem. Těch 6 hodin pomoci asistentů denně pokryje maximální příspěvek na péči, který je 27 000 korun měsíčně. Zbytek často zajišťují rodiny, pokračuje Michal Prager ze spolku Žít po svém.
5: My jsme momentálně požadovali, aby aspoň příspěvek na péči ve čtvrtém stupni byl zdvojnásoben.
4: Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z ANO uznává, že současný systém není uspokojivý. Připravuje změnu, která má lépe zohlednit skutečný rozsah potřebné péče a zlepšit dostupnost sociálních služeb. Konkrétní termín změn ale neslibuje. Tereza Hybšerová, Český rozhlas.
2: Ve 20 německých měst, včetně Berlína, Hamburku nebo Mnichova, včera protestovalo přes 100 000 lidí proti krajně pravicové straně Alternativa pro Německo. Ta minulý týden vyhrála zemské volby v Sasku-Anhaltsku. Protesty svolala občanská iniciativa PRUF, která dlouhodobě usiluje o zákaz strany. Německá tajná služba považuje AfD za prokazatelně extremistickou. Na jejím programu je výrazné omezení migrace, deportace uprchlíků nebo návrat Němců, kteří zemi opustili. Pracovníci olomouckého hejtmanství zpracovali ve spolupráci s obcemi a správci toků, lesů nebo silnic mapu výskytu invazních druhů rostlin v regionu. Data použijí při vydání pravidel pro jejich regulaci. Ta usnadní likvidaci nepůvodních druhů například právě obcím nebo vodohospodářům, vysvětluje vedoucí oddělení ochrany přírody hejtmanství Michaela Koucká.
6: V tuhle chvíli jsou, řekněme, limitováni zákazem, který říká obecně zákon o ochraně přírody a krajiny, a k tomu, abychom tenhle zákaz mohli nějakým způsobem u těch vyjmenovaných rostlin prolomit, potřebujeme právě to opatření obecné povahy.
2: Ještě do dnešních 14 hodin můžou lidé navštívit poslední den znojemského historického vinobraní. Vstup do centra je na rozdíl od předchozích dvou dní zdarma. Dnešní program upřesňuje mluvčí pořádající organizace Znojemská beseda Kristýna Musilová.
7: Samozřejmě ještě tady budou pár otevřených mazhausů a mohou třeba si odvést domů víno, burčák. A ten program probíhá ještě na Václavském náměstí, kde vlastně bude kejklíř, potom vystoupení oživlýho středověku.
8: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
2: Bude zataženo během dne. V Čechách přidají občasný déšť nebo přehánky, na Moravě a ve Slezsku dorazí až později. Teploty budou mezi 18 a 22 stupni, na západě a severu Čech 16, na horách kolem 13 stupňů.
1: Doprava.
2: Na dálnici D3 z Tábora do Českých Budějovic dejte stále pozor za planou nad Lužnicí. Na 93. kilometru havarovala 3 osobní auta při střetu se stádem divočáků. Místo je průjezdné plynule. Na D1 z Prahy do Brna opatrně před odbočkou na Velké Popovice. Na 15. kilometru v mírné zatáčce stojí nepojízdné vozidlo a blokuje odstavný pruh. A na D8 z Ústí nad Labem do Prahy je omezení za Kralupy. Na 0. kilometru je zavřený pravý pruh. Budou opravovat most. To byly zprávy, teď pokračuje Robert Tamchina.
9: A to byl s nedělním ránem tak laskavý hlas Marie Kunové ve zprávách. 7 hodin a téměř 5 minut, buďte vítáni u nedělního ranního vysílání Dvojky Českého rozhlasu v neděli 13. září.
1: Český rozhlas Dvojka.
8: Rádio, které vás baví.

Nevím, jak zněla včera večer v La Défense aréně v Paříži tahle písnička. Tohle je samozřejmě nikoli koncertní, ale studiová nahrávka paní Céline Dion. Ale říkal jsem si dnes po ránu, že na Céline Dion nemohu zapomenout, protože včera si, to není ten důvod, že si ji přišlo poslechnout v Paříži zhruba na 30 tisíc fanoušků, ale že Céline Dion zpívala poprvé, teď tuším, asi po 6 letech po dlouhodobých neurologických onemocněních a prý při té první písni Člověk se nemění byla viditelně dojatá. Říkala, slíbila jsem si, že nebudu plakat, ale dnes večer chci zpívat pro vás, zpívat pro sebe a oslavovat život. Tak tolik Céline Dion před svými dalšími asi skoro 20 nebo přes 20 koncertů chystá. Tak ať zdraví vydrží, jsem rád, že jsme si ji mohli připomenout alespoň touhle písničku, která se stala celosvětovým hitem, ještě předtím, než ji samozřejmě zpívala Céline Dion, ale ona jí dala taky svou specifickou barvu. Oslava života. Myslím si, že oslavou života jsou i krásná haiku našeho posluchače, básníka Stanislava Kubína, který vydává knížku, druhou knížku haiku, tak se vlastně jmenuje, protože ta první byla malá knížka haiku, ta druhá má ve svém názvu to pořadí a bude pokřtěna 25. září v 17 hodin v Liberci. A já jsem si tam našel, protože haiku mám rád, takhle po ránu po 7. hodině, něco právě k ránu. Tak třeba tahle tři haiku. Ráno v rozpuku, den si zvolna protírá ospalé oči. Otevři okno, slunce by chtělo vstoupit do temných koutů. A nebo tohle haiku, slunce vychází, nizoučko nad obzorem, to den se rodí.

0: Nedělní dobré ráno, tak jak si tady s vámi povídám na Dvojce a Pohodě Českého rozhlasu, a tu Pohodu zdůrazňuju, protože tam vlastně reprízujeme pravidelně pořad Láska za lásku Jiřího Anderleho, a už jsem to vlastně řekl. Tak je pro mě tahle ta neděle po ránu vždycky příležitostí připomenout si jména lidí, které mám rád, které jsem při své práci a v životě poznal. A Jiří Anderle, kterému zítra na dálku popřeju všechno dobré, nebo mohu to udělat už teď, proč by ne? Snad nemám být pověrčivý k jeho krásným 90. narozeninám. Jiří se narodil taky, to je ten ročník 1936, už dneska připomínaný a vzývaný Pavlem Landovským a Václavem Havlem. Jiří se narodil 14. září 1936. No kde jinde, než v Pavlíkově, na Rakovnicku. Jako bych ho slyšel, když vypráví V lásce za lásku. Ono se říká malíř, grafik, ilustrátor, hudebník, ale pozor, taky spisovatel. Když třeba otevřete jeho knížku Na Hradčanech, tak to máte pocit, že Jiří opravdu kreslí ve slovech, krásně vzpomíná, popisuje jednotlivé postavy a postavičky, figury a figurky, tak, jak je svýma očima a ve svém životě na Novém světě v Praze na Hradčanech poznal. Třeba o Bohumilu Hrabalovi. Jdeme s Boganem zpátky a vidíme, že příroda se chystá k jarnímu útoku. Jívy už mění barvu, něžně šedé kočičky se barví do žluta a Praha se po dlouhé zimě pomalu vzpamatovává. Teplé kabáty zmizely ve skříních, ale u nás v Dolíku, kde leží nový svět, přichází jaro pomalu a později, mnohem později než jinde. Sem slunce nepronikne a dlažba je tu stále vlhká. Kočičí hlavy ze žuly nebo ze svoru z těžkého uhlazeného kamene jsou mírně lesklé. Tak zas mám pocit, jako kdyby mi někdo namazal prsa husím sádlem, nebo jako kdyby mi celý den hrál Louis Sečmo Armstrong na trubku. Tak to teď říkám já, pan Hrabal, řekl spisovatel a nabral směr příliš hlučná samota, kterou měl tak rád. No a když budete tou knížkou Na Hradčanech, o které jsem mluvil, Jiřího Anderleho, listovat, tak je tam vlastně i kapitola, která není v textu knížky, je na konci, je to v poznámkách, jak si Jiří maloval vlastně mapu nového světa a mezi tím si připsal vzpomínku na Jana Třísku. Já jsem vlastně taky Hradečák, Hradčaňák, říká kamarád a herec Jan Tříska. S holčičkami, Kákou a Nánou přeběhli Parčík a byli na to tata na Novém světíčku. Světíčku. Když holky cinkly na náš zvonek, Milada, moje paní, jim dala něco dobrého, pádili dál na dětské hřiště, někdy jsme šli s nimi. Honzu i Káju jsme měli rádi. Měli jsme si o čem povídat. Honza byl spolužák, chodili jsme spolu na vojnu. A pak jsme byli skoro sousedi, Honz Davids. A když s Karlou začali blbnout, s Miladou jsme se mohli potrhat smíchy. Ale to odpoledne na Novém světíčku seděl ve stínu, klacíkem šmátral v písku a tiše říkal, já tady cituju vlastně rukopis Jiřího Anderleho, a tiše říkal, jak lvové bijem o mříže, jak lvové v kleci jatí, my bychom vzhůru k nebesům a jsme zde zemí zpětí. Písně kosmické, to je 100 let, kamaráde, teď máme jaro 1977, říká Honza. A pak jednoletní ráno jsem vezl všechny čtyři na letiště, odlétali na dovolenou na Kypr. A za pár dní na to slyším z hlasu Ameriky, že emigrovali. Ale o 12 let později Honzovi volám do Vídně. Tak kamaráde, co kdybych tě příští týden na Ruzini naložil a přivez, když jsem tě před těmi lety odvezl. To je skvělý nápad, zařval Honza, a tak se i stalo. Jiří Anderle, tak moje přání, hodně zdraví Jiřímu a vzpomínka na setkání, protože jestli bývalo třeba u Kalicha, v hostinci u Kalicha dobře Švejkovi, tak v jeho novodobé historii si tam zase vybranou společnost své přátele a kamarády zvali taky pánové Tomáš Töpfer a Vítězslav Jandák a rozhlasový mikrofon byl pokaždé u toho. I ve chvíli, kdy to tam Jiří Anderle s malířským plátnem vzpomínek rozsvítil právě tak, jako třeba pan Chesterton svou lampu na plyn, jak by řekl Jiří Suchý.
1: To je neuvěřitelný. Já jsem to poznal, když jsem vlastně 20 let žil na Hradčanech. Měl jsem tam ateliér ve renesanční kovárně 100-metrový a na Novém světě, byl takový domek na spadnutí, což nám nabídla jednou taková stařičká paní. Říkala, jestli hledáte domek na prodej, tenhle ten můžete mít hned. A my jsme si řekli, no to je báječný. No jo, ale musíte mě ho zaplatit. Já jsem říkal, no to zaplatíme. Potom jsem to říkal Jiřímu Trnkovi, že jo. No. Říkal jsem, co mám dělat, pane... Ne, já jsem ho nesměl říkat, pane profesore. Pane Trnko, co mám dělat? No taková nabídka se neodmítá, tak to kupte, ono vám to celý spadne při rekonstrukci, ale vy si vezmete půjčku, já vám budu dělat garanta, aby to za chvilku znovu splatíte. Já, no. Jenomže k tomu už nedošlo k té garanci, neboť pan Trnka zemřel. Ale já jsem nakonec ty garanty sehnal, rekonstruovali jsme to a tam jsme prožili takovou pohádku na Novém světě. A ten Bogan Hrabal to tam miloval. On ty lidi miloval a milovali lidi jej, že jo. A jednou se stalo, on každý úterý přicházel a já jsem říkal, Bohoušku, co mám dělat? Já jsem dostal tenhle ten telegram. Congratulations, gratulujeme vám k obdržení Grand Prix Biennale Ljubljana a tak dále. To přece nemůže být pravda, to si ze mě někdo dělá srandu, ne? Mu říkal, ale ty kluku pitomá, opravdu, to by bylo něco senzačního. Víš co, jdeme na tu poštu se zeptat, jestli je možný falzifikovat telegram. A utíkali jsme po Hradčanském náměstí a on říkal, když jsme šli kolem těch kapucínských domů, jo, vždycky tam byl výklenek a vrata, ten Boga šel trošku stranou od těch vrat, říkal, já si tady připadám, já mám vždycky strach,

0: On říkal, z toho nic dobrýho nekouká. A já jsem říkal, proč, pane Seiferte? No, protože to je prokletí naší malé země. Tady ano. Se úspěch neodpouští. No, ale teďko s tím Boganem Hrabalem jsme došli na tu poštu a Bogan zaklepal na okýnko a říkal, poslyšte, mladá paní, je možný, aby tenhle ten telegram si někdo tady z toho kluka Pitomio udělal legraci a napsal mu, že dostal Grand Prix. A ona se na to podívala a říkala, všechny údaje jsou v pořádku. To nemůže být falzum. No vidíš, vždyť jsem tě to říkal, tak tě gratuluju. Škoda, že jsem neměl po ruce magnetofon, že jsem to nenahrával, to by byly
1: zážitky. Úžasný.

0: tu byl zmíněn Jiří Seifert ze svého setkání, tak jak na něj vzpomínal Jiří Anderle. Já jsem řekl Jiří Seifert, Jaroslav Seifert. Myslím na spletu si básníka, jméno básníka, nositele Nobelovy ceny za literaturu. Ano, myslím na Jiřího Anderleho a na jeho setkání s básníkem Jaroslavem Seifertem, protože máme teď v práci s kolegou Martinem Rodovským takový hezký večer, který bude mít svou premiéru právě 23. září, proč pak asi v Pražské Viole. Jsou to básně, taková koláž básní a písní Jaroslava Seiferta, respektive tedy zhudebněný básní, protože Jaroslav Seifert se narodil 23. září roku 1901, umírá v lednu roku 1986, takže dvojí to půlené výročí pro letošní rok. A tak jsem si řekl, že právě v tom zářijovém setkání tady v neděli po ránu Jaroslava Seiferta připomenu třeba ukázkou z jeho pamětí Všecky krásy světa, tak jak z nich v rozhlase četl pan Rudolf Hrušinský.
1: Před lety navštívila mě mladička redaktorka obrázkového týdeníku. Ze své kabelky vysypala mi na stůl pudr, labutěnku, tyčinku narty, klíče, blok a pero. Když opět vše naházela naspět a ponechala na stole jen blok a pero, počala již dříve smluvený rozhovor. Měla do svého listu přinést článek o Praze. První otázka prozradila naráz všechnu její novinářskou neskušenost. Podívala se mi důvěřivě do tváře a nevinně se mě zeptala, od kdy mám vlastně toto město rád. A to je náhoda. Na tuto otázku, až k pláči naivní, mohl jsem jí přesně a dokonce rád odpovědět. Jako chlapec jezdíval jsem k rodině své matky do blízkých Kralup nad Vltavou. Když jedete rychlíkem, nestojí za to ani si sedat. Do Kralup jsem se vždy nesmírně těšil. Když prázdniny však se přechýlily přes svou polovinu, začínalo se mi stýskat po domově a po mamince. A tak se stalo, že jednoho dne rozběhl jsem se kolem kralupského hřbitova k Debrnu a odtud na státní silnici do Turska. I Tursko jsem minul, ale pak už jsem byl tak unaven, že jsem si musel usednout na mez u škarpy, abych si odpočal. A v té chvíli jsem ji spatřil. Drobnou, ale pro mě v té chvíli radostně překvapivou siluetu Hradčan. Nebyly větší než kresba na škatulce sirek, která v té době bývala na vinětě. Dal jsem se radostí do pláče a slzy mi tekly po zaprášené tváři až za límec košile. A tento pláč touhy a lásky, spojil tyto dva silné pocity v jediný. I teď se mi stává, že když vyjíždím z Vinohradského tunelu, začne se mi stýskat po Praze. A stýskalo se mi po ní i v Paříži. A to už je co říct.
0: Tuhle jsem si právě nad scénářem toho večera pro Pražskou Violu uvědomil, jak si na dálku podali ruce pánové Jaroslav Seifert a Jan Skácel, protože zatímco Jan Skácel obdivuje městečka, názvy míst cestou do Nové Bystřice, kdy píše ticho je tam sladké a husté, nad ním poletují jiřičky a někdy uzříte z vlaku čápa. A zastávky mají jména jako kamínky. Jindřiš, Blažejov, Malý Ratmírov, Střížovice, Kunžak, Kaproun, Senotín, Hůrky, předposlední Albeř, pak přijde Nová Bystřice. Zkrátka, ta zastavení pro něj nebyla jen tak leciaká, byla důležitá a byla krásná tou češtinou a tím místopisem. A stejně tak to má i Jaroslav Seifert, když píše o cestě do Kralup. Stanice na trati z Prahy, kdysi dlouhé, dnes kratičké, říkával jsem si jako apostrofy loretánské litanie. Bubeneč, Podbaba, Sedlec, Roztoky, Žalov a Podmoráň. Jak jsou krásná tato dvě jména. Pak jen Letky, Lipčice a Dolany a už jsem byl na Kralupském nádraží a utíkal do náruče matčina otce, abych až po letech pochopil, že čím byl my tím, čím boženě Němcové, její babička. Jaroslav Seifert a jeho vyznání životu a lásce.
2: Toužil jsem po cizích městech, v neznámých barevných krajích i na pokraji pouště. Už se mi rychle vzdalují jako hvězdy ve starých tmách. V katedrálách je zima a úsměv žen už je mi vzácný, cizí, daleký jako květy pralesa. Jen touha zůstala, abych nebyl tak sám. A zvědavost. Obě pak denně se mě vyptávají. Naštěstí ženy u nás nenosí závoje špokotníky. Však neodbytný čas už dotírá a násilím vede mě jinam. S Bohem. V životě jsem nic nezradil. Tím jsem si jist. A můžete mi věřit. Však nejkrásnější ze všech bohů je láska.

viděl jsem hory plné ledu, však zpívat o nich nedovedu. Jiskřily dálky nad hlavami, jak bledě modré drahokamy. Jímala závrať při pohledu, zpívat však o nich nedovedu. Když ale vidím na obzoru uprostřed kraje nízkou horu, na nebi mráček bylo skvoucí, přestane srdce chvíli tlouci. Oblaka letí v klasek zralých a koně dupou po maštalích.

aby je vrazil ve chřtán dračí. A motýl spěchá po bodláčí. A jako krůběj na prstenu, třpiť

zpívat. Zpívat i plakat, maminko má. Jak je to hezké u nás doma.

0: vzpomínky tak pěkně hladí a někdy zůstane jen harampádi. Ale určitě, teď je 7 hodin a 35 minut, abych nezapomněl připomenout dnes po ránu, pokud právě vstáváte, neděle 13. září. Ale určitě mezi ty vzpomínky, které nejsou harampádím, patří vzpomínky na Jirku Žáka, našeho kolegu, herce, spisovatele, hlavně překladatele z francouzštiny, který by se v tomto týdnu dožil 80 let. A jak se to tak hezky potkává, tak už Jaroslav Seifert ve svých pamětech vzpomínal na to, jak si i v Paříži připomínal Prahu a to je už co říct, slovy Jaroslava Seiferta. Nevím, jak to měl Jiří, ale určitě pro něj ta Paříž byla ne-li na prvním, tak hned na druhém místě, protože Francii a Paříži věnoval velkou část svého života a taky nám, kteří jsme měli rádi a máme rádi staré francouzské filmy, představoval jejich titulní herce nebo herce, které jsme z těch 70. 80. let z francouzských komedií dobře znali. Patřil mezi ně taky Michel Galabru.
1: À notre époque, c'est ça qui est dramatique.
2: Teď to jde všechno mnohem rychleji, že se objeví hvězda, kterou média tlačí dopředu a pokud ale nemá úspěch a nepřinese peníze, tak je konec. Všichni si nad ním umejou ruce a je prostě konec hvězdou. Dřív tohle to neexistovalo. U Michela Galabriho jsem si nevěděl jako moderátor ani na suchý krajíc, protože tomu jsem položil otázku a on hodinům odpovídal. Takže my jsme strávili celé odpoledne tím, že já jsem položil asi 3 otázky a on asi 5, 6, 7 hodin mluvil krásně a mluvil zábavně a mluvil bezvadně. Navíc byl hrozně vstřícný, hrozně laskavý člověk, ale mělo to takovou předehru, protože my jsme na něj čekali s televizním štábem a on přijel v malým Fiatku a jeho 2 synové stejných postav, tak vůbec nevím, jak si tam vešli. A on říkal, mám nahoře nepořádek. A když vám někdo řekne, že má nepořádek, tak si představíte, že nemá umytý nádobí a nebo že prostě nemá zameteno. A my jsme vešli do bytu a ten byt byl rozbitý na cimpr-campr. Tam byla vysekaná elektřina a jo, dráty koukaly ze zdi a vykopaný parkety. No strašně, až kameraman Ivan Charvát tam bloudil a říkala, jak jde, my to natočíme, ten rozhovor. A jediné místo, kde jsme našli jsme ho u okna, teď jsme tam snesli nábytek, my jsme si sedli tak v takových rokokových křesílek, ale z nich čouhala sláma, tak na ně jsme si sedli. Ale ten výsledek vypadal nádherně, jak když s ním děláme rozhovor někde na zámku. Všichni se ptali, na kterém zámku jste toho Michela Galabriho točili.
3: Já jsem vždycky toužil si Paříž podmanit. Já myslím, že Paříž už znám, takže ji nezná Pařížan. Já, když jsem o tom mnohokrát mluvil s Pařížanama, tak jsem zjistil, že oni vůbec nevědí. Já jsem třeba teď našel Manoninu studánku. Našel jsem místo, kam se Manon Lesko chodila mít. Dostal jsem se až k ní, až jsem si takřka nabral vodu. A zase si to promítám zpátky do toho Nezvala kdysi, kterýho jsem objevil, když mi bylo 16. Vlastně jsem si jenom splnil svoje dětské sny. Nic víc, nic míň.

0: Robert Tanchina a nedělní Dobré ráno.
1: Na Dvojce a Pohodě.
2: A to byl pan Claude François, tak si říkám, že tam nahoře mají v dobrém slova smyslu s Jiřím Žákem někde pěkný mejdan. Já tu poslední hodinku zvlášť dneska v nedělním dobrém ránu trochu fušuju Jiřímu Anderlemu v přeneseném slova smyslu do řemesla, protože si tu tak na plátně svých vzpomínek maluju a připomínám osobnosti a lidi, které mám rád, a taky vybírám z vašich pozdravů a e-mailů vašich pozvánek pro dnešní neděli. Už je to hodně dlouho, co jsem tady mluvil o plátnech a ilustracích malíře a ilustrátora Miloslava Troupa, ohledně jeho výstavy, která byla, no už to bude kolik, 5-6 let v Pražském obecním domě. A tak jsem byl moc rád, když mi přišla pozvánka pro dnešek, kterou vám rád teď přečtu. Píše mi pan Zdeněk Troup, takto syn Miloslava Troupa. Vážený pane Tamchino, na kapli Narození Panny Marie nad obcí Slavče je nápis tohoto znění. Kaple Narození Panny Marie. Kapli nechal tu postavit v roce 1922 Matěj Troup na místě menší kaple z roku 1877. Jeho synové narukovali do první světové války. Když se jich všech šest vrátilo bez úhony z nelítostné válečné vřavy, pochopil otec návrat svých synů jako zvláštní milost boží. Nová kaple byla postavena k uctění tohoto zázraku a také jako poděkování Bohu a Panně Marii, dobrotivé ochránkyni rodu Troupova. Kaple je poutním místem, rodina a její přátelé se zde scházejí každoročně v druhou zářijovou neděli. Připomenutí Marie bylo tedy právě včera, druhá zářijová neděle je právě dnes a i v tento den, tedy dnes v neděli 13. září, si budou u kaple Narození Panny Marie nad obcí Slavče v 14:30 odpoledne účastníci pouti připomínat, že jsou v našich životech i těžké chvíle, které mohou dospět ke šťastným koncům. A já jsem tady dnes to ranní vysílání otevíral vzpomínkou a připomenutím veršů potulného japonského básníka Nanao Sakakiho, tak jak jsem ho s jeho velkolepým dnem poznal docela nedávno. Tak jestli dovolíte, ještě jedna nebo dvě. Máš-li čas na mluvení, čti knihy. Máš-li čas na čtení, jdi do hor, pouští a k moři. Máš-li čas na chození, tanči a zpívej. Máš-li čas na tančení, tiše seď, šťastlivý blázne. To stačí. Zem pro nohy, sekera pro ruce, květ pro oči, pták pro uši, houby pro nos, úsměv pro ústa, píseň pro plíce, pot pro kůži, vítr pro mysl. To stačí. A zase. Jakoby si tu Sakaki podával ruce s prévérem přes celý svět a hráze času.

Když hlas stárne, tak Jiřina Fikizová by řekla, ten feeling, ten pocit tam zůstává. To byla samozřejmě Dolly Parton a Barry Gibb jako autor té písničky, kterou původně napsal pro skupinu Bee Gees, ale potom pro jedno takové výroční album ji naspíval právě společně už ze stárnuší Dolly Parton. Byly Patsy Cline, byla Loretta Lynn, ale myslím si, že Dolly Parton patřil ten titul první dáma country v tom nejširším slova smyslu, protože ona sama byla v podstatě už instituce, ale v dobrém slova smyslu. A já jsem moc rád vzpomínám na jednu její poznámku, kterou ona měla, to je takový příběh. Ona je samozřejmě autorkou toho hitu té písničky, kterou nahrála pro svého mentora, spolupracovníka, kamaráda, když od něj odcházela na solovou dráhu, to bylo to Budu tě navždy milovat, nebo Seš navždy mou láskou. Písnička, kterou potom po letech proslavil film Osobní strážce a Whitney Houston, dostala za ní Grammy, kterou jim mimochodem předávala právě Dolly Parton. Ale proč o tom mluvím? Protože když se ta písnička stala známou, tak se ozval agent Elvise Presleyho, že by jí Elvis naspíval a Dolly nadšeně souhlasila, proč by ne, ale noc před tou nahrávkou jí agent zavolal a řekl, ale znamená to, že pan Presley tak to dělá se vším, co nahrává, bude mít 50% z těch práv na tu písničku. A Dolly řekla, ne, to nedovolím. Prostě ta písnička v podání Elvise Presleyho nebyla nahrána, nevznikla. No a když po letech se stala hitem díky tomu filmu, o kterém jsem mluvil, tak vydělala jenom na právech Dolly Parton asi 10 milionů dolarů. A Dolly se tak usmála a řekla, a teď si můžu koupit celý Elvisův Graceland.

Tak tady je vidno a slyšno, že Jules Brubeko se nebránil tomu, aby prodal práva na písničku Edmontonu, co bude dál, co dál, tak jak ji potom právě anglicky v překladu nahrál pan Elvis Presley a nejenom on. Taky jednou Jules Brubeko řekl v nějakém rozhovoru, já už bych nemusel dělat vůbec nic, ale to by mě vůbec nebavilo. A mě by zase nebavilo, kdybych nevěděl, že se společně potkáme 11. října, 11. října, já jsem řekl 11. října, protože jsem chtěl říct, že to bude v takový krásný společnosti. Ten říjen bude patřit Jiřímu Suchému, ale také mnoha dalším osobnostem, které si zase do vysílání takhle po ránu v neděli brzo mezi 6. a 8. pozvu. Děkuju, že jsem se vámi mohl být, děkuju, že vy jste byli posluchači nedělního Dobrého rána na Dvojce, zůstávejte ve zdraví a já se budu moc těšit. A tahle písnička pořád ještě vlastně patří i ke mně v tomhle roce. 55. Richard Miller. Hezkou neděli.

zostalo. Veď teraz keď už mám 55, veľa ho nie, každý.

0: Milujete koně? Pak si nenechte ujít mezinárodní výstavu Kůň 2026. Od 18. do 20. září v Lysé nad Labem vás čekají přehlídky plemen, drezura, parkour, western a bohatý program. Vrcholem bude večerní koňská gala show s 10 lipicány ze slovinského hřebčína Lipica. Vstupné na výstavu je 200 korun. Vstupenky na vll.cz. Se slevovým kódem KŮŤ26 získáte 25% slevu. KŮŤ 2026 na výstavišti v Lysé nad Labem. Zážitek pro celou rodinu.
1: Bylo 8 hodin.
2: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
3: Začal měsíc dobročinné závěti. O možnosti odkázat majetek neziskovým organizacím neví téměř polovina lidí z Česka. Ve Švédsku dnes vybírají nové zákonodárce i zastupitele. A bude zataženo během dne, se přidají občasný déšť nebo přehánky, teploty budou do 22 stupňů. Pěkné ráno u zpráv přeje Mária Kunová. O možnosti dobročinného daru ze závěti v Česku neví skoro polovina lidí. Vyplývá to z červnového průzkumu koalice Za snadné dárcovství a agentury Ipsos, kterého se zúčastnilo víc než 1000 dospělých. V poslední vůli podpoří dobrou věc hlavně lidé, kteří pravidelně darují už za života a jsou i dobrovolnicky nebo jinak společensky aktivní, říká Kateřina Ptáčková z výboru Dobré vůle nadace Olgy Havlové.
4: Ten rozdíl je opravdu obrovský, že vlastně u lidí, kteří se žádným způsobem takhle neangažují, je ta podpora darování ze závěti zhruba na úrovni 40%, zatímco u těch, kteří pravidelně nebo jednorázově darují, kteří podepisují petice, kteří chodí na nějaké prostranství vyjadřovat svoje občanské postoje, tak je ta podpora téměř 80%.
3: O darování ze závěti informuje kampaň Měsíc dobročinné závěti. Ta začíná právě dnes. Firmy, které podnikají na Ukrajině, můžou žádat o státní garance úvěrů. Mezi klíčové sektory, do kterých se má v rámci evropského programu investovat, patří energetika, doprava nebo zemědělství. Národní rozvojová banka se zaručí až za 80% úvěru, který si podnikatelé vezmou u ukrajinské banky, a to až do výše 950 milionů korun. Většinu peněz na garance poskytla Evropská unie, část Ministerstvo průmyslu a obchodu. Švédové jdou dnes k volbám. Vybírat budou nové poslance, ale také krajské a místní zastupitele. Svůj mandát obhajuje premiér Ulf Kristersson. Podle průzkumu sice pravicové strany pravděpodobně oslabí. Výsledek ale může být velmi těsný.
5: Poslední den kampaně zkomplikovalo napadení sociálně demokratického politika v Göteborgu, na kterého útočník křičel slova jako zrádce. Předsedkyně strany Magdalena Anderssonová, která incident oznámila ve vysílání televize TV4, odsoudila rétoriku, s jakou je předvolební kampaň některých stran vedená. Švédské volby letos doprovází vysoká volební účast v takzvaném předběžném hlasování, které bylo otevřené od konce srpna. Využilo ho přitom přes 3,5 milionu voličů, tedy asi 40% ze všech, kteří mají v zemi právo jít k urnám. Volby v zemi obvykle doprovází vysoká volební účast. Ze Stockholmu Jakub Lucký, Český rozhlas.
3: V rámci oslav dnů evropského dědictví si dnes návštěvníci můžou zdarma prohlédnout hrad Helvštýn na Přerovsku. Otevírá v 9 hodin ráno. Přístupný bude celý areál památky. Pokračuje kastelán Jan Lauro.
6: Každou celou hodinu bude vycházet komentovaná prohlídka s průvodcem, takže se pak dostanou i na sezónní výstavu, i na stále expozice, to znamená na expozici archeologie, uměleckého kovářství a do historické mincovny.
0: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
2: Počasí.
3: Bude zataženo během dne, se v Čechách přidají občasný déšť nebo přehánky, na Moravu a do Slezska dorazí později. Teploty budou mezi 18 a 22 stupni, na západě a severu Čech 16, na horách kolem 13 stupňů.
7: Do Brna, do Prahy.
8: Jedu moderním vlakem Českých drah, i když auta stojí. Do Brna, Olomouce, Ostravy i Prahy. Pohodlně a rychle. České dráhy. Sponzor programu.
9: Jedu vlakem Českých drah.
2: Doprava.
3: Na dálnici D1 u Brna směrem do Prahy opatrně za nájezdem od D2 v omezení na kilometru 196 je nehoda. Havarovalo tam osobní auto, na místě je policie, provoz je slabý a kolony se netvoří. Na D3 z Českých Budějovic do Tábora vyšetřují nehodu za odbočkou na Jindřichův Hradec. Na 99. kilometru osobní auto narazilo do svodidel. S opatrností projedete bez zdržení. To byly zprávy.
2: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
9: Přeju příjemné nedělní ráno z Dvojky, přátelé, a nabízím premiérové vydání Toulek první republikou. Jak se měnil život na meziválečném venkově, kde tehdy zemědělství živilo téměř třetinu obyvatel. Vydáme se od drobných políček chudých kovorolníků až k rozlehlým velkostatkům. Připomeneme si spletité dopady pozemkové reformy i masivní nástup elektromotorů.
2: Český rozhlas Dvojka uvádí Toulky první republikou.
10: Vašimi průvodci budou Jaroslav Plesl,
11: Jana Striková
12: a Jiří Vyhorálek.
11: Díl 72. Venkov, jedna rodina a neb ze života rolnictva.
13: Světnice ve statku Holanově. V pozadí okno a dveře. Otevřeným oknem, ozdobeným bílými záclonkami, je vidět kraj v celé kráse letního rána.
11: Úvodem ze hry Bolka od Zdeňky Šťastné Budské jsme se pomyslně ocitli na venkově.
13: Ještě se dostaneme k tomu, proč citujeme zrovna z tohoto díla z roku 1925.
14: Teď se rozhlédneme po okolí, po lánech polí a výskách rozesetých po krajině.
13: Slovensko a podkarpatskou Rus budeme jen tušit za obzorem. V tomto díle zůstaneme spíše v Čechách a na Moravě.
11: I když meziválečné Československo patřilo mezi nejvíce industrializované a průmyslově nejvýkonnější státy Evropy,
14: podle sčítání lidu z roku 1921 žila v českých zemích více než polovina občanů v obcích do 2000 obyvatel.
13: A to se v podstatě nezměnilo. O 9 let později stále 52%, což v té době znamenalo přibližně 5,6 milionu osob.
11: Podle statistik se na začátku dekády živila zemědělstvím, lesnictvím a rybářstvím téměř třetina obyvatel českých zemí.
14: Přibližně celé 3 miliony.
11: Venkov prostě hrál důležitou roli ve vývoji první republiky.
13: Takže otevřeme dveře a vzhůru do polí.

0: Dej pán Bůh, dobrý tro.
1: Čardula. Chtěl jsem si s vámi promluvit. Slyšel jsem, že si držíte slepice. Však víte, že to nesmí být.
0: Jen tři slepičky, pane starosto, jen tři. Dcera mi je přinesla, co slouží ve statku. Byla nás Ondino navštívit a povídá. Tu máte, maminko, slepičky. Paň máma mi je dala pro vás. Jsou mladionky, nesou žloudečky jako oheň, budete mít pro děti.
1: Ale milá Čardová, to nemůže být.
0: Ale...
1: Hned vedle je nechudovo pole, vaše slepice. Mu dělají škodu.
0: Ale pane Holán...
2: Na venkově si rozhodně nebyli všichni rovni.
3: Určitě ne z hlediska majetnictví půdy. Záleželo na tom, zda jste ji vlastnili, nebo měli pouze pronajatou, takzvaně v pachtu.
4: Na poměry v prvorepublikovém zemědělství se dá aplikovat docela jednoduchá matematika.
3: S rozlohou polností se proměňoval charakter jejich vlastnictví, způsob práce, nakládání s produkty.
2: Za nejmenší jednotky bychom mohli považovat takzvané kovorolníky.
4: Kteří pracovali jednoduchými kovovými nástroji.
2: Hlavní obživu nacházeli jako dělníci v továrnách. Políčko si drželi jako doplněk obživy i malou pojistku proti bídě.
4: Aha.
3: Půdu měli většinou propachtovanou,
4: tedy pronajatou,
3: a hospodařili prakticky bez strojů.
2: Na poli nebo zahrádce se pak potili jen rodinní příslušníci.
3: O práci své rodiny se zhusta opírali i takzvaní malorolníci nebo chalupníci, obdělávající půdu o výměře od 2 do 5 hektarů.
2: Ti už byli plně ukotveni na venkově a zcela závislí na tom, co sami vypěstovali.
4: Také už si mohli dovolit některé stroje a část úrody dokázali prodat na trhu.
2: A s přibývajícími hektary bychom se dostali přes střední a velké sedláky až k mamutím velkostatkům.
3: Prostě, čím více půdy, tím znatelněji se měnila podoba hospodářství.
4: Pachtování se stávalo výjimečným a standardem bylo spíše přímé vlastnictví.
2: Více půdy znamená také více techniky, moderních způsobů pěstování a chovu.
3: A více prodeje výsledných produktů na trhu.
4: Na vrcholu pyramidy stojí velkostatky a latifundie s rozlohou několika stovek hektarů.
2: Které zaměstnávaly spoustu námezních sil, disponovaly mechanizací a úřednickým aparátem.
4: Společenská hierarchie venkova nesla významné znaky z dob rakouské monarchie.
2: Výrazně ji ale proměnila pozemková reforma.
3: Mluvili jsme o ní v samostatném díle Toulek, takže stručně.
4: Narušila dosavadní monopol vlastnictví půdy.
2: Velkostatky a šlechtické latifundie nezanikly, ale značná část jejich pozemků za finanční náhradu přešla do rukou nových majitelů.
3: Což téměř zdvojnásobilo počet malorolníků z 66 na 114 tisíc.
4: A na 28 tisíc se zvýšil počet středně velkých hospodářství.
2: Tím reforma přispěla k ukojení hladu po půdě a ke stabilizaci venkova proti potenciálním sociálním nepokojům.
3: Přinesla i jistá nebezpečí. Vysoké zadlužení po odkupu půdy způsobilo mnohým rolníkům katastrofální existenční problémy během krize 30. let.
4: Pozemková reforma nebývale zvýšila popularitu svého hlavního strůjce, republikánské strany zemědělského a malorolnického lidu.
3: Které ovšem nikdo neřekl jinak než agrární strana nebo agrárníci.
2: Vznikla tak fascinující situace. V politice silně industrializovaného Československa hráli dominantní roli zástupci hájící zájmy venkova.
3: Změny v zemědělství se netýkaly jen rozdělení půdy.
4: Během první republiky probíhala i rozsáhlá modernizace a zvyšování produktivity výroby.
2: První světová válka způsobila takový propad, že těsně po ní byly výnosy jen poloviční oproti dobám monarchie.
3: Ale uprostřed 20. let už československé zemědělství postupně dotáhlo a překonalo úroveň z roku 1913.
4: Stát modernizaci cíleně podporoval.
2: Už v prosinci 1918 byla v Brně založena vysoká škola zvěrolékařská,
3: která republice vychovávala specialisty na boji se zvířecími nákazami.
4: Také vzniklo několik zemědělských a lesnických vysokých škol.
2: A odborná příprava probíhala i na více než 200 středních škol.
3: Impozantní byl rozmach šlechtitelství. Na začátku 20. let se mu věnovalo 13 podniků.
2: O 15 let později jich bylo 80.
4: Z necelých 30 na úctyhodných 232 stoupl také počet vyšlechtěných odrůd obilí.
3: Nezapomínalo se ani na samotnou půdu a její zkvalitňování.
2: Státní meliorační fond podpořil úpravy na pozemcích soukromých majitelů více než 1 000 000 000 korun.
4: A jak v rozhlasové přednášce 12. července 1936 hovořil agronom Jaroslav Špirhanzl Duriš.
5: Chlevská mrva, zejména mrva ušlechtěná, komposty a zelené hnojení jsou hlavním pramenem výživy půdních mikroorganismů, které spolupůsobí na úrodnost půdy. Přistoupí-li k tomu účelné doplnění živin umělými hnojivy, vytvoří se nejlepší podmínky pro bezpečný růst našich kultur, neboť ten je výsledkem harmonické součinnosti všech růstových faktorů. Známý odborník Rosenberg Lipinský připomíná k tomu, že by bylo osudné, jestliže by minerální hnojení mělo být omezeno.
3: Nabádání k používání nových prostředků bylo součástí snah o intenzifikaci zemědělství.
4: Také mezi léty 1926 a 1937 spotřeba dusíkatých hnojiv vzrostla o více než 60%.
6: No, tu máš desí jablíčko. No však si ho zasloužíš. No, už budeš odpočívat, no. Jen se neboj. Tu ti slavnostně přísahám, že ty na jatka nepůjdeš. Nechám tě tu dožít. Na poli už tě netřeba. To teď zvládne tam ta mašina.
2: Československý venkov se mezi válkami stal o poznání hlučnějším.
4: Traktory začaly nahrazovat živou tažnou sílu.
3: I když mechanizace neprobíhala tak živelně, jak by bylo možné.
2: V Československu jezdilo roku 1930 po polích jen 2 500 traktorů.
3: Zatímco třeba ve Spojených státech jich tou dobou burácel už téměř 1 000 000.
4: Traktory u nás zůstávaly spíše doménou velkých hospodářství nad 50 hektarů.
2: I přes počáteční nedůvěru se ale v prvorepublikovém zemědělství velmi rozšířila elektřina.
3: Už v září 1922 v zemědělských družstevních listech psal Josef Justín o tom, že elektromotor počal vnikat i tam, kde dříve o jeho znalosti nebylo ani potuchy. Dnes elektromotor pohání jak největší čistící mlátičky, tak i drobné mlátičky, řezačky, šrotovníky a pumpy. Nejmenší motory používány budou co nejdříve v každé domácnosti, kde jest elektřina zavedena k pohonu odstředivek, máselnic a podobně.
2: Díky masivnímu nasazení v zemědělství se Československo stalo evropskou velmocí v počtu elektromotorů. Roku 1930 jich zde bylo v provozu 125 tisíc.
4: Plocha původně určená k pěstování krmiva pro tažná zvířata se tak nyní uvolnila pro výnosnější obilí nebo technické plodiny.
3: Je ovšem třeba dodat, že zde mluvíme převážně o českých zemích.
4: Ano, Slovensko a Podkarpatská Rus v této vlně modernizace venkova citelně zaostávaly.
2: Vývoj zemědělství ve 30. letech výrazně narušila hospodářská krize.
3: Nekonečné vyspravování použitého oblečení, uskrovňování základních potřeb, to byly její průvodní jevy i na venkově.
4: Nad hranicí rentability se jakž takž držely pouze velkostatky a velká hospodářství.
2: Jako fatální se ukázaly nesplacené úvěry ještě z doby pozemkové reformy.
3: Celkové zadlužení zemědělství v českých zemích dosáhlo závratné výše 27,5 miliardy korun.
4: Agrární strana v letech 1933 a 1934 dokázala prosadit zákony dočasně upravující výkon exekuce proti zemědělcům.
7: Je-li člověk zatížen těžkým břemenem, pod kterým klesá k zemi, vítá jistě každou sebemenší příležitost k odpočinku a oddechu, byť i věděl, že po tomto oddechu musí znovu břemeno nésti dále. Břemeno stejně těžké a obtížné, ačli snad v té době nepřijde někdo, kdo mu pomůže. Aspoň část nákladů a starostí s něho sejme a jemu další cestu pak ulehčí. Zemědělský člověk i při své vrozené šetrnosti rád plní své závazky. Rád platí své povinnosti. Jen když poskytne se mu trochu možnosti.
4: Takto zákon přijatý 5. května 1933 obhajoval o pár dní dříve v Národním shromáždění agrárnický poslanec Václav Pozdílek.
3: I díky těmto záchranným opatřením dokázal venkov, navzdory hlubokým jizvám, hospodářskou krizi přestát bez tak fatálních otřesů, jaké postihly průmyslová centra a dělnictvo.
1: Vlastnosti, které kotví hluboko v duši zemědělce a jimiž řídí se po celý život, nutno učinit řádem, podle kterého bude spravován celý svět.
4: Prohlásil předseda agrární strany a trojnásobný prvorepublikový premiér Antonín Švehla.
2: Byl přesvědčeným zastáncem agrarismu, tedy filozoficko-politického proudu, který považoval rolnický způsob života a niterný vztah k půdě za základní hodnoty společnosti.
4: Pod heslem Venkov, jedna rodina, agrárníci v skutku o hodnoty spojené s venkovem cíleně pečovali.
2: A to například prostřednictvím rozvětvené sítě organizací a institucí.
4: Některé měly své kořeny ještě v dobách rakouské monarchie, jiné vznikly až v samostatném Československu.
3: Na tradici vlastenecky laděných jezdeckých spolků a selských banderií navázala ve 20. letech selská jízda.
2: V květnu 1868 selská banderie v čele i v závěru slavnostního průvodu provázela kladení základního kamene Národního divadla.
4: A stejně tak ve 20. letech příslušníci selské jízdy na koních a v krojích zdobili mnohé agrárnické slavnosti.
3: Zprvu mohli být členy jen ti bohatší s vlastním koněm a dalším vybavením.
2: Postupně se ale selská jízda demokratizovala a začala koně půjčovat i chudším zemědělcům.
4: Takže roku 1933 měla již více než 20 000 členů.
3: Reprezentativní role se ale celkem přirozeně propojovala s úlohou jakési branné organizace agrární strany.
2: Ano. Její mladí členové byli často přidělováni v armádě k jezdectvu.
4: Znáte jméno Antonín Matula?
2: Ano, vysoký úředník lidovýchovného oddělení na ministerstvu školství a národní osvěty.
3: A také člen agrární strany.
4: Ta si samozřejmě uvědomovala, že pro venkov má velký význam vzdělávání a kulturní práce.
2: A Matula se stal vykonavatelem těchto myšlenek.
4: Jako svůj životní úkol si přece vzal pomocí vzdělávání formovat státotvorné a občanské postoje venkovských obyvatel.
3: Kteří zase měli svými selskými hodnotami obohacovat celek státní i národní kultury.
4: Za druhé světové války na svou vizi vzpomínal.
2: Venkovský člověk byl v poměru ke společnosti a ke světu příliš skromný a byl individualistou. Žil příliš pro sebe, osamoceně.
7: Chtěl jsem vychovat sebevědomé mladé pokolení selské, zaujaté pro celek, pro rolnický stav i pro osudy a snahy národa.
4: Už na podzim 1919 Matula navrhl agrární straně zřízení Selské akademie svobody, která by plnila roli ústřední osvětové instituce pro venkov.
2: Po poněkud složitém vývoji se organizace v průběhu 20. let ustálila a její ústředí řídilo pobočky v Čechách, na Moravě, Slovensku i Podkarpatské Rusy.
3: A název nakonec zněl Svobodné učení selské.
2: Jak toto učení vlastně fungovalo?
3: Pořádalo intenzivní kurzy v případě české pobočky v Praze.
4: Postupně se prodlužovaly, až se v podstatě staly ekvivalentem vysokoškolských semestrů.
2: Ku příkladu v roce 1927 se mladí lidé z venkova v hlavním městě učili ve čtyřech blocích věnovaných všeobecné výchově, občanské výchově, odborné zemědělské výchově a aktuálním otázkám.
4: A praktické zkušenosti získávali v 5 pracovních kroužcích. Dopisovatelském, samosprávném, organizačně propagačním, zemědělském a divadelním.
3: Ano, měli se stát hybateli kulturního, intelektuálního a občanského života na venkově.
4: Tak to například promluvil k absolventům prvního kurzu na Moravě statkář, pokář,

0: rozejdeme se. Nevystihlé budou naše osudy, ale jdeme jako vyznavači a hlasatelé jednoho evangelia. Jděte tedy do dědin našich s posláním. Každý ve své rodině, ve své dědině a ve svém kraji a hle, naše evangelium slyšeno bude všude.
1: Svobodné učení selské nabízelo v menších městech i kurzy mimořádné.
2: Roku 1925 také přejalo pod svá křídla časopis věnovaný zemědělským otázkám.
3: Jak se jmenoval?
2: Brázda.
3: Pěkné.
2: K tomu pořádalo sjezdy absolventů, výstavy, týdny knihy nebo dny venkovské osvěty.
1: Vydávalo i vlastní publikace a vypisovalo dokonce i soutěže na divadelní hry, které měly zachycovat život na vesnici.
3: Odtud tedy text, ze kterého jsme citovali?
1: Přesně tak.
3: Aha.
1: Bolka, hra z venkovského života o třech dějstvích s proměnou, získala čestnou cenu této organizace.
2: Co si představíte pod slovem vesničan, případně zemitý vesničan?
1: Kam tím míříte?
2: K takovému zajímavému paradoxu. I když selské učení vychovávalo k ideálům všelidství a demokratického občanství, často se v podání agrárním toto učení zabarvovalo konzervativně.
3: Zahrnuje to jistou skepsi vůči městské civilizaci.
2: A důraz na selský ráz vlastní národní kultury.
3: Selská kultura je protiproudem mezinárodní kultury. Lidová kultura selská je nejbohatším pramenem národní svojskosti. Nervově vyčerpané a duševně znuděné lidstvo lze obroditi duchem selské kultury, to jest důvěrou v život, láskou k přírodě, slunci a čistému vzduchu, k plodné práci, návratem k životní prostotě, k přímé pravdě, skromnosti, zbožnosti, oživením pudu k životu rodinnému.
1: Říká Antonín Matula a také další ruralisté.
2: Tento literární směr stavěl zidealizované vesnické hodnoty do protikladu vůči démonizované moderně, principům volného trhu, průmyslu, obchodu a urbanizace.
1: Matula jako jeden z jeho duchovních otců roku 1933 píše:
3: Ruralismus v mém pojetí zdá se mně pojmem nejširším. Označuji jím literární směr, hodnotící kladně člověka venkovského i prostředí a prostor, ve kterém venkovský člověk žije, to jest přírodu.
2: Je to lék proti hlučnému a rozpínavému urbanismu v krásném písemnictví.
1: Motivy starosvětského tradicionalismu a vesnické mentality i způsobu života.
3: Příroda, země a půda jako dárkyně života a stability.
1: Duchovní zakotvenost v rodném kraji a nábožensko-křesťanské hodnoty.
2: To jsou pilíře ruralismu. Směru, který se formoval převážně ve 30. letech.
3: Názvy sborníků také mluví sami za sebe, třeba Básníci selství.
1: Nebo Tváří k vesnici.
3: Josef Knap, František Křelina, Jan Čarek, Václav Prokůpek, Zdeněk Rón a další.
2: Kritici těmto autorům vytýkali, že namísto syrové vesnické reality vytvářejí její zidealizovaný obraz.
1: Ale právě tyto ideální hodnoty a oslava niterného vztahu k půdě a rodné zemi se staly spirituálním útočištěm a zdrojem vnitřní síly v období po Mnichovské dohodě a během následné okupace.
2: Věrnost rodné půdě. Tento ideál se v houstnoucí atmosféře druhé půle 30. let snažili agrární elity přetavit do podoby veřejných kampaní a symbolických rituálů.
3: Inspirace přišla z pohraničí.
1: Sudetští Němci už od 20. let udělovali vyznamenání selským rodům, které na statku hospodařili více než 200 let.
2: Od roku 1935 i česká strana usilovala o udělování diplomů, plaket a desek těm českým rodům, které svůj grunt drželi více než jedno století.
3: Za věrnost půdě se tato iniciativa nazývala a měla nečekanou odezvu.

0: Velké množství rolníků se změnilo v badatele sestavující vlastní rodopis.
1: Aby získali vytoužený diplom či pamětní desku, museli snést nevyvratitelné důkazy podložené archivními prameny.
0: Jejich žádosti pak procházely přísným sítem odborníků z řad historiků a kronikářů.
2: V letech 1938 až 1941 pak zástupci celkem 128 českých selských rodin obdrželi vyznamenání.
0: Jako první to byli opatrní a mudrové.
1: 15. května 1938 v Líšné u Zběroha byli za účasti 3000 návštěvníků a mnoha státních úředníků i politických špiček do jejich statků zasazeny pamětní desky.
2: A byl u toho tehdy i radiožurnál, který zachytil projev Švehlova nástupce v čele agrární strany Rudolfa Berana.
3: Na statcích, na kterých zasazeny jsou pamětní desky, odehrávaly se děje radostné i mnohé kapitoly smutné. Kolik sebezapření, kolik lásky, kolik obětavosti bylo třeba, aby půda těchto statků zachována byla trvale v rukách jednoho rodu. A přece opatrní i mudrové vydrželi. Předkové naši nebyli malomyslní v dobách těžších, než jsou doby dnešní. Proto i my půjdeme ze vztyčenou hlavou, abychom pracovali k zachování selské půdy a k zachování svobody a naší neodvislosti.
0: Neodvislost a svoboda československého státu nedlouho poté vzali za své.
1: Agrární ideologie, podobně jako ruralismus, se za druhé republiky a protektorátu stala součástí národních sebezáchovných snah.
2: Agrární strana ale byla rozpuštěna.
1: A po válce už nesměla být obnovena.
0: Rudolfa Berana a další její představitele čekal soud a vězení.
1: A na český venkov se pomalu hrnula pohroma v podobě komunistické kolektivizace.
2: Opět docela těžký závěr. Co hra z venkovského prostředí? Jak ta končí?
0: Pavel. Jsem chud, pane starosto. Ale dovedu pracovat. Dovedu se přičinit.
1: Holan podá mu ruku. No, hochu, budeme pracovat spolu. Však jsem byl kdysi také chud. A měl jsem jen jasnou hlavu, pevné ruce a lásku a nadšení v srdci. To jsou ti činitelé, z kterých požehnání vzchází. Kéž i vám Bůh požehná.
2: Hanička vletí mu do náruče. Tatínku!
1: Holan, vinej k sobě, děti moje.
0: Opona.
4: Tak to bylo premiérové 72. vydání Toulek první republikou. Účinkovali Jaroslav Plesl, Jana Striková a Jiří Vyorálek. Připravili Tomáš Pánek a Petr Vodička, který pořad také režíroval. Dramaturgie Marcela Hájková. Všechny odvysílané díly si můžete znovu poslechnout na webu Dvojky nebo v aplikaci Můj rozhlas, kde najdete i použitou literaturu a zdroje citací.
5: Festival Pri Bohemia Radio vás zve do Červeného kostela v Olomouci 18. října od 16 hodin. Tajemství rozhlasového herectví odhalí moderátor Vasil Fridrich se svými hosty Lucí Polišenskou a Alešem Vrzákem v pořadu Neviditelný herec Olmerka. Vstupenky můžete zakoupit na recepci Českého rozhlasu Olomouc. Více na pribohemiaradio.cz. Festival Pri Bohemia Radio pořádá Český rozhlas.
6: Český rozhlas Dvojka.
7: Rádio, které vás baví.
4: A i ta nejbližší půlhodinka na Dvojce patří zajímavému povídání. A koho si do studia pozvala Boromejka, sestra Angelika?
6: Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
7: Host sestry Angeliky.
8: Příjemné nedělní ráno, milí posluchači. Prázdniny už sice skončily, ale čas výletu ještě zdaleka nekončí. Zářijové dny evropského dědictví nás svou k objevování historicky cenných míst. A proto se dnes budeme věnovat památkám, především lidem, kteří o ně pečují. Vítám paní magistru Annu Svobodovou z Institutu pro památky a kulturu. Dobré ráno.
9: Dobré ráno.
8: Dle webu Institut pro památky a kulturu má za cíl informovat, vzdělávat a propojovat lidi kolem kulturního dědictví. Můžete nám trochu jeho fungování představit?
9: Velmi ráda. Já také ráda říkám, že jsem z redakce pro památky, která funguje v našem neziskovém sektoru už od roku 2007. Vedeme vlastně takový odborný portál, kde lidi se zájmem o záchranu památek najdou ty správné informace, inspirativní příběhy a zejména unikátní katalog služeb, což je web, zkrátka adresář na řemeslníky a firmy, které vlastně mají správné reference pro opravu památek a když někdo si pořídí nebo se rozhodne opravit památku, tak tady najde ty správné řemeslníky.
8: Když se řekne opravit památku, tak co to všechno obnáší? Znamená to mít projekt, mít hlavně peníze nebo reference na dobré řemeslníky? Nebo co všechno v tom hraje roli a co je tam nejdůležitější?
9: Tak možná ještě úplně nejdůležitější je rozhodnout se, opravit si památku a to rozhodnutí je opravdu na celý život, na spoustu generací a pak samozřejmě procesně dodržet legislativu, dodržet vlastně postupy takové, aby byla zachovaná historická kontinuita, autenticita a další památkové hodnoty. Samozřejmě získat zdroje, nemalé často, a dobrý tým, který pomůže při té záchraně.
8: Podle vašich zkušeností, kdo se nejčastěji rozhodne zachránit nějakou památku? Je to nějaký člověk, který má peníze a chce někde dobře investovat? Nebo to bývá i někdo, kdo si řekne, tohohle je mi škoda a nějak do toho půjdu, i když třeba ten kapitál zrovna nemám?
9: Co to je vlastně zachránit památku? Já si říkám kolikrát, že stejnou hodnotu pro mě má člověk, který se rozhodne koupit si nemovitost a chce jí vlastně opravit, obnovit, uchovat a udržovat. Ale stejně hodnotné při té záchraně a památkové péči je, když někdo nic nevlastní, ale rozhodne se věnovat svůj čas třeba jako správce nebo dobrovolník právě při uchování našeho kulturního dědictví. A ty motivace, proč to člověk udělá, člověk to neudělá jen tak, protože do toho dá vlastně často úplně všechno. A je to vlastně často jako ty naše rozhovory, které si můžou naši čtenáři poslechnout, začínají, byl jsem okouzlen, místo mě zasáhlo, ale já si myslím, že to nestačí, že jako to musí člověku naplnit nějakou jeho opravdu jako osobní potřebu. Těch potřeb a motivací je tolik, kolik je lidí, takže nejde to jako zobecnit. Někdo si řekne, že chce navázat na jeho rodinnou tradici a uchovat usedlost po jeho rodičích, prarodičích. Někdo, a o těch rozhovorech nebo s těmi lidmi už jste i mluvila tady ve vašem pořadu, prostě často tím začíná nějaká změna životní. Ať už třeba i rozvod a nějaký nový příběh jeho osobní, anebo třeba manželství a založení rodiny. Že se někdo rozhodne, že tomu dá vlastně svoji nějakou životní misi a přinese svůj život na tu památku. Ale někdy ty motivace mohou být i jako existenční. Někdo vlastně přes to kulturní dědictví může poznávat sám sebe, svůj rod, anebo vlastně celou společnost, ve které vyrůstají jeho generace.
8: Už jste tady říkal, že to je běh na dlouhou trať opravit památku. Ona asi není nikdy opravená nebo nikdy hotová. Je to trvalý proces. Co je daleko důležitější, nebo možná je obojí důležité, když se zachová nějaké kulturní dědictví, ale ta památka musí nějakým způsobem žít dál a je tam i nějaký příběh těch lidí. Dá se i při tomhle odkrývat a znovu naplňovat třeba život nějakých zapomenutých míst?
9: Určitě. Památky a záchrana jejich by nešla bez lidí. Často vlastně experti památkový péče mluví o stavbách, ale já jako člověk, který se zabývá komunitami v oblasti památkový péče, tak vidím, že je to hodně o těch lidech a o těch příbězích, který oni si tam buď sami vytvoří, anebo je tam najdou. A k tomu třeba může pomoct i edukátor, interpretátor, nebo někdo, kdo vlastně jim to místo tlumočí, ale stejně každý si tam vytvoří ten svůj příběh.
8: Může vzniknout také diskuse, protože ta památka, ať už to byla kaplička, pivovar nebo nějaký sklad, sýpka, jsou to i některé třeba průmyslové objekty, někdy už ztratilo tu svou funkci, třeba i u sakrálních památek už se nevyužívá k tomu původnímu účelu a může vzniknout spor, jestli to zakonzervovat a používat k původnímu účelu nebo jak ji používat tak, aby byla udržitelná.
9: Na to neexistuje jedna odpověď a myslím si, že to je hodně o dialogu právě těch lidí, kteří jsou na tom místě tady a teď, kdo vlastně chce tu památku udržovat a kdo ji chce opravit. Každý tam přijde se svým tématem, se svojí expertízou. Jeden řekne zakonzervovat a nechat a druhý prostě řekne, my tady budeme mít teď komunitní setkání každou sobotu a neděli, což vůbec nemusí navázat na ten původní účel, ale ty lidi si to musí říct na každém tom místě, v ten konkrétní čas a samozřejmě brát v úvahu a v potaz i historiky a edukátory, kteří jim říkají tu minulost, ale je to vždycky o dialogu.
8: Váš institut pomáhá také těm, kteří opravují památky, tím, že vypisuje pravidelnou soutěž Máme vybráno, tak komu a jak má pomoci?
9: Projekt Máme vybráno je jeden z projektů Institutu pro památky a kulturu. Je to velmi výrazný projekt, který v podstatě už trvá 15 let. Projekt Máme vybráno zahrnuje tři hlavní témata. Jednak je to konference odborná, jednak je to soutěž veřejných sbírek a jednak je to Built-in. Ta konference probíhá vždy na jaře. Zveme tam vlastně právě hybatele a zachránce památek napříč Českem, vždy na nějaké konkrétní téma, kteří byli oceněni v nějaké jiné veřejné soutěži. Soutěž je velmi jako hezká věc, která podporuje hybatele a vyhlašovatele v regionech, kteří chtějí často na vlastní náklady, ale právě třeba i s pomocí dobrovolníků nebo dárců zachránit často kostely, varhany, zvony a různé jako drobné památky většinou. A my je v tom podporujeme. My se snažíme prezentovat, protože ta jejich činnost je opravdu velmi záslužná, takže jim pomáháme i s prezentací a právě s tou soutěží, aby jsme je ocenili. A Built-in je vlastně tištěná příloha časopisu pro památky, která vždycky chodí našim dárcům a partnerům do schránky v září, nebo na přelomu září a října. A je to vlastně shrnutí celého toho projektu, konference, soutěže a samozřejmě i prezentace povedených příkladů v našich krajích.
6: Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
7: Host sestry Angeliky.
8: A tím dnešním hostem je paní Anna Svobodová z Institutu pro památky a kulturu. Já bych se teď chtěla věnovat té soutěži. Máme vybráno, vybíráte, hledáte soutěžící, nebo oni se sami přihlásí, kdo se může do soutěže zapojit?
9: Je to tak, že vlastně náš portál pro památky prezentuje veřejné sbírky napříč Českem. Je to vlastně poměrně unikátní věc už několik let. Vždycky to vlastně dělá náš tým na začátku nového roku s tím, že oslovuje krajské úřady a vyhledáváme ve veřejných médiích sbírky, které probíhají nebo které byly ukončené a ty zveřejňujeme právě na našem portálu pro památky. Chceme to dělat proto, že chceme jednak vyzdvihnout i na tomhle místě, který má velký dosah, ty jednotlivé konkrétní veřejné sbírky, ale i přinést právě inspiraci těm, kteří teprve uvažují, že by sbírku založili. V podstatě naše soutěž, my když ji vyhlašujeme, tak automaticky jsou součástí všechny veřejné sbírky toho času na hmotné kulturní dědictví, nemovité i movité. A když vlastně ten vyhlašovatel nechce být součástí té soutěže, tak samozřejmě může to říct, což se nám vůbec nestává.
8: Vy necháváte hlasovat veřejnost a často jsou tam takové, bychom řekli, místa někde v koutě, co by člověka úplně nenapadlo. Chcete vzbudit takhle zájem o ty, kteří se starají o naše dědictví, to je tím hlavním účelem?
9: Přesně tak. Ti lidé často říkají, že zachrání památku, koupí si ruinu nebo prostě ji spravují a připadají si jejich slovy jako blázni. Jejich okolí si často klepe na čelo, proč něco takového vůbec dělají, proč do toho sypou svoje peníze. A my chceme vlastně podpořit právě ty blázny, ať už právě tou prezentací, anebo že jim dáváme příležitost se potkat osobně a být v té komunitě, která vlastně zachraňuje.
8: Takže se potkává více bláznů dohromady a připadají si už méně blázni.
9: Jo, my tomu říkáme setkání bláznů, ale vlastně takových opravdu krásných lidí, kteří dávají, říkám, všechno tomu záchraně.
8: Co získá vítěz té soutěže? Jde hlavně o finanční podporu nebo je tam něčeho daleko víc?
9: Tak my máme tři kategorie. Jedna kategorie je vlastně cena veřejnosti, druhá je finančně nejúspěšnější sbírka v minulém roce a třetí cena je cena redakce, což je naše oblíbená část, kdy opravdu procházíme sbírku za sbírkou a koukáme se, co se děje v regionech. Pak máme speciální ohodnocení, což je čestné uznání. Ne vždycky ho vyhlašujeme, ale jsou případy, kdy opravdu si to někdo zaslouží. A co se týče odměn finančních, tak sami vyhlašovatelé nám říkají, že to není pro ně tolik důležité. Že samozřejmě my už jsme za těch 15 let přerozdělili nějakých 1 600 000 korun a přerozdělujeme jako průběžně se to zvyšuje vlastně ty částky, ale oni říkají, že pro ně je důležitá to osobní ocenění, veřejné ocenění, to, že si jich někdo všimne, často vlastně při té soutěži nebo na tom vyhlášení se těch malých, drobných hybatelů všimnou třeba velké nadace, které takovouhle částkou třeba nemůžeme podpořit, ale ty právě nadační fondy mohou a to je právě to, co mi přijde přínosný na tomhle projektu, že si jich všímají jejich dárci, ať už velcí nebo v těch regionech.
8: Když se ohlednete na ty projekty, které jste už v předchozích letech třeba vyhodnocovali nebo je znáte, tak který vás osobně nějak zasáhl, zaujal, který vám připadá zajímavý?
9: Já jsem v institutu vlastně teď půl roku, takže v podstatě pro mě je tohle první ročník. Samozřejmě mám jednoho favorita, který mě hodně zasáhnul, ale kolegové by určitě říkali zase jiné věci. Mě zasáhl například spolek Náš kostel na Plzeňsku, který právě je velmi aktivní, co se týče nějakého komunitního počínání kolem té sbírky. Pořádají různé akce, nejenom pro místní, ale i pro turisty a opravdu ta sbírka je jenom součástí toho, že tmelí lidi kolem toho místa. Takže ty mě zasáhly hodně a jsou takový jako hodně aktivní, i zapojují se do naší soutěže, i vlastně se sdílíme vzájemně, což je taky fajn, protože jako obě dvě organizace jsme neziskoví. Takže ti mě zasáhly hodně. No.
8: Mě ještě zaujalo na vašem projektu, že kromě péče o památky máte také vlastně sociální projekt, protože zaměstnáváte lidi s handicapem. Jak to souvisí s památkami?
9: Hodně, protože na mnoha historických objektech se právě správce nebo majitel rozhodne vést třeba sociální podnikání a my to vlastně děláme tak, že naše redakce, což nebo celý ten tým má asi 20 lidí a fungujeme na základě sociálního podnikání, dáváme příležitost odborné práce pro lidi, kteří jsou opravdu velmi vzdělaní, kvalitní, ale třeba to nějaké jejich omezení jim znemožňuje třeba docházet někam denně do práce, takže pro nás vlastně pracují na dálku a přináší opravdu jako velké obohacení pro náš institut. Máme více než polovinu lidí s nějakým omezením zdravotním.
8: Už jsem i na začátku uvedla, že vaší snahou je také další vzdělávání a vy jste původně vystudovala program edukace a interpretace v oblasti kulturního dědictví. Tak když se řekne vzdělávání o památkách, tak to znamená přednášky, nebo jak může vypadat taková památková edukace třeba pro mladší generaci?
9: Je to velmi dynamické v posledních letech a dekádách, jak k tomu vlastně celému přistupovat. A člověk si často představí přesně přednášku nebo nějaké jako expertní vyprávění posluchačům. Tak, jak jsem v tom byla vzdělávaná a vychovávaná já, tak jsme k tomu přistupovali, takže jsme se snažili podporovat především vztah, ať už dětí, nebo mládeže, nebo i dospělých k tomu kulturnímu dědictví, a o tohle jsme se vlastně pedagogicky snažili. Ten vztah je pro nás mnohem důležitější než jako znalosti, když ty jsou samozřejmě taky důležité, ale jako pokud má člověk k tomu místu nějakou srdeční vazbu, tak má potom potřebu nebo tendenci spíš to místo chránit, fyzicky jít třeba i na brigádu nebo prostě obhajovat to kulturní dědictví. A to je pro nás vlastně mnohem důležitější než memorovat data.
8: Vy jste byla také členkou týmu velmi úspěšného projektu, tady té památkové edukace. Pokud jsem našla správné informace, tak jste dělala program na Sázavě s dětmi, kde děti zkoušely psát hlaholicí a tvořily vitráž. Tak jak tohle je přitáhne?
9: Jo, já jsem byla součástí vlastně, nebo památkové edukaci, interpretaci, práci s komunitami se věnuju 18 let a svého času jsem byla i součástí projektu Národního památkového ústavu. Ten projekt, o kterém vy asi mluvíte, byl projekt Památky nás baví, který právě se snažil přinést do toho prostředí historických objektů nějaký nový drive a snažili jsme se vlastně na různých místech po celé České republice, na různých typech objektů s různými typy cílových skupin, vyzkoušet, jakým způsobem můžeme to vzdělávání, tu edukaci dělat jinak, tu interpretaci kulturního dědictví. A já jsem toho času působila teda ve středních Čechách, na Sázavském klášteře, což je velmi moje srdeční záležitost, na hradě Křivoklátě a na zámku ve Veltrusech. A měla jsem na starosti tady ten trojúhelník, kde jsem se snažila zkoušet různé programy s různými skupinami. A zrovna Sázava byla jedna z památek, která dělala tu edukaci mnohem dřív, než my jsme vůbec v NPU jako nějak systémově celoplošně začali, což je teda dílo hlavně zdejší kastelánky Slávky Matoušové, která vlastně přispěla k tomu, abychom mohli navázat na spolupráci s místní školou, a v podstatě celoročně jsme pro ně dělali různé programy. Přesně jak říkáte, my jsme se snažili, aby ty děti měly nějakou zajímavou aktivitu tam a přes ní se dozvídali, tam je teda hlavně téma
8: cyrilometodická tradice.
9: Ano, přesně tak, svatého Prokopa a orání s čertem nebo špatnými vlastnostmi našimi, tak s tím jsme hodně pracovali a tam se to hodně dařilo a funguje to tam dodnes, i když už tam nejsem.
6: Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
7: Host sestry Angeliky.
8: A mým dnešním hostem je paní Anna Svobodová, jak jsme už předeslali, památková pedagožka a také, jak jste sama říkala, řadu let se věnujete práci s místními komunitami. Tak co přináší památce místní komunita a co nějaká památka přinese ty místní komunitě?
9: To se ptáte krásně, protože často si správci památkových objektů myslí, že to nejde úplně dohromady. Ale památka komunitě přináší především prostor právě na to objevování, poznávání jak už vztahů, příběhů místních, tak vlastně té historie lokální, pochopení toho místa, genialoci, třeba i často jako celé krajiny a fungování toho místa v minulosti i dnes. Takže je to nějaký jako autentický prostor pro vzdělávání a historické učení. Na druhou stranu komunita památkovému objektu přináší, já mám pocit, že dneska jako ve všech oblastech bez místních komunit by vlastně to dědictví naše těžko přežívalo. Myslím si, že to je jako jeho obrovská budoucnost. Pokud místní nemají potřebu se o to místo starat, o tu památku, a všechno to bude jako probíhat institucionalizovaně a opravdu jako z nějakých vyšších míst, tak to nemá úplně budoucnost, že si myslím, že ta komunita se musí do toho místa hodně zapojovat a starat se o něj, aby ho mohla vlastně chránit, obhajovat.
8: Může se stát při takovéhle komunitní činnosti, že se potkají lidé, kteří by se jinak vůbec nepotkali, že ta památka jim pomáhá dávat se dohromady?
9: Tuhle zkušenost máme z Práchně, kde vlastně jsme založili spolek Práchně žije. A ti lidé kolem toho místa chodili, pořád říkali, no mělo by se něco s tím udělat, protože to bylo jako zarostlý místo. A vlastně my jsme jim dali příležitost se právě potkat a tu tvořivou aktivitu na Práchně udělat. A byli to vlastně zástupci organizací, škol, spolků, různí jako hasičů, ekologického centra, třeba i nějaký jako průvodci, prostě amatérští a tak. A vlastně bylo to kolem 40 lidí, kteří se začali jako pomaličku, nebo samozřejmě potom se ta skupinka zúžila, ale do té doby vlastně oni spolu nespolupracovali a na té památce jsme jim dali příležitost spolu něco vymyslet. Tenkrát to byla jako hra questingová a rozvinulo se to v krásný spolek, který vlastně se dneska stará a udržuje zříceninu hradu Prácheň. Chodí tam vlastně několikrát ročně na brigády, provází se tam, takže ty lidi v podstatě začali být dobrovolnickými parťáky právě na takovéhle památce, což je nádherná věc.
8: To je docela překvapivé, protože to poměrně vysoko položené opuštěné místo. Není úplně snadné se tam dostat.
9: No, Prácheň je v Pootaví a tam hodně lidí chodí na procházky, akorát, že než byl založen spolek Prácheň žije, nebo než se ta komunita kolem toho aktivizovala, tak ten hrad vůbec nebyl vidět, celý ten areál byl úplně jako zarostlý nálety. A teď vlastně, jak jsme to odkryli před zhruba 3 lety, tak kolegyně spočítala, že máme 1000 dnů spolku. Tak vlastně víc tam chodí turistů, samozřejmě to sebou nese i rizika. Nechceme, aby to místo bylo jako masivně navštěvované.
8: Ale na druhou stranu, kdo navštívil výstavu o Přemyslovcích tady v Národním muzeu, tak tam uvidí Prácheň jako velmi důležité historické místo.
9: Ono taky bylo. To bylo místo, které pojmenovalo Práchinský kraj, který zasahuje do současných 3 krajů. A i když vlastně místní lidé dávají Prácheň nebo tomu vrchu Prácheň mnohem jako větší význam, než třeba úplně jako mělo, tak to místo má obrovský genius loci a přitahuje pozornost lidí z velkého jako území. Takže je to opravdu jako fenomén.
8: Když se ještě vrátíme k té dobrovolnické činnosti, vlastně protože tahle ten komunitní život stojí na dobrovolnické činnosti, tak co přináší rodině, že se třeba zapojí i malé děti? Je to právě ten důležitý vztah k místu?
9: Máme ve spolku prarodiče s vnukem. A já tam taky chodím i se synem a my když vidíme ty děti, jak nám tam vlastně pomáhají, oni by tam normálně nešli. A tak tam samozřejmě spíš pobíhají okolo s klackem, než aby nám tam jako pomáhali nosit ty klacky na tu hromadu, aby jsme to potom seštěpkovali. Ale ty děti zažívají ten prostor té památky jako něco přirozeného. Právě, že jako, jak už jsem mluvila o těch potřebách těch lidí na těch památkách, tak ty děti, ta jejich základní potřeba je mít kámoše a vyrazit někam ven a zažít tam nějaký dobrodružství. A ta je tam naplněná, ale dělají to na té památce. Oni se jako potom k tomu místu vlastně budujou vzpomínky, a mají potřebu se tam třeba i vracet, jako už i mládež, nebo spíš dospělí. A vzpomínají na ty léta, kdy tam vlastně chodili třeba s prarodiči nebo s rodiči na brigády. Takže to je určitě právě to budování toho vztahu.
8: Mnoha místa, mnohé památky mohou vypadat zanedbaně, omšelé, zapomenutě. Když budeme teď procházet naším krajem, městečky, vesnice nebo místy v krajině, čeho si povšimnout, co mohou být takové znaky, že tam je nějaká ukrytá perla, čeho si všímáte vy?
9: To je, nejde to většinou vidět hned, pokud tam dobře nezapůsobí interpretátor. Protože ne vždycky je ta interpretace dobrá a kvalitní a ne vždycky vlastně takový ten opravdový poklad dokážeme vidět na první dobrou. Já třeba opravdu většinu míst objevuju skrze nějaký vlastní příběh, jo, ať už rodinný, nebo prostě, že mě to místo zaujme z nějakého osobního důvodu. A pak jdu opravdu do hloubky. Ale to ne takhle každý má. Je potřeba vlastně napojovat se na místní. Na místní třeba, když někam jedu do nějakého regionu kraje, určitě využívat samozřejmě nějaký turistický agentury a tak dále, ale úplně nejvíc vám řeknou ty místní lidé a zůstat tam díl. Na každém místě zůstat trošku jako aspoň týden, 14 dní, pokud to je možné. Nevymetat všechny turistické aktivity, které jako vám nabídne destinační agentura, ale zůstat třeba, vrátit se na jednu rozhlednu nebo prostě jedno místo 3x za ten váš pobyt, protože tam potom uvidíte věci, které vám pomůžou to místo víc pochopit.
8: Já vám moc děkuji za dnešní rozhovor, kdy jste nám vlastně ukázala, že o osudu památky nerozhodují jen peníze odborníci, ale především nadšení lidé.
9: Děkuji moc krát.
8: Mým hostem, milí posluchači, byla paní magistra Anna Svobodová z Institutu pro památky a kulturu. A loučí se také Boromejka, sestra Angelika. Přeji vám všem příjemnou, požehnanou neděli.
6: Představujeme nejúspěšnější pořady dvojky.
7: Kriminálka Mirka Vaňury.
10: My když jsme začali True Crime připravovat, tak jsme si znovu a znovu uvědomovali, co všechno jsou lidé schopni si udělat.
6: Kriminálka Mirka Vaňury na dvojce.
10: Velmi těžko se s každým případem člověk vyrovnává. My máme několik rovin, proč ale kriminálku připravujeme. Máme jednu z nejlepších policií i kriminálních policií na světě. Za druhé chceme, aby to působilo, i když to slovo nikdy nechceme říct preventivně. Člověk se při poslechu kriminálky zamyslí, proč se to těm lidem stalo. A možná se začne v životě trochu jinak chovat.
7: Kriminálka Mirka Vaňury.
10: V každém člověku je dobro a zlo. V kriminálce popisujeme to zlo, ale došli jsme k tomu, že je to jenom na nás, kterou cestou se dáme.
6: Kriminálka.
7: Každou středu po 18. hodině na dvojce. Dnes večer v České televizi.
11: ČT1. Pražská mordparta pátrá po tělech obětí. Premiérová řada minisérie Docent. ČT2. Šokující loupež a ještě překvapivější pachatelé. Poklad za miliony liber uloupí Králové zlodějů ve filmu podle skutečné události. A ČT Art uvádí u příležitosti významného životního jubila Jiřího Suchého příběh jeho legendárního divadla. Dokumentární cyklus Semafor a td. Nedělní večer s Českou televizí.
7: Bylo 9 hodin.
6: Český rozhlas dvojka. Zprávy.
12: Mladé lidi ke komunálním volbám láká studentská kampaň Nezájem. Ukrajina chce mít varovný systém pro benzínové pumpy před útoky ruských dronů. Bude zataženo během dne, čekejte občasný déšť nebo přehánky a teploty do 22 stupňů. U zpráv vás vítá Mária Kunová. Studenti spustili kampaň, aby přilákali ke komunálním volbám své vrstevníky. Nazvali ji Nezájem a na stejnojmenném webu vysvětlují způsob voleb a především propagují kandidáty mladší 30 let. Ti mají na stránkách medailonky. Lze je vyhledávat podle kraje, města, politické příslušnosti nebo témat, kterým se chtějí věnovat. Ve spolku Nezájem působí i student právnické fakulty Univerzity Karlovy Patrik Michálek. Podle něj kandidující subjekty na mladé voliče zapomínají.
13: Neříkáme tím, že ti mladí kandidáti jsou automaticky lepší nebo že jiní by neměli být volitelní a tak dále, ale i typicky, když se člověk podívá na ty volební programy těch třeba starších kandidátů, tak tam jde často vidět, že se na ty mladé, že se o ně moc nezajímá. Že to je ten důvod, proč jsme tam dali tu pevnou hranici 30 let.
12: Ukrajina připravuje automatický systém varování před údery dronů pro čerpací stanice. Benzínové pumpy se staly populárním cílem ruských útoků. Tento týden ruské drony zničily dvě stanice v Kyjevě. V sobotu se zaměřily na pumpy kolem silničních tras vedoucích západní Ukrajinou do Polska.
14: Čerpací stanice mají být podle ukrajinského premiéra Serhije Koreckého postupně vybavené systémem včasného varování před dopadem dronů. Má to ochránit hlavně pracovníky pump a jejich zákazníky. Hlavní pomoc má poskytnout zvlášť pro tento účel sestavený program, který bude sledovat směr pohybu bezpilotních útočných strojů a dá avízo potenciálně ohroženým čerpacím stanicím. Dnes platí, že při vyhlášení vzdušného poplachu musí pracovníci pumpu opustit a zavřít. Zákazníci se od ní mají vzdálit. Ani nový výstražný program systematickému ničení čerpacích stanic Rusy nezabrání. Má ale chránit lidské životy. Z Kyjeva Pavel Novák, Český rozhlas.
12: Sklárna Molzer v Karlových Varech už přes rok pořádá rekvalifikační kurzy. Reaguje na to, že firmě chybí zaměstnanci. Oslovuje zájemce, kteří neměli dosud se sklářstvím žádné zkušenosti. Firma si tak chce pojistit, že sklářské řemeslo nezanikne. Zájem je velký, říká generální ředitel firmy Molzer Martin Dvořák.
15: Máme tam velmi dobré příklady toho, kdy se to podařilo, ale máme samozřejmě i příklady toho, kdy se to úplně dobře nepodařilo. Zhruba okolo 40 až 50 lidí už se přihlásilo a zhruba okolo nějakých 10-12 lidí nastoupilo.
12: Doplnit zaměstnance by mohli taky žáci, kteří nastoupili letos do ročníku znovu otevřených oborů sklář a keramik na střední umělecko-průmyslové škole keramické a sklářské v Karlových Varech. V Novém Městě nad Metují na Náchodsku začíná 48. ročník festivalu komedie. Nabízí 13 soutěžních snímků, koncerty i noc literatury. Filmovou přehlídku v kině 70 zahájí v 16 hodin komedie Šipkaři, říká mluvčí festivalu Kateřina Toholová.
2: Bude to exkluzivní předpremiéra. Film byl dostříhán teprve v pátek a diváci tak budou opravdu první, kdo jej vůbec uvidí. Doprovodí ho trio tvůrců Jakub Machala, Dano Dangl a Tomáš Dušička. Festival trvá až do soboty 19. září.
7: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
6: Počasí.
12: Bude zataženo, během dne se v Čechách přidají občasný déšť nebo přehánky. Na Moravu a do Slezska dorazí později teploty mezi 18 a 22 stupni. Na západě a severu Čech kolem 16, na horách 13 stupňů.
16: Do Brna, do Prahy.
17: Jedu moderním vlakem Českých drah, i když auta stojí. Do Brna, Olomouce, Ostravy i Prahy. Pohodlně a rychle. České dráhy. Sponzor programu.
16: Jedu vlakem Českých drah.
6: Doprava.
12: Na dálnici D46 z Vyškova do Olomouce opatrně před Prostějovem. Na 19. kilometru stojí nepojízdné auto na úzké krajnici a vybočuje se. Na D8 z Ústí nad Labem do Prahy zpomalte za sjezdem na Kralupy. Na 3. kilometru u čerpací stanice EMV stojí auto po požáru, zpomaluje se. Tolik zprávy teď Michal Jagelka.
6: Český rozhlas Dvojka.
7: Rádio, které vás baví.
6: Život na dvojce s Michalem Jagelkou.
7: Osobnosti dvojky, premiéry a zajímavosti z vysílání.
18: Přeji pěkné dopoledne, milí příznivci a přátelé dvojky. Začíná náš další život na dvojce a já vás po týdnu opět co nejsrdečněji vítám při poslechu magazínu informací, aktualit a zajímavostí ze zákulisí vysílání naší stanice. Co nás dnes čeká? Tak už za chvíli rozhovor se slovesným dramaturgem Vítem Venclem, který nám prozradí, co dvojka pro posluchače připravila v rámci projektu Slyšet Havla. Ohlédneme se také za pořady Klub Evergreen a Úžasné životy. Pozvu vás k poslechu dnešní hry na neděli se sympatickým názvem Láska je dobrej matroš a nebude chybět ani anketa s osobnostmi Českého rozhlasu Dvojka. Povídat si budeme také o druhém dílu cyklu Výjimeční, který budeme v premiéře vysílat dnes v 18 hodin a nakonec přijde ještě Aleš Cibulka, se kterým si budeme tematicky povídat o toboganu, který bude věnován Václavu Havlovi, ale i o dalších podzimních speciálech tohoto pořadu. Tak tedy ještě jednou hezké dopoledne a příjemný poslech života na dvojce. To vám přeje od mikrofonu ze studia tradičně Michal Jagelka.
6: Český rozhlas Dvojka.
7: Rádio, které vás baví.

0: Život na dvojce.
1: Osobnost dvojky.
2: Václav Havel by letos oslavil 90. a zároveň v prosinci uplyne 15 let od jeho úmrtí. Český rozhlas proto v pondělí spustil projekt Slyšet Havla, který nabídne posluchačům až do 5. října hlas našeho někdejšího prezidenta v nejrůznějších podobách. A budou mezi nimi i skutečné archivní objevy, třeba téměř 60 let nevysílaný rozhovor s Ferdinandem Peroutkou nebo dosud nezveřejněné nahrávky k dálkovému výslechu. Přibude ale také nová audience, návrat legendárních hovorů z Lán nebo speciální tobogan na dvojce. No a protože nás bude projekt zajímat především optikou dvojky, jsem rád, že dnes přijal moje pozvání slovesný dramaturg Vít Wenzl, který ho má v rámci naší stanice na starosti. Pěkné dopoledne.
3: Pěkné dopoledne.
2: Víte, co pro vás osobně znamenal Václav Havel? A je třeba něco, co vás na něm teď zpětně překvapilo, když jste projekt připravovali? A nebo něco, co se s odstupem času dostalo do úplně jiných souvislostí?
3: Já myslím, že překvapilo mě třeba právě v souvislosti s Žebráckou operou, což je hra, kterou budeme na dvojce uvádět, že je to vlastně hra, která nestratila nic ze své aktuálnosti, protože ta hra samotná je vlastně inspirovaná hrou z konce 18. století, byla napsaná prostě v roce 72, co by na ní mohlo být současného, ale nevím, jestli je to jako vyznamenání pro Havla, že zůstává stále aktuálním, nebo jestli je to jako pro naši dobu, že všechny ty problémy, které byly aktuální na konci 18. století nebo v polovině 20. století, jsou bohužel stále aktuální i dnes.
2: Dvojka připravila a připravuje hned několik pořadů v rámci projektu Slyšet Havla. Čím začneme?
3: Začneme vzpomínkami Ladislava Špačka. Ladislav Špaček byl dlouholetý mluvčí Václava Havla, strávil s ním téměř 10 let a projel s ním celý svět. A jeho vzpomínky nám ukazují prezidenta jakoby trochu z jiné strany. Já myslím, že dojde i na slavné historky z Nového Zélandu s Maury a podobnými, na které všichni rádi vzpomínáme. 3. října se přesuneme do Pražské křižovatky, což byl projekt, který byl Václavu Havlovi zvlášť milý, ale k tomu bych se nerad vyjadřoval, ne protože bych neměl co říct, ale protože myslím, že tady na mě odněkud kouká Aleš Cibulka, který o tom bude moct promluvit mnohem, mnohem líp. Hlavní naší dramatickou událostí bude 4. října Žebrácká opera, poslední rozhlasová inscenace Lukáše Hlavici s Jiřím Dvořákem, Viktorem Prajzem, Taťánou Medveckou, Tomášem Tepfrem, Jaromírem Dulavou, Janou Prajzovou. A je to vlastně inscenace hry, o které bychom řekli, že už k tomu dnešku nemá moc co říct, ale nějak, a je to asi spíš vysvědčení naší doby, že to, jak si svět mezi sebe rozdělí policajti a zloději, zůstává aktuálním, nebo možná je to aktuálnější dřív, než bylo. A vlastně příběh té hry, která když byla napsaná na objednávku Činoherního klubu, tak samozřejmě nemohla být v tom roce 72 uvedena. Poprvé ji uvedl u nás Andrej Krop v té hospodě a byla to ta slavná akce, která postihla nejenom účinkující, ale i diváky. Světová premiéra byla o 2 roky později, myslím, v Holandsku nebo v Belgii a od té doby vlastně prošla celý svět, byla sfilmovaná Jiřím Menclem a ku podivu se uvádí do dneška po celém světě, včetně třeba Afriky nebo států, které by člověk nikdy neřekl, že by tam Havel měl být jakoby ještě dneska uváděn. A poslední 5.10. v den výročí teda uvedeme příběhy z kalendáře pod asi vše říkajícím názvem Muž, který nechtěl být divákem. A to asi vystihuje Václava Havla nejvíc, protože jestli si ho nějak pamatujeme, tak jako člověka veřejně činného. A to až do poslední chvíl, kdy už nebyl prezidentem.
2: Určitě se, milí posluchači, podívejte na webové stránky havel.rozhlas.cz. Tam najdete všechno, co se týká projektu Slyšet Havla, pochopitelně bohatě doplněné unikátními zvukovými nahrávkami. Slovesný dramaturg Vít Wenzl byl hostem Života na dvojce. Víte, mohli bychom možná skončit okřídleným, ať pravda a láska zvítězí nad lží a nenávistí. Pěknou neděli.
3: Pěknou neděli.

0: To byl Freddie Mercury tady u nás v životě na dvojce s datem 13. září. Mimochodem zní to až šíleně, ale minulou sobotu by Freddie oslavil 80. Představte si to. Ale zpátky k našemu programu. V úterý v podvečer jsme na dvojce odvysílali premiérové Úžasné životy, ve kterých Felix Slováček vzpomínal na herce, dabéra a moderátora Jiřího Krampola. Oba pány pojilo dlouholeté přátelství a setkávali se nejen při práci, ale také třeba na tenisových kurtech, kde vzduchem létaly nejenom míčky, ale i fórky. Úžasné životy tentokrát připravila kolegyně Kateřina Kubalová a cyklus můžete na vlnách dvojky poslouchat vždy v úterý po 18. hodině, v repríze pak v sobotu po hodině 20. anebo kdykoliv v aplikaci Můj rozhlas.
1: Já hraju takovej, on to není tenis, já tomu říkám česká přehazovaná. Hraje se to s tenisovou raketou, s tenisovými míčky na tenisových kurtech a zažije se přitom neuvěřitelné množství legrace. Já vám řeknu takovou urážku, jak mě urazil jeden opilec na tenisových kurtech. Hráli jsme v Kladně 4 hru a já jsem dobíhal míček, který jsem nedoběhl, a ten opilec pásil se na to vykašlu. To já rychlejc sedím, než ty běžíš.
2: Jirka byl pro mě, řekl bych, veselý chlapík, plný elánu. Rozdával smích a těšil jsem se vždycky na to, když se s ním potkám.
0: Mimochodem, když slyším Jirku, tak se mi vybaví jeho poslední vystoupení tady u nás na dvojce. A to proto, že to bylo v našem svátečním kolotoči, který jsme vysílali v červenci před 4 lety. No a potom si samozřejmě vybavím ještě poslední rozloučení s Jirkou, ale to bylo už o poznání méně veselé. Ale obraťme list. Moji milí kolegové, zpěváci a moderátoři Daša a Honza Smigmátor nás provázejí už mnoho let sympatickým hudebním pořadem, který nám originálně a někdy i netradičně představuje nestárnoucí světové evergreeny. Pořad Klub Evergreen můžete poslouchat vždy v sobotu po 19. hodině, v pondělí po 21. hodině a v aplikaci Můj rozhlas. Díl, který jsme vysílali včera, jsme věnovali francouzským písním a jejich americkým předělávkám.
3: Dobrá melodie cestovní pas ani vízum opravdu nepotřebuje.
4: A přesto jí cesta do jiného jazyka může změnit účes, kabát i výraz ve tváři.
3: Přesně tak. Francouzský šanson bývá často velmi konkrétní, syrový, zaspívaný bez příkras, zatímco americká verze z něj často udělá velkou písňovou scénu. Teď se dostáváme k melodii, která vznikla ve Francii a díky jedné drobné dámě s obrovským hlasem se stala symbolem Paříže. Možná dokonce víc než věhlasná Eiffelovka.
4: Edith Piaf a La Vie en Rose. Píseň o tom, že když milujete, svět má najednou úplně jiné barvy.
3: A hned po ní Louis Armstrong. Sečmo francouzštinu nahradil angličtinou, ale jestli někdo dokázal dát téhle písni úsměv, něhu i nádech New Orleans, byl to právě on. A mimochodem, tahle píseň mě vlastně navedla na dnešní téma.
4: Opravdu?
3: Respektive byl to můj starší syn Fred, který Armstrongovou verzi slyšel v nějakém animovaném filmu. Pak ji chtěl pustit v autě, když jsem ho vezl na angličtinu. A já mu pak v zápětí nabídl originál od Edith Piaf.
4: A i ten se Fredíkovi líbil?
3: Líbil a hned se ptal, jestli je takových písniček víc.
4: Myšleno francouzských s verzí v angličtině?
3: Přesně tak. Začal jsem mu teda nabízet jednu za druhou a on pak jen prohodil. No vidíš, to bys mohl pustit v klubu Evergreen.
4: Skvělý nápad, Fredíku. Děkujeme za inspiraci.
3: Ano, ano, Frede, díky moc.
4: Je fakt, že naše Žovka se taky pořád prospěvuje písničky z filmu.
0: No, je vidět, že jablka opravdu nespadla daleko od stromu a že malý Fred i malá Žovka nezapřou své rodiče. Tolik tedy naše dnešní ohlédnutí za pořady uplynulého týdne a za chvíli už tu pro vás budu mít pozvánku k poslechu naší dnešní Hry na neděli.
5: Život na dvojce s Michalem Jagelkou.

0: vlastní deníček, kterému propůjčil hlas Ivan Trojan, nádražní rozhlas v podání Jany Strikové nebo postavy z televizního seriálu. V hlavních rolích uslyšíte Šárku Vaculíkovou, už zmíněného Ivana Trojana, Luboše Veselého, Lucii Polišenskou, Ondřeje Rychlého, Miroslava Krobota, Václava Neužila nebo Tomáše Dianišku.
1: A opět je čas svěřit se deníku.
2: Zhroutil se mi svět.
1: To je možná přehnané, ale budiš.
2: Nic už nebude jako dřív.
1: To je klišé.
2: Připadám si hrozně sama.
1: No to je pravda.
2: Chtěla jsem to vysvětlit mámě. Mami?
3: No?
2: Mně se zhroutil svět.
3: Ale prosím tě.
2: Já jsem ho milovala. A on mě zradil.
3: To nebude první ani poslední kluk, Verunko.
2: Mami, já věřím na pravou lásku, na to, že ji najdu.
3: Jo.
2: A ty? Věříš mi?
3: Tak. Ono si to nějak sedne, Verunko. A jak jde škola?
0: Tak tedy, Láska je dobrý matroš. První díl původní rozhlasové série dnes večer ve 20 hodin tady u nás na Dvojce. A ještě krátce k autorovi. Petr Vodička má za sebou docela neobvyklou cestu. Studoval jadernou fyziku i humanitní vědy, nakonec ale zamířil na DAMU a pustil se do studia alternativního a loutkového divadla. Vedle režie a herectví se věnuje také hudbě, rád pracuje s vlastními zážitky a zkušenostmi a převádí je do živě vyprávěných příběhů a v neposlední řadě se věnuje právě i psaní pro rozhlas. Pro Český rozhlas vytvořil mimo jiné hry Hlasový umělec, Kovboj, seriál Chycení v éteru nebo detektivní sérii Vraždy jako z pohádky. Takže tak nějak tuším, že se i tentokrát máme na co těšit.

To byla skvělá Tereza Mašková a píseň Ať se loučíš sám. Stále je s vámi Dvojka a její pravidelný nedělní život na Dvojce s datem 13. září. A já už vám teď prozradím, co jsme si pro vás připravili do té jeho druhé poloviny. Tak už za chvíli nás čeká pravidelná anketa s osobnostmi Dvojky. Dnes považte na téma pozitivní myšlení. Potom vás pozvu k poslechu druhého dílu z brusu nového cyklu Dvojky Výjimeční, ve kterém vám dnes představíme horoleskyni, matematičku a filantropku Dinu Štěrbovou. No a nakonec za námi do studia dorazí ještě Aleš Cibulka, který nám prozradí bližší informace o všech podzimních speciálech toboganu, které pro vás se svým týmem připravuje. No a o tom takzvaném Havlovském se jistě v rámci toho našeho dnešního tématu rozpovídá zvlášť. Tak věřím, že se s námi nenudíte a že je vám Dvojka a náš život na Dvojce i dnes příjemným dopoledním společníkem. Přeji i dál příjemný poslech.

0: Posloucháte náš 132. život na dvojce a teď už vám v něm nabídnu naši pravidelnou nedělní anketu s osobnostmi Českého rozhlasu Dvojka. Dnes je Světový den pozitivního myšlení. Máte nějakou radu, jak pozitivně myslet i ve chvíli, kdy to jednoduše člověku z nějakého objektivního důvodu nejde? Co vám osobně pomáhá zůstat s pozitivní myslí? Jednoduchá anebo složitá otázka? Uvidíme. Tak to mi na ni dnes odpověděli Mirek Vaňura, Patricie Strouhalová, Vladimír Kroc a Míša Maurerová.
1: Zastavit se. Já jsem pozitivní myšlení objevil někdy ve svých, nevím, 23, 24 letech první knížkou Moc podvědomí. Pak vyšly asi ještě dvě. A hele, já musím říct, že to fakt funguje. Mně to zafungovalo. Ale jak se na mě hrne spousty práce, tak najednou začínám být z toho nervózní a moje manželka mě říká, ty jsi mě vždycky učil pozitivně myslet. Podívej se, jak ty myslíš. Takže shrňme to. To, co máš v hlavě, to, na co myslíš, se ti splní. Bohužel i to negativní. Bohu dík, i to dobré. Takže já vyznávám pozitivní myšlení a dostávám se velmi často teď do situací, kdy se sám nachytám, že nemyslím pozitivně, zastavit se. Opravdu zastavit se na čtvrt hodiny, přestat na všechno myslet a myslet na to dobré, děkovat tam nahoru za to, co máš a ono se ti to pak zase vrátí. Moje myšlenka je, to, co ty pošleš světu, ten svět ti to dvakrát vrátí, tak ať je to pozitivní myšlení.
2: Je to věc, kterou jsem se začala učit před pár lety. Stále to neumím, ale snažím se. A snažím se opravdu, ale teď to myslím úplně vážně, na každé věci si najít něco hezkého. V podstatě, když se mi stane něco, znáš to, něco ti upadne ten den ráno prostě v koupelně, takže jo, nejsou úplně jako každé starty do nového dne dobré a ten den se to nabaluje a večer si řeknu, ale minimálně tohle jsem zvládla, nebo nenechala jsem se rozčílit, nenechala jsem se vytočit, nebyla jsem na někoho nepříjemná. Tak jedině takhle, no. Pozitivní myšlení je těžká věc.
3: Mám radu, kdysi dávno jsem z hrdce se začal odpovídat na otázku, jak se máš. Hele, mám se úplně skvěle, výborně. A lidi to většinou zaskočilo. Už je to tolik nezaskakuje, to je zajímavé. Ale od té doby, co to říkám, tak jsem si uvědomil, že jsem na to sám vlastně přistoupil, že jsem si to vsugeroval, že jsem si uvědomil, že se mám skvěle, že mi nic nechybí. A ono to tak je.
4: Já jsem si vypůjčila postavičku z večerníčku o Radovanovi. Přepínám mod Radovan a raduju se. Je, to jsem se krásně polila. A je, to mi krásně se vysypala ta čočka na zem. A zjistila jsem, že když si to takhle verbalizuju a dělám si z toho legraci, tak mi vlastně začíná být hezky, začínám se sama sobě smát a nějak sebe zvenku tím vyřčeným toho pozitivního tvora ten nešťastný den udělám.
5: Život na dvojce s Michalem Jagelkou.

0: Život na dvojce.
1: Co pro vás chystáme?
2: Dle vašich posluchačských ohlasů si troufnu tvrdit, že se vám náš z Brusu nový projekt s názvem Výjimeční líbí. Aby ne, vždyť vám v něm chceme ukazovat ty z nás, kteří mohou být pro ostatní inspirací a dobrou motivací. Cyklus vám bude každou neděli v podvečer představovat osobnosti, které ve svých oborech něco dokázaly. A nepůjde zdaleka jen o svět kultury. Vypravíme se také mezi vědce, sportovce a další zajímavé jedince. Vyrazíme jednoduše za těmi, kteří už mohou předávat své bohaté zkušenosti a bilancovat, ale také za mladšími lidmi, za kterými už je i přes jejich nízký věk něco mimořádného. Dnes vám představíme horoleskyni, matematičku a filantropku Dinu Štěrbovou. Ta se narodila v roce 1940 v Bratislavě jako Margita Šochmanová. Její vášeň pro horolezectví se zrodila už v dětství a vydržela jí pak celý život. Chtěla se stát lékařkou, ale nakonec její profesní kroky vedly k matematice. Čím jí matematika učarovala? Jak těžké bylo prosadit se mezi muži horolezci? A jaký výstup byl pro ni nejtěžší? To se dozvíme dnes večer krátce po 18. hodině.
3: Já jsem měla štěstí, že se nám podařilo v 70. roce, teda ne mě, ale mému muži, řídit expedici do Karakorumu. Co do okolností to byla vůbec první československá výprava do Karakorumu a oni mě tam vzali, jo, musím to tak říct, protože mě tam moc nechtěli, ale jsem tam měla to štěstí, že jsem se tam dostala. To byl iniciační po válce, jsme byli jedna z prvních výprav, protože Pakistán měl složitou historii vzniku a nepouštěl do těch pohraničních oblastí, takže to bylo úplně panenské tam. No, si myslím, že já jsem byla po válce možná první ženská, která tam vylezla na nějaký kopec vůbec. Jo.
4: Vy jste do toho Pakistánu na tu první expedici jeli nákladákem, kterému se říkalo V3SK?
3: Přesně tak, přes Rusko tenkrát, Sovětský svaz, a kolem Jerevanu, do Iránu a přes Afghánistán. No, byla to úžasná cesta. Hrozná, ale úžasná.
2: Tak tedy druhý díl unikátního cyklu Výjimeční a horoleskyně, matematička a filantropka Dina Štěrbová. Dvojka dnes v podvečer krátce po 18. hodině.
5: Nezvládáš dojít k cíli, odpočíváš každou chvíli.

0: O projektu Českého rozhlasu Slyšet Havla jsme si tu dnes už povídali se slovesným dramaturgem Dvojky Vítem Venclem. A víme tak, že jedním z našich želízek v ohni bude určitě i speciální dvouhodinový tobogan, který bude věnován Václavu Havlovi a jeho nedožitým devadesátinám. Moderátor a autor pořadu Aleš Cibulka už sedí naproti mě u mikrofonu. Vítej.
1: Hezké dobré ráno tobě a všem posluchačům.
0: Aleši, 3. října dopoledne hned po zprávách začne přímý přenos, který asi opravdu nebude jako jiné přenosy. Na co se můžeme těšit? Co už prozradíš?
1: No, Václav Havel se vlastně svým způsobem vrátí do toboganu. On býval pravidelným hostem. Naši posluchači si na to možná vzpomenou, chodíval do divadla U hasičů. Teď už bohužel nepřijde, ale máme šanci zavzpomínat v jeho, troufám se říci, oblíbeném pořadu. Dorazí samozřejmě Dagmar Havlová. Společně s ní jsme to všechno upekli. Odehraje se to v pražské křižovatce, což je místo, které přivedli společně s Dášou pan prezident opět k životu. No a přijdou třeba Eva Holubová, Leona Machálková, která tentokrát nebude zpívat, ale vzpomínat. Bude tam Ivan Trojan, Oldřich Kaiser, Jiří Lábus a o hudbu se postará Aneta Langerová se svou kapelou, protože, a to je teď vlastně znovu aktuální, když je další superstar, pan prezident totiž kdysi pro Anetu Langerovou hlasoval. Prý i sám posílal SMSky, k tomu se možná taky vrátíme. Takže velká vzpomínka na něj, podíváme se i do archivu, moc se na to těším.
0: Budeš mít větší trému než jindy? Bude to v něčem svazující nebo naopak příjemně adrenalinové? Přeci jenom to není běžný tobogan.
1: Je zvláštní, že když jsme s panem prezidentem vysílali, to bylo v letech 2004, 5, 6, nechci říct, že člověk si toho nevážil, ale měl jsem pocit, že prostě přijde další rok a znova a zpětně si říkám, vždy jsem se mohl zeptat na tolik důležitých, zajímavých věcí, které by nás dneska zajímaly a člověk to neudělal. Takže budu mít spíš takovou trému starost, aby se tam dostalo všechno, abychom na něj vzpomenuli, abychom ho třeba přiblížili jinak než jako státníka, ale když jsem před chvílí jmenoval ten seznam hostů, tak já vlastně budu jenom takový drobný posunovatel děje, protože oni budou ti hlavní, kteří na něj budou vzpomínat.
0: Tak tedy Dvojka, sobota 3. října krátce po 11. hodině dopoledne. Tobogan věnovaný Václavu Havlovi ale nebude jediný speciál toboganu, který nás na podzim čeká. Které budou ty další?
1: No tak vlastně hned příští týden se přesuneme do vršovického divadla Mana, kde budeme slavit 80. Daniely Kolářové. Dorazí Libuše Švormová, Lenka Termerová, Honza Vlasák, Carmen Majerová, Petr Kostka, Hinek Bočan, Jiří Stivín. Když se podíváme do dalšího měsíce, a to opravdu jenom vyzobávám, jediná oslava, na kterou kývla Marie Rotrová. Její 85. budeme přetáčet v pražské Ypsilonce, a to 28. října. No je toho hodně. Honza Nedvěd bude slavit 80. Adam Plachetka přijde zaspívat, Dáma na kolejích přijde, bude slavit Symfonický orchestr Českého rozhlasu. Podívejte se na naše stránky. A co se týká těch speciálů, Mařenka Rotrová, ta už je úplně vyprodaná, ale na Danielu Kolářovou a na Václava Havla jsou opravdu poslední vstupenky. Dvojka.rozhlas.cz, tam si kliknete na vstupenky na tobogan a uvidíme se.
0: Aleš Cibulka byl hostem Života na Dvojce. Děkujeme ti za aktuální toboganové informace ze zákulisí a přejeme, ať se 37. sezóna vašeho pořadu vydaří. Pěknou neděli.
1: Hezký den.
2: Život na Dvojce s Michalem Jagelkou.

A to je pro dnešek všechno, milí posluchači. Náš letošní 29. život na dvojce končí. Víc už se do něj nevejde a musíme si nechat také něco na příště. Těším se na vás opět za týden, tedy v neděli 20. září po 9. dopoledne na vlnách dvojky, anebo osobně ve čtvrtek 17. září v 19 hodin v Ivančicích. Ty se stanou další zastávkou naší roadshow Rozhlas jede za vámi. Tentokrát tam s námi vedle generálního ředitele Českého rozhlasu Reného Zavorala vyrazí třeba kolega Honza Rosák anebo zpěvačka Ilona Čáková. Více informací najdete na stránkách rozhlasjede.cz. Tak se třeba potkáme živě a každopádně za týden naslyšenou. Pro dnešek se s vámi loučí a krásnou neděli s dvojkou přeje Michal Jagelka.

0: Rozhlasová hra na dvojce.
1: Být deník je někdy opravdu těžké.
2: Milý deníčku. Něco končí a něco začíná.
3: To nemyslíš vážně.
1: Zvlášť, když se jeho majitelka snaží najít opravdovou lásku.
2: Budu se asi muset rozejít s Pavkou. Jako, mám ho ráda. Ale láska to asi není.
0: Au. Láska je dobrý matroš.
1: Třídílná rozhlasová hra Petra Vodičky v neděli ve 20 hodin na dvojce.
4: Bylo 10 hodin.
0: Český rozhlas dvojka. Zprávy.
4: Firmy, které podnikají na Ukrajině, můžou žádat o státní záruku na úvěry. Poskytne ji Národní rozvojová banka. Na osobní asistenci podle lidí se zdravotním postižením často nezbývá dost peněz. A bude zataženo během dne, občasný déšť nebo přeháňky, teploty do 22 stupňů. Jsou tu zprávy a Mária Kunová. Hezké dopoledne. České firmy, které chtějí podnikat na Ukrajině, můžou žádat o státní garance na své úvěry. Příjem žádostí do programu spustila Národní rozvojová banka. O podporu můžou žádat třeba firmy z odvětví energetiky, zemědělství, potravinářství nebo dopravy. Pětinu projektu musí zafinancovat sami, zbytek jim úvěr poskytne partnerská ukrajinská banka, popisuje předseda představenstva Národní rozvojové banky Tomáš Nidecký.
5: Ta ukrajinská banka ale musí mít 20% podíl z tohohle úvěru jako vlastní riziko a těch 80% z toho úvěru je zajištěno právě zárukou od Národní rozvojové banky a zdroje na tyto záruky získala Národní rozvojová banka od Ministerstva průmyslu a obchodu, ale zároveň od Evropské komise.
4: Národní rozvojová banka poskytne až 3 miliardy korun. Maximální výše podporovaného úvěru je 39 milionů eur, což je v přepočtu skoro 950 milionů korun. Firma může o záruku žádat poté, co si s bankou dojedná úvěr. Lidé s vážným zdravotním postižením kritizují nedostatek osobních asistentů i pomalé změny v systému péče. Na problém upozornili při druhém letošním projezdu za přežití, kterého se v Praze zúčastnili desítky lidí. Požadují mimo jiné zvýšení příspěvku na péči, aby si mohli zajistit více než 6 hodin asistence denně. Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z Hnutí ANO připouští, že současný systém není uspokojivý a připravuje jeho změnu. Ta má lépe zohlednit, kolik času člověk skutečně potřebuje pomoc nebo dohled a zároveň zlepšit dostupnost a financování sociálních služeb. Ve Švédsku dnes lidé rozhodují v parlamentních volbách. Očekává se těsný souboj mezi opozičními sociálními demokraty a vládnoucí umírněnou pravicí současného premiéra Ulfa Kristerssona. Švédové vyberou kromě poslanců také krajské a místní zastupitele. Volební místnosti se uzavřou v 8 hodin večer a poté se zveřejní odhady výsledků. Volby ve Švédsku většinou provází vysoká účast. Zhruba 40% lidí už svůj hlas odevzdalo v předběžném hlasování. V brněnské zoo mají 5 nových mláďat kapibar. Letos tak chovatelé pečují už o 10 přírůstků. Prvních 5 se narodilo na jaře. Kapibary jsou mezi návštěvníky velmi oblíbené. Chovatelé jejich mláďata bedlivě sledují, protože první dny jsou nejkritičtější. Největší hlodavec na světě se v zoologických zahradách může dožít až 12 let. Podrobnosti o mláďatech doplňuje mluvčí brněnské zoo Jan Bedřich.
6: Je to třetí vrh momentálně letošní, protože ta první várka, co vlastně byla někdy krátce na jaře, tak to byla taky od dvou samic a teď vlastně na podzim porodila zatím jedna samice a jak říkám, ta druhá ještě je březí. Takže konkrétně se jedná o třetí vrh, ale očekáváme ještě čtvrtý.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
4: Bude zataženo během dne, se v Čechách přidají občasný déšť nebo přeháňky, na Moravu a do Slezska dorazí později. Teploty mezi 18 a 22 stupni, na západě a severu Čech 16 a na horách kolem 13 stupňů.
0: Doprava.
4: Na dálnici D1 z Brna do Prahy opatrně za sjezdem na výstaviště. Na kilometru 185 pracují silničáři v levém pruhu, projíždí se pravým a kolona je asi na 5 minut. Na silnici D9 z Nového Boru do Liberce je nehoda. U Svoru na kruhovém objezdu havarovalo osobní auto. Na místě jsou policisté a hasiči. Jede se pomaleji. To byly zprávy.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
0: Zlaté časy s Václavem Koptou.
7: Krásné dopoledne, moji milí. Na Českém rozhlasu Dvojka začínají Zlaté časy a od mikrofonu z rozhlasového studia na pražské Hanspalce vás zdraví váš pravidelný průvodce tímto pořadem Václav Kopta. Tak tedy Zlaté časy. To je slovní spojení, které v sobě ukrývá kouzlo vzpomínek, nostalgie anebo životní etapy, která má s odstupem času víc barev. Holky v ní byly tenkrát hezčí, měly kratší sukně, v kinech běželo víc filmů, na které se vyplatilo vystát frontu a v písničkách se zpívalo o věcech, kterým jsme rozuměli. A jejich refrén jsme si zapamatovali už po prvním poslechu. Jenomže problém je v tom, že každý z nás prožil ty své zlaté časy někdy jindy. A nebo co když ty opravdové zlaté časy prožíváme právě teď? Kdo ví? Pojďme si společně poslechnout několik písní, které obstály v souboji s časem, anebo o kterých si myslím, že v tomto souboji teprve obstojí. Vítejte ještě jednou ve Zlatých časech Václava Kopty. A nebude chybět ani citát. Umění není pravda, ale lež, která umožňuje poznat pravdu. Pablo Picasso.

úvodu dnešních Zlatých časů jste slyšeli kapelu Holís a také Helenu Vondráčkovou. Víte, jsou okamžiky v životě herců, při kterých se nám zastaví srdce. Přichází to ve chvíli, kdy se podíváte do diáře, anebo vám zavolá někdo z produkce a vy zjistíte, že v jednom večeru máte hrát na dvou místech. Sice v Praze, ale na dvou jevištích ve dvou různých hrách. Nestává se to pravda často a vlastně nemá ani smysl teď pátrat po tom, kdo tento karambol termínový způsobil. Nastává horečnaté přemýšlení, jak tuhle ožehavou situaci vyřešit. Podařilo se to i nám, když před několika týdny jsme podobnou situaci řešili. Dopadlo to v podstatě bez ztráty květinky. Podařilo se nám totiž najít takovou variantu, která nezpůsobila vážnějších ohrožení ani jednoho, ani druhého představení a já dokonce musím říct ani toho třetího. Totiž vyřešilo se to tak, že já jsem na pražské Kampě odehrál první polovinu představení a můj kolega, který ten samý večer hrál na nedaleké první scéně, což je vzdušnou čarou vlastně pár metrů od pražské Kampy, tak ten zase hrál pouze v prvním dějství představení v Národním divadle. Tudíž byla možnost, aby my dva jsme se prohodili během přestávky, která probíhala na pražské Kampě a my jsme se pokusili s kolegyněmi, tedy z garderoby i z make-upu, mou maličkost urychleně, skoro bych řekl expresně, převést z pražské Ostrovní ulice autem na Horní Malostranské náměstí, kde už na mě čekali kolegové s představením od Williama Shakespearea. Obrovskou výhodou této, jak to nazvat, lokační operace, skoro bych řekl logistického zázraku, tak velkou výhodou bylo to, že zatímco na Kampě jsme začínali v 19 hodin, Shakespeare začínal ve 20 hodin a 30 minut. Pravda, moc veliká časová kapsa na můj přesun, přelíčení, převlečení nebyla. Ale protože jsme všichni profesionálové a vzali jsme to jako velkou výzvu, vše klapalo ne že na minuty, na vteřiny, přátelé. A já jsem skutečně, aniž bychom byť jedinou pikosekundu spozdili začátek představení Williama Shakespearea, já jsem to stihnul, všechno bylo připraveno tak, že jsem spokojeně vplul do úplně jiné role, než té, kterou jsem hrál na pražské Kampě. Neohrozili jsme ani jedno představení, diváci nemuseli jít domů a nebyli ochuzeni a dokonce někdo mi říkal, že to považovali za milé zpestření, to, že v první polovině představení na Kampě hrál Václav Kopta a tu druhou půlku tu odehrál můj kolega, který přišel z nedaleké první scény. Jsou to zázraky a navíc tam je obrovský benefit v tom, že já a Igor Orozovič, což je ta alternace, my jsme si tak strašně podobní, přátelé, že možná někteří diváci a zejména divačky ani ten rozdíl nepoznali. Jako bych slyšel takové lehonké uchechtnutí u některých svých posluchačů, já vám to, přátelé, odpouštím, pochopitelně to myslím jako ironii. My jsme tady od toho, abychom si především pouštěli hezké písničky. O tu další se postará Paul Simon. Many's

0: Před několika týdny jsme byli na pravidelné večeři s našimi přáteli, mezi které patří také Jakub Suchý, to je syn Jiřího Suchého se svojí ženou Tamarou. No a on mi vzkázal od svého tatínka, od Jirky Suchého, že by mě rád viděl, že jsme se dlouho neviděli. Tak jsem vlastně si uvědomil, že už je to více jak rok, co jsem byl naposledy u Jiřího na Ořechovce. A tak jsem učinil ty správné kroky k tomu, aby jsem to odčinil, aby jsme se zase po nějakém čase sešli. A ta schůzka už proběhla a já jsem z ní měl velkou radost, protože když jsem na té Ořechovce zvonil, ještě než jsem tak učinil, uvědomil jsem si, že poprvé jsem v tomhle nádherném domě v Pražských Dejvicích byl poprvé a teď mě úplně zatrnulo, když jsem si to spočítal. Před více jak 41 lety, přátelé. To byly ty první námluvy, kdy mě k sobě Jiří pozval, abychom společně vytýčili spolupráci, abychom si řekli, co by mě mohlo v Semaforu bavit a čekat a co také ne. A bylo to bezvadné v tom, že já jsem už vlastně co by student měl možnost v pražském Semaforu, tehdy ještě na té původní adrese na Václavském náměstí, tak jsem měl možnost hostovat. Bylo to v 5. ročníku mých studií na Pražské konzervatoři a byly to krásné, mladé, zdravé časy. Já jsem byl plný elánu a radostí bez sebe z toho, že jsem nemusel, tak jako mnozí mý spolužáci, putovat na nějakou štaci. To znamená, že jsem zůstal v Praze a co víc, já jsem zůstal u muziky, protože já jsem se v čase své mladosti stále ještě nebyl schopen rozhodnout, zda chci být muzikantem anebo hercem. Pořád jsem tak vlastně přebíhal od klavíru na jeviště a Semafor pro mě představoval ideální spojení obou těchto mých talentů, protože pokud šlo o muziku, tak já jsem nemohl dopadnout lépe, protože v té době byla kapela plná skvělých jazzmenů. Hrál tam také Ferda Havlík, Evžen Jegorov, Jirka Hájek, na bicí skvělý klavíristé, Rudolf Danda. No zkrátka, co jméno, Pavel Greifoner, vynikající jazzový basista. No, já jako mladý kluk jsem se zatraceně měl co učit, ale také jako začínající textař jsem se přes rameno díval tomu nejlepšímu z nejlepších, a to mám na mysli Jiřího Suchého. Tak je pravda, že jsem musel se smířit s tím, že to je autorské divadlo a že ta hlavní část tedy té slávy v představení semaforských jde za protagonisty a těmi byli a také dodnes jsou Jitka Molavcová a Jiří Suchý. Já jsem to velice brzy pochopil, ne vždy jsem z toho byl úplně nadšen, ale aspoň jsem se naučil, že člověk musí počítat jak s těmi tučnými léty, ale že někdy se může stát i v autorském divadle, že na vás třeba autoři trochu pozapomenou, i taková sezóna se odehrála, ale nikdy jsem to nebral nějak úkorně, neurážil jsem se, byl jsem trpělivý a můžu říct, teď s odstupem a se vší zodpovědností, že se na roky, a bylo jich hodně, na roky strávené v Semaforu dívám s velikým vděkem. Na tohle všechno jsem myslel i teď, když jsem na Ořechovce zvonil, byl jsem přijat a krásně jsme zavzpomínali, popovídali jsme si, hodně jsme se zasmáli a já pořád přemýšlím o tom, jestli by mě to tenkrát v polovině 80. let minulého století vůbec napadlo, že ještě v roce 2026 setrvám v takto přátelském a milém rozhovoru s člověkem, který dlouhá léta určoval mé umělecké kroky. Teď mám na mysli samozřejmě Jirku Suchého. Jsem osudu vděčný za to, že to takhle se mnou sehrál, že jsem ty roky strávené v Semaforu mohl s takovou velikou chutí vlastně použít ve svých zkušenostech, protože já jsem se v Semaforu naučil mnohé a proto vždycky na ty roky i na všechny návštěvy na Pražské Ořechovce budu vzpomínat s velikou pokorou a s velikou láskou. Jirko, veliký dík. Samozřejmě teď nemůže zaspívat nikdo jiný než Jiří Suchý a písnička se jmenuje Kubistický portrét. Stále posloucháte Zlaté časy.
1: Jeden malíř, to je

které právě absolvovali poslední třídu základní devítileté školy tady u nás v Praze na Hanspalce v Sušické ulici. A tak mě to potěšilo, byl to opravdu takový kaleidoskop vzpomínek, který ostatně to znáte sami. Vždycky člověku běží hlavou, když se díváte do tváří těch spolužáků, někdy marně vzpomínáte na jména učitelek a učitelů, někdy vám naopak okamžitě naskočí jméno třeba vaší první lásky. No a takhle s podobnými pocity jsem se díval i na tu velkou černobílou fotografii a marně a zoufale jsem hledal svou tvář. Objevil jsem ji ne podle sebe, ale podle kamarádů, kteří mě obklopovali, a tak jsem si říkal, tady se někde Safra Porte musím vyskytovat i já. A pak mi došlo, že ten podivně ostříhaný mladík, který připomíná, jestli si vzpomenete třeba na film Motýlek, Steve McQueen, když byl ostříhán tak potrestanecku, abych řekl, tak takový hubený mladík s nějakou trávou v ústech a s přidrzlým úsměvem se tam zubí taky, a mně pak došlo, můj ty bože, Václave, to asi budeš ty. A divil jsem se, kde jsem přišel k tomu neuvěřitelnému designu svých vlasů. A vzpomněl jsem si, že tenkrát se mi dostala do ruky taková kadeřnická pomůcka. Nevím přesně, jak to odborníci nazývali, ale byl to vlastně takový strojek na seřezávání vlasů, možná i vousů. Byla to taková podivná černá plastová věc, tedy plastová, prostě černý vixlajvant, umělá hmota, do toho se vložila obyčejná žiletka. Vzpomínáte, přátelé, a byl to takový hřeben s žiletkou uvnitř. Samozřejmě v rukou zkušeného kadeřníka se dali s tímto zařízením dělat zázraky. Nevím už, jak se to dostalo do ruky mě, mám pocit, že to měl prsty tehdy můj starší bratr, který se možná i zpětně pobavil, když viděl, co jsem si s tou žiletkou na hlavě vytvořil já. Vím, že to fungovalo tak, že jste si namočili vlasy, učesali jste si je a potom krátkými pohyby, jako kdybyste se česali, ovšem se žiletkou, jste zkracovali svůj účes. Tím, že jsem to v životě neuměl, jsem si způsobil něco, co skutečně po vyfénování připomínalo spálenou krajinu nebo krajinu na měsíci. Nebo když si představíte, pokud se prožene nějaká větrná smršť třeba v Beskydech, tak jak vypadají ty polomy. No, vypadal jsem úplně děsivě a snažil jsem se postupně zachraňovat tu pravou, tu levou část své hlavy. Tenkrát jsem ještě měl vlasů na rozdávání. Dnes, kdy už oba své vlasy dobře znám, bych si takový zásah dovolit vůbec nemohl. No, v tu ráno mi naskočilo i samozřejmě to pobavení, které jsem způsobil mezi svými spolužáky. Pak mi nějaká spolužačka poradila, ať zkusím tužidlo. Tenkrát nebylo jednoduché takovou věc sehnat, tak mě poradili a já jsem používal citronovou šťávu. Vidíte, já si to pamatuju dodnes. A tou citronovou šťávou jsem si natužil ty ohořelé františky, které zbyly z jinak mých docela hezkých vlasů. Vzpomenete-li si na třeba film Sněženky a Machři, tak to mě bylo 16 nebo kolik, ano, 16 let. A tam jsem měl docela husté, dlouhé blond vlasy a možná, že právě se mi podařilo tento účes do sněženek dostat díky tomu, že jsem růst svých vlasů podpořil tímto ďábelským kadeřnickým zásahem. Teď je před námi nahrávka kapely First Class.

Před pár dny jsme se rozloučili s kamarádem, s kolegou, rozhlasovým moderátorem, DJem, noční můrou, chcete-li, s Luďkem Hrzalem. Já už jsem o jeho dlouhém boji se zákeřnou nemocí ve Zlatých časech mluvil. Věděli jsme všichni, kteří jsme mu byli blízcí, že ten boj, který svádí s největší pravděpodobností, nebude mít šťastný konec. To už tak někdy ta potvora zařídí, že i když se člověk snaží bojovat ze všech sil, tak ona nakonec zvítězí. Věděli jsme to všichni, ale nejlíp to věděl Luděk, který ale naprosto odmítal jakkoliv truchlit či rezignovat a ty poslední měsíce, já si troufnu říci roky života, věnoval tomu, aby se sešel se všemi lidmi, se kterými si normálně v běhu praktického života nemáte čas ani zavolat. A my jsme se všichni postupně vystřídali u něj v bytě a vůbec jsme netruchlili. Byly to krásné okamžiky, ta setkání byla plná optimismu, vzpomínek a smíchu. Já tam byl se svou ženou Simonou a dodnes na ty chvíle strávené s Luďkem nezapomeneme, protože jsme se moc nasmáli a věděli jsme, že to je ten jediný způsob, jak se té potvoře, která se Luďkovi několikrát vrátila, vysmát do očí a dát jí najevo, že se zkrátka s ní nebudeme bavit. Dokonce jsme oslavili i Luďkovi 60. někdy v dubnu, kde už bylo jasné, že na tom opravdu není dobře a přesto přeze všechno se hrálo, se zpívalo, fotili jsme se, byli jsme rádi, že se vidíme a všichni jsme, i když jenom v duchu, nesmírně obdivovali tu statečnost, se kterou nás Luděk školil a dával nám najevo, že my všichni, a sebe v to počítám, kteří neustále naříkáme a fňukáme nad nejrůznějšími z tohoto pohledu trapnými neduhy, že bychom si z něj měli vzít příklad. Já tak určitě budu činit, jenom mě mrzí, že nebudu moct splnit svůj slib, který jsem na té oslavě Luďkových 60. pronesl. Totiž on mě požádal, jestli bych mu nezahrál mimo jiné taky jednu skladbu z našeho mládí, kterou Luděk měl moc rád. Tu písničku jsem napsal jako mladý student, jmenovala se Výmluvy a tenkrát jsme ji vyřvávali na všech společných mejdanech a Luděk projevil přání, jestli bych mu ji jako takový bonus k písničkám, které už jsem tam odehrál, nezahrál rovněž. Já jsem si na ní nemohl vzpomenout, protože jsem tu písničku třeba 30 let nehrál. Takže bohužel a pravil jsem větu, která byla zaznamenána fotoaparáty a mobilními telefony všech přítomných, kteří si ta vystoupení nahrávali. Já jsem tam totiž řekl, Luďku, já ty výmluvy teď nedám dohromady, ale slibuju ti jednu věc. Jestli se za rok tady sejdem na tvých 61, tak já ti ty výmluvy zahraju a budu u toho nahej. Tohle jsem pronesl, zaznamenali to všechny kamery a já jsem věděl, že když to tak dopadne, takže to udělám. Tak moc jsem si přál, aby Luděk vyhrál. Nakonec to tak nedopadlo, nicméně jsme se rozloučili, pokud se tak dá říct o posledním rozloučení, s úsměvem na tváři a s láskou v očích a v srdcích, protože Luděk si to zkrátka zasloužil. Byl to veliký frajer a za všechno a za všechny, kteří jste třeba poslouchali i jeho pořady na jisté komerční stanici, tak za všechny mi dovolte, abych mu poděkoval a abych mu tam nahoru poslal písničku od Vaška Neckáře, kterého, jak vím, měl moc rád. Stín katedrál.

Nikdy nepřestanu být překvapen z toho, s jakou škodolibou radostí nás někdy potrápí technika. Může se jednat třeba i o takovou obyčejnou věc a vcelku jednoduchou, jako je skútr. Ano, já mám docela nové vozidlo, kterým se pohybuju zejména po Praze a tudíž jsem byl naprosto skálopevně přesvědčený o tom, že mě nemůže vypéct, že je to záhonovní stroj a tudíž, že se nemusím obávat se dopravovat i na důležité schůzky na tomto zařízení. No, co čert nechtěl, obdržel jsem pozvánku do živého vysílání u Honzy Pokorného na Radiožurnálu, to je dobrá adresa a na taková pozvání samozřejmě se člověk těší, protože u Honzy Pokorného se člověk cítí vždy velmi komfortně, je to profesionál, máme poměrně společný smysl pro humor a opravdu upřímně jsem se na ten živý rozhovor na Radiožurnálu těšil. Ráno jsem s patřičným časovým předstihem, už s přilbou na hlavě, přistoupil ke svému zánovnímu skútru a jel jsem se otočit tím startérem doprava či doleva. Neotočil jsem ani doprava, ani doleva. Časová rezerva se začala velice úžit, já jsem pochopitelně, jak to tak bývá, začal propadat té vnitřní panice, protože živé vysílání a skoro hodina živého vysílání bez hosta, no to bych kolegovi Pokornému snad ani nemohl udělat. Takže začala taková ta křečovitá, úporná snaha tím startérem pohnout. Je to moderní stroj, takže tam už normální klasický klíček nenajdete. Je to taková plastová mrcha, která se vám směje do očí. No a teď já nevím, jestli jsem to zvoral sám, tou křečí, se kterou jsem se snažil. Zkrátka do toho se ještě vybila baterka. Bylo úplně jasné, že tahle motorka mě do rozhlasu na Vinohradskou třídu neodveze. A teď co dělat? Máte nějakých 30 minut na to, abyste se z pražské Hanspalky v ranní špičce dostali do rozhlasu. Takže první záchrana, taxi. Výborně, příjezd za 3 minuty, skvělé. Pane řidič, dobrý den, prosím, expres na Vinohrady. No, to asi nepůjde, pane Kopta, víte, jak to vypadá na magistrále. Takže pouze odvoz na Hradčanskou, naprosto šílený, zběsilý úprk po eskalátorech a to bylo pár dní po operaci menisku, přátelé. Bolest, nebolest, otok, neotok, prostě Pokorný čeká a posluchači také. No, bylo to něco šíleného. Pak jsem úplně v té křeči zapomněl na to, že je možné vyjet na stanici Muzeum výtahem téměř až k budově rozhlasu. Zapomněl jsem na to, utíkal jsem po všech těch schodech a zákoutích toho podchodu na Václavském náměstí. Stihnul jsem to, vy, kteří jste ten rozhovor třeba zaslechli, jste jistě zaregistrovali, že to bylo i vděčné téma úvodu našeho povídání, ale ty nervy, které mě to stálo, to opotřebení mého srdce, to už mi nikdo nevrátí a pak vlastně se vám ten stroj směje do očí, protože přijdete na to, že stačilo pouze v klidu zmáčknout cosi na ovladači, který jsem měl v kapse. Inu, stalo se a stávat se bude, to by nebyl Václav Kopta a hlavně bez něj a bez těchto příhod by nebyly ani Zlaté časy, které stále posloucháte na Českém rozhlasu 2. Kapela Chicago a po ní Olympic.

Přátelé, teď musím operativně a velice nerad zařadit další smutnou zprávu do tohoto dílu Zlatých časů. Před pár hodinami ke mně doputovala zpráva, že do hudebního nebe odešel další skvělý muzikant z té hanspalské garnitury, kterou jsem měl tu čest poznat i jako aktivní hudebník. Opustil nás Richard Tesařík, řečený Tesák, naprosto nepostradatelná součást nejenom kapely Jojo Band, ale celého toho hnutí okolo pražské hanspalky. Oba bratři Tesaříci patřili k mým odvěkým a dávným vzorům. Absolvoval jsem desítky, možná stovky jejich koncertů ještě v těch dávných dobách, kdy Richard se Smetákem v ruce, kdy prostě kluci provozovali to nejčistší nádherné reggae na koncertech v Malostranské Besedě. Moc mě to mrzí, Richard byl veliký frajer, byl to velice vtipný člověk s bohatým životem, o kterém dokázal nesmírně poutavě vyprávět. Mimo to se prosadil i jako muzikálový herec a zpěvák, také učil zpěv na Mezinárodní konzervatoři. Zkrátka byl to renesanční, báječný, veselý chlapík a myslím si, že svoje místo ve Zlatých časech si určitě zaslouží. Pojďme si teď na Richarda vzpomenout prostřednictvím dávné nahrávky Jojo Bandu. Ta písnička se jmenuje, no vlastně trochu obrazně, Já se s tebou loučím.

A jsme na konci dnešního dílu Zlatých časů. Ještě mám pro vás informaci, že o velké hudební finále se postará další obrovský hit, tentokrát Karla Gotta. Písnička se jmenuje Láska bláznivá. No a já už pro vás mám pouze informaci o tom, že i za týden se na vás budu těšit. Doufám, že bude veselo, že přijdete. No a do té doby se opatrujte, mějte se rádi, buďte zdraví a za týden zase u Zlatých časů. Naslyšenou, přátelé.

0: Tak to byl Václav Kopta a jeho Zlaté časy. No a další Václav, v tomto případě Václav Žmolík, vás pozdraví hned po zprávách a nabídne další vydání pořadu Jak se vám tu žije.
1: Milujete koně? Pak si nenechte ujít mezinárodní výstavu Kůň 2026. Od 18. do 20. září v Lysé nad Labem vás čekají přehlídky plemen, drezura, parkour, western a bohatý program. Vrcholem bude večerní koňská gala show s 10 lipicány ze slovinského hřebčína Lipica. Vstupné na výstavu je 200 korun. Vstupenky na vll.cz. Se slevovým kódem KŮŤ26 získáte 25% slevu. KŮŤ 2026 na výstavišti v Lysé nad Labem. Zážitek pro celou rodinu.
2: Bylo 11 hodin.
3: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
4: Češi ve svých závětích loni věnovali desítky milionů korun dobročinným organizacím. V Německu protestovali 10 000 lidí proti krajně pravicové straně AfD. A bude zataženo během dne občasný déšť nebo přehánky teploty do 22 stupňů. U zpráv vás vítá Mária Kunová. Desítky milionů korun loni odkázali lidé ve svých závětích dobročinným organizacím. Vyplývá to z dat koalice za snadné dárcovství, sdružující přibližně 50 neziskových organizací. O této možnosti darování ale skoro polovina lidí v Česku neví. Upozorňuje na to kampaň Měsíc dobročinné závěti. Informuje třeba o tom, že v poslední vůli lidé nemusí odkázat jen peníze. Pokračuje mluvčí skautské nadace Jaroslava Foglara Zuzana Čintíšková.
5: Lidé nám právě můžou odkázat třeba i svoje chaty, které by právě v té rodině dělaly nějaké nepříjemnosti, jak to podělit mezi ty dědice, nebo jsou to třeba louky, pozemky, táborové, které pak můžou ty skauti využívat i nadále.
4: A darovat lze i různé typy automobilů, které využijí třeba neziskové organizace poskytující terénní péči. Ve dvou desítkách německých měst, včetně Berlína, Hamburku nebo Mnichova, včera protestovalo přes 100 000 lidí proti krajně pravicové straně Alternativa pro Německo. Ta minulý týden vyhrála zemské volby v Sasku-Anhaltsku. Protesty svolala občanská iniciativa PRUF, která dlouhodobě usiluje o zákaz strany. Německá tajná služba považuje AfD za prokazatelně extremistickou. Na jejím programu je výrazné omezení migrace, deportace uprchlíků nebo návrat Němců, kteří opustili zemi. Nezisková organizace Arbo de Vivo rozšiřuje své služby do České Lípy. Zítra tam otevírá nové Centrum paměti. Otevřené bude každé druhé pondělí v měsíci a nabídne poradenství lidem s poruchami paměti i jejich blízkým. Podle koordinátorky Centra paměti v České Lípě Markéty Vojvodíkové je důležitá hlavně prevence.
6: Sama bych doporučila u těch padesátníků takovou prevenci, kdybychom si třeba zvykli, když chodíme na prevenci k lékařům, tak kdybychom si zvykli, my ostatní, kteří už máme 50, tak jednou za rok si zajít třeba i na ten test paměti, abychom věděli, jak naše paměť na tom je.
4: Bližší informace najdou zájemci na webových stránkách arbodevivo.cz. Vsetínský zámek otevřel novou výstavu s názvem Modelařina Jedřina. Podle mluvčího muzea Jiřího Koňaříka na ní budou k vidění jak lodě z druhé světové války, tak staré plachetnice nebo stroje z poválečného období.
7: Modely nám zapůjčili modeláři z Moravy, sdružení pod patronací klubu Free Flow Tile. Některé vznikly z původních stavebnic, jiné modeláři postavili podle lodních plánů v kombinaci dřevo a plast. Výstava potrvá do 3. ledna příštího roku.
8: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
3: Počasí.
4: Bude zataženo během dne, se v Čechách přidají občasný déšť nebo přehánky, na Moravu a do Slezska dorazí později. Teploty čekejte mezi 18 a 22 stupni, na západě a severu Čech 16, na horách kolem 13 stupňů.
3: Doprava.
4: Na dálnici D1 na výjezdu z Brna do Prahy popojíždí kolony. Na kilometru 185 pracují silničáři ve středovém pásu, projíždí se pravým a stoupacím pruhem. Od sjezdu na výstaviště z kilometru 191 se zdržíte asi 20 minut. V Praze dejte pozor na jižní spojce z Lanového na Černý most. Kousek za Průmyslovou u Europarku řeší nehodu osobního auta s motorkou. Fronta je z Lanového mostu na 10 minut. Tolik zprávy, přeji příjemný den ve společnosti Dvojky.
3: Český rozhlas Dvojka.
8: Rádio, které vás baví.

0: Zdravím vás, vážení a milí chataři a chalupáři. Tentokrát vás zavedu do kraje pod Blaníkem, do krásné chalupy s velkou zahradou a dalekými výhledy, kterou si tam se svou paní pořídil karikaturista, muzikant a muž mnoha dalších profesí a zájmů Miroslav Kemel. Jak uslyšíte, našel v ní ideální místo k odpočinku, ale také pro práci, a to nejen na chalupě.
1: Dobrý den.
2: To jsou k nám hosti, to jsem nečekal.
1: No nepovídejte, Vašek Žulík.
2: Moc vás vítám, kávovar je zapnutý.
1: Je, to je perfektní, no je to idylka tady u vás, tady krása.
2: Jo, máme
1: to. Prána dostatku, jak to má být.
2: Jo, tak pojďte dál.
1: Děkujem. Koukám tady na poštovní schránce Kemelovi, to znamená, sem chodí pošta.
2: Jo, no já tady mám trvalý bydliště už.
1: Aha, čili z chalupy se stalo trvalé bydliště.
2: Ano.
1: Jak to tak bývá někdy v určitém věku a při určitých profesích?
2: Tak já jsem fakt jako s tím počítal, já jsem se tady chystal, jako, že se tady pak budu. Ještě jsem pořád napůl tady a v Praze, ale to těžiště bych chtěl mít tady.
1: Tak o tom si určitě budeme povídat a já budu moc zvědavý a naši posluchači také, co nám povíte. Posloucháte další vydání pořadu Jak se vám tu žije, aneb jak chalupaří slavní, tentokrát od Miroslava Kemela.

0: brankou vedle brány jsme vstoupili do statku, který má jako své, no jak jsme slyšeli, nejen víkendové bydlení, ale víceméně stále bydlení. V tomto okamžiku kreslíř, muzikant Mirek Kemmel. No krásné to tady máte. No, tak to je zásluha.
1: Děkuju. No, inzerát našla moje žena, takže nejspíš za to může moje žena. A podoba zahrady je taky její práce. No. My, když jsme to koupili, to už je to takových 10, 11, 12 let, tak tady bylo strašně moc tůjí a to se nám nelíbilo.
0: To není úplně původní dřevina, která by patřila na český statek.
1: Přesně, a ještě to působilo tak jako smutně, trošku jak na hřbitově všecko, ale věděli jsme, že ta zahrada je skvělá, takže to, co vidíte, jsou vlastně mladý stromy, teď už začínají dávat stín, no. Tamhle ta třešeň třeba, ty je fakt 11 let a ta jede, jak, ta je úžasná. Ale je na místě starý třešně, která byla suchá a kterou jsme pokáceli.
0: Ovšem dominantou zahrady to je jasan?
1: To je jasan a když ho žena uviděla, tak hned se běžela podívat, jestli je na našem pozemku nebo už u sousedy. To je opravdu dominantní strom, který je vidět ze širokého okolí.
0: No, nádherný velký strom.
1: Je úžasný. Hmm. A byl teda porostlej břečťanem až do větví a nahoru.
0: Ano.
1: Tak to jsme nechali strhat. A teď trošku máme strach, aby se mu dařilo, protože jako ty jasany trpějí v těchto podmínkách našich. A je tam docela dost suchých větví, ale jinak ta koruna je pořád bohatá a pěkná.
0: Je to tak.
1: Neumíme si to bez něj představit.
0: Jasně, to je král zahrady. No a já možná popíšu pro naše posluchače, že vy nemáte takovou tu zahrádku geometricky přesně vyznačené záhonky a travička posekaná na přesnou výšku, květinky seřazené jako vojáci v útvaru. Vy máte takovou, abych tak řekl, krásně přírodní.
1: No, tak to děkujem, to je hezký, to je vizitka hlavně mé ženy. Kdyby bylo po mém, tak bude ještě divočejší.
0: Mm-hmm.
1: Ona si to užívá, tý zahradě, moc jí to baví, někdy se sedře a pak vzdychá, ale jinak neumím si to představit, že by to nedělala, no, prostě to má moc ráda. Takže to všechny ty kytky a všechno, to je její práce a takový ty stromy, co rostou pomalu, tak to je spíš moje práce, i když teda místo vždycky hledáme společně. Třeba tamhle jsme zasadili druhou třešinku.
0: Ano.
1: Protože tato sice strašně krásně roste, ale neplodí. A žena potom dohledala, že tenkrát jsme koupili třešeň, která není samosprašná. Takže jsme prostě museli najít správný druh a zasadit. No a teďka bojujeme v těch vedrech. Vidíte, že se trápí, no. Že je taková malá.
0: Tak zaléváte, ne, Mirku?
1: Zalévám dešťovou vodou, každý den jí tam nějaký kýbl dám. No vidíte to sám, no. Listy povadlí, ale nežloutnou, tak snad to dá.
0: Jo, to zachráníte a snad už bude i pršet.
1: Jo.
0: A podzim je tady za malou chvíli. A máte krásné popínavé rostliny tady taky, pozdě.
1: No jasně, tak to není úplně naše zásluha, ta tady je, my to jenom tak korigujeme pořád.
0: No ale krásně, vypadá to tak vznešeně, jako taková zámecká zeď.
1: No jo, to vypadá hezky. A tamhle je nádherný sklípek, který teda nevypadá, ale...
0: Ta vrátka.
1: Aha. A já vám to ukážu, to je jako když na Moravě vcházíte do vinného sklípku.
0: Jo, můžu se podívat.
1: Jasný.
0: No to je paráda.
1: I víno tam je,
0: ano.
1: Ale...
0: No to ale... jsem se chtěl zeptat, co na Podblanicku je ve sklípku. Tak jdeme dolů.
1: Můžem. Máme svého dodavatele, takže občas, ale už jsem ho dlouho nedoplňoval. Já jsem nějak v poslední době... přestal popíjet trošku.
0: Aha. A to ze zdravotních důvodů nebo z přesvědčení?
1: Ani to tak nějak prostě se cítím líp, když jsem svěží. Ale jako to vůbec nevylučuje, jak samozřejmě jezdím s kapelou a tam to úplně nejde.
0: A tam si nedat skleničku.
1: Tenhle sklípek jako má potenciál, ale taky velkou nevědu, že tady vlhko a mokro. A když dlouho prší, tak jsou tady i louže, takže využitelný na nějaký brambory a jabka není. Možná by se s tím dalo něco dělat, ale je to hodně zase nákladů peněz. Ale takhle na ty zalahované výnosy je to dobrý a vidím, že už teda fakt jako je tam minimum, že už ta zásoba se vypila.
0: Stenčila.
1: Jo, bacha na hlavu.
0: Jo, koukám. No vy taky, vy jste ještě vyšší.
1: Já to vím, ale no, já jsem už zvyklý. Ale pár jako strupů na hlavě jsem tady utržil. To teda, jo.
0: No je to krásně vyzděné z kamene zdejšího, že jo?
1: Jo.
0: Co to je za kámen? Je břidlice, nebo co to je?
1: Myslím si, že jo, ale úplně vám nepovím. A tamhle ty velký šuty nevím vlastně, to jsem neskoumal. Ne, břidlice to nebude. Ale nevím, nevím. Jsem sice stavař děláním a složil jsem zkoušku z poznávání kamenů, ale i tenkrát jsem to tak jako typoval. No, tady teďka, co je nový, tak jsme nechali udělat vodoměr sem, abych nemusel jít do šachty, abych mohl pohodlně sejít sem a zapnout a vypnout vodu.
0: No, pohodlně, pozor na hlavu.
1: Pozor na hlavu, no. Já mám od vás trošku strach, protože...
0: Jo, aby tam nebyly nějaké strupy.
1: Ano, my volohlaví to známe, že jakmile se jedno člověk škrábne, tak vlasáči přijdou o pár vlasů, není nic vidět. A tam máme ty šrámy nechutný.
0: Ano, je to tam. U Miroslava Kemela jsme tentokrát na návštěvě na jeho krásné chalupě a teďka zrovna stoupáme ze sklepa na tu půvabnou kouzelnou přímo. Řekl bych, a už jsem se praštěl, pohádkovou zahradu. Ale je to dobrý, já myslím, že to bude bez trupu.
1: No, bacha. Tak to mě mrzí.

0: Dřevníček tady máte nový, krásný.
1: Ano, tomu už bude taky takových skoro 10 let. To bylo první, co jsem tady vytvořil. To jsem ještě dělal sám.
0: No a z půle je prázdný.
1: Protože nebylo kam dávat, no. Ale potom jsem pochopil, že na tuhle chalupu je tohle málo.
0: Aha.
1: Aby to dřevo ještě stihlo 2 roky schnout. Takže já tohle to vlastně za běžného provozu jsem stopil, těch 10 kubíků za rok jsem dal a tohle to je 10 kubíků. Takže jsem potřeboval, aby to někde schlo. Tam už to funguje, ale mezi tím jsme udělali tepelný čerpadlo a soláry, takže si myslím, že budu mít tak poloviční spotřebu, no.
0: No nám se teď nabízí, když se ohlédneme zpátky, právě pohled na dům, tam jsou ty soláry, ano, krásná modrá obloha nad nimi a velice příjemná terasa, musím říct, je tam na zápraží. Říkáš tady zápraží u vás?
1: Ne, říkáme tomu terasa. No.
0: Terasa. Mm-hmm. My teda říkáme záhrobec u nás.
1: Aha.
0: V Českém ráji.
1: Záhrobec.
0: Zápraží.
1: To jsem nikdy neslyšel.
0: Já to všude prodávám a zdá se, že se mi to ještě nepovedlo rozšířit úplně mezi českou populaci.
1: No, tak ty soláry samozřejmě ten pohled trošku posouvají někam do naší současnosti. Už to není tak hezký jako pohled na chalupu, ale když si uvědomím, že fakt jako od dubna je ten domeček v podstatě soběstačný. Od dubna už jako to je skvělý.
0: A to je to pěkná velká chalupa, teda dlouhá.
1: Ona je spíš dlouhá.
0: 20 metrů možná.
1: No, to i víc. Má, myslím, že 30 na dílku takhle a 5 na šířku. Jo? Takže ona je vlastně úzká.
0: Jo.
1: Úplně velký to není.
0: No a ta zahrada je veliká. Pokračuje ještě tamhle k tomu druhému dřevníku.
1: Ano, to je.
0: No, tak kolem stodoly.
1: Vidíte, jako my, když jsme sem přišli a vešli do těch dveří jako vy, tak jsme se podívali a oba...
0: Byli jsme lapeni.
1: Původně jsme hledali něco na jih. Slapy, Orlík, anebo na Plzeň. Dlouho jsme hledali a pak Katka udělala hezký fotky, jeli jsme sem a věděli jsme, že teda budeme jezdit přes Prahu, ale že to je ono. No, takže ta zahrada je skvělá.
0: A za ní už je výhled
1: na
0: louku, do lesu, daleko do kraje.
1: Toho výhledu si strašně vážím. To je pastvina, tady opravdu chodí krávy, takový teď tam leží, takový ty chundelaty, je nějaký to plemeno, já nevím, severský. A pak je rybník, který, když jsme to koupili, tak tu ještě nebyl, to potom soused udělal rybník a krásně se tady stará o tu krajinu a za rybníkem jsou mokřady a pak už je les a je to prostě krásné místo.
0: Idylka, já jsem to říkal hned. No ale koukám, že po předchozích majitelích přece jenom něco zbylo. Ano. Stříbrný smrk.
1: Ano, ten tady zůstal.
0: To jste neměli to srdce hoskácet.
1: Kdybyste viděl, kolik smrků tady padlo, teda no. I soused tam byl na rozhraní, tak ten mu mydlil větvema do střechy, tak to bylo jasný, když mě poprosil, aby ho dal pryč, tak jsem to udělal. Pak jsme měli tady ještě nějaký smrk, ten šel taky pryč, ten rostl přímo do jasanu.
0: Mm-hmm.
1: No a tohle mi vlastně žena zakázala, já bych to tenkrát asi taky skácel. Ale teď už je to jasný, je tam pohřbený náš pes, ještě nějaký zvířátka tam.
0: Takže je tady, na svém místě a je to dominanta velké části zahrady.
1: Když se pojďte podívat tady za roh, tam je to takový, to jednak na ten dřevník jsem pyšnej.
0: Mirku, moc se vám povedl, krásně.
1: To už jsem nedělal já, tady si můžete natrhat.
0: Aha,
1: stružiny jedou.
0: Stružiny, krásný, velký.
1: Jo.
0: Ochutnám.
1: Určitě, my to nestíháme vůbec.
0: My je taky nestíháme, my strašně plodí.
1: Jo. No, tamhle je kompost.
0: Dobré máte.
1: Nějaký toho, žena tam taky něco sází každý rok. No a tadyhle vlastně máme dvojitý plot, který si říkáme, že já jsem předtím nejdřív udělal ten dřevěný. A soused potom zatím udělal tu ohradu, protože on tam chtěl mít původně to, co tady vlastně je obora, jsou tam ty daňci. Tady chtěl mít vlastně daňčí ohradu. Z toho se šlo, teď tam má, vidíte, ten skot takový. Tak tam...
0: Ano, vidím. No.
1: Takže zbytečně jsou tu dva ploty. Mně se ta dřevěný plot líbí. A kdyby tam nebyl, tak by to vypadalo, že tam ten plot není.
0: Jo,
1: by to
0: že by ten drátěný
1: otevřený, jako daleko víc. Vlastně. No. Tak ještě si říkám, až se začne sypat, jo, dáme pryč.
0: Ale zase ten dřevěný plot zlatý, ten patří.
1: Ano, je taková hranice pěkná.
0: No a patří k chalupě, ne? Staré, to taky. Takový plot. No.
1: A tady byl živej plot, neprostupný z těchto lísek. Nebylo skrz to vidět. Bylo to vysoký prostě do půlky té břízy. A to nebylo vidět. A říkal jsem si, proč ten výhled je tak krásný? A to byla teda strašná
0: práce. A na vás odtamtud koukají maximálně ty kravky.
1: Ano, ano, ano. No a tak jsem to vyřezal a to bylo teda šílené. Bylo fakt jako kolik to je, 50 metrů, no asi ne, 30, 40.
0: To jste měl co dělat.
1: A roste to furt, jo.
0: Ale jinak tady máte krásné soukromí, jako.
1: Jo, jo, jo. Je
0: akorát to ty kravky k vám vidí, jinak sousedí k vám nikdo
1: no,
0: nevidí.
1: No, ano. To je jako paráda. To je prima, toho si jako vážíme, že tady se ráno sprchuju studenou vodou venku, když si zacvičím a je to, je to super. No.
0: A žádné dámy nemohou obdivovat.
1: Jo, jo.
0: Kromě vlastní manželky.
1: Jo. No, tamhle jabluňka, kterou jsme taky zasadili, tadyhle za váma, je to je taky čerstvý, to furt si říkám, že je možná moc vysoká, že ještě říznu. Břízky jsme taky dali, ty mám rád.
0: No, vážení a milí posluchači Dvojky, pokud jste Miroslava Kemela dosud znali jenom jako úspěšného kreslíře vtipů a muzikanta, tak teď už víte, že je taky ovocnář, vůbec arboretista a chalupář. Posloucháte pořad, jak se vám tu žije, aneb jak chalupaří slavní, tentokrát tedy od Mirka Kemela.

0: No, zatím jsme, Mirku, nemluvili o tom, že tady máte stodolu taky pěknou, zděnou.
1: No, stodola je moc krásný, jednak je to strašně užitečný a jednak je to na té zahradě moc hezký, jo. Je tam samozřejmě dílna, je tam spousta věcí na zahradu. Ta stodola prostě, to je moje výzva, to je ještě můj projekt, který bych chtěl dodělat, protože jednak tam nejsou podlahy žádný, omítka tam není, takže se tam práší z těch kamenů, je tam velký bordel a teče do ní, jo, no, krov je špatný, vidíte, že to je prohnutý, ty latě.
0: Tašky už vypadají, no, tašky jsou jasný.
1: No a takže to se udělá, střecha se udělat musí a já mám takový prostě sen,
0: ano,
1: který už teda odkládám asi 5 let, že bych chtěl mít nahoře ateliér, udělat ten hřejšek jako ateliér.
0: Prostě. Jo, tam, že byste kreslil.
1: No, spíš maloval obrazy, jako, protože to je můj, jeden z dalších mých koníčků velkých, obrazy, malování obrazů. A ty, když nemáte ten prostor, kde to můžete nechat být, kde to je rozdělaný, tak vlastně furt to tahat a rozdělávat, to je člověk línej. Takže tam mít prostě zázemí malířský a i keramiku. Já jsem jeden čas dělal keramiku, jezdil jsem s užitnou keramikou na trhy, takže i proto nějaký koutek, kde bych měl tu pícku. Takže to je takový můj projekt. Říkám si, jestli ještě prostě budu mít ty peníze a dost sil, tak bych to tak ještě chtěl udělat, no. A pojďte dál, já vám ukážu.
2: Jo, díky. Hele, a když říkáte, udělám, je to můj sen, co si tak jako umíte všechno udělat na té chalupě? Co si tak případně uděláte na té stodole?
1: No, já to zaplatím. Teda doufám. Jinak, když jsme měli domeček na Berounsku a začínali jsme vlastně, takže jsem si tam dělal hodně věc. Jako stavař jsem si zdělil prostě a tam jsem si ateliér postavil, nebo schodili jsme dřevěnou kůlnu a udělali takový malý ateliér právě. To bylo fakt jako třeba 5x2 metry. Krov jsem si dělal, střechu, všechno jsem si udělal.
0: No pane, jo.
1: Mě to docela baví, ale zmáhá mě to a trvá to dlouho. A není to samozřejmě tak dokonalý, jako...
2: No a taky hlavně musíte někdy kreslit, no, malovat, právě, dělat keramiku, skládat písničky, nahrávat písničky, ano, a tak podobně, no.
1: A člověk už nemá toho času prostě neomezeně, no. Takže to fakt jako radši...
2: No tak když stále koncertuje, že?
1: Jo, tak radši prostě ty peníze vydělám a zaplatím.
2: Jako kdybyste mě citoval.
1: No, ale to tak je, člověk tomu dospěje. No takže vidíte, že...
2: Jo?
1: Že krov je špatný, tady jsou různý, a stejně to teče, to nestíháme pochytat. Vomítka není, takže se tam práší, je tady špína strašná. Tady je divoká dílna, kam vás ani asi nebudu pouštět, to je spíš takový skladiště a dílna.
2: No správná dílna, nejsem, no, s ponkem. No.
1: Nejsem schopný to ani uklidit, potřebuji to zredukovat všechno.
2: Chápu, chápu. No. Jak to, že toho tady máte tak málo v té stodole?
1: Málo vám to přijde?
2: No kdybyste vyčekali stodolu, tak byste pochopil.
1: To jste mě potěšil, jako mě připadá, že tady je, ale je to tím, že tady to nemá místo, no, že by to chtělo mít nějaký kout a prostě vyloženě to. Snažím se nehromadit věci. Já jsem takovej, že to nemám rád to hromadění.
2: Fakt?
1: Fakt, jako já jednou za čas...
2: To vám závidím.
1: Moje žena to moc ráda nemá. Ona zase těžko něco vyhazuje a zbavuje se.
2: Ona je sběratelka, jako já.
1: Jo.
2: Hlavně víte co? Ono se to může hodit.
1: On?
2: Jo?
1: Může.
2: A tohle použijeme tady a tohle tady. Ale teď je otázka, jestli příští rok anebo za 30 let. Že?
1: Ano, ano. Ale potom
2: a 30
1: třeba...
2: let to někde je.
1: A potom, ale když ty věci mají místo a je ten prostor, tak proč ne? Ale když potom to nemáte kam dávat, tak už mě to jako fakt hodně štve, vadí. Já sám za sebe jednou za čas prostě sedu a všechny věci se zbavuju. Říkám si, co člověk 5 let nepoužije, tak nepotřebuje.
2: A když tak,
1: jo, tak si to když tak koupím radši, než abych to skladoval 10 let.
2: Doufám, a pak nějakou drobnost, žena, co
1: a pak nějakou drobnost, co si radši koupím znovu.
2: Hele, co to kolo? Jak často ho vytáhnete?
1: No,
2: tady máte krásného horáka.
1: Jo, je skvělý. Z toho mám radost. Teď už jsem na něm dlouho nebyl, ale za pár týdnů s kamarádem jedem na týden zase jezdit, takže mám vždycky takový období, kdy šlapu.
2: Aha.
1: A teď mám období, kdy jsem nešlapal. No.
2: A kam jezdíte?
1: S kamarádem pojedeme zase starý splavy kolem Mácháče, to je jeho oblast, kde vyrůstá.

0: Jo? A on se to nezdá, kolem mácháče to placatý a kousek dál už jsou na skopce.
1: Jo, malý no. Bezděs, velký bezděs a
0: no,
1: tak
0: jasně,
1: dále.
0: A tak kousek, dále. Že jo, to je Kokořínsko, jestli se nepadá, no, to jsou strašně krásné místa.
1: No, ale z kopce do kopce.
0: Jo, takže mám to rád, tu volnost na kole.
1: A tu úžasnou figuru štíhlou, tu máte díky kolu?
0: Ne, to mám geneticky daný asi. Aha. Ale pořád sportuju, hraju basket, jako já jsem hrál vlastně druhou nejvyšší soutěž.
1: To je pravda, ano.
0: Kdysi. Hmm. Doteďka se scházím s takovou partou, kde, kam patří Ivan Trojan. Od žáčku jsme se spolu prali na palubovce, proti sobě vždycky. Takže jako furt hraju. No a teď teda už asi 4 roku pravidelně cvičím, abych něco dělal.
1: Jo, posilujete.
0: Jo, cvičím, spíš se protahu a posilu taky. Hmm, no,
1: protahování. A... Co konkrétně, že se tak zeptám?
0: Tak no. To já vlastně nevím. Já jsem dlouhá léta dělám pozdrav slunci. Ale teď jsem to teda překlopil do takového jako většího posilování vlastně trupu hlavně.
1: Jo, potřebujeme. A i ten korpus. Jako
0: jo. A jak jsem teda pochopil, tak je to něco mezi takovým tím posilováním a tai chi. Nechodím do posilovny, cvičím na zahradě, mám tam dřevěnou tyč, se kterou se točím a tak.
1: To je nádhera, co? Ptáci zpívají, slunce svítí, je to miluju.
0: Jo. No. A teď teda, jak bylo vedro, tak už ráno, když jsem šel cvičit, tak teda to bylo nepříjemné, jak bylo vedro. A dneska poprvé jsem si říkal, že už je zase docela zima, když bylo těch 12 stupňů a já byl na zahradě jenom v trenkách s tou tyčí, jak si říkám, to už je hodně. Ale jinak si pamatuju, že vlastně jsem vždycky cvičil a sprchoval se až do zimy, až do prvního sněhu a tak, jakože jsem to dával.
2: Jak se vám tu žije a neb jak chalupaří slavní. Tentokrát na chalupě u Miroslava Kemela pod Blaníkem.

0: S Miroslavem Kemelem teď vstupujeme do chalupy.
1: A jsme v předsíni.
2: Ta chalupa, ten spodek je po totální rekonstrukci 2 roky.
1: Hmm. Takže a to je kámen všechno.
2: Je to kámen, tady to má zdi 120 cm tlustý zdi, takže jako v těch vedrech je tady snesitelně, to chodím spát vždycky dolů, když jsou ty opravdu velký vedra.
1: Chápu a rozumím, no. Trámy tady máte na stropě v obýváku.
2: No vidíte, a z toho mám trošku výčitky, že jsem to neuhlídal, mě přijdou strašně silný.
1: No jsou silný, no.
2: No, a že to nemuselo být, že by to bylo hezčí. Jinak tady byla taková plovoucí podlaha prohnilá, když se odkryla, tak pod tím byly koberce plesní, to byl takový puch, když se dalo pryč.
1: Jo.
2: Museli jsme sundat stropy, a když jsme sundali stropy, jak se zjistilo, že ty trámy jsou špatné, asi to znáte.
1: Znám.
2: Ale je to prostě po stavební rekonstrukci a není to ještě zařízení vůbec tak, jak bychom chtěli, takže tady ten nábytek je zatím prostě, jak co nám zůstalo v domě a tak.
1: No přesně.
2: Ale chceme tady mít, já tady chci mít pracovnu, tamhle chci mít pracovní stůl, protože tady já pracovnu nemám žádnou. Sedačku nějaký, no a takové věci.
1: To se
2: no
1: já už to vidím, jaká to
2: se teprve chystá. Jo, no, jako... No.
1: A ty trámy jsou tedy nové?
2: Ty jsou tyhle,
1: kompletně
2: ano, ty jsou nový. Tady byl špatný strop, tady nám jsou padalo barádi. Na hlavu, furt nám padaly no. Takový nějaký to, co se tam dávalo jako izolace, no, a to nebylo možné uklidit. To
1: nějaký
2: bylo
1: otruby fakt, nebo něco?
2: No. Tady byly palubky k sobě, které nedoléhaly, skrz to se to sypalo.
1: A tady se bydlelo, když jste to koupili?
2: My jsme to kupovali od chalupářů, pod Pražáků nějakých. A to je vlastně strašně zajímavá historka. Já jsem to jednou dal, nějakou tu chalupu jsem vyfotil a dal jsem to na svý sítě. A ozvala se mi paní, jejíž tatínek to tady celý zrekonstruoval kdysi dávno a poslala mi černobílý fotky z nějakých prostě roků, já nevím, co to bylo. A tak to jsem si fakt skoval, to bylo archivní. Tam bylo prostě, tam vám zavedu až potom. Tam byl dobytek, to je vidět, že tam jsou ty klenby. A tady se asi původně...
1: Aha, bydlelo.
2: A tady se jako bydlelo
1: proto
2: asi
1: jsem
2: jenom
1: říkal
2: světnice. Části.
1: Ano, jo. Světnice.
2: Jo.
1: No, tady celá rodina bydlela. No.
2: A když jsme to koupili my, tak to bylo spíš naopak. Žilo se už tam, jako.
1: Máte krásné porcelánové
2: ano.
1: Vypínače.
2: Je vidět, že jste chalupář. No. Jo, jsou krásný, je pravda, že kdykoliv rozsvícím a zháším, tak mám z toho hezký pocit.
1: Že jo?
2: Akorát musím odmyslet tu cenu šílenou.
1: Ano, vy jste se zhul, tak já no, se zhulám taky.
2: Já jsem takový, nemusíte. Pojďte,
1: jo, já
2: fakt
1: se
2: jako...
1: zhulám.
2: Já
1: se, máte tady jsem koberec.
2: Zvyklý, já jsem zvyklý, ale nemusíte se zouvat. Fakt
1: tak,
2: ne.
1: My jdeme nahoru.
2: Pojďte nahoru, ale říkal jsem vám, no. Tam je to klasický sádro, karton a ložnice. A zase úplně nezařízený ještě. Je to takový, co dům dal. A tahle ta část teda proběhla taky rekonstrukcí. Pozor, tam jeden nepravidelný schod.
1: Jo, jsem, už to vím.
2: Tadyhle ta část proběhla rekonstrukcí a tohle to je tak, jak jsme to koupili.
1: Tadyhle no a tady část. Mají kluci pokoje?
2: Ano, to je ten jeden kluk.
1: Druhý kluk.
2: Druhý kluk s partnerkou.
1: Větší ložnička, hlavně větší postýlka.
2: A ano. Když přijedou návštěvy, což tady občas ty Silvestry děláme, tak mají kde spát. No.
1: No jasně, to je paráda.
2: Jo.
1: To jsem přesně plánoval taky. Hmm. A je tady krásný výhled na ty kravky.
2: Jo.
1: A na vaši zahradu. To je paráda.
2: To je krásný, to se podívejte, to strašně rád koukám.
1: Stojí za to. X7 je tady, vidět. Jinde ne, ale tady jo. Taky to tam mají hezké.
2: Jo, mají, jsou šikovní.
1: A že by tady byly i nějaké vaše obrazy někde?
2: No tohle to jsou všechno moje, ale tímhle bych se dneska vůbec nechlubil. To jsou fakt letitý věci. To jsem si spíš zkoušel, jak velký se dá utáhnout formát v akvarelu. Což jsou akvarely. A tohle teda je olej, ale to je opravdu 98. Takhle už nemaluju. Už bych to nikde neukazoval. No a tady je samozřejmě půda, která má nějaký svůj potenciál, ale to by znamenalo... Že jo, totální rekonstrukce hřeška a to už
1: jo,
2: tamhle udělá někdo jiný.
1: Dozadu. Taková společenská místnost.
2: Jo. Ne, že by se dalo ještě celý zvětšit samozřejmě.
1: No, jasně. A další pokoje. Jo?
2: Ale...
1: No je to paráda, když dům má potenciál.
2: Jo, no a tadyhle to bylo podobné, tady prostě jsme zvětšili, tady byl jenom záchůdek, jsme tam předělali koupelnu
1: jasně.
2: A tady zvětšili pokoji, kde teda... Fakt jsem se na vás nechystal, takže jsem ani neustlal.
1: No, krásná ložnička ve štítě.
2: Ložnička ve štítě.
1: No, s několika okny, a světla.
2: Vidíte, že to ještě není zařízení, že to je prostě tak, jak to...
1: Hele, no tak je to výzva a je to krásné, ne? Že je stále co tak, vymýšlet a vybavovat, ne? Moje manželka to má moc ráda teda.
2: Jo.
1: No jasně.
2: Moji ženu nějak... Vlastně ani nevím, někdy jí to baví kupovat jako nový věci, schánět, ale pak má zase dlouhý období, kdy vlastně na to oba tak trošku kašlem. A...
1: Ona je to spousta práce.
2: Je to spousta práce, ale já pak nemám čas na tu svoji a ona by měla čas na zahradu. Takže to tak jako kouskujem, rozdělujem, jak se to dá. No.
1: A to jste všechno vy, ty obrazy tady, jo, co vidím kolem?
2: Teda, úplně jak všechno, tak dívám ne, dneska. Tohle to je třeba moje žena.
1: A paní je výtvarnice?
2: A jo, ona je na rozdíl ode mě i vzděláním. Ona má střední grafickou školu na Holarce. Vlastně přes ní jsem se k tomu malování dostal.
1: Čili nejdřív byly kreslené vtipy a potom teprve malování.
2: Já jsem teda od malinka maloval a chodil jsem do nějakých výtvarných kroužků, ale potom v té dospělosti až díky ní jsem se dostal do party takový malířský a začali jsme jezdit na nějaký ty setkání, workshopy do Poněšic, což je, to asi znáte, to je středisko AMU u Hluboký nad Vltavou, kde prostě vznikla taková parta malířů a tam jsme jezdívali malovat a mě to strašně chytlo, bavilo a vlastně teďka mám třeba několika letou pauzu, protože dělám spíš tu muziku.
1: No, právě jsem chtěl říct, co na to kytara, kterou tady máte položenou.
2: Tohle už je jenom taková dekorace spíš. To jsem kupoval ještě na stavební fakultě, když jsem chodil. Já si pamatuju, že jsem v nějakém bazaru objevil a přinesl jsem si přímo do školy na stavárnu na nějaký cvíčko a tam, než začalo, tak jsem tam hrál v té prázdné místnosti, ale jsem s ním úplně hotový. A on je to takový krám dneska, jako je to taková napodobenina.
1: Je krásná, má patinu.
2: No tenkrát jsem úplně nadšený. No, dneska...
1: Co jste tenkrát tak hrál?
2: Já jsem vyrůstal opravdu na tom folku a country. Jako.
1: A to znamená?
2: Takže...
1: Žalmana nebo...
2: Žalma spíš jako, nejdřív to byly i brontosauři, i takový ty starý věci jako Pacific a Settlery jsme tenkrát hráli. A potom samozřejmě ty, Honza vyčítal...
1: Greenhorny
2: a takovýhle. Na tom fakt jsme začali a pak jsem objevil Křesťana a Myšíka a takový a pak se to třeba jako trošku někam jako hlo, ale to bylo ta doba, no, na ten Gimple, kde jsem začal... Na Gimplu jsem začal na kytaru, na foukačku a i kreslit karikatury jsem začínal na Gimplu.
1: No, všechno začíná na střední škole.
2: Střední škola byl zásadní období. I Vandry. Jo, kávovar je nahřátý, tak pojďte dál. Teď
1: vstupujeme do kuchyně.
2: Teď vstupujeme do té místnosti, kde jsme jako nejčastěji. To je prostě
1: to je krásné.
2: Kuchyně s tou místností společnou obývákem taky, nebo jak tomu říkat na chalupě, no, že to je tak propojené.
1: A vy tady máte nádherně sladěný starý nábytek, stará kredenc, zrekonstruovaná a současný. A báječně to pásne dohromady, ještě v té zelenkavé barvě.
2: Jo, to je hezký. No a tuhle jsem dělal sám ještě na Berounsku, si pamatuju, to bylo právě, že jsem...
1: Taky kredencička, ještě jedno.
2: A to jsem dělal po vzoru támhletý, to jsem se opičil v podstatě. To rozměry jsem si upravil, tenkrát jsme to potřebovali.
1: No pardon, že jste dělal i ten nábytek? Jako
2: to jsem dělal, ano, celou tu...
1: Čili nejenom lakoval,
2: ne,
1: ale...
2: Ne, to jsem dělal, no.
1: Wow, ve starém duchu.
2: Jo, to jsem kopíroval tamhle tu.
1: No paráda veliká. Jo. Opravdu krásná kuchyně, tady musí být radost vařit.
2: Pro
1: manželku. Nebo pro vás?
2: No, spíš pro manželku. A tak já jsem tady hodně sám, takže já vařím si dost, no.
1: Jaký je tak majstrštyk váš?
2: No já jsem polívkovej, takže fakt jako polívky, vývary, bramboračku a jim to pak několik dnů s chlebem. Peču si chleba, takže tady si upeču
1: chleba. Si pečete.
2: A potom si dělám taky klasický na pánvi, jako, nebo na grilu občas něco.
1: To bych ještě taky zvládl.
2: No.
1: Jinak polévku ze sáčku taky umím.
2: Jo, tak to já teda si udělám, že si koupím tu zeleninu, nakrájím, to je ten nebe a dudy.
1: No jo, já vím, no. Jo.
2: Dokonce jsem si dělal i těstoviny do toho jako zavářku, ale to už nedělám, kupuju nudle. No, tak jdeme udělat kafe.
1: Jdeme na to kafe?
2: Jo.
1: Tak děkujem, rádi se necháme pozvat.
3: Mám prostě od pán

0: Slunce svítí, ptáci zpívají, kravky se pasou, voda zurčí a nám voní do nosu kávička, kterou udělal Miroslav Kemel, u kterého jsme na návštěvě na chalupě. Jak často se tady posadíte na terase?
1: No, docela míň asi, než to vypadá. Když byly vedra, tak jsem byl v podstatě fakt zalezlej vevnitř, tady se dalo sedět ráno, takže třeba jsem posnídal.
0: Jo, tady je to směrem na východ, že jo? Asi.
1: Ano, ano, takhle tam slunce vychází. Takže žena ráda tady sedí ráno právě třeba i v chladných měsících, když tam to slunce vychází, zabalená do deky a takhle si tady mává.
0: Kouká na les, na kravky, na zahradu.
1: Ale mám to tady strašně rád, takže když jsem tady sám, tak tady sedím samozřejmě víc. Jo, když jsem tady s lidmi, tak spíš zalejzám někam, kde mám větší klid. Tady si čtu noviny, tady o tom přemýšlím, ale hodně teda jsem taky vevnitř. Teďka třeba je úplně ticho, ale to nebývá úplně. Tady občas sousedí...
0: Pustí cirkulárku.
1: Jasně, sekají trávu a tak, takže vlastně větší klid je vevnitř.
0: Tak vy máte podobně jako já tu velikou výhodu, že tady můžete pracovat. No, nebo nevýhodu, jak se to vezme?
1: Je to výhoda. Asi toho fakt pořád strašně vážím, když se to uvědomím a myslím na to, že to je veliký plus.
0: A jak moc jste vlastně tady, jak moc jste v Praze?
1: Já říkám, že to je tak půl na půl, když to vemu z hlediska celého roku, ale v létě se snažím být víc tady. A stejně jsem tu míň, než bych chtěl, protože odjíždíme, máme přes léto nějaký společný dovolený, potom s kapelou odjíždím, vždycky do Prahy musím něco vyřídit. Takže vlastně kdykoliv odsud odjíždím, tak je mi to trošku líto.
0: To znamená, že tady kreslíte, tady skládáte.
1: Ano,
0: tady taky nahráváte, jak vím. Někde jsem četl, že jste tady nahrávala některá z vašich desek.
1: Ne, to nejde. To, tady nemáme studio, to jezdíme. Ale točil se tu klip. To jste
0: tak,
1: asi...
0: Tak takhle. Klip ano, se tu točil.
1: Ano, klip. Ta stodola tam hrála roli, ten dům tady hrál roli. Tady jsme točili vlastně klip Ryby Raci, kde hrál Vládě Javorský, Páje Beretová. A to bylo strašně krásně, pár dnů. To fakt bylo jako intenzivní, takový... Jsem viděl tu filmařinu, Jakub Čermák nám točil ten film. A to bylo fakt jako hezký v té společnosti těch herců úžasných. Jsem si užíval.
0: To jste využili všechny ložiničky nahoře, že?
1: No jasně, to byla plná chalupa, no. Vždycky, když odjíždím, tak si říkám, že už se těším, až se budu vracet. Hmm. To tak je, no. I když jedu na koncert, na který se těším, tak to je vždycky taková jízda, že jo, ta muzika, prostě to kapelu, všechny ty kluky z kapely mám moc rád a jsem s nima moc rád. A je takový intenzivní a pak se strašně rád vždycky vracím do toho ticha. I do té jakoby samoty, i do toho tvůrčího procesu zase k té karikatuře, no, protože tam jsem sám, jako.
0: No ale rozhledněme se kolem, protože já bych rád pověděl, že pokud jde o tu terasu, což je vlastně celé takové velké zápraží, tak jste byli hodně velkorysí. To je podél celé chalupy a tady, co my sedíme, tak má možná raz, dva, 3,5 metru, 4 metry. Hmm.
1: Takhle jsme to vlastně koupili, ne s touhle dlažbou, a nebylo to takhle jako těch oblouků a tak, ale byla tady taková s takovýma betonovýma dlaždicema vlastně.
0: A vy jste terasa, dali krásnou dlažbu?
1: No, ta terasa byla až k té vrbě, která tam tenkrát nebyla. A my jsme to jenom předělali tak jako k obrazu trošku svému. A dneska bych to teda udělal jinak.
0: Aha, jak?
1: No ta dlažba klouže.
0: Jo, pozor. Takže když zaprší...
1: No takže úplně zásadní chyba. Stačí, když zaprší a máte gumové boty nebo něco. A když je zima a sníh, ale tak to klouže asi každá. Ale fakt je jako, no, udělal bych to jinak.
0: Zkrátka chybami se člověk
1: učí. Ano, udělal bych to víc přírodně, asi jak kámen. Možná by mi stálo za to odbagrovat, aby tady nebyl ten schod, anebo naopak nahrnout sem víc zeminy a nedělat beton a jenom to položit do nějaký té hlíny, jo, že to bude technologicky jako náročný. Odskakuje to někde.
0: Ale to jezírko tady necháte?
1: To jezírko by jsem tady nechal, no. To je
0: krásné.
1: To tady nebylo, to jsme vymysleli s Kačkou a je to teda moc fajn jednak slyšet to zurčení a jednak pozorovat ten život, no, protože...
0: Máte zlaté rybičky.
1: Rybičky a kolik těch žab se sem natáhne vždycky a je to fakt nádherný to pozorovat.
0: Pak jste zkoušeli, jestli některá z nich není princezna?
1: Já.
0: Že by vám splnila přání?
1: Ne, my jsme za ně strašně rádi, když se po zimě objeví, protože ono to je jako zamrzne, nejsem tady v zimě úplně furt, abych ten led rozbíjel, takže vždycky si na jaře koukáme, jestli už vyplavuje, jestli tam ještě jsou. Zatím vždycky jako fakt přežívají. Užovka tam má někde hnízdo a pod tím břehem, takže občas tak jako ta tady propluje elegantně.
0: Tak si říkám, kdyby tam byla ta kouzelná zlatá rybka, jaké přání by měla splnit Miroslavu Kemelovi?
1: Myslíte, z jakého pohledu? Z geopolitického.
0: Co já vím? Z jakéhokoliv.
1: No, kdyby to šlo, tak bych tu dobu chtěl nějak, aby se vrátil takový ten klid a pocit bezpečí a klidu a nějaký perspektivy. To, co se teď děje, je prostě náročný po všech stránkách, pro všechny, pro všechny. No ale to bych od zlatý rybky chtěl moc samozřejmě. Takže zdraví, pohodu a toho, aby se nám tady dobře žilo.
0: Dobře se žije u Kemelových na chalupě. Tak já moc děkuji, Miroslave, že jste nás přijal a že jsme natočili krásné povídání. Že jste nás nechal nahlédnout do vašeho soukromí.
1: Jo, já děkuju za tu možnost a taky děkuju.
0: Ať je vám tady hezky.
1: Děkuju moc.

další mi nalej. A tak tě vítám pod zime, kam jsem dal krucinál, loni ten svetr jako letní hadry do skříně, hej, na divokej hus odletěla, jako jablíčko v zahradě,

0: A já ještě dodám, že na návštěvě u Miroslava Kemela na chalupě na Podblanicku jsme byli s Václavem Žmolíkem. Na výrobě pořadu se podíleli mistři zvuku Jan Turecký a Ondřej Novák, produkční Klára Žabová a hudební redaktor Petr Šplíchal. Další vydání pořadu Jak se vám tu žije, aneb jak chalupaří slavní, na dvojce uslyšíte opět druhou neděli v měsíci, tedy 11. října předpolednem.
1: Nenechte si ujít v České televizi.
2: Nechám vám tu všechny materiály, až si to můžete v klidu prostudovat.
3: Pořád tady máme dva podezřelí. Policie.
4: Sepíšeme u nás. K tomu nemáte důvod.
5: Myslíte, že se něco najde?
3: Máme problém.
5: Proto je
4: šéf GIPSu.
6: Další díl kriminální minisérie Jiřího Stracha Docent.
7: Dodržujete pořadí otázek.
6: Premiéra dnes večer na ČT1 a v i vysílání.

0: bylo 12 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Hlavní zprávy.
0: Indie a Čína nabídly Rusku zprostředkování mírových rozhovorů s Ukrajinou a letošní sezóna v jihomoravských Pálenicích bude podprůměrná. A dnes bude zataženo v Čechách a později v západní polovině Moravy zaprší a nejvyšší teploty většinou do 20 stupňů. Dobré poledne vám přeje Josef Maršal. V Indii končí summit členských zemí skupiny BRICS, schůzky 11 členských států, jejichž cílem je změnit stávající světový řád a vytvořit konkurenci americkému dolaru jako hlavní světové měně, se osobně zúčastnili ruský prezident Vladimir Putin, indický premiér Narendra Modi a čínský prezident Xi Jinping.
2: Rusko na konci summitu oznámilo, že indický premiér Modi a čínský prezident Xi nabídli Vladimiru Putinovi roli zprostředkovatelů mírových jednání s Ukrajinou. A Kreml dodal, že ruský prezident nabídku uvítal. Indie a Čína chtějí vyřešit otázku dlouhodobých pohraničních sporů a Rusko s Indií plánují výrazně navýšit objem vzájemného obchodu. 11 členských zemí skupiny BRICS zahrnuje skoro polovinu světové populace, vytváří 40% celosvětového hrubého domácího produktu a probíhá v něm čtvrtina světové obchodní výměny. Z Asie David Jakš, Český rozhlas.
1: Český rozhlas Dvojka. Posloucháte hlavní zprávy.
0: Studenti spustili kampaň, aby přilákali ke komunálním volbám své vrstevníky, nazvali ji Nezájem a na stejnojmenném webu vysvětlují způsob voleb a především propagují kandidáty mladší 30 let. Ti mají na stránkách medailonky, lze je vyhledávat podle kraje, města, politické příslušnosti nebo témat, kterým se chtějí věnovat. Ve spolku Nezájem působí i student právnické fakulty Univerzity Karlovy Patrik Michálek. Podle jehož slov kandidující subjekty na mladé voliče zapomínají.
3: Neříkáme tím, že ti mladí kandidáti jsou automaticky lepší nebo že jiní by neměli být volitelní a tak dále, ale i typicky, když se člověk podívá na ty volební programy těch třeba starších kandidátů, tak tam jde často vidět, že se na ty mladé, že se o ně moc nezajímá. Čili to je ten důvod, proč jsme tam dali tu pevnou hranici 30 let.
0: Letošní sezóna v jihomoravských palírnách je silně podprůměrná. Meruněk se pálí minimální množství, málo je i švestek a raných odrůd hrušek a jablek. ČTK to řekli provozovatelé Pálenic na Brněnsku. Kvůli suchu je podle nich ovoce navíc menší, takže pálenky je z něj méně. Na osobní asistenty podle lidí se zdravotním postižením často nezbývá dost peněz. Nejvyšší příspěvek na péči pro člověka, který žije doma, je 27 tisíc korun měsíčně a to vystačí zhruba na 6 hodin pomoci denně. Velká část péče tak zůstává na rodinách, které se kvůli tomu dostávají na hranici svých možností, pokračuje Michal Prager ze spolku Žít po svém.
4: My jsme momentálně požadovali, aby aspoň příspěvek na péči ve čtvrtém stupni byl zdvojnásoben, aby to aspoň těm lidem v tuto chvíli nějak pomohlo. Ale pan ministr nám řekl, že je to moc peněz pro málo lidí.
0: Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z Hnutí ANO uznává, že současný systém není uspokojivý. Českému rozhlasu napsal, že chystá změnu, která má zohlednit skutečný rozsah potřebné péče a zlepšit dostupnost sociálních služeb. V pražských Kobylisích má nově pamětní desku plukovník letectva Leo Hřebačka. Za druhé světové války sloužil jako střelec 311. československé bombardovací perutě RAF ve Velké Británii. Plukovník Hřebačka za svou odvahu obdržel 3 československé válečné kříže, polský válečný kříž a řadu dalších vyznamenání. Pamětní deska je umístěna na domě v Chaberské ulici, ve kterém plukovník žil od roku 1950 až do své smrti. V Novém Městě nad Metují dnes začíná 48. ročník festivalu komedie. Nabízí 13 soutěžních snímků, koncerty i noc literatury. Filmovou přehlídku v kině 70 zahájí v 16 hodin komedie Šipkaři, řekla mluvčí festivalu Kateřina Toholová.
5: Bude to exkluzivní předpremiéra. Film byl dostříhán teprve v pátek a diváci tak budou opravdu první, kdo jej vůbec uvidí. Doprovodí ho trio tvůrců Jakub Machala, Dano Dangl a Tomáš Dušička. Festival trvá až do soboty 19. září.
6: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
0: Bude zataženo v Čechách a později odpoledne a večer i v západní polovině Moravy občasný déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty většinou 15 až 20 stupňů. V 1000 metrech na horách bude kolem 13. Zítra čekáme dopoledne zataženo až oblačno, na většině území s deštěm nebo přehánkami. Během dne bude oblačnosti i srážek od severozápadu zvolna ubývat. Nejvyšší teploty 18 až 22, na severovýchodě území do 19 stupňů a v 1000 metrech na horách kolem 14.
1: Doprava.
0: Na stém 83. kilometru D1 směrem na Prahu jsou v levém pruhu silničáři. V koloně se tam zdržíte asi 10 minut. Na 64. kilometru D5 směrem od Prahy je blokován pravý jízdní pruh po nehodě nákladního a osobního auta. Jsou už označena šipkou. Brzdí se tam v dešti do kratší kolony. A na silnici číslo 3 ve směru na Prahu se před Benešovem srazila u prvního kruhového objezdu 4 osobní auta, zdržení 10 minut. Zprávy končí teď Halina Pavlovská.
7: Milí posluchači Dvojky, měla jsem docela příjemný týden. Se zpěvačkou Hankou Křížkovou jsme si zašli na grilované krevety a moc nám chutnaly. Pak jsem jela za synem na chalupu. Před víc jak 30 lety jsme na zahradě zasadili modřín. Měřil tehdy necelý metr a byla to neduživá rostlinka. Dnes je to vysokánský, mocný strom s širokými větvemi a kořeny, které sahají až do půlky zahrady. A v trávě nad nimi se báječně daří klouskům. Celý rok se na ně těším. Letos jich byla požehnaná úroda. Napočítala jsem jich hledabyle asi 80. A to jsem ani nenazvedla větve smrků, pod kterými se pár klousků jistě mohlo ukrývat. Houby byly krásně zdravé, svítivě oranžové, jejich klobouky se loupaly snadno a udělala jsem z nich moc dobrou kulajdu. Dám vám na ní recept, ale až za chvilku. Nejdřív vám připomenu, že začínají omeletky. No a snad víte, že se jedná o polední komorní show se mnou, Zalinou Pavlovskou.
1: Český rozhlas Dvojka.
8: Rádio, které vás baví.

0: Milí posluchači dvojky, už zase začaly růst houby. Mám z toho velkou radost. A doufám, že jejich úroda bude trvat minimálně měsíc. My se ale dnes soustředíme na 13. září. Tento den totiž patří pověrám. Mark Twain říkal, že když si lidstvo jednou osvojí nějakou pověru, nic než smrt už nejspíš neodstraní. A měla si pravdu. Jsme moderní lidé, máme mobily, umělou inteligenci, létáme do vesmíru, ale když je 13., černá kočka nám přeběhne přes cestu a v zápětí rozsypeme sůl, přece je nás napadne. Tak dneska už radši nikam nepojedu. Říká se, že 13 nosí smůlu. V New Yorku proto kdysi založili klub 13. Jehož členové dělali všechno proto, aby dokázali opak. Scházeli se 13., sedali si po 13. ke stolu, chodili pod žebříkem a schválně rozsypávali sůl. Já bych se k nim klidně přidala, jen bych při odchodu pro jistotu 3x zaklepala. Četla jsem si taky jednu americkou statistiku, která uvedla, že každý čtvrtý člověk v Americe viděl ducha. V Evropě dokonce každý třetí člověk. Jedním z těch lidí byl i můj otec. Určitě jsem se vám už několikrát svěřila, jak když jsem byla malá, tak mi táta vždycky vyprávěl, jak šel z vinárny noční krajinou, šel po cestě vedle řeky a skoro vždycky se k němu připojilo čudo. No to v překladu znamená divná bytost, duch. A tatínkovo čudo mělo na sobě velmi elegantní oblek. To tatínek viděl, když se zhmotnilo. A bylo trošku podobné Oldřichu Novému, jen bylo delší a tenčí a občas bylo průsvitné a zhmotňovalo se jen částečně. Fakt prý je, že čudo šlo vždycky po hladině řeky a že jeho, když nebylo zhmotnělé, nohy čeřily drobné vlnky. Čudo bylo náruživý kuřák, vždycky chtělo po otci cigaretu. Tatínek mu ji vždycky dal a oheň šel pak sám nad řekou jako děsivá blutička. Někdy taky čudo kouřilo na plotě. Fakt je, že tatínek o čudu všem vyprávěl a jako dokonalý důkaz duchovy existence ukazoval prázdnou krabičku cigaret.
1: Omeletky Haliny Pavlovské na dvojce.

Milí posluchači dvojky, pověry a duchy dnes probíráme v omeletkách. Moje maminka byla velmi realistická. Přesto vždycky večer pečlivě zatahovala závěsy a rolety, protože jí děsilo pomyšlení, že někdo je venku ve tmě a pichlavýma očima ji sleduje. Teď vám řeknu trochu chmurnou historku. Po zemětřesení v Turecku se naskytla záchranářům při odklízení trosek jednoho kostela nezvyklá podívaná. V prvním patře v rohu na kousku neporušené podlahy od WC stál polosvlečený muž a v šoku neustále opakoval. Já ničemu nerozumím, jen jsem zatáhl za splachovadlo a už se to začalo řítit. Já jsem šla jednou do pohřebního ústavu doprovodit kamarádku, která potřebovala zařídit obřad pro zesnulou babičku. Chvilku jsem tápala, jestli už nejsem náhodou někde úplně jinde, než si myslím, protože na dveřích tam byl totiž nápis. Vstupujte jednotlivě podle data úmrtí. Kdysi jsme byli v Rakousku na prázdninách s dětmi, už je to 30 let. Byli jsme na túře a pak se vrátili domů. Bydleli jsme na takovém statku, hodně vysoko v horách. A můj syn se klepal zimnicí, měl hroznou horečku. A na statku byla jenom stařenka, protože všichni šli někam k rodící krávě. No a já nevěděla, co mám dělat. Neměla jsem řidičák a neměla jsem ani auto. Tak jsem si vzpomněla na jednu svou návštěvu u léčitelky a sedla jsem si nad tělíčko syna a těsně nad jeho kůží jsem přejíždila dlaněmi a snažila jsem se z něj tu nemoc a horkost dostat. A pak jsem si umyla ruce. No a pak syn usnul a já taky. A ráno se syn probudil jako rybička. A situace byla ještě dramatičtější než včera, protože on sice byl jako rybka, ale já jsem skoro umírala. Měla jsem 40 stupňů hrečky a nemohla jsem dýchat ani mluvit. Houkačka mě potom odvezla na kliniku a tam se mě ujal lékař. A já mu vyprávěla, jak jsem se snažila syna léčit a jak jsem ho objížděla těma rukama. A doktor se mi smál a dal mi antibiotika. Já jsem mu připadala jako blázen a sobě jsem si tak taky připadala. Ale pak, když jsem odcházela z ordinace, tak se ke mně přitočila taková statná, racionální sestra a zašeptala mi. Umýt si ruce nestačí. Měla jste mít chvíli dlaně nad plamenem.

0: Esito.
1: Milí posluchači Dvojky, o pověrách, o duších, o podivných jevech si dnes povídáme v omeletkách. Jenže navzdory pověrám se musí jíst, a tak vám dám dneska hned dva recepty. Nejprve si připravíme zdravé zeleninové jídlo. Uděláme si ratatouille. Potřebujeme jeden větší lilek, dvě menší cukety, jednu červenou a jednu žlutou papriku, 5 až 6 zralých rajčat, jednu větší cibuli, 3 stroužky česneku, asi 4 lžíce olivového oleje, tymián nebo provencálské bylinky, hrst čerstvé bazalky, sůl a čerstvě mletý pepř. Klasická sestava skutečně stojí právě na lilku, cuketě, paprikách, rajčatech, cibuli, česneku a bylinkách. Lilek nakrájíme na kostky, osolíme a necháme asi 15 minut vypotit a potom ho osušíme. Na olivovém oleji ho opečeme do zlatova a dáme stranou. A stejně krátce opečeme cuketu a papriky. A tohle je důležité. Když se všechno nahází do hrnce syrové najednou, tak z toho vznikne rozvařená zeleninová kaše. Oddělené opečení jednotlivých druhů zeleniny zvýrazní její chuť a pomůže zachovat strukturu. V hrnci potom na troše oleje zesklovatíme cibuli, přidáme česnek a nakrájená rajčata. Osolíme, opepříme, přidáme tymián nebo provencalské bylinky a necháme rajčata zhruba 10 minut rozvařit na šťavnatý základ. Vrátíme lilek, cuketu a papriky, promícháme a na mírném ohni necháme dalších 20 až 30 minut probublávat. Zelenina má být měkká, ale ještě rozeznatelná. No a nakonec přidáme čerstvou bazalku a případně zakápneme dobrým olivovým olejem. Ratatouille je výborné teplé, výborné je i vlažné, i studené a druhý den bývá ještě lepší, protože se chutě rozleží. A může se podávat jako hlavní jídlo s baketou, nebo jako příloha k masu, nebo k rybě a může se dát na topinku. A kuchař James Oliver ho doporučoval dokonce jako náplň do omelety. A teď si připravíme kulajdu. A ji dělám úplně jednoduše, jako ji kdysi vařila moje maminka. Pokrájíme na kostičky syrové oloupané brambory, pokrájíme očištěné čerstvé houby, ideální je směs z hřibů a klousků. Přidáme 2 až 3 bobkové listy, 7 kuliček nového koření, 7 kuliček pepře, zalijeme osolenou vodou a dáme vařit. A když jsou houby i brambory měkké, promícháme si šlehačku s 2 lžícemi hladké mouky a přes cedník vlijeme do polévky. A necháme tak 15 minut provařit. Potom odstavíme

Milí posluchači dvojky, před písničkou jsme v omeletkách vařili ratatouille a kulajdu. A teď je čas, abych vám přečetla jednu svou povídku. Jmenuje se Jarmila Kadlečková nevydržela. Paní profesorko, je Bůh? Zeptal se herec Puchold v muzikálu Starci na chmelu. A Irena Kačírková, učitelka, mu odpověděla. Není, Filipe. A on se na ní podíval a řekl, a jak to víte? A protože film byl natočen v socialismu, který v 60. letech nabýval lidskou tvář, tak byl Filip kladný hrdina. A záporákem byl režim, který suverénně dával odpovědi na nezodpověditelné otázky a záporákem

0: Horákem ve Starcích nad Milou byla i podezřívavě primitivní škola. Nikdy jsem do školy nechodila ráda. Vždycky mi připadalo vysloveně nehumánní, jak žák musí jít na stupínek a říkat věci, které ani teoreticky nedávají žádný návod, jak smysluplně žít. Když mi bylo 14, tak nás spolu kamarádilo asi 9. Říkali jsme si modrá krev. Svět byl tehdy šedý a my měli naivně domýšlivý pocit, že život šlechty v sobě vždycky musel nést velkorysost, eleganci a požitkářství. Kupovali jsme si proto ve velkém bramborové saláty a chodili jsme k Jarmilce Kadlečkové, která měla v pokoji klavírní křídlo. A na něm zvlášť talentované dívky, já to bohužel nebyla, předváděli, co všechno se naučili v hudebce. Když nám bylo v roce 1969 14 a 2. září začala škola, pochopili jsme my s modrou krví, že v upatlené třídě s nástinkami z hvězd a lesklých písmen, která nás nabádají k budoucím činům, prostě nemůžeme přežít. A tak jsme vydrželi zahajovací projevy, vydrželi jsme novou třídní, která nabyla nepochopitelně tvrdý ruský přízvuk a vydrželi jsme i přesluhujícího učitele na matematiku, který měl určitě otevřenou tuberkulózu. Čekali jsme na odpoledne a dohodli jsme se, že přebarvíme své školní lavice tak, aby odpovídaly stavům našich srdcí. Po vyučování nás 9 odešlo do drogerie a chtěli jsme barvu. Neměli ji, ani v 2. drogerii nebyla. Šli jsme do 3., no a zase nic. A pak jsme běhali centrem, jeli jsme na předměstí a pak Jarmila Kadlečková nevydržela a řekla, tak nám dejte žlutou. Rok se nám do špatné, měkké, žluté barvy na našich lavicích bořily špičky propisovaček. Rok jsme do žluti ryli neslušné nápisy a taky jsme ten rok měli my všichni s modrou krví 2 schování. Je podzim. Začala škola. Má dcera si oblékla černé šaty a já se cítila opuštěná, zrazená a neschopná. Šla jsem proto do obchodu a koupila jsem si absurdně drahou a malou žlutou kabelku. A je mi mnohem lépe. Proč? Protože jsem si vzpomněla, co nás s modrou krví až doteď docela optimisticky drželo při životě. Když jsme totiž běhali po všech těch drogeriích a chtěli jsme natřít naše normalizační lavice tak, aby odpovídali našim srdcím, viděli jsme všude stejnou cedulku. A na ní stálo. Černá barva došla. Cítíte se zrazení, opuštění a nepochopení? Kupte si něco žlutého. Vždyť černá barva došla.
1: Omeletky Haliny Pavlovské.
2: V sobotu a v neděli v pravé poledne
1: na Dvojce.

0: Jarmila Kadlečková nevydržela, tak se jmenovala povídka, kterou jsem před časem napsala a kterou jsem vám přečetla před písničkou. Dnes si v omeletkách povídáme o pověrách, ale teď od pověr ještě odbočíme, protože vám přečtu příběh, který do omeletek v rámci rubriky Co Čech to Němcová poslala posluchačka paní Eva Krchová. Její vyprávění má název Záludnosti cestování. Cestovali jsme hodně a daleko, sami nebo s kamarády, v zimě, v letě. Nejdříve jsme přespávali na divoko, v ubytovnách. Někdy obytný vůz a jak šel čas a stav financí se zlepšoval, tak přicházeli v úvahu i hotely. Cestovní plán připravoval manžel, který při cestách v zahraničí, zvláště do dalekých exotických zemí, neměl rád improvizaci. Čas neúprosně běží. Letos jsme prožili všechno hodně turbulentně. Do cesty se připletly zdravotní a jiné problémy. Takže jsme po tom maratonu dospěli k názoru, že si zasloužíme krátký odpočinek u moře v teple. S přípravou jsme se nechtěli zatěžovat a ani nebyl čas. Tak volba padla na profesionály. S cestovkami nemáme zkušenosti. Dali jsme na radu znalců a zvolili cestovní kancelář, která je zaměřena na klientelu 50+. Původně jsme mysleli Malorku nebo Menorku. Naše rozhodnutí cestu podniknout bylo náhlé, takže nebylo už moc co vybírat. V katalogu cestovní kanceláře jsme narazili na něco, co bylo přímo pro nás. Příslib klidu, pohody s tím, že zlepšíte svou kondici, zdravotní stav a načerpáte další sílu. Rozhýbáte klouby, eventuální dermatologické problémy budou menší a dámy se vrátí domů o několik let mladší. K tomu mělo přispět i léčivé bahno, vyskytující se v oblasti, kam je namířeno. Šli jsme do toho. Příslibem pohody byl deklarovaný 4-hvězdičkový hotel. Ale chyba. Neznali jsme při výběru zájezdu záludnosti, které mohou být v inzerci skryté. Pouze znalci cestovní kanceláří a katalogů nabízených destinací se dovedou dobře orientovat. Zmíněný hotel z 60. let minulého tisíciletí jistě odpovídal v té době kvalitě, která se skrývala za 4 hvězdami. Na původních částech hotelu bylo vidět, že se skutečně tenkrát jednalo o hotel vysoké kvality. V současnosti ovšem odpovídal, nejen dle našeho názoru, tak polovině ratingu. Interiér hotelu značně vybydlený. Původně byly pokoje patrně větší, takže nebylo náhodou, což byl i náš případ, že pokoj sousedil s vedlejším, oddělený pouze zamčenými dveřmi. Stávalo se, že dveře nebyly ani zamčené. Takže vzájemné rušení v případě zájmu rozšířené o možnost prožívat problémy a radosti sousedů. Snaha zvětšit kapacitu hotelu patrně vedla k budování dalších přepážek a rozdělování původních pokojů. Zvuková izolace tím byla narušena, takže jsme vnímali zvuky z pokojů nad námi i pod námi. Kapacita hotelu byla postupně rozšiřována, takže nové sektory hotelu vypadaly jinak. Pokoje odpovídaly lákavým fotografiím, uváděným jak zmíněnou cestovní kanceláří, tak i všemi dalšími, včetně ubytovacích agentur. V důsledku naší neznalosti jsme při zadávání zájezdu nežádali pokoj vyšší kategorie. Nikdo nám tuto možnost jednak nenabídl a při deklaraci 4-hvězdičkového hotelu nás ani nenapadlo žádat pokoj extra kvality. Zmíněný hotel má nesmírnou výhodu svojí polohou. Na jedné straně Mar Menor, znamená ve španělštině Malé moře, a na druhé Středozemní moře. Z hotelu vyjdete de facto přímo na pláž Mar Menor, nebo přejdete ulici a jste na pláži u Středozemního moře. Mar Menor je mělké moře, obsahuje větší množství solí a další léčivých prvků, včetně léčivého bahna. Malé moře Mar Menor je vhodné pro léčbu dermatologických a kloubních problémů. Hotel má zahradu a bazén, vše v těsné blízkosti pláže Mar Menor. Zahradu a pláž odděluje nízká zeď, někde se stromy. Zahrada skýtá díky stromům stín a klid. Stačilo pouze víc ze zahrady a jste na pláži Marmenor. Přejdete ulici a jste na pláži Středozemního moře. Klasická pláž. Bystra, možnost půjčení lehátek, sprchy, prodejci drobných předmětů, kteří neobtěžovali, vyhovující vybavení pláže. Na první pohled tedy vše v pořádku. Až na jednu neobvyklou a nečekanou zajímavost. Přítomnost školní mládeže, která zde absolvovala výcvikové kurzy vodních sportů. Dětí byla spousta, desítky, možná až stovky. Hotel je veliký. Samozřejmě výskyt dětí a dospívající mládeže je příslib veselí a hluku. Mládež byla ubytována spolu s klienty cestovní kanceláře. Kdo měl smůlu a byl ubytován v těsné blízkosti pokoju, kde bydlela mládež, užil si hodně veselí a málo spánku. Výcvik dětí probíhal denně od rána do 6 hodin večer, někdy i déle. A děti byly všude. Nebylo náhodou, že jste se usadili na lehátku v zahradě a ejhle, nástup desítek dětí k dalšímu programu. Pokud jste chtěli klid, nezbývalo nic jiného, než se odebrat na pláž. Když jste se uvelebili na pláži a vydechli, tak náhle další nával dětí. A mohli jste uvažovat zase nevrátit s nadějí, že děti v zahradě už nebudou. Další specialitou bylo stravování. Měli jsme polopenzi. Uvítala nás veliká jídelna, kam se chodili stravovat všichni. Účastníci zájezdu, rodiny s malými dětmi, možná i lidé, kteří nebydleli v hotelu, včetně mládeže. Většinou nestačila přilehlá jídelna, určená pro účastníky výcviku, takže bylo veselo a hlučno i v jídelně. Někdy jídelna doslova praskla ve švech a bylo složité najít volné místo. O klidu a pohodě se nedalo hovořit. Kvalita a kvantita jídla, včetně nápojů, byly v pořádku. Kuchyně ovšem chuťově neutrální, bez španělské jiskry. Nic takového. Zpětně jsme si uvědomili důvod. Jednalo se de facto o vývařovnu, která musela brát v úvahu dětské strávníky a přizpůsobit tudíž styl vaření. Jako patrně každý zájezd nabízel i tento fakultativní výlety. Absolvovali jsme jich několik. První byl průzkum poloostrova La Manga, na kterém je hotel, kde jsme bydleli. Turisticky není zatím tato oblast příliš známá. Hlavními návštěvníky jsou převážně Španělé z vnitrozemí. Výlet byl velmi zajímavý. Průvodce ukázal zajímavosti a malebnosti poloostrova, které bychom asi těžko sami objevili. Druhý výlet do starého historického přístavního města Kartagena s pozůstatky římské architektury. Škoda, že nebylo víc času k prozkoumání města a zažití atmosféry. Moc zajímavé, opravdu, stojí za návštěvu. A třetí výlet se nepovedl. Příslib wellness pod černým nebem z bazénky, kde se dá aplikovat léčivé bahno a dál příroda, velké množství plameňáků. Pod pojmem wellness si člověk představí skutečný wellness, dokonce přírodní wellness z bazénky a k tomu ještě volně žijící plameňáci. Paráda, jedeme. No ale nic takového se nekonalo. Wellness znamenal dlouhé dřevěné molo nad hladinou, z kterého se na různých místech vstupovalo na jednu stranu do léčivého bahna a na druhou stranu mola vstup do vody, kde se bahno omylo. Kde se převléci? Kam dát věci? Kde jít na toaletu? Toaleta byla pouze jedna, hned na začátku dřevěného mola, o délce 1 kilometru. Takové otázky prostě tenhle wellness neřešil. Když jsme dorazili na zmíněné molo, foukal silný vítr. Byl problém, kde se převléci, kam schovat šaty, aby je vítr neodvál. Představa slibovaného přírodního wellness s množstvím plameňáků, byl tam pouze jeden, se rychle rozplynula. Velké horko, žádné stromy, žádný stín. Takže jsme nakonec vzdali wellness a vymezenou dobu strávili na pobřeží v malé rybářské hospůdce a pochutnali si na chuťově velmi vydařených sardinkách a vínu. Přes všechny tyto problémy jsme týden užili a hlavně objevili novou zajímavou oblast, která není zatím turisty přeplněná. Poučili jsme se, jaká záludnost je vybírat hotel pouze dle propagačních materiálů. Protože papír snese opravdu všechno.
1: Omeletky Haliny Pavlovské na dvojce.

0: Ještě dokola.
1: O záludnostech cestování jsem vám četla před písničkou v omeletkách tady na dvojce. Tento příběh mi poslala posluchačka paní Eva Krchová. A já věřím, že ji budete následovat. A taky se mi svěříte s vašimi nejen cestovatelskými zážitky. Pište mi na adresu halina@rozhlas.cz a nebo na adresu Českého rozhlasu dvojka, omeletky, Vinohradská 12, Praha 2, 120 00. Herec Anthony Hopkins v rozhovoru pro The Guardian popisoval, že je pověrčivý kolem Shakespeareova Macbetha. On dodržuje známou divadelní tradici, podle níž se název Macbeth nikdy v divadle nemá vyslovit. Heidi Klum prozradila, že sebou nosí malý sáček se svými vlastními vytrženými zuby. Malé, velké, dokonce zuby moudrosti. A sama připustila, že ani neví, jestli jí mají nosit štěstí. Prostě je nosí. Indická televizní herečka se původně jmenovala Divya Desai. Když v roce 2008 nastupovala do seriálu, produkce jí podle jejího vlastního vyprávění sdělila, že její jméno není podle numerologie příznivé. Její matka, velká zastánkyně numerologie, okamžitě vyhledala známého numerologa. A výsledek? Nestačilo přidat písmenko. Divya se měla přejmenovat na Rashmi. No a ona to udělala. Sama tehdy řekla, že jí bylo řečeno, že pokud si jméno okamžitě změní, přinese jí to úspěch. Nicolas Cage se taky přejmenoval kvůli slavnému strýčkovi, protože se narodil jako Nicolas Coppola. Je synovcem režiséra Francisa Forda Coppoli, jenže právě proto své slavné příjmení zahodil. Nechtěl, aby lidé říkali, že role dostává díky rodině. No a zvolil si jméno Cage. Takže zatímco většina lidí by příbuznost s režisérem Kmotra napsala obrovskými písmeny do životopisu, on říkal, Coppola? Nikdy jsem o něm neslyšel. Zpěvák Prince to dotáhl ještě dál. V roce 1993 si změnil umělecké jméno na symbol, který neměl vyslovitelné jméno. A média tehdy měla problém, jak psát o člověku, jehož jméno se nedá napsat normálními písmeny, ani vyslovit. Takže vzniklo označení umělec, dříve známý jako princ. No a prince později zase k princ vrátil. Spisovatel Mark Twain řekl, snažme se žít tak, aby až nebudeme, plakal na našem hrobě i hrobník. Dramatik Čechov pravil, když slunce září, je i na pohřbu veselo. No a české přísloví říká, pověra dutá hůl, kdo se dá býti, vůl. Takže nebuďte voli a poslouchejte omeletky. Vaše Halina Pavlovská.

0: Četba na pokračování na dvojce.
1: Je mladá, krásná, bohatá a zamilovaná.
0: Je tohle snad láska? Občas se v ní totiž rozlévala zvláštní slabost, když na něj myslela, a myslela na něj ustavičně.
1: Dokud se romantický sen nestane krutou realitou.
0: Necítila žádnou radost ze svého mateřství. Skličovalo ji až příliš mnoho trápení. Pořád ji deptaly obavy z nějakého neurčitého neštěstí.
1: Jeden život. Román Guy de Maupassana jako četba na pokračování.
0: Každý den po 22. hodině na dvojce.
1: Káva o čtvrté.
0: To je vaše každodenní inspirace.
1: Životní styl.
0: Rodina.
1: Zdraví.
0: Finance.
1: Nebo volný čas.
0: Káva o čtvrté.
1: Vaše zkušenosti.
0: Nové trendy.
1: I odborný pohled.
0: Povídáme si o všem, co vás zajímá.
1: Káva o čtvrté.
0: Od pondělí do pátku po 16. hodině na dvojce.

0: Bylo 13 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
0: Kvůli požáru museli v noci chorvatští hasiči evakuovat z městečka na ostrově Brač víc než 230 lidí a před dvěma lety zasáhly Česko ničivé povodně. Bude zataženo v Čechách a později v západní polovině Moravy zaprší, nejvyšší teploty většinou do 20 stupňů. Dobré odpoledne vám přeje Josef Maršál. Hasiči na chorvatském ostrově Brač se už třetím dnem potýkají s rozsáhlým požárem. V noci na dnešek museli evakuovat na 230 lidí z městečka Milna. Z plameny bojuje přes 220 hasičů a 4 letadla. Ráno ale začal požár zeslabovat.
2: Obyvatele i návštěvníky z města evakuovali lodě. Velitel hasičů Slavko Tučakovič řekl agentuře Hina, že se i přes silný vítr podařilo zachránit hodně obytných domů. Hlášeny jsou škody na fasádách a markýzách. Oznámil, že dva lidé utrpěli lehká zranění. Zpravodajský server Dnevnik HR píše, že dvacátníka, který se nadýchal kouře, už lékaři propustili z nemocnice. Žena v důchodovém věku má ale být v ohrožení života. Podle nepotvrzených informací spadla při evakuaci z lodi. Velmi horké a suché léto způsobilo, že podobně rozsáhlých požárů jsou napříč Balkánem desítky, především v Srbsku, Bosně a Černé hoře. Dominik Tesár, Český rozhlas.
0: Sněmovní volby by v září vyhrálo hnutí ANO se ziskem přes 31% hlasů, druhé by bylo hnutí STAN se ziskem necelých 15% a třetí ODS by volilo necelých 13% lidí. Do sněmovny by se dostalo ještě hnutí SPD a Piráti. Ukázal to průzkum agentury STEM pro CNN Prima News. Česko si dnes připomíná dva roky od ničivých povodní. Velká voda zasáhla hlavně Olomoucký a Moravskoslezský kraj. Způsobila škody za 70 miliard korun. 7 lidí přišlo o život. Lidé se dodnes vyrovnávají s následky třeba v ostravské Nové Vsi.
3: Mám jedny boty, co jsem si koupil po povodní, a to jsou jediné boty, krom takových těch cuklí všelijakých, jo.
4: Takže všechno šlo do baráku, prostě.
3: No všecko šlo tady, jako.
5: Pan Jaromír je důchodce a většinu příjmu investoval do opravy domu. Novou ves voda zasáhla ve chvíli, kdy už si lidé mysleli, že je po všem, jak vzpomíná velitel dobrovolných hasičů v Nové Vsi Tomáš Lefner.
6: Najednou svítilo slunce, jo. Tak a už došlo ke kulminaci té řeky, takže jsme si všichni říkali, jo, dobré, zvládli jsme to, žádné škody, všechno v pohodě, a najednou ve vysílačce přišlo prostě, že se přelívá hráz na soutoku.
5: Voda v Ostravě zaplavila taky velkou část přívozu nebo Svinovské nádraží. Z Ostravy František Kuča, Český rozhlas.
0: Radnice Prahy 10 získala do správy hrobku na Vinohradském hřbitově. Sloužit bude k uložení uren z ostatky opuštěných obyvatel, kterým radnice vypravila sociální pohřeb. Za obecní hrobku zaplatila skoro 1 000 000 korun, řekl mluvčí radnice Jan Bruno Trop.
7: Dosud byly urny ukládány do úložišť provozovaných jinými subjekty. Vlastní hrobka nyní Praze 10 umožní zajistit těmto lidem stálé a důstojné místo posledního odpočinku přímo na území městské části.
8: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Počasí.
0: Bude zataženo v Čechách a později odpoledne a večer i v západní polovině Moravy občasný déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty většinou 15 až 20 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 13.
1: Doprava.
0: Na stém 79. kilometru D1 směrem na Prahu jsou v levém pruhu silničáři, v koloně se tam zdržíte asi 10 minut. Na příjezdu do Prahy po D8 jsou na 0. kilometru silničáři a i tady se zdržíte 10 minut. A na silnici číslo 3 směrem na Prahu vyšetřují nehodu 4 aut před Benešovem, i tady je to na 10 minut. To byly zprávy, hezké chvíle s Dvojkou.
1: Český rozhlas Dvojka.
9: Rádio, které vás baví.
10: Přeju příjemné nedělní odpoledne z Dvojky, přátelé, a zároveň vás zvu k poslechu pohádky. Čeká nás humorná pohádka známého spisovatele Hanse Christiana Andersena o pasáčkovi nevábně vonících vepřů, který přelstí a posléze získá nafintěnou princeznu. Co všechno připraví pasáček pro princeznu? Naučí se princezna vařit, šít a prát. Tak to se dozvíte v podání Marcela Vašinky, Sylvy Sekvencové, Eduarda Cupáka, Věry Kubánkové, Vlastimila Brodského a dalších. Ať se vám příjemně poslouchá.

0: Donáte! Hej, slyšíš? Popožeň koně!
1: Snad na mě nečekáš celý ten čas, princi.
0: Honem pověz, s jakou se vracíš?
1: Mohl si zatím vyspravit střechu nad maštalí.
0: Jak tě přivítala princezna?
1: Nebo naštípat louče.
0: Všecko jsem udělal, trouchnivé krovy spravil, dříví nanosil, dvě kupy trávy nasušil. Ale teď vyprávěj ty, jak dopadly námluvy?
1: Aha, ne, tak radši ani nevyzvídej.
0: Líbilo se princezně poupátko modré růže?
1: Ale nejdřív jo. Až zajásala, jak prý je rozkošně udělané.
0: Jak to udělané?
1: Myslela, že je z papíru.
0: Ty jsi předtím neřekl, že je to květ z nejvzácnější růže pod sluncem?
1: Nikdo se mě neptal.
0: A která rozkvete jedinkrát za lidský život?
1: Dvorní dámy brebentili, že nebylo vlastního slova slyšet.
0: Ani jsi nevysvětlil, že vůně té růžičky hojí všechny bolesti a neduhy.
1: Povídám ti, že mě nepustili ke slovu, růži vyhodili a mě ukázali, kde nechal tesař díru. No tak, tak, tak. A teď víš, jak neslavně dopadlo to tvé namlouvání.
0: Co pak jí by se papírová růže líbila víc než živý květ?
1: Je to panenka zhejčkaná a svéhlavá.
0: Když mně se líbí.
1: Líbí. Uvažuj s rozumem, princi. Kdo jsi ty a kdo je ona? Jediná dcera nejmocnějšího, nejbohatšího císaře na celé zemi. Kdybys viděl ten palác, klenotnice se jim nevejde do třech sálů a těch lesů a polí a rybníků, služebnictva na 300. No a tuhle ty, chudobný princ, který má tvrz nevětší než selský špejchárek, kuchaře i komořího a podkoního v jediné osobě, to jest mojí obstarožní maličkost, a to jsem ještě neprozradil, že koníka si navzájem půjčujeme.
0: Náš rod není o nic horší než její. Jméno mám poctivé.
1: Dneska se lidi cení podle toho, mnoho lidí zvoní v měšci, tak je to, můj milý Radované. Poslechni mě. Pust princeznu z hlavy, časem se ti zalíbí jiná.
0: Ba ne, já chci jenom tuhle. Půjdu za ní sám.
1: Jo, to jo, přeju šťastnou cestu.
0: Ne, počkej, Donáte. Vyprav se za ní ještě jednou.
1: Ani za zlaté prasátko, můj pane.
0: Prosím tě.
1: To nejde, s prázdnýma rukama do císařského paláce nemůžu a na nějaký ten dárek nemáme už ani vindru.
0: Pošlu jí Slavíka.
1: Cože? Co jsi to pravil? Já ti asi špatně rozuměl.
0: Slavíka jí pošlu.
1: Nejvzácnější stvoření pod sluncem. Nejdražší dědictví po tátovi.
0: Až zaspívá, však jí srdce roztají.
1: A to ne, to po mně nechtěj, hochu. Srdce by mi utrhlo, kdyby náš Slavíček měl přijít do nešetrné ruky.
0: Tak já půjdu s tebou a ohlídám ho.
1: Když půjdeš ty, nemusím se trmácet já.
0: Ale ne, počkej. Ty přece pojedeš jako námluvčí, kdežto já s tebou půjdu jako pohůnek. Aspoň okouknu palác, dvůr i princeznu. A postarám se, aby náš Slavík byl jako v bavlnce.
1: Ale...
0: Tak Donáte, prosím tě.
1: Ale slib mi, že když nepořídíme, bude s těmahle námluvama na dobro utrum.
0: Pořídíme, uvidíš. Až Slavík zaklokotá, padne mi princezna rovnou do náručí. Chceš se vsadit?
1: Leda tak osojčí pírko, nebo tamhle o hrstky celých pláňat.

0: nyní se ujme slova náš zbožňovaný císař.
1: Oh.
0: Veličenstvo, račte se vyslovit, prosím.
1: Oh, oh.
2: Dámy a pánové.
0: Oh.
2: Buďte ticho, paní vrchní hofmistrová, ještě jsem tak moc neřekl.
1: Prosím.
2: Vlastně mám na srdci jen tři takové tento... Tedy zaprvé jsem s potěšením vyslechl pozdrav prince Radovana, který nám od něho tlumočil rytíř Donát. Za druhé chci prohlásit, že na veškeré galantní návrhy chce moje dcera odpovědět sama, jelikož vdávat se má ona a ne já. A tedy za třetí jsem celý prý zvědavostí, co za dárek si přinesl Donátem.
3: Já taky, papa.
4: To je přirozené milosti. My dámy jsme už jaksi od přirozenosti neobyčejně zvídavé.
2: Ergo, předveď nám tu starý prezent svého prince. Náš pan tajný rada ti pomůže s rozbalováním krabice.
0: K službám, veličenstvo.
4: Vypadá to jako rozkošná klícka.
3: Opravdu, kež by v ní byla čičinka.
4: Ano, to by bylo báječné.
3: Určitě tam bude čičina.
0: Čiča, kde pak mňau? Samá voda.
3: Kdo je to?
5: To je můj pacholík,
4: o.
5: princezno, páže a podkoní a takto.
3: Prosto řekí vtipálek, ať radši zavře pusu a otevře klec, doufám, že je v ní krásně mourovatá kočička. No, madám.
4: Milosti, nevidím tu bohužel chlupatého čtyřnožce, nýbrž opeřeného dvounožce.
0: Přesněji řečeno, ptáčka.
3: Je aspoň velký, zlatý, s diamantovýma očima.
0: Nikoli, prosím, naopak, řekl bych, že je docela obyčejný.
4: Opravdu, žádná velká nádhera.
3: Tak mi ho už konečně ukažte.
0: Snad jeho zpěv bude hezčí než jeho skromný kabát. No, tak co pak máš na srdci, mládenečku?
6: Chtěl jsem jenom... On opravdu umí tak zaspívat, že vyžene ze srdce soužení i stesk.
3: Stesk? Co je to?
6: Ani soužení si ještě nepoznala.
2: Ať tedy zpívá.
6: Zpívej, jak nejlíp dovedeš, Slavíku.
0: Hezké. Obstojná melodická invence, řekl bych.
4: Superbe, charmant.
0: Cože?
4: To je prosím francouzsky, milosti.
0: Něco mi ten zpěv připomíná. Nebožka žena měla kdysi takovou hrací skříň.
6: Ale ovšem, taky už mě to hned napadlo.
4: Skutečně, ten pták to dělá přesně podle hrací skřínky, vysoce zvěčnělé císařovny.
0: Až mi to hání slzy do očí. Stejný tón.
4: Na vlas stejný přednes.
0: Zahrá mě u srdce ten malý zpěváček. Půjdu si chvilku odpočinout.
7: Dojalo ho to.
4: Muži mají sklon k přecitlivělosti.
3: Tak ona je to vlastně taková šikovná hračka, co zpívá jako Slavík.
6: Ale kdež, princezno? Je to opravdovský Slavík, co zpívá nade všecky hračičky.
3: Docela obyčejný pták?
6: Jak pak obyčejný? Každé stvoření je malý div. Což teprve ptáček, který umí potěšit strápené srdce?
3: Nech si své rozumy, já se tě neptala. A ty, starý, seber klec i Slavíka a odnes na zpátky princi. Nechci ho ani vidět.
5: Smím vědět, proč, princezno?
3: Jestli se podobá svým dárkům. Je nezajímavý, nanicovatý, dočista obyčejný.
5: No a co námluvy?
3: Ať se o nich ještě jednou opováží ceknout, dostane 25 karabáčem.
4: To byla ale troufalost. Začít o námluvách, když jste naši princeznu takhle rozladili.
8: Můžete mluvit o štěstí, že jste neschytali výprask. Tak.
6: Dopadli jsme.
5: Já to prorokoval.
6: Ta mi, panečku, vytřela zrak.
5: Tohle není nevěsta pro tebe.
6: Kdyby nebyla tak svéhlava.
5: Kdyby.
6: A skromnější. Kdyby dovedla být.
5: Kdyby samé chyby. Jdu osedat koně, ať jsme co nejdřív z panáce.
6: Jeď sám, Donáte. Já tu zůstanu.
5: To ti nestačí, že jsi už jednou pohořel? Stojí ti taková princezna za výprask?
6: Kdyby za jeden.
5: Snad ses do ní nezakoukal.
6: Jak to povídala? Nezajímavý?
5: No?
6: Nanicovatý?
5: No, ano, ano.
6: Dočista obyčejný?
5: Tak.
6: No, počkej. Ty namyšlená krásko.
5: Jen aby ses nakonec ty sám nedočkal zlého.
6: Neboj se, Donáte. Chtěla papírovou růži a zpívající hračku. Tak pro ní vymyslím něco na ten způsob.

0: Paní vrchní hofmistrová, co jsem to chtěl? Princeznička už se upokojila?
1: Vám se zdála nějak z míry, pane tajný rado?
0: Kdo pak by to do ní řekl? Na pohled slačí než rezekvítek, křehká jako routička, ale když vystrčí drápky...
1: Já si nevšimla.
0: Mezi námi celý tatínek.
1: Neříkejte, pane tajný rado, já bych dala krk za to, že jeho veličenstvo je učiněný Milius.
0: To ano. Celé dny je samý smích. No? Cumlá cukrlátka, vypráví historky k popukání. A najednou z ničeho nic prásk. A hrůza. Hrom z jasného nebe.
1: Jakže?
0: Jinak ovšem, znovu opakuju, dobračisko. Zlaté srdce. Na chlebíček ho namazat. Na vlas jako princezna.
1: To se někdy stane i v nejlepší rodině, že jeden je za 18 a druhý bez dvou za 20.
0: O, to je ale trefné. Veličenstvo se nasměje.
2: Ale já to myslela všeobecně. A začal jste vy?
1: Čerta by tě vzal.
3: Poslouchej mě, dcerunko. Jednou se stejně musíš vdát, tak proč pořád ty drahoty? No.
4: Já ho nechci. Nevezmu si prince, který se opovážil poslat mi darem obyčejnou růži a opravdovského slavíka.
3: Ta růže krásně voněla. A když se slavík dal do zpěvu, až mi slzy vytryskly.
4: Mně taky.
3: Já vím. Jenomže zlostí.
4: Říkám ti naposledy, že radši zůstanu na ocet, než bych si vzala takového obyčejného, nanicovatého...
3: Nutil jsem tě snad. Ale nemusíš kvůli tomu pokřikovat jako na lesi. No a vůbec, dělej si, co chceš, mě už to nebaví. Ale běda, jestli jednou přijdeš s pláčem, to ti říkám rovnou, že nechci slyšet žádné nářky.
4: Děláš, jako bych kdo ví, co... Že mě zas dvorní dámy pomluví.
3: Se slzama na mě nechod.
4: Sám si říkal, když jsem císařova, tak si smím vybírat podle libosti, jenže já nikdy žádnou libost ani nezahlídla.
3: Stokrát jsem tě varoval, že kdo moc vybírá, ten nakonec přebere.
0: Veličenstvo, mám novinu.
3: Co je? Kam utekla?
0: To mi prosím není známo.
2: Za to já mohu veličenstvo upoklit.
0: A já zas přispěchal oznámit, že do paláce přibyl...
3: Kdopak?
0: Jakýsi podivný mladík.
2: Učiněný mouření.
0: Prosím, abyste ho ráčil vyslechnout.
2: To je hrozné, jak si dneska troufne k trůnu, kde jaký pobuda.
3: Tak ho puste dovnitř.
0: Já bych ho napřed poslala radši do koupele.
2: A ta garderoba? Záplata na záplatě?
0: No jdi dál, umouněnče. Jeho veličenstvo tě ráčí přijmout tamhle v salonu.
1: Proč pak jste mi pořád v patách, madam? Ráda bych slyšela, až budete žalovat.
2: A utři si nohy, nezdobo. Šlápu ty jako od kominíka.
3: Tak co pak mi neseš, hadrníčku?
5: V ranečku drobty na podrážce díru.
3: A co ti mám k tomu přidat já?
5: Šesták nebo dva za poctivou práci. Rád bych k vám do služby, veličenstvo.
3: Umíš nějaké řemeslo?
5: Trochu tesařiny.
3: Mám dobrého majstra.
5: Taky škorně umím spravit.
3: Pelťáky mám 3 a navíc ještě tovaryše.
5: Mohl bych vypomoct na zahradě. Nebo v konírně.
3: Počkat. Už to mám. Co takhle pást prasátka?
5: V tomhle řemesle se dvakrát nevyznám.
3: Já bych zrovna potřeboval pasáčka k vepřům. Takže kdybys měl chuť...
5: Abych řekl čistou pravdu, vepřová pečínka by mě vonila líp. Ale když to nejde jinak...
3: Můžeš se dát rovnou do práce. Vepřinec je až docela vzadu za posledním nádvořím.
5: Nos mě povede líp než průvodce, veličenstvo.
3: Jestli je tak čiperný jako tvoje vyřídilka... Řekl bych až moc bystrá na toulavého tovaryše.
5: Nejsem vandrovník, Co bych zapíral?
0: Tak proč si prvě mluvil o službě?
5: Řekl jsem si o ní jen, abych tu směl zůstat.
0: Co pak si vlastně zač? Podoba se mi zdá povědomá. Neprovázel jsi prve starého Donáta?
5: Ano. Aha. Když mým jménem prosil princeznu, aby mi dala slovo.
0: Ty jsi princ Radovan.
5: Těž mi veličenstvo odpustí tu smělost.
0: A proč pak se vracíš?
5: Pravda, už dvakrát jsem dostal od princezny košem, ale rád bych se pokusil do třetice.
0: Já ti bránit nebudu a třeba bych i pomohl, ale co bys mi musel prozradit? Co máš za lůben?
5: Děkuju za dobrou vůli, jenomže tu zkoušku musím podstoupit bez pomoci.
0: Aha. No a no, chtěl bys aspoň, abych tě ustanovil správcem císařského vepřince?
5: Mám-li pást vepře, tak jsem pasáček. Správcem bych byl, kdybych spravoval třeba střechu na prasečím chlívku. Či ne?
0: No, vlastně máš pravdu. Málo se jde na tom, co ti dají dělat. Hlavní je, jaké odvedeš dílo.

0: Říká mi, co to zavonil.
1: Já nic necítím, princezno.
2: Že by šeříky? Nebo jasmín?
3: Co plácáte, slečno, o jasmínu, když se tu rozestřela vůně pečené husičky? A přivanula tamhle z toho kouta?
1: Oho, to jsou dva, princezno.
2: No právě, od prasečích chlívků.
3: Tak se pojďte postavit sem.
2: Jak je ctěné přání.
3: A zavětřete.
2: Prosím?
3: Povídám, zavětřit. No?
2: Skutečně. Cítím husí pečínku.
1: Ale pusťte mě na své místo, slečno Matildo. Na mou věru je to vůně, až se sliny zbíhají.
3: Pojďme se podívat, kdo si tam kuchtí.
1: Vyloučeno. Princezna se přece nemůže přiblížit ke kotcům, kde přebývají prasátka.
3: Tak já počkám tady a vy mi sem přineste kousek pečinky na ochutnání. Je to se mi dělají laskominy.
1: Slečno Matildo, běžte se tam podívat.
2: Ale paní vrchní hofmistrová, ty louže a bláto, co bude s mými střevíčky a krinolínou?
3: Střevíčky si zujte a sukně si můžete takhle vykasat. Hlavně, ať už jste zpátky.
1: No tak, slečno, slyšela jste?
2: Ale když ty chlívky tak děsně zapáchají, já snad padnu do mdlob.
1: Zacpěte si nosík, dvorní dámo.
2: Ano.
1: A zmužile? Upředu.

0: pasáčku. Hej, slyšíš?
1: To jako já, slečinko.
0: Co pak to děláš? Co to kutíš?
1: Ale sestrojil jsem si pro radost takový důmyslný kotlík. Nechcete se podívat?
0: Jestli si v něm pečeš husičku se zelím, tak si na ní nech rovnou zajít chuť.
1: To bych rád věděl, proč?
0: Jelikož se na tvou pečínku zbíhají vznešené sliny naší vznešené princezny. Poslala mě, abych jí přinesla pořádný kus. A já bych si taky dala říct.
1: Jen si poslušte, dámo.
0: Vždyť ten kotlík je dočista prázdný. Tak odkud se vzala ta náramná vůně?
1: To je právě zvláštnost mého kotlíku, že z něho ucítíte, co se kde v paláci a taky ve městě vaří, smaží, peče, budí a tak.
0: Ne.
1: Tuhle husičku příkladně strojí kuchtík potají pro pana tajného radu.
0: Ten mlsoun a to v jednom kuse horuje ostří mé dietě.
1: Jestli chcete, můžete přivonět, jak si podstrojuje císařův štolba.
0: Jeňátko s balžámem? A co to tak usilovně žvíkají tamhle strážní na vartě?
1: Přičichněte.
0: Bramborák? Až se mi s prominutím bouří, kde jaká slina v puse. O, to je skvělý kotlík. Princezna mi určitě nebude chtít věřit.
1: Může se přesvědčit na vlastní oči. A nebo i na vlastní nos.

0: hlas.
1: Jestli máte na mysli ten hnůj kolem, to chviličku vydržíme.
2: A pan tajný rada sem kouká.
1: To je toho.
2: Jenže on dojista půjde zase žalovat jeho veličenstvu.
1: Když si přichvátnete, budeme zpátky dřív, než on vykoktá svou litánii. To je ten pasáček?
2: Ano.
1: Hej, mládenečku.
2: Milosti, sama se s ním vybavovat nesmíte. Ve všem jsem vám ustoupila, trmácím se s vámi močálem nejhroznějšího neřádstva, ale nechat vás debatovat s pasáčkem, to prostě nedovolím. Vypovíte mě, co byste ráda, a já vám to sdělím sama.
1: Chtěla bych si přivonět k tomu zázračnému kotlíku.
2: No. Hochu, pojď sem.
3: Já?
2: Princezna ráčila vyslovit přání.
3: Já slyšel, chce si čichnout. Nemusíte se obtěžovat zbytečnou řečí, milost paničko.
2: Uvědom si, že je to veliké vyznamenání.
4: Veliké?
1: A chtěla bych vědět, co se dneska u nás chystá k obědu.
3: Stačí se sklonit takhle? Nad kotlík?
1: Srnčí na smetaně. A co pak si zrovna teď podstrojuje můj císařský tatínek? Holoubátka. Podívejme. A pak samozřejmě nikdy nechce polívku.
2: S dovolením směla bych si čichnout, co zrovna teď svačí dvorní dámy. Pro pána topinky s česnekem. Jako dragouni.
1: Náramná věcička, tenhle kotlík.
2: Vyšpekulovaná.
1: Já bych ji asi chtěla.
2: No, řeknu pasákovi, aby vám ji dal. Mládenečku, pojď sem. Daroval bys ten kotlík princezničce?
3: Beze všeho, milost paní. Za hubičku.
2: Cože? Já ti asi špatně rozuměla.
3: Ale ne, rozuměla jste dobře. Když mi princezna dá hubičku.
2: Milosti, okamžitě musíme odtud. Ten rošťák chce za svůj kotlík hrozné věci.
1: Smlouvejte s ním, trochu třeba sleví.
2: Ani pomyšlení, já odcházím a vy prosím račte 3 kroky přede mnou.
1: To je ale škoda.
3: Počkejte, dámy. Ještě jste neslyšeli, jak můj kotlík muzicíruje.
2: Nevěřte, princezno, je to podvodník.
3: Chcete jmenovat nebo čtverilku?
2: Podvodník a šarlatán.
3: Nebo dáte přednost válčíku?
1: Tak schválně. Čtverilku. Ať vidíme, jestli šidí.

0: moc hezké. Nic zvláštního.
1: Superb. Charmant.
0: Kdo ví, co je to za potvuk?
1: Náhodou vyhrává skvěle. Docela jako malá kapela.
2: Já ten kotlík chci a chci a chci.
3: Vyloučená věc.
4: A já se teď, milé dámy, musím vrátit ke svým vepříkům. Děkuju za návštěvu. Přijďte zas, až budu mít vykydaný hnůj.
2: Já ten tvůj kotlík musím mít.
0: Pasáčku, to je veliké vyznamenání, když princezna od tebe přijme jako dárek na památku.
4: Proč ne, když mi dá 3 hubičky?
0: Cože, princezničko, neposlouchejte ho. Honem mi zacpěte uši, slečno Matildo.
2: Jak to 3? Dřív si chtěl 1.
1: Ano.
4: To se ještě nevědělo, že kromě vůně umí kotlík i vyhrávat.
2: Co by za něj chtěl?
0: Já si to vůbec netroufnu vyslovit.
2: Tak mi to prozradí slečna Matilda. A hezky z čerstva. Bude to?
1: 3 hubičky milosti.
2: To je ale nestyda.
4: Já se nevnucuju.
2: Vyděrač.
4: Musím jít nakrmit vepře.
2: Počkej. Madam, řekněte, že mu ty hubičky dá moje dvorní dáma.
1: Já se s pasákem vepřů líbat nebudu.
2: Tak mu dáte jenom 1 a zbytek dostane od paní vrchní hofmistrové.
0: A princezna, tohle už přestává všecko.
4: Uklidněte se, dámy. Já řekl 3 hubičky od princezny a od nikoho jiného. Ale když se jí to zdá moc, ať si je nechá a já si nechám kotlík.
2: To je na jednou spěchu, počkej. Kolik jsi říkal? 2?
4: 3.
2: Paličáku, co budeme dělat?
0: No co, musíme hodem odejít.
2: Já se ptám, co budeme dělat, aby na nás nebylo vidět.
0: Milosti pro pána, snad mu nechcete.
2: Co pak mám jinou možnost? A když už jsem paní vrchní hofmistrová nucena to udělat, vy si aspoň račte vymyslet nějaké chytré odůvodnění. Teď se postavte přede mne, dámy.
1: Ano.
2: Tak. A roztáhněte krinolíny, aby sem nebylo tolik vidět. Tak, pasáčku, pojď sem.
0: Já to radši nechci vidět. A vy taky koukejte, hned zavřít oči, slečno Matildo.
1: Ano.
2: Tak honem, pojď, pasáčku.
4: Rád bych věděl, proč pak zavíráte oči vy, princezno. Snad se nebojíte. Ta byla sladká. Jako malina.
0: Zrovna mě napadlo, že císař od malička vštěpuje princezně lásku k umění a úctu k lidskému důmyslu. Takže když se to vezme kolem a kolem, princezna teď vlastně podporuje umění a podněcuje vynalezání.
2: Pospěš si!
4: A to ne. Žádná práce se nesmí ukvaltovat. Teď bych rád takovou... Co voní po rezedě?
2: Vždyť se zalknu.
4: A stačí takhle nabrat dech.
2: To byla hubička za celý tucet.
4: Však taky nejslačí, až se z ní hlava zatočila.
1: Pro pána, jeho veličenstvo.
0: Tajný rada žaloval. Čarta by ho vzal. Honem rozum do hrsti. Možná, že císař dohromady nic neviděl.
5: Co pak tu pohledáváte, dámy?
0: Vyšli jsme si na obvyklou dopolední procházku, veličenstvo.
5: Aha. A od kdy pak se promenádujete u prasečích chlívků?
2: Chci poznávat nové kraje, tatínku.
0: Ano.
5: Tak nové kraje. Jenže mě pan tajný rada oznámil, že tu viděl něco jiného. No, přímo skandálního. No, co ví tato paní vrchní hofmistrová?
0: Veličenstvo, nemohu ani přikývnout, ani popřít. Protože mi není známo, co si tady pan tajný rada vymyslel za báchorku.
5: Já, že si vymyslel?
0: Ano.
5: To je nad ctí utrhání.
6: Tak jim to řekněte do mnou do očí.
5: Nic jsem si nevymyslel, nýbrž jsem zahlédl.
0: Oh,
7: na vlastní oči.
0: Tak zahlédl, jenže zahlédnout je méně než vidět. A to pan tajný rada s prominutím špehoval u chlíva.
7: Některak, prosím, madam. Šel jsem náhodou kolem.
0: No ne, tak náhodou.
7: Ať se mi neskáče do řeči.
6: Tak už to vyklopte jedním dechem, člověče. Co jste tedy vlastně viděl, nebo zahlíd, nebo já nevím co.
2: Vůbec nic.
6: Jak to můžeš říct?
2: Protože jsem byla schovaná za krinolínama svých dam.
6: A co pak si vyváděla za těma krinolínama? Nebo mě to prozradí dotyčné nositelky krinolín?
0: Princezna vlastně jen podporovala umění.
2: A podněcovala vynalézání.
6: No, co mi to chcete nabulíkovat, ženské? Vždyť ona se hubičkovala s pasákem vepřů.
0: Ale veličenstvo, Fido.
1: To by přece nebylo superb, ani žarmát.
6: Ty vaše řeči jsou jenom vytáčky. Já chci slyšet čistou pravdu. A povíš mě jí ty, dcerunko. Dámy, pane tajný rado, račte odejí. Teď se bude odbývat čistě rodinná záležitost.
0: Vy žalobničku.
7: A hubičkovala se s ním. Ať se propadnu, jestli to není pravda. Tak.
6: Tak co, děvenko? Jak to bylo? Ale žádné lhaní. Dala spasáčkovi vepřů hubičku?
2: Hned tři.
6: Tři hubičky. Tak poctivý princ se ti nelíbil, ale za to se klidně spustíš s pohůnkem. No to můj rozum nestačí.
2: Já chtěla ten kotlík, co prozrazuje na tisíc vůní.
6: Ale vzácná růže ti nevoněla.
2: Chtěla jsem kotlík, co hraje jako malinkatá kapela.
6: Kouzelný slavík se ti nelíbil, ale zahrací strojek rozdáváš hubičky. Princezna a pohůnek od vepřů.
2: Já myslela, že to nikdo neuvidí.
6: Nejde o to, jak nás kdo vidí, ale jací jsme a co je v nás. Tuhle, uvnitř.
2: A víš ty, co je uvnitř? Tuhle v pasáčkovi vepřů, když mi tak přísně kážeš.
6: A ještě budeš hubatá. No dobrá. Tak si tedy toho umouněného chasníka vezmej za muže a basta.
2: Ne kvůli těm hubičkám.
6: To taky. Ale hlavně proto, že jsem se na tom ustanovil. A konečně zkrotneš.
2: Prosím tě, ne, já už to víckrát neudělám.
6: Provdáš se za pasáka vepřů a navíc poručím, aby vás vyvedli za hranice mé říše.
2: Ty mě chceš vyhnat.
6: Tak tady zůstat nemůžeš. No nehodí se, jak si, aby můj zeď se oháněl vidlema ve vepřinci. A tobě by to tam jistě taky dvakrát nevonělo.
2: Tatínku, prosím tě.
6: Vzpomínám si, jak jsi vyhnala námluvčího od prince Radovana.
2: Já to tak nemyslela.
6: Pohaněla si ho, slavíka si mu poslala zpátky, růži vyhodila oknem.
2: A kdybych mu vzkázala, aby přišel znovu?
6: Myslíš, že by stál o děvče, co se hubičku je u prasečích chlívků?
2: Třeba mě nebude chtít ani pasáček.
6: Zeptáme se ho. A nebo víš co? Zeptej se ho sama. Když nebude chtít, nikoho nutit nebudu. Hned ti ho sem pošlu.

0: Jedna ruka je v rukávě, princi. Teď už záleží jenom na tobě.
1: Díky, veličenstvo.
2: Smím dál.
3: Co pak chceš?
2: Císař mě poslal. Prý za nevěstou.
3: Pasáčku, milý. Se ženěním jsou jen starosti a výdaje. Podívej, dukát chceš?
2: Vždyť by mu v mé kapse bylo smutno samotnému.
3: Tak já mu přidám kamaráda Bér.
2: No, a hned je jim veselý. S lidma je to zrovna tak. I nám bude blaženě, jen co budem v páru.
3: Co tě napadá? Já ti ty dva dukáty dala, abys naopak řekl mému tatínkovi, že mě nechceš za ženu.
2: To není pravda. Já vás chci.
3: Protože nevíš, jaká jsem hádavá. Tvrdohlavá, marnivá a prchlivá. Vždycky musí být po mém, jaká pak já bych pro tebe byla nevěsta. Neumím vařit ani prát, šít ani látat.
2: To se všecko naučíš.
3: Proč mi tykáš?
2: Vlastně jsme už nevěsta a ženich, tak jaké pak copak?
3: A vzteklá jsem a líná a prolhaná.
2: A já zas nezajímavý a nanicovatý, dočista obyčejný.
3: Kde jsi to slyšel?
2: Hádej.
3: Zkázala jsem to princi Radovanovi.
2: Třeba jsem taky tak trochu jako on. A možná mám i jeho podobu. Zavři na chvilku oči. Já si zatím směju z tváře šmouhy a schodím tyhle nevoňavé hadry. Hned to bude.
3: Smím už otevřít oči?
2: Ještě ne.
3: Co to děláš?
2: Pusa ti sládne po malinách.
3: Jako tenkrát.
2: A teď mi zavonila rezedou.
3: Zalknu se, počkej.
2: Stačí na prdech. Jako když se chceš ponořit hluboko do tůně. Tahle byla ze všech nejsladší.
3: Smím otevřít oči?
2: Podívej se na mne a řekni, mám-li odejít bez tebe.
3: Ty jsi Radovan.
2: A ty zas chytrá hlavička.
3: Ale proč si to všechno přestrojení a služba ve vepřinci?
2: Kvůli tobě.
3: Abys mě vytrestal.
2: Spíš ti jen maličko pootevřel oči. Abys hračku necenila víc než opravdový zázrak života.
3: Tatínek to ví?
2: Co neví, tomu prozradí jeho tajný rada.
3: Nebo mu to vyslepičí dámy v krinolínách. A ty se opravdu na mě nezlobíš?
2: Už jen docela maličko. A to ti ochotně odpustím, když ještě jedenkrát na chvíli zavřeš oči.
3: Už jsou na závoru. Jako bych tvrdě spala.
2: Pane, usnout nesmíš. Naopak mi musíš sama. Dobrovolně. Dát. Hádej co?
3: Chceš malinovou? Nebo tu, co voní po rezetě?
2: Nejradši tu třetí, moje milá. Tu, co se z ní hlava zatočí.

Tak tedy končí příběh Pasáček vepřů na motivy pohádky Hanse Christiana Andersena s použitím překladu Gustava Palase napsal František Pavlíček. Hudba Tomáš Vránek, dramaturgie Eva Košlerová, účinkovali Marcel Vašinka, Silva Sekvencová, Eduard Cupák, Antonín Hart, Věra Kubánková, Vlastimil Brodský a Růžena Merunková. Technická spolupráce, zvuk Miroslava Rychlá, záznam a střih Miroslava Čápová, zvukový efekty Jiří Litoš, asistentka režie Eva Žižková. Příběh natočil v roce 1981 režisér Karel Weinlich.

0: Česká centra vás zvou na noc literatury. Již 20. ročník literárního festivalu nabídne výběr ze současné evropské i mimoevropské scény v netradičních prostorách Prahy 7 a ve více než 90 českých městech. Přijďte 16. září od 18 do 23 hodin. Vstup je zdarma. Více na nocliteratury.cz. Nespěte, čtěte. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
1: Bylo 14 hodin.
2: Český rozhlas dvojka. Zprávy.
1: Indie a Čína nabídly Rusku zprostředkování mírových rozhovorů s Ukrajinou a česká vláda je připravena stanovit maximální ceny elektřiny u výrobců i dodavatelů. Bude zataženo v Čechách a později v západní polovině Moravy zaprší a nejvyšší teploty většinou do 20 stupňů. Dobré odpoledne vám přeje Josef Maršál. Čínský prezident Xi Jinping vyzval země skupiny BRICS k větší spolupráci, ať už v ekonomických a politických, tak i bezpečnostních oblastech. 11 členů také v prohlášení na summitu v Dillí vyzvalo ke klidu na Blízkém východě. Xi Jinping a indický premiér Modi se také zajímali o urovnání konfliktu na Ukrajině.
3: Rusko na konci summitu oznámilo, že indický premiér Modi a čínský prezident Xi nabídli Vladimíru Putinovi roli zprostředkovatelů mírových jednání s Ukrajinou. A Kreml dodal, že ruský prezident nabídku uvítal. Indie a Čína chtějí vyřešit otázku dlouhodobých pohraničních sporů a Rusko s Indií plánují výrazně navýšit objem vzájemného obchodu. 11 členských zemí skupiny BRICS zahrnuje skoro polovinu světové populace, vytváří 40% celosvětového hrubého domácího produktu a probíhá v něm čtvrtina světové obchodní výměny. Z Asie David Jakš, Český rozhlas.
1: V případě dalšího růstu cen na energetickém trhu je vláda připravena stanovit maximální ceny elektřiny u výrobců i dodavatelů. Oznámil to dnes ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z hnutí ANO. U drahých pohonných hmot bude podle něj kabinet mimo jiné koordinovat postup se zeměmi Visegrádské skupiny. Pokud by Česko mělo zásadně vyšší ceny paliv než okolní země, vláda podle Havlíčka okamžitě zakročí. Firmy investující na Ukrajině mohou nově žádat o státní záruky na své úvěry. Národní rozvojová banka na to má 3 miliardy korun. Jedna firma může v přepočtu čerpat až 950 milionů. Banka poskytne záruku z 80%, zároveň si ale musí firma pětinu projektu pokrýt sama. A zbytek dostane z úvěru od partnerské ukrajinské banky. Podle viceprezidenta Svazu průmyslu a dopravy Radka Špicara už je teď o podporu mezi firmami zájem.
4: Určitě jsou to energetici nebo firmy, které podnikají v oblasti energetiky. Jsou to také potravináři. Tam vypadá, že pro tento sektor bude na Ukrajině skutečně velký odbyt a po jejich službách a produktech bude velká poptávka. A třetí je určitě infrastruktura, to znamená firmy podnikající v této oblasti.
1: Firma může o záruku žádat poté, co si s bankou dojedná úvěr. Češi v loni odkázali desítky milionů korun dobročinným organizacím. Vyplývá to z dat koalice za snadné dárcovství. Kampaň Měsíc dobročinné závěti ale upozorňuje na to, že o téhle možnosti skoro polovina lidí v Česku vůbec neví. Častěji ji využívají pravidelní dárci.
5: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
2: Počasí.
1: Bude zataženo v Čechách a později odpoledne a večer i v západní polovině Moravy občasný déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty většinou 15 až 20 stupňů, v 1000 metrech na horách kolem 13.
6: Do Brna, do Prahy.
7: Jedu moderním vlakem Českých drah, i když auta stojí. Do Brna, Olomouce, Ostravy i Prahy. Pohodlně a rychle. České dráhy. Sponzor programu.
6: Jedu vlakem Českých drah.
2: Doprava.
1: D11 směrem na Prahu byla chvíli neprůjezdná po nehodě dvou osobních aut na 39. kilometru. Už se jezdí jedním pruhem, zdržení v koloně asi čtvrt hodiny. Na D1 směrem na Prahu se zdržíte taky asi 15 minut před omezením na 24. kilometru. A na dálnici D4 směrem na Prahu jsou silničáři na 22. kilometru, zdržení až 20 minut. Zprávy končí, hezké chvíle s dvojkou.
2: Český rozhlas dvojka.
5: Rádio, které vás baví.
8: Přeju příjemné nedělní odpoledne z dvojky, přátelé. Malíř a grafik Jiří Anderle je pro stanici Dvojka významnou osobností. 20 let ve svém ateliéru natáčel velmi oblíbený pořad Láska za lásku, který od roku 1997 na stanicích Českého rozhlasu vysílán a reprízován dodnes. U příležitosti jeho 90. narozenin připravila Bronislava Janečková hned dvě speciální epizody pořadu Láska za lásku. Tak ať se vám příjemně poslouchá.
9: Pro mne je čest tento pořad připravit. Léta jsem totiž jeho tvorbě jen přihlížela. A to z bezprostřední blízkosti, protože nejbližším spolupracovníkem Jiřího Anderleho byl můj manžel Vlado Prýkazský. V jedné osobě dramaturg, zvukař a režisér. V Malířově ateliéru vzniklo improvizované studio, tam natáčel Jiří za účasti Papouška Žandy. A u nás pak měl Vlado technické pracoviště pro dokončení pořadu. Ale ti dva tvůrci a přátelé se už nikdy nesejdou, protože Vlado nenávratně odešel. Zůstaly nám doma stovky natočených minidisků s vyprávěním a tak vznikl nápad vytvořit k 90. narozeninám Jiřího Anderleho dvě obnovené premiéry Lásky za lásku. Dlouho jsem probírala ty minidisky a moc si přála, aby zdravotní stav dovolil mistrovi Jiřímu přidat k původním nahrávkám i pár nových. Nakonec se podařilo. Ve dvou obnovených premiérách uslyšíte výběr z původních, částečně neznámých nahrávek, ale i některé zcela nové. Znělku také máme, takže obnovená premiéra Lásky za lásku k 90. nám Jiřího Anderleho může začít.

0: Vážení, vítáme vás a jsme rádi, že jsme spojeni rozhlasovými vlnami. Dneska jsou všude vlny, Žaninko papoušku. Vidíš ty vlny, které prostupují tvojí klec?
1: Kecáš.
0: Doufám, že nebudeš ukecanej a nebudeš mě rozptylovat. Nesmíj se.
1: Dobrý den.
0: Jo, dobrý den, vám popřál papoušek.
2: Vážení, takhle a podobně jsem vás zdravil 20 let pořadu Láska za lásku a takto vás zdravím po dalších 10 letech. Jak slyšíte, hlas se postupujícím věkem změnil. Přátelé, zase se setkáváme u rádia, což je pro mě absolutní zázrak. Žaninka Miláček je tady, když je to opice svárlivá, má svoji tvrdou hlavu, viď, Žaninko?
1: Kutičku, toto hlavičku.
2: Je to miláček posluchačů, bude mě říkat, že je superstar a já jí budu vnucovat, že je papoušek a ona mě bude vnucovat, že je orel. S tím musíte počít. Víš, Žaninko?
1: Jak se máš? Ahoj.
2: No jo. Moc rád jsem vám těch 20 let na rozhlasových vlnách vyprávěl o dětství, o lidech, které jsem potkával, o mých cestách životem i o tom, co jsem rád kreslil a maloval. Pojďme si tedy dnes z toho něco poslechnout.
0: Začali jsme 1. května roku 97 vysílat. Já jsem řekl, já si toho moc vážím, ale zaprvé, já jsem malíř, já nemám školený hlas, já nevím, jak se hovoří. A za druhý, já bych nerad chodil do rozhlasového studia. Já si radši to studio zařídím malý doma, takový diletantský. Žaninka parťák, ten bude se mnou, ten je se mnou vždycky, když odtáhnu tu jeho klec na kolečkách do ateliéru, tam, kde maluju. A když nebudu malovat, tak budu nahrávat a ten papoušek ale do toho bude kecat.
1: Kecáš, ahoj, trvalo keco, já jsem orl.
0: Já jsem si říkal, no, to je teda krok do tmy. Uteč od toho, dokud je čas. Neudělal jsem to, protože to rádio byla moje a je stále srdeční záležitost. Děda měl rádio s babičkou a já jsem tam chodil taky poslouchat to rádio od útlýho dětství. Probouzelo moji fantazii. Vlastně rádio bylo naším jediným spojením se světem. Ty rozhlasové vlny přeletěly i skrz tu železnou oponu. Já jsem se radoval, když jsem mohl poslouchat rádio. Najednou jsem měl pocit, že jsem tomu rádiu něco dlužen, že mě tak obohatilo život. Takže ty moje pořady začaly být taková jakoby splátka dluhu. A začali jsme a byli jsme překvapení, že ten náš pořad vyvolal řadu příznivých ohlasů posluchačů.
2: Vlado Prikaský, to měl báječně zpracovat. Kolikrát říkal, prosím tě, udělej to ještě znova. Nedávej tam tadyhle to a dej tam toto. Já jsem zatnul zuby a dělal jsem další. A on říkal, ještě mě chybí 3 minuty. A já už jsem mu důvěřoval, protože jsem věděl, že to je výjimečná osobnost, ale já jsem mu vyhověl rád. Takže nebejt jeho geniálního talentu, tak nebyl pořad Láska za lásku. A ten Vlado nám příšerně chybí.

o to, kdy já nasednu na ten kolotoč života, se moji rodiče přičinili o štědrovečerní noci roku 35. Mamince bylo 24, tatínkovi 26. V 36. v září jsem se před 5. odpoledne narodil. Byl jsem spola udušený, protože asi jsem tušil, že ten život nebude jen veselý, že v něm bude i dost smutku, i dost těžkostí a trápení. Vždyť tobě se na ten svět vůbec nechtělo, jsem pořád slyšel o každých mých narozeninách. A po každý, buď maminka nebo babička, říkala, ty jsi byl modrý jako ta zástěra, ty jsi se úplně narodil takovej přidušenej. My jsme si mysleli, že už nebudeš, porodní bába tě musela tolik nafackovat. Já jsem si říkala, Ježíš, to dítě přijde na svět a hned ho mlátěj. Ty jsi nechtěl ani dejchat, tak tě máčela porodní bába do studený vody, do teplý vody, plácala tě. No, až najednou si se sklidnil a začal si normálně dejchat a já vzpomínám, jak Adam, táta, řekl, jste to takovej hezký kluk a byla by ho škoda. A to jsem slyšel každý narozeniny. První cesta na svět. No a ten den, co jsem se narodil, ten večer, prej slunce zapadalo do takového požáru, jako když celý nebe hoří. Co asi to nebe chtělo nám říct? Kdyby nebyla ta válka, tak by se možná byl ten táta vyléčil. No, ale život šel dál, chlapče. V životě se odehrává tolik náhod. To jsou pavučinky, na kterých naše osudy visí.

moje dobrá maminka, hodná, obětavá, a táta, několik zamlžených vzpomínek na tátu mám. Podepsala mě akorát první pololetní vysvědčení v roce 42 a v roce 43 už jsme ho pochovávali. Já do smrti nezapomenu ten pohled do toho hrobu, kdy babička řekla: Jiříčku, vem si hrst hlíny a hoď jí na tu rakev a řekni s Bohem, tatínku. A tatínek tomu osud vyměřil jen 35 let života. My jsme s maminkou před Eichelmanovic pásli housátka. Před Pavlíkovem byla cedule Becirk Rákonic, okres Rakovník, Ort, obec Paulshof, Pavlíkov. A najednou vidíme, jak dvě takové tečky na severním obzoru letí. A letí přímo na nás. Byly to dvě letadla, dva Spitfirey. Najednou ty letadla byly větší. Už jsme viděli křídla, kulomety a teď to začalo práskat. My jsme s maminkou padli do příkopu, housata se rozprchly. To byl takovej Bengál, no jen si to představte, zažili jste někdy takovej útok hloubkových letců přímo nad vašima hlavama, že si už myslíte, že to letadlo to nemůže jinak skončit, než že do vás napálí z toho kulometu dávku. Teď to přeletělo a bylo ticho. My jsme byli taky ohlušený těma ránama. Kousek vedle nás po silnici jel kočí, myslím, od kvidrů. No, táhnul fůru k lestu a ty hloubkoví letci si mysleli, že tam koně táhnou německý dělo. To prý bylo hrozný. To jsme si oddychli, když válka skončila. A zároveň jsme začali být smutný. Já si to taky pamatuju, i když jsem byl malej, předtím, než začala válka, tak najednou se do Pavlíkova řinuli všichni příbuzní, který vyhnali henlejnovci, sudeťáci, sudečtí Němci z pohraničí. To v Pavlíkově, v každé místnosti každého domu bydlela rodina. Tam najednou mě přibyli noví kamarádi. Byli tenkrát ve válce lidi na sebe hodní. Měli v sobě morál. Říkali velký lidi, my jsme nevěděli, co to je morál, čest. Tolik se tenkrát udávalo gestapu a každý udání gestapo dokázalo ocenit. No a ta válka tenkrát vrhla stín i na naše dětský životy. To bylo vidět z úzkých proužků světel na ulicích, který stály, a ty skleněný stínidla, který před válkou byly takový zářivý, tak najednou byli celý polepený, černě, a jen uzoučkým proužkem protejkal úzký paprsek světýlka, který padal na místo těsně kolem lampy. V okna se zatemňovaly. Strach, hlavně v době Heidrichiády, padnul i na Pavlíkov, protože kousek na východ u požáru prej našli nějaký padáky. Prej to byly padáky těch parašutistů, kteří zastřelili Heidricha. A najednou k nám dolehlo slovo lidice, až pohádkově strašidelný jako polednice, tak najednou lidice. Tam, když jsme se koukali k severovýchodu, tam, kde bylo Nový Strašecí, tak dál potom bylo Kladno a mezi Novým Strašecím a Kladnem byly lidice srovnaný ze zemí. A to padla na všecky hrůza. A my už jsme tenkrát byli šestiletí. Takže jsme si to všechno dokázali představit. O to jsme byli takový ustrašenější.

život musí jít dál. No a pro mě to znamenalo, že jsem začal kreslit všecko to, co jsem kolem sebe viděl. Trošičku mě pomohla knížka, kterou jsem viděl a koupil jsem si u rakovnického knihkupce pana Růžičky Škola kreslení. Tam bylo tolik věcí nakreslených. Na co si vzpomenete? Vlaštovky nad rybníkem, lesní potůček, starý pařez a kapradí, talíř a na něm třešně a snad tam bylo 200 různých obrázků, kreslený uhlem, takovou silnou linií a rozmazávaný. To jsem se naučil dělat, uhel. To bylo jednoduchý. Vzít kus lipovýho dřeva, zabalit ho do staniolu a dát ho do popele, do kamene. Ten kousek toho lipovýho dřeva zčernal z uhelnatě a tím se dalo kreslit. Jenomže ta linie byla taková silná, nepřesná. Já jsem potom si uvědomil, že mám nejradši linku tenkou, ostře řezanou tuškou kreslenou nebo perokresbu. Protože do linky tenký jako vlas se dá vtisknout sebemenší záchvěv toho, co člověk prožívá. Čas na obecné škole v Pavlíkově plynul pomalu. Já jsem kreslil snad denně. Jak tváře lidí, tak ale všecko to, co jsem viděl kolem sebe. To byla taková pomalá, lopotná cesta. Učit se kreslit. Bezradnost. Já si vzpomínám úplně přesně, že jsem se rozhodl, a to jsem prožil takovej krach, že nakreslím haldu nařezaných březových polen. A já jsem se takovou chutí pustil do kreslení. Začal jsem kreslit letokruhy prvního polena a pak druhýho. Než jsem zjistil, že ten detail, byť je sebekrásnější, je v celý té hromadě všelijak skřížených polen, je naprosto nepodstatný, že hlavní jsou kmeny. A tak jsem to nedokončil, tu kresbu. No a nesmírným povzbuzením pro mě bylo, když pan řídící učitel Řežábek mě jednou vyzval, abych něco nakreslil na tabuli. A já nakreslil jedoucí tank rudoarmějský, ale nenakreslil jsem ho jenom jednoduše z bokorysu, ale nakreslil jsem ho, jak jede. Perspektivně, že je vidět jak levej, tak pravej pás a ty pásy se dozadu zmenšujou, jak to vidíme na fotografiích. A pan řídící učitel Řežábek řekl, ale, co to vidíme? Ten kluk kreslí perspektivně. Dalo by se to taky vykládat, že kreslím perspektivně, že už vidím do budoucnosti. Že ty tanky té rudé armády, tanky SSSR, perspektivně v budoucnu tuto zem taky ovládnou. Ale pan řídící učitel Řežábek to myslel upřímně, že vidím svět perspektivně v rámci teorie o perspektivním malování. Že všechny rovnoběžky se v nekonečnu zbíhají do jednoho bodu. Tak jako se jeví vlakový koleje, když se na ně díváte, tak někde v nekonečnu se setkají.

Jak ty dny plynuly, tak jsem měl pořád větší a větší výčitky, když jsem kreslil. Protože jsem viděl, jak všichni kolem mě dřou. Jak babička se od rána nezastaví, pořád někam cupitá, pořád někam spěchá. Tu pro trávu, pozbírat spadaný jabka. A všecky chlívky, kurník se slepicem a podívat se, jestli mají krávy co pít. To samý i ten děda, který nemohl, protože měl jenom jednu ruku k práci, když měl levou ruku ochrnutou z války. A já jsem si tak kreslil jenom. Naši mě museli přitáhnout k práci, jak říkali. Kdy to budeš mít v životě těžký, co se v mládí člověk naučí ve stáří, jako když najde. A musel jsem s babičkou sekat dříví, řezat dříví. Jednou si vzpomínám, pojď pojedeme za vrch obracet seno. Za vrchem byla taková malá loučka, v údolí, skrz tu loučku tek potok. A byla válka a bylo slyšet, jak rachotil kulomet hloubkařů, kotlářů, který útočili na nádraží rakovnický. Děda nadával, vy pacholci, přestaňte už střílet, vždyť ty krávy jsou z toho nervózní. Babička říkala, jen ať to těm němčourům rozflákaj, ať už je po té blbý válce. A my jsme dojeli do údolí. Prr, stračeno. Stůj, řekl děda a krávy stanuli. A řinčeli řetězama. A tu a tam ta dávka z toho kulometu a to hůčení letadel, to šlo tak divně dohromady se zpěvem skřivánka, který bez ohledu na to, že se kousek dál bombarduje, si klidně zpívali ty svý letní symfonie.

a v rukou měla babička hrábě, já dostal taky hrábě a teďko jsme museli odhrabat trošičku těch lametek, ty museli jít stranou, to házeli spojenečtí letci z letadel bombardáci, aby rozrušili německý radary. Já jsem si je chtěl vzít domů a babička říkala, jen to zkus, už jich máš doma půl půdy. Když se tak na tebe koukám, ty kluku, tátu nemáš. To už byl táta 2 roky pochovaný. Válka brzo skončí, my věčně tady nebudem, tak bys tu mohl hospodařit, ne? A děda, ten se tak rozdobáděl, říkal, šikovně se oženíš, vemeš si čipernou nevěstu, dít je tu všechno. Kolik dřiny jsme do všeho dali. Jsou tu krávy, vozy, slepice, prasa. Teď to děda všecko vyjmenovával. I vál pěknej a brány a pluhy a sečka a mlátička a fukar a i elektromotor je tady a ostředívka na mlíko a slepice nesou a krávy dojí. A já najednou se mě roztočila hlava přesně tak, jako když jako děti jsme váleli sudy, vzpomínáte si. Vám mě se tenkrát roztočila z té představy taky hlava, že bych se musel o ty krávy, který sice mají tak krásný oči a tak se na mě nevinně koukají ty krávy a tak mě hezky volizujou tu dětskou ruku a všecko to voní tím senem a najednou jsem si představil, že vlastně vůbec nic nevím, jaký obilí musí přijít tam na to pole, nebo jaký je tam to pole. A děda pořád říkal, že ty pole jsou tak dobře prohnojený a že se tam bude rozvážet kompost a že ten kompost už má připravený. A snažili se mě tak nenápadně pomalu pravovat do zákonitostí malorolnictví. Jenomže já už byl tenkrát spíš na to čmárání, jak říkali, ty nic neděláš, než čmáráš. No a já jsem si taky tak připadal, tak neprohřešuju se nějak proti té babičce, proti tomu dědovi, proti mý mamince, která jim taky pomáhala v hospodářství, když oni tak dřou, mají ruce samý mozoly a já jenom v ruce tušku a papír a něco kreslím. Tak do dneška vidím ty babičiný oči, jak hrajou takovou zvláštní touhou mít z toho kluka, který tady obrací to seno, svýho nástupce. A nikdo netušil, že přijde čas, ten dopis bych našel, kdy děda s babičkou budou psát dopis tohoto znění. Protože jsme už staří a nemáme nástupce, který by po nás mohl převzíti hospodářství a hospodařiti, odkazujeme všechny polnosti státnímu statku nebo JZD. Podepsáni František Zajíček, rolník, Marie Zajíčková, žena rolníka.

A najednou byl konec války a změnilo se hodně věcí. I naše hry. Protože i u nás v Pavlíkově se usídlila Rudá armáda přímo naproti našemu oknu na bývalém fotbalovém hřišti. Tu vůni, ten pach jejich tábora cítím dodnes. Benzín vojenský vonavej. Kolem toho jejich ležení, tam jsme se potulovali rádi. Šli jsme po patronách. Ty prázdný, vystřelený

Před domem chtěli jet na pole, už měl zapřažený krávy, měli žebřiňák a jeho dvě dcery a paní Pertlová si chtěli sednout vzadu na vůz a najednou my zrovna jsme měli v ruce ten čouďák, který s obrovskou ránou zrovna vystřelil. Zrovna v tom okamžiku, když si ty holky a paní Pertlová chtěli sednout a krávy cukly. A ženský z té vejšky dopadly zadkama na zem a začali křičet: vy syčáci, vy sýgři, to vám jen tak neprojde. No a pan Pertl bičem za náma: já vám dám, vy rošťáci. My jsme vzali nohy na ramena a byli jsme fuč. Tenkrát po válce jsme dělali čouďáky. Víte, co to bylo? K tomu byl potřeba film. Když hořel, tak krásně čpěl. Ale jak získat ústřižky filmu? Pan biograf, jsme mu říkali, tak pěstěnej chlap. Při tom promítání filmu v hospodě u Jirkovských tam viděl ty první milovníky, tak on chtěl taky tak vypadat jako krasavec. Vlasy učesaný, v prostředku měl pěšinku. Pane, prosím vás, nemáte odstřížek filmu? My bychom se dívali na ty obrázky. To taky bylo hezký, prohlížet si na těch odstřižcích toho filmu ty obrázky. Když to byl český film, tak pod tím byly malý písmenka německého textu a naopak, když to byl německý film, tak tam byly zase malý písmenka českého textu. Kousky filmů právě ty se stočily, zastrčily se do té malý patrony z pušky, zapálilo se to, to hořelo jak blázen. Ale hned se ten hořící film musel udupnout, aby jenom tak jako doutnal. On tak syčel. A tu doutnající patronu s tím svitkem toho filmu jsme nacpali do veliký patrony kulometu. Drželi jsme to jako revolver, jako pistoli. Zdvihli jsme to nad hlavu a čekali jsme, až velký přetlak toho plynu vybouchne, vyletí nahoru do vejšky a s velkým syčením, s přenádherným chvostem smradlavýho kouře padla k zemi. Takže čouďáci po válce, to byly taky hezký hry. Dokážete si to představit? Na jaký šikmý ploše my jsme se tenkrát ocitli. Puberta s náma začala mlátit.

0: Žando, ty si číslo, ty napodobuješ všechny zvuky dveří, co tady jsou v tom domě.
1: Ahoj, já jsem Popoušek.
0: Ty tomu dáš vždycky ráno, no. S ní je strašná legrace se Žaninkou. Ona je tady na terásce. Lidi chodí kolem našeho domu na procházku a najednou se ozve Žanda mým hlasem. Říká, ahoj, jak se máš? A lidi řeknou, děkujeme za optání, máme se dobře, mistře. A já říkám, ale je, to je trapas, já jsem vás neoslovil. To oslovil Papoušek. Jo, Papoušek, tak ty seš ten rádiovej Papoušek. A Žanda se čepejří a řekne, já jsem Papoušek, viď?
1: Já jsem orel.
0: To víš, že seš orel, Žaninko, orel si.

Ono se nevědělo, co vlastně budu. Jestli budu muzikantem, nebo tenkrát klucí, když jsem končil Měšťanku v 51. roce. Vzpomínáte si na to heslo, já jsem horník, kdo je víc? No tak všichni kluci vlastně chodili buď na horníka, nebo do JZD. Ale šťastná náhoda, jakou roli hraje v životě náhoda potkat ty správný lidi ve správný čas. Tenkrát vstoupil do mýho života třídní učitel Mostecký na Rakovnický Měšťance a říkal, Jiříku, ty máš talent, on to poznal, protože založil kreslířský kroužek. Ten můj talent rozpoznal a říkal, já jsem tě to vyjednal a budeš dělat přijímací zkoušky na výtvarnou školu do Prahy. A já ty zkoušky udělal. A v 51. jsem začal studovat v Praze výtvarné umění. To studium trvalo 10 let. Takže můj osud byl rozhodnutý. Ale náhodou, čirou náhodou, že jsem potkal správného člověka ve správný čas.

Už jsem v Praze chodil do školy, do vyšší školy uměleckého průmyslu. Teď jsem hltal dějiny umění. A když nám v nauce o slohu profesor Tomášek přednášel o Florencii, o italské renesanci, o slavné soše Davida od Michelangela Buonarrotiho, já jsem se přihlásil a řekl jsem: pane profesore, já na té Florenci vystupuju každý pondělí ráno z autobusu a žádnou sochu jsem tam neviděl. To byl smích. Celá třída se řechtala. V duchu si říkali, no ten je blbej. On si plete Florence s Florencí. Pan profesor Tomášek řekl: chlapče, nic si z toho nedělej. Vždyť žijeme v takové době, že se cestovat nedá. Až tam někdy do Florencie pojedeš, tak se na toho Michelangela Davida podíváš a uvidíš, že mluvím pravdu. Je to jedna z nejkrásnějších soch na světě. A začal jsem poznávat, jak opojně se dokáže kolotoč života roztočit. Že člověk jenom lapá po dechu.

Já jsem pse spojil s ikonovou postavou světového divadelnictví, mým spolužákem Jiřím Srncem, který mě angažoval, říkal, pojď ke mně, co budeš dělat po absolvování? Já jsem říkal, no nebudu mít co dělat. No tak pojď ke mně, budeme jezdit po světě. Tak jsem 8 let dělal kulisáka u Černého divadla, což bylo famózní. A hned jsme odjeli prostě do Skandinávie a do Itálie.

Já jsem totiž měl to štěstí, že jsem zažil ty nekonečný, bouřlivý aplauzy, ty ovace na předních světových jevištích. Olympie pařížská, nebo Seydl's Bells divadlo v Londýně, nebo na Broadway půlhodinový aplauz. Nebo když jsme hráli v Teatr de la Renaissance v Paříži. A to člověka jaksi dost ohromí. Bravo, když volá celý divadlo. A on si člověk připadá na tom jevišti zvláštně. A najednou vyjdeš před divadlo a tam běží život před tím bulvárem, jako kdyby se vůbec, ale vůbec žádnej 40 opon nekonalo. A člověk si říká, co to je za zvláštní věc? Kde je ten úspěch? A od té doby mám příšernou nedůvěru k úspěchu. Já jsem tenkrát prožíval velmi bolestnou krizi, protože jsem nastoupil do toho divadla v 61. roce a psal se rok 63 a za mnou nic nezůstávalo. Jenom ty postavené kulisy na tom jevišti, které jsme po představení zase bourali, protože já jsem začínal jako kulisák a i při tom největším srozumění a největší morální podpoře Jirky Srnce, který byl opravdu mým blízkým a je do dneška mým blízkým kamarádem s velkou empatií, velice muzický, vzácný kluk je to, tak mě nemohl pomoct, protože já jsem se musel s tím vyrovnat. Já jsem musel dojít k tomu bodu, že jsem si řekl a dost. Ze všech záporů si udělám kladnou hybnou sílu a tak mě to donutilo, oni se mě chechtali, protože já jsem si vozil silnou žárovku a velkou tašku s nářadím a s měděnýma deskama. Když jsme přijeli třeba do Aachen nebo do Bruk nebo do Bruselu. Potom už jsem přešel do hereckého souboru, takzvaně černodivadelního, že jo, to byl mým, jsem byl a tak jsem si vyndal silnou žárovku a kresl jsem tam. Divadelní šatně, před tím představením, no a tak oni mě potom už začali brát, protože si říkali, no tak každý jsme nějakej, ale jde o to, že tenkrát najednou jsem našel to, čemu se říká modus vivendi. A já byl strašně šťastný. Já si do dneška vzpomínám na to, jak jsem byl naprosto svobodný, protože mě nikdo neznal. Nikdo. 3 roky po absolvování akademie, absolvent akademie výbornýma známkama, s velkýma cyklama absolventskýma, v který jsem už tenkrát nakresil, vyleptal, vytvořil. A to najednou se propadlo. Já jsem musel začít v nových podmínkách, obohacený o nové zkušenosti, o nový nazírání na celý běh života, na celý smysl života a na celý to divadlo světa. Jsem začínal z bodu nula a bylo to strašně těžký na jednu stranu a na druhou stranu strašně nádherný. Šlo to z těch hlubokých prožitků, které ze mě museli. Já jsem to vůbec ani nepočítal, že to někomu budu ukazovat. To prostě muselo tak být. Já to musel tak nakreslit. Protože mít před očima proměny celého světa a cestovat křížem krážem po celé Evropě a po Austrálii a po Americe, to tě rozhodí takzvaně nábytek v hlavě, jak říkal nádherně Bogan Hrabal.

Teď, kdy je mi 90 let, tak vycházím z toho, že celý život mám ještě před sebou. Jenomže tady je ten ďábelský trilek, že nevíme, jak ještě bude dlouhej. Že nesmí si připustit, že ten konec je na dosah. A mám tolik báječných přátel a tolik jsem jich měl, že mám z čeho čerpat. Ty vzpomínky na Bohumila Hrabala, kdy chodíval na Nový svět, jsou tak převratný. A čtverákovic pes, který byl veliký jako Almara, vždycky se koukal, kdo to přišel za fešáka. A to už se mám taky vyprávěl. Tak si to poslechněme.

bylo to jedno z líbezných letních odpolední, kdy na Novosvětském plácku probíhal poklidný život v činorodým ruchu. Stařičká paní Frejová pokopávala motičkou svůj řádek brambor vedle schodů, který vedli od elektriky, a paní Šafaříková stále dokola vysvětlovala paní Kubešové i v ostatním ženským, že větší pitomost si ta Frejová nemohla vymyslet, že kdo jde kolem, jak pes, tak i každej ožrala, kterých je tam bezpočet, ty lidi nedělají nic jiného, než chodí do hospod, a na těch Hradčanech bylo 5 hospod. A každej jí to znečistí, ty brambory, takový už jsou lidi. A po schodech se stupoval spisovatel Hrabal. Prones několik básnických vět s paní Frejovou, promluvil s ní o tom, že takový pěstování brambor vedle schodů je kosmotvorný, je to kosmotvorný, protože všichni, kteří něco dobrého činíme, jsme kosmotvorní. Protože z hlediska věčnosti, tedy subspecie eternitatis, jsou brambory důležitý, neboť dávají sílu pochopit vesmír v jeho mohutnosti, který přesahuje je všecky nás, lidi, na této utrápené planetě, která si říká Země. Pan spisovatel Hrabal už z dálky odpovídal na mávání a pozdravy všech, kteří stáli na tom plácku, protože každý měl Bogana rád. On sršel vtipem, rozdával věty, které by se rovnou mohly tesat do mramoru. A tenkrát byl vyfešákovaný, protože říkal, já jdu do Strahovského kláštera, do památníku písemnictví, mám tam besedu se svými čtenáři. A paní Šteráková řekla, no pane doktore, vám to tak sluší. Dobrý den, dámy, dobrý den, pánové, pozdravil pan spisovatel. Tak už jsem odevzdal knížku do tiskárny a za 2 měsíce vám můžu přinést podepsaný výtisky s věnováním. A v tom okamžiku dosud ležící a podřimující Bady povstal, protáhl se, zívnul a postavil se na zadní, přední dal vyděšenýmu spisovateli na ramena. Ten se pod tíhou obrovitýho psa skácel a válel se na zemi a křičel, co se to děje? Paní Štveráková, udělejte s tím něco. Pane doktore, nebojte se, on nekouše, on jenom poráží lidi. No dovolte, křičel spisovatel, kdo mě má co porážet? Mně stačí, když mě od 48. poráží bolševik. Co mě má co porážet nějakej pitomej pes? A čím víc spisovatel křičel, tím do větší ráže přiváděl psa Badyho, který vlastně si chtěl hrát s tím ochrnutým na zemi ležícím spisovatelem, který byl v šoku a mlel s sebou jako takovej moučnej červ, který vůbec neví, co se děje. Světlý gabardinový kalhoty už měl řádně zašpiněný, taky to zdůrazňoval. Já vypadám jako prase a to jsem sem přišel takovej nažehlenej. A Bady do svý uslintaný tlamy vzal spisovatelovu botu i s nohou a začal jej tahat po špinavým plácku. Když chtěl pan spisovatel vstát, tak prackama si jej znovu ten Bady přitlačil k zemi. Nevěděl si s tím nikdo rady, při té hře ten pes spisovateli určitě vyznával lásku, protože mu mezi tím stačil volízat celou hlavu. Až silák, sám pan Štverák, Badyho za vocas odtáh. Jo, Bohumil Hrabal ještě chvíli na zemi ležel, oddychoval a hleděl do nebe. Tak to něco podobného jsem naposled zažil. Před 30 lety to mě tenkrát svornice sázecího jeřábu u Martinských pecí na Kladenský Poldovce vzala přes hlavu a naštípla mě lebku, ty pitomče psí, moje nejluxusnější kalhoty, co si počnu? Co pak se takhle můžu objevit v památníku písemnictví před mými čtenáři? Pane doktore, pojďte se mnou domů, říkala paní Štveráková. Já vás dám do pucu, že budete jako dřív. Pojďte za chvíli, jste jako pico bello frajer non plus ultra. A taky jo. Za chvíli pan spisovatel Hrabal vyšel ze Čtverákovic domu, krásnej jako dřív. Zase se jako člověk usmíval a zářil.
a zase filozofoval, musíme prožít něco hrůznýho, aby jsme si potom mohli uvědomit, jak ten lidský život je krásnej.

a tam pod zdí, kde končila zahrada Černínského paláce, byl ještě jeden dům a to byla márnice a v tý bydlel obr fousatej, studený. Studený z márnice se říkalo panu studenýmu. To byl silák. A jednou dělal takovou rekonstrukci toho bytu, chtěl vyměnit dveře a musel ty dveře odstrojit. A jedno prkno tam drželo na jednom nejhořejším hřebíku a nešlo to prkno odervat. Pan studený vší silou za to prkno vzal. Je velkou záhadou, jak se to stalo. Když mě to vyprávěl, tak říkal, že se mu najednou zatmělo před očima, že dostal do čela obrovskou ránu, držel v ruce prkno a zjistil s hrůzou a manželka málem bomdlela, tu musel křísit, že má uprostřed čela vbodnutej hřeb, ale hlavičkou, že se zarazil naštěstí bočelní kost. Co s takovým člověkem, který mu čumí z čela desítka hřebík? Pojď, řekl ženě, jdeme na Pohořelec, sedneme na taxíka, jedeme na pohotovost do Motolské nemocnice. Taxík tam čeká a pan taxikář se na mě podíval, vyvalil oči, tak se připoutejte, abyste, až budu brzdit, nevletěl tím hřebíkem do předního skla. A jeli jsme jako blázni do Motolské nemocnice. No a hřebík byl venku na to tata. Ale pan studený se proslavil, bodyť by ne. Takovýhle bizarní příběhy se odehrávaly na Novém světě. To je ulička, co?

A díky tomu Pražskému hradu a těm Hradčanům jsme nikdy s Miladou neuvažovali o emigraci. To bylo pouto, louka za domem, celý ten rodný dům v Pavlíkově a ty zahrady kolem Pavlíkova a to všecko, to byl ten pocit domova, do kterého jsem se vždycky těšil, když jsme se navraceli z toho kvetoucího západu. To se snoubily takový dva pocity. Rozčarování na jedné straně, jak tato země mohla prosperovat, kdyby nebejvalo bylo došlo k tomu 48. roku, ale na druhé straně zase to štěstí, že jsem zase doma. Že maminka zase sahne do kredence a v utěrce je zabalený chleba a babička přijde a říká, tak mám letos tak hezkých housata, podívej se. No a to na 5. Avenue v New Yorku nebo na Champs-Élysées v Paříži, to neuvidíte, to uvidíte jenom doma.

0: Žando, nemyslíš si, že teďko, když jdeš po 20 letech znova před mikrofon, že se budeš nad námi povyšovat, bude z tebe nafoukaná brec a to seš teda na úmilu?
1: Já jsem popouš.
0: Tady se pícha nenosí.

Já jsem s tranzistorákem v tom listopadu vystoupal na svoji plochou střechu, jestli náhodou, když hlásili, že jsou ve středu města demonstrace, jestli náhodou neuslyším nějaký hluky. Já jsem neuslyšel nic, ale upoutal mě pohled na nebe. Nad Prahou, nade mnou, polární zář. A ta ten večer byla. Já jsem na to čuměl jako na zjevení a říkal jsem si, co nám to nebe chce tou polární září říct. To bylo úžasné.

Na to se už zapomíná, čeho jsme se dožili v tom listopadu. To se zjevilo jako zázrak. Najednou ten obrovský moloch na těch hliněných nohách, ten náš věčný bratr, padnul a my jsme stáli s obnaženým srdcem před novou budoucností. Můj kamarád a kolega kulisák z divadla Na zábradlí, Václav Havel, já byl zase kulisák na divadle Na zábradlí také, ale u Černého divadla, Vašek byl u Činohry, se stal prezidentem a po mě okamžitě volal: Jirko, prosím, přijď za mnou na hrad. Já bych potřeboval, abys mě trošku pomohl s tím zařízením pracoven. Tak najednou jsem se ocitnul na hradě a tam jsme poctivě srovnávali ty židle, který mu poslal spolkový prezident von Weizsäcker. Nádherný mobiliář, chrom a kůže, jo. A teďko se snáší soumrak. A Vašek s Olgou, oni byli vášniví kuřáci. Spokojeně bánili. Z okna jsme koukali na ten snášející se soumrak na Prahu. A najednou Olga začala: Vašku, musíš si sundat ten svetr. Za chvíli přijde ten slovenský premiér. Víš, že ho ty tvý rukávy rozsypaný, že se zlobí vždycky, že... A Vašek se strašně naštval a říkal: Nebuzeruj, vychutnávej soumrák a nech mě žít. To, že ho sere ten svetr, to je jeho problém, víš, Jirko? Vašku, to víš. No nicméně, Vašku, prosím tě, sundej si ten svetr, já tě ty rukávy zaštepuju. Tak Vašek říkal: no tak já ho sundám, no co mám dělat? Já jsem říkal: no to víš, premiér je premiér a musíme zachovávat dekorum. Vašek říkal: to je právě to, co mě tady strašně sere, že tady mám zachovávat jakýsi dekorum.

Přemístil jsem se do nádherné části Prahy, na Hanspaulku, k Matějskému kostelíčku. Takže tady jsem začal psát další kapitolu svého života. Pořád se snažím malovat, protože bez malování a kreslení nemůžu bejt. Jak říkal náš pan farář, náš pater Machač, pater Jan, jednou, když šel z kostela, tak se na mě podíval, zastavil se, dal si ruce v bok a říkal, tož, tak se tak na vás koukám a že vy si nevážíte toho, čím jste byl obdarován od Pána Boha. Já jsem se zamyslel a řekl jsem, ale patere, to jsou silná slova. No tož to jsou silná slova. Tak ke mně přijďte, dáme si dobrou slivovičku a probereme to. Nezlobíte se, že jsem vám tohle to řekl. Já jsem řekl, patere, vy máte pravdu, že bych si toho měl vážit. No tož...

0: snad jsme vás dneska nenudili,
1: takže přejeme vám jen šťastné dny a těšíme se zase na setkání u naší hodiny příště.
2: Ahoj, ahoj, ahoj.

Tak tedy končí speciální epizoda pořadu Láska za lásku, věnovaná 90. narozeninám malíře a grafika Jiřího Anderleho. Pořad společně s oslavencem připravila Bronislava Janečková.

0: je naprosto nezbytné.
1: Český rozhlas Dvojka uvádí koncertní poctu k nedožitým kulatým narozeninám milované zpěvačky.
2: Hana Zagorová 80.
3: Rybičko zlatá, přeji si.
1: Největší hity Hany Zagorové v podání Moniky Absolonové,
2: Marty Jandové,
1: Evy Burešové,
2: Kateřiny Marie Tiché,
1: Terezy Maškové,
2: Veroniky Kek-Kubařové,
1: Jitky Boho a dalších za doprovodu Symfonického orchestru Českého rozhlasu.
2: 24. listopadu v pražské Lucerně.
1: Více na www.zagorova80.cz.
4: Bylo 15 hodin.
2: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
4: Vláda hlídá zdražování paliv spolu s dalšími zeměmi Vyšehradu. Případné cenové stropy zavedou společně a ministr Macinka se možná zúčastní schůzky prezidenta a premiéra. Bude zataženo v Čechách a později v západní polovině Moravy zaprší nejvyšší teploty většinou do 20 stupňů. Dobré odpoledne vám přeje Josef Maršál. Vláda chce zastropovat ceny elektřiny v případě, že dál porostou. V televizi Prima to řekl vicepremiér a ministr průmyslu Karel Havlíček z hnutí ANO. Neupřesnil ale, jak vysoko by cena musela vyšplhat. Podle Havlíčka by se regulace týkala výrobců i dodavatelů. Kabinet zároveň sleduje i ceny paliv. Případná opatření skoordinuje se státy Vyšegrádské skupiny, tedy Maďarskem, Polskem a Slovenskem.
5: To musíme dělat soustažně k okolním zemím, aby tady nastala ta naftová turistika. Na úrovni V4 si budeme vzájemně vyměňovat informace, jestli se to dále bude zvyšovat. A pokud kdokoliv z nich dojde k závěru, že se bude regulovat, poté v tu samou chvíli to uděláme. Mimo jiné, taky proto jsme udělali ten zákon, za který nás opozice kritizovala, kdy to můžeme spustit rychleji.
4: Ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů byl pozván na pondělní schůzku prezidenta Petra Pavla a premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Zatím ale neví, zda dorazí. Chce o tom ještě promluvit s premiérem. Tématem jednání, které ve středu avizoval Hrad, má být koordinace zahraniční politiky, zejména účast prezidenta na valném shromáždění OSN. Desítky milionů korun v loni odkázali lidé ve svých závětích dobročinným organizacím. O této možnosti darování ale skoro polovina lidí v Česku neví, upozorňuje na to kampaň Měsíc dobročinné závěti. Informuje třeba o tom, že v poslední vůli lidé nemusí odkazovat pouze peníze. Pokračuje mluvčí skautské nadace Jaroslava Foglara Zuzana Čentíšková.
6: Lidé nám právě můžou odkázat třeba i svoje chaty, které by právě v té rodině dělaly nějaké nepříjemnosti, jak to podělit mezi ty dědice, nebo jsou to třeba louky, pozemky, táborové, které pak můžou ty skauti využívat i nadále.
4: Sněmovní volby by v září vyhrálo hnutí ANO se ziskem přes 31% hlasů, druhé by bylo hnutí STAN se ziskem necelých 15% a třetí ODS by volilo skoro 13% lidí. Do sněmovny by se dostalo ještě hnutí SPD a také Piráti, ukázal to průzkum agentury STEM. Pracovníci olomouckého hejtmanství zpracovali spolu s obcemi a správci toků, lesů nebo silnic mapu výskytu invazních druhů rostlin v regionu. Data použijí při vydání pravidel pro jejich regulaci. Pokračuje vedoucí oddělení ochrany přírody hejtmanství Michaela Koucká.
7: V tuhle chvíli jsou, řekněme, limitováni zákazem, který říká obecně zákon o ochraně přírody a krajiny, a k tomu, abychom tenhle zákaz mohli nějakým způsobem u těch vyjmenovaných rostlin prolomit, potřebujeme právě to opatření obecné povahy.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
2: Počasí.
4: Máme zataženo v Čechách a později odpoledne a večer i v západní polovině Moravy občasný déšť nebo přehánky a nejvyšší teploty většinou 15 až 20 stupňů, v tisíci metrech na horách 13.
2: Doprava.
4: Na 68. kilometru D1 směrem na Prahu se v levém pruhu srazila dvě auta a je tam kratší kolona. Asi 20 minut se pak zdržíte před omezením na 24. kilometru. Provoz komplikuje i nehoda dvou aut na 27. kilometru, což už je v koloně. A skoro 20 minut se zdržíte na D11 směrem na Prahu kvůli nehodě na 39. kilometru. To byly zprávy. Hezké nedělní odpoledne.
2: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
8: Český rozhlas Dvojka uvádí populárně vědecký magazín Meteor.
9: Dobrý den.
10: Dobrý den.
9: Je tu pravidelný čas na vědu,
10: kterou vám přináší váš věrný společník Meteor.
9: Klidný poslech přejí autor pořadu Petr Sobotka
10: a Kateřina Březinová.
9: Kam se stěhují motýly?
10: Proč vorvani vypouštějí bubliny?
9: Pravěké jeskyní malby.
10: Kde padaly teplotní rekordy?
9: Mohou vám čápy zaťukat na okno?
10: Jak se dělá ryba? Kulový blesk, největší akce v dějinách stěhování.
9: Dnes už česká filmová klasika, brzy 50letá.
10: Od dob natáčení filmu se změnilo hodně věcí. A co se týká stěhování, to probíhá ve stále větší míře.
9: Vážně? Hovoří se o bytové krizi?
10: Ale já nemám na mysli lidi. Velké stěhování zažívají motýly.
9: Co je k tomu vede?
10: Vznikla teď studie, jaká nemá obdoby. Svým rozsahem i způsobem provedení a s českým podílem.
9: Velké sčítání pohybu motýlů? Kam se stěhují?
10: Všechno nám popíše spoluautor, docent Robert Tropek z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy a Biologického centra Akademie věd.
11: Celý ten nápad vznikl na celosvětovém kongresu lepidopterologů, lidí, kteří se zabývají výzkumem motýlů, který jsem shodou okolností pořádal já v Praze. A bavili jsme se s kolegy, proč vlastně neexistuje žádná velká analýza změn areálů motýlů na globální úrovni, protože motýly jsou skvělá skupina, taková modelová, máme o nich spoustu dat. A vlastně jsme se shodli na tom, že velká část těchto dat je schovaná před zraky moderní vědy, protože ta je zaměřená převážně na anglický jazyk a tím pádem tam dochází k takovému jako zkreslení a většina těchto globálních studií má tím pádem omezená data jenom z několika evropských zemí nebo severoamerických zemí a nebo sem tam, když někdo z téhle části světa bádá někde jinde. No a jak jsme tam byli vědci věnující se motýlům z různých částí světa, tak jsme vlastně začali se přesvědčovat, že v naší zemi přece máme spoustu dat, jenom jsou třeba u nás v češtině, někde v nějakém africkém jazyce, někde třeba ve španělštině. No a domluvili jsme se, že se na to zkusíme podívat. No a nakonec jsme teda zjistili, že jsme schopni dát dohromady v těchto lokálních jazycích, anebo dokonce ze zápisníků místních expertů, nikdy nepublikovaná data, tak jsme schopni dát dohromady přes 6000 zpráv o změnách areálu motýlu, o nějakém stěhování nebo úbytku areálu. Dohromady jsme takhle dali data o více než 1800 druhů denních motýlů, což je v 10% všech druhů, což není úplně málo. A celkem to jsou data z více než stovky zemí, z více než 15 jazyků, takže jsme docela dobře obešli tohle omezení vědy.
9: Skvělý nápad. Stačilo překonat jazykové bariéry a najednou bylo k dispozici mnohem víc informací.
10: A ukázalo se, že minimálně každý desátý druh motýla změnil oblast výskytu.
9: A důvod?
11: Asi 80% z nich se stěhuje kvůli důsledkům změny klimatu. Zatím často stojí buď oteplování prostředí, takže teplomilné druhy se mohou šířit do dříve chladnějších oblastí, no ale bohužel zatím stojí i řada negativních jevů extrémního počasí, kdy právě na okrajích areálů dochází k vymírání populací kvůli extrémním suchům, extrémnímu vedru, ale i klidně extrémním srážkám, prostě všem těmhle extrémům, které tu klimatickou změnu provází.
10: Co je důležité, díky nové studii máme celosvětový obrázek.
9: A jak si vede Evropa?
11: Proto máme samozřejmě nejlepší data, tak my víme, že u nás velká část druhů denních motýlů zmenšuje své areály. Česká republika shodou okolností v téhle naší studii vyšla jako jedna z nejhorších. Přes 60% druhů u nás zmenšilo svůj areál, alespoň jako v některé jeho části v posledních několika desetiletích. Což nemusí znamenat, že Česká republika je nutně nejhorší, ale prostě máme odsud hodně dat, máme to dobře zmapované. No a u nás dochází k situaci, kdy tyhle často oslabené populace těch druhů v posledních několika letech, jak máme ta extrémní jara, extrémní léta, ale i třeba příliš teplé, příliš suché nebo někdy příliš mokré zimy, tak dochází k tomu vymírání populací a příklad druhu, který na kombinaci změn stanovišť, třeba kvůli intenzivnímu zemědělství, příliš intenzivní pastvě na jeho lokalitách a potom té klimatické změny, tak jeden z druhů, který na to jistě doplatil, je modrásek ligrusový. Na Moravě vyhynul už třeba před 10 lety a poslední populace přežívala v Českém středohoří. No a v posledních zhruba 5 letech, tak ta poslední populace na to už doplatila, ta klimatická změna ji dorazila.
9: Smutné. Přišli jsme o moc krásného modravě šedého motýlka.
10: Některé oblasti světa jsou na tom s motýly naopak lépe.
11: Jde třeba o Jižní Asii, kde se motýly poměrně zásadně šíří v některých oblastech, nacházejí nová stanoviště, nové vhodné prostředí v dříve chladnějších oblastech, ať už je to na sever nebo směrem do hor.
9: Že by některé druhy oteplování vítaly a změna klimatu pro ně nebyla hrozbou, ale příležitostí?
10: No, s tímhle závěrem opatrně.
11: To, že my zaznamenáme nějaký druh motýla v nové oblasti, nějakou tečku do mapy, rozšíříme jeho areál, tak vůbec neznamená, že ten motýl má vyhráno, protože tenhle výsadek vůbec nemusí být úspěšný. Ten motýl jednak vstupuje do nějakých nových podmínek, které mu mohou vyhovovat jenom částečně a dlouhodobě ta populace neudržitelná. Může tam být třeba příliš vzácná jeho živná rostlina, může tam konkurovat nějakým druhům, které ho nakonec převálcují, může tam narazit na nové nepřátele, a nebo se prostě ty klimaty podmínky mohou měnit tak rychle, že tam stejně vyhne.
9: Skoro to vypadá, jako by zpráva o rozšiřujícím se území obývaném nějakým druhem byla zprávou špatnou.
10: Je to pro ně velký krok do neznáma s nejistým výsledkem.
11: Na druhou stranu ale víme, že některým motýlům tohle obsazování nového území svědčí. Někteří motýly se stěhují velmi rychle. Máme třeba záznam jednoho tropického motýla, který se z Jižní Asie přesunul velmi rychle přes oceány až do Austrálie. Tu rychlost máme poměrně dobře zmapovanou, protože taky výrazný druh motýla a byla zhruba 130 km za rok. Dneska se rozšířil po nemalé části australského kontinentu. Takže ono to všechno záleží na tom, o jakém druhu zrovna mluvíme.
9: V drtivé většině ale motýly dostávají na frak.
10: Nejprve lidskou činností a teď i změnou klimatu.
9: Co je pro ně horší?
11: Z těch dat, která máme, tak my víme, že v současnosti, to znamená v těch posledních 20-30 letech, začala převládat změna klimatu jako ta důležitá příčina těch změn areálů. Dříve jsme mnohem víc ovlivňovali areály motýlů změnou prostředí, ale pravděpodobně v některých částech světa jsme to prostředí přetvořili už jako hodně a zároveň ta klimatická změna se přeci jenom dnes projevuje mnohem silněji než ještě před několika lety, takže tenhle faktor je mnohem zásadnější.
10: Na Zemi právě probíhá velké stěhování motýlů. Ale až když vědci přestali číst jenom anglicky psané studie, zjistili, o jak velkou migraci jde.
9: Až na výjimky mají motýly problémy. Jsou nuceni se stěhovat a vymírají.
10: No, abychom nekončili tak smutně. Řekněte nám, co vás osobně fascinuje na motýlech.
11: Motýly jsou prostě krásní. Když se člověk zamyslí nad tím, co ho vlastně na přírodě láká, co je hezkého v přírodě, tak kromě kvetoucích rostlin si téměř každý představí letícího motýla. Řada druhů je prostě krásná. A mě na nich ještě velmi fascinuje třeba jejich životní cyklus, kdy oni prochází tou proměnou dokonalou. Z nějaké larvy, housenky se relativně jednoduchou přestavbou v kukle stane něco úplně jiného. Motýl, který přijímá úplně jiný typ potravy, umí létat, šíří se, často to prostředí využívá úplně jinak. A za další jsou velmi rozmanití. Kromě těch krásných motýlů, které my si právě představíme, tak tam je řada nenápadných druhů, které také mají svoji krásu, obývají téměř všechno prostředí, suchozemské prostředí na světě, a za další víme o nich fakt hodně a dá se na nich zjišťovat celá řada velmi zajímavých věcí, které potom mají přesah i do dalších částí ekosystému.
9: Prohlížím si tady fotogalerii motýlů a mám pocit, že jsem v nějaké světové umělecké galerii, která shromáždila nejvydařenější díla nejlepších mistrů.
10: Ano, tolika barvami a vzory se mohou chlubit snad jenom rostliny nebo ptáci.

0: Jak se vám na dnešek spalo?
1: Krásně.
0: Vidíte? A přitom jste klidně mohla ze spaní křičet, smát se nebo plakat a ani o tom nevíte.
1: Pokud o tom nevím, nemohu to komentovat. Vím jen, že jako malá jsem ze spaní hodně mluvila.
0: A právě o spánku teď bude řeč. Nepůjde ale o spánek lidský. Více už biolog profesor Jaroslav Petr.
2: Ve spánku děláme nejrůznější věci. Někdo chrápe, někdo mluví, někdo mlaská, co si vzpomenete, a vorvaní bublají. To se teď zjistilo, že vorvaň, když spí pod vodou, tak bublá. Takže vědce to samozřejmě zaujalo a začali se zabývat tím, proč tedy ti vorvaní bublají. Ti vorvaní vůbec spí zvláštním způsobem. My bychom možná očekávali, že ten vorvaň tam někde se položí v té vodě a schrupne si tam, ale on je tam nasvislo, on tam vlastně stojí, on je hlavou nahoru a ocasem dolů. A on by měl správně vyplavat na hladinu, protože hustota jeho těla, celková hustota jeho těla je menší než hustota vody. Představte si tu velkou vorvaní hlavu. U samců to může být 1/3 z celé délky těla. A ta hlava je vyplněná převážně tukem a vzduchem. To jsou všechno látky, které jsou lehčí než voda. To znamená, on by měl vyplavat jako korkový špunt, jako korková zátka někam na hladinu, ale nevyplave.
1: Svislý spánek. Velmi netradiční. Že by proto, aby si nebublal do očí?
0: No, hlavně má dýchací otvor blíž k hladině.
1: Tedy snaží vynořování k nádechu.
0: Ano, vědci se teď podívali na spánek vorvaňů podrobně a zjistili, že nespí po každé stejně.
2: Zjistili, že ti vorvaní odpočívají třemi různými způsoby. První způsob je, že vorvaň, jak bychom očekávali, se po hlavě potopí do hloubky, dejme tomu nějakých 25 metrů, tam se otočí hlavou nahoru a tam někde zůstává. Ten vorvaň se potápí do nějaké hloubky, protože chce mít klid od vlnobití. Když je nahoře, na hladině, jsou vlny, tak by ho to rušilo ve spánku, cloumalo by to s ním, takže on se potopí do hloubky, kde tohle to nehraje žádnou roli a má tam klídek a může si klidně pochrupovat. Druhý způsob je, že už je tam uložený a pak tedy klesá ocasem dolů, třeba o 8, o 10 metrů. A pak se zjistilo, že vorvaně si někdy schrupnou, když se vracejí z hlubokých ponorů. Oni se můžou potápět hlouběji než 200 metrů. A na té cestě zpátky ten vorvaň se občas zastaví, dá si šlofíka a pak pokračuje.
1: Nabrat sílu před vynořením. To dává smysl.
0: Jaký smysl ale mají ty jeho bubliny?
2: Při všech těch příležitostech ten vorvaň bublá, ale bublá různými způsoby. Pokud se vrací z té hloubky, tak za ten spánek, který trvá 10-15 minut, tak on si zabublá tak 3x, 4x. Ale když je pod tou hladinou, tak bublá třeba 11x v průměru, 10x, 11x. Takže vědci zase si lámali hlavu, proč bublá, když je blízko pod hladinou víc a když se vrací z hloubky, tak bublá méně. Přitom ten vorvaň, než se potopí, tak se nadechne. To je další zátěž pro to potápění, protože to je další vzduch, který ho nadnáší. Spousta velryb, které se potápějí do velkých hloubek, jako jsou třeba vorvaňovci, kteří se potápějí hlouběji, než jsou 3 kilometry, tak vydechnou, než se potopí.
1: Trochu to budí dojem, jako by vorvaně dělali něco špatně.
0: Na pocity nemůžeme dát.
1: Patrně jim, jenom nerozumíme.
0: Vědci už ale zdá se mají jasno.
2: Teď se ukázalo, že ten vorvaň využívá Archimedova zákona. On, když se potopí do velké hloubky, několika stovek metrů, tak tam samozřejmě čelí těm obrovským tlakům a to jeho tělo se stlačí. To znamená, on má menší objem, podle Archimedova zákona vytlačuje méně vody a ono ho to méně nadnáší. To znamená, on, aby zabránil tomu, aby ho to vyneslo na tu hladinu, tak ještě vypouští bubliny, upouští ze sebe ten nadechnutý vzduch, aby ho to ještě víc mohlo stlačit, aby ho to mohlo ještě víc zmáčknout a aby ten vzduch ho tolik nenadnášel. A tím se vlastně udržuje pořád, že ho to nevynese na hladinu. Když je blízko hladiny, tak tam ten tlak je malý, to tělo je málo stlačené, vztlak je větší, síla, která ho tlačí k hladině, je také větší. A tam on musí upouštět toho vzduchu víc, aby to tělo zbavilo toho vzduchu a získal na hustotě to jeho tělo. A v té chvíli prostě musí ubublávat víc.
1: Pomocí bublin se udržuje v potřebné hloubce. Vorvaň si zaslouží jedničku z fyziky.
0: Určitě. Dělá to záměrně?
2: Nejasné zůstává, jak to ten Vorvan dělá. Jestli on to ví. Na jedné straně on musí vnímat své okolí, on musí vědět třeba, jak má plus minus daleko k hladině, aby ho to nevyneslo na hladinu a tam to s ním nezačalo mávat, to vlnobytí. Takže on musí asi tušit, kde je. Ale jestli on ví, že teď by mě to vyneslo už nepříjemně blízko hladině, tak teď já si zabublám. A nebo jestli je to nějaké reflexivní podvědomé, tak jako my se nadechneme, když už nám dochází dech, to nevíme. Taky nevíme, jak ten vorvaň spí, protože třeba delfíni, aby si zajistili dýchání pod vodou při spánku, tak spí jenom na půl mozku. Vždycky spí jedna mozková polokoule a druhá dává pozor, dohlíží na toho delfína, aby včas mu řekla, teď se musíš vynořit, teď se musíš nadechnout. A pak si to ty půlky mozku zase prohodí, ta druhá jde spát a ta první zase hlídá a zajišťuje teda ten nádech. Přitom je zajímavé, že ta velryba se neutopí, jo. I když bychom ji nenechali nadechnout, tak ona se udusí, ale neutopí se, protože ona nedokáže pod vodou otevřít ten dýchací otvor. To znamená, ona by zemřela na to, že se nenadechla, nikoli že jí do plic hrkla voda, ale protože se nenadechla a nemá dostatek kyslíku. Takže uvidíme, jak to tedy s těmi vorvani je, jestli někdo zjistí, jak vorvani spí. Pokud spí třeba na plný mozek, tak je docela pravděpodobné, že se jim i něco zdá, protože se ukazuje, že sny se zdají dokonce i plazům, takže není důvod, proč by se nezdály tak chytrým živočichům, jako jsou kytovci, včetně těch vorvaňů, protože ten jejich mozek je obrovský.
1: Sny, to dává všemu úplně jiný smysl. Že oni bublají, protože se jim zdá, jak si hrají s bublifukem.
0: Ještě, že se jim nezdá třeba o žralocích. Kdepak? Sny a bublání nesouvisejí. Přece byste nechtěla, aby se jim chudákům zdal stále jenom jeden sen?

0: Když se čtyři kluci vydají hledat tajnou podzemní chodbu k pokladu...
1: Budeme si číst z dobrodružného románu?
0: Ne, tohle se opravdu stalo. A poklad skutečně našli. Jenom nevypadalo tak, jak si představovali.
1: Nebyly tam truhly se zlatem ani drahokamy?
0: Místo nich se před nimi ve světle lamp objevily koně, jeleni, bizoni a obrovští býci.
1: Připomeneme si příběh jednoho z nejslavnějších archeologických objevů 20. století.
2: Stalo se tento den, 12. září. Lidská tvořivost má bezpočet podob a tak není divu, že ve stejné době, kdy naši lovci mamutů vytvářeli své plastiky zvířat a venuší, na jiném místě a v jiných podmínkách vyrazily zárodky uměleckého cítění našich pradávných předků v plošné podobě. Nejstarší známá sbírka takovýchto výtvarů v Evropě byla nalezena v roce 1994 u jihofrancouzského městečka Combe d'Arc v jeskyni nazvané podle svého objevitele Chauvetova. Obsahuje na 300 maleb, kreseb a rytin, které znázorňují 12 druhů zvířat, včetně lvů, mamutů, ale také srstnatých nosorožců. Její stáří je 30 000 let, tedy zhruba stejné jako u věstonických nálezů. Podobných mladopaleolitických galerií dnes známe několik. Z nich ta asi nejslavnější se očím moderního člověka otevřela 12. září 1940. Objevili ji náhodou čtyři chlapci staří kolem 15 let. Jejich pes při dovádění poblíž vesnice Montignac v jeho západní Francii zapadl do pukliny v zemi a poněvadž kluci znali místní legendu o skryté podzemní chodbě vedoucí k tajnému zámeckému pokladu, rozhodli se otvor prozkoumat. Sesoukali se 15 metrů dolů, narazili na krasovou jeskyni a ke svému úžasu zjistili, že její stěny jsou pokryty nádhernými malbami. Jeden z chlapců je později popsal jako kavalkádu běžících zvířat ve větší než životní velikosti. Zpráva o nálezu se rozšířila a k jeskyni nazvané podle místního zámku Lascaux se začali trousit zvědavci, zejména když se ukázalo, že malby opravdu pocházejí z pravěku. Obrazy vytvořené hlinkami uhlím a oxidy kovů vznikly před zhruba 17 000 lety. Dohromady zabírají dobrých 150 metrů stěn. Jsou opravdu úžasné, někdy realistické, jindy plné fantazie a magického cítění. Zobrazují především lovná, bíložravá zvířata, jeleny, bizony, koně, býky, lidi jen výjimečně. Soudí se, že šlo o svatyni, ve které tehdejší obyvatelé konali své náboženské rituály. Roku 1948 byla tato Sixtinská kaple pravěku zpřístupněna. V sezóně ji navštěvovalo denně až 1800 lidí, kteří ale obohacovali místní ovzduší vydechovaným oxidem uhličitým a vodní parou. Roku 1962 se na obrazech objevily první zelené a bílé skvrny způsobené růstem řas a nadměrnou kalcifikací. Napřes rok byla jeskyně pro veřejnost uzavřena a obrazy odborně restaurovány. Nedaleko pak vznikly jejich věrné repliky. Pravěké malby v jeskyním komplexu Lascaux byly objeveny na den přesně před 86 lety.

0: Cyklus Stalo se tento den pro Meteor připravuje inženýr František Houdek. Čte Jaromír Meduna.
1: Jeskyně Lasko přečkala se svými malbami tisíce let. A pak stačilo pouhých 14 let turistického provozu, aby se ocitli v ohrožení.
0: Kdo chce dnes zažít její pravěkou galerii, musí se spokojit s dokonale provedenou kopií.
1: Originály tak zůstávají ve tmě, podobně jako po většinu těch 17 tisíc let.
0: Ukryty před teplem, vlhkem, stranou vrtochů počasí a změn podnebí.
1: Jeskyně jsou skvělým místem, kde se dá uniknout horku. Zvlášť v letošním rekordně horkém létě.
0: Jo, asi neznám nikoho, kdo by si letos stěžoval, že by snad bylo léto chladné.
1: Léto bylo extrémní. Zdá se, že i klimatology a meteorology trochu zaskočilo.
0: Vážně? Nečekali to? Co na to říká Martin Novák z Českého hydrometeorologického ústavu? Překvapilo vás osobně letošní horké a suché léto?
2: Upřímně řečeno, ano, překvapilo. Není překvapením, že jsou léta teplejší a často i suší, než bylo obvyklé dříve. To letošní léto ale bylo opravdu extrémní. Stačí si připomenout jeden fakt. Do letoška byla v České republice naměřena teplota vzduchu vyšší než 40 stupňů Celsia jen ve třech izolovaných dnech pokaždé v jiném roce. Letos překročili maximální teploty vzduchu 40 hned v 5 dnech. Už jen z tohoto pohledu se tedy jednalo o léto opravdu mimořádné.
0: Můžeme si připomenout, kdy a jaké rekordy padaly a shrnout si, co jsme zažili?
2: Samozřejmě můžeme, ale součty nemusí být ještě definitivní, i září ještě občas umí své. Rozhodně stojí za to zopakovat, že jsme zaznamenali 5 dnů, ve kterých byla překročena hranice 40 stupňů Celsia. Konkrétně to bylo 27. a 28. června, poté 30. července a v srpnu to bylo 4. a 5. Ve 4 z těchto 5 dnů překročila teplota 40 stupňů Celsia na stanici Doksany. Nejen na ní. Tedy v Doksanech byla 40 letos překročena vícekrát než v celé České republice za celou dobu měření až do roku 2025. Maximální teplota překročila historický absolutní rekord z 20. srpna 2012, kdy na stanici v Dobřichovicích naměřili 40,4 stupně Celsia. Poprvé se tak stalo 27. června v Doksanech, a to o půl stupně. Nové republikové maximum tak bylo 40,9 stupně Celsia. Ale vydržel jen jediný den. Hned 28. června naměřili v Doksanech ještě o celý stupeň více, tedy 41,9 stupně Celsia. V těchto červnových dnech byly teplejší lokality v Čechách. Morava si musela na svůj nový rekord počkat až na srpen. Ve Strážnici dosáhlo maximum teploty vzduchu 5. srpna rovného.

0: století bylo obvyklé, že se dali za celé léto spočítat na prstech na rukou. Leckdy stačila i ruka jedna. Postupně ale jejich počty rostly. Letošní léto, přesněji měsíce červen až srpen, přineslo na území naší republiky 51 horkých neboli tropických dnů, tedy 51 dnů z 92 možných. A co bylo úmorné, hned dvakrát se jednalo o vlnu trvající 15 dnů s horkými dny. První vlna byla od 18. června do 2. července, druhá vlna pak od 28. července do 11. srpna.
1: Je mi horko jen z toho, když to slyším.
2: Kromě vysokých teplot nás ale trápilo i sucho. I to bylo rekordní?
0: Neřekl bych, že léto jako takové bylo rekordně suché. Problém byl, že navazovalo na suchou zimu a suché jaro. Při vysokých teplotách byl navíc nadnormální výpar. No a to vše dohromady výrazně navyšovalo vláhový deficit. Ten se aspoň na většině míst částečně zmírnil srážkami ve druhé polovině srpna. Stačilo to ale jen na zvýšení vlhkosti ve slabší vrstvě půdy, ale rozhodně se nepovedlo, a zřejmě ještě dlouho nepovede, doplnit podzemní vody. Takže sucho pokračuje. Stačí se ostatně podívat na naše řeky a vodní nádrže.
2: Rekordní vedra jistě nebyla jenom českou specialitou. Jak se ohřáli obyvatelé okolních států?
0: Své si užila víceméně celá Evropa, hlavně ta západní a střední. Absolutní teplotní rekordy padly v Německu 41,7 stupně Celsia, v Dánsku 37 stupňů Celsia, v Polsku 40,5 stupně Celsia, v Maďarsku 42 stupně Celsia, Rakousku 41,2 stupně Celsia a na Slovensku 42,2 stupně Celsia. Spolu s naším rekordem 41,9 stupně Celsia tedy historické tabulky přepisovala celá střední Evropa. V západní Evropě sice většinou nepadaly historické absolutní rekordy, ale rekordními byly délky i četnosti vln veder a také třeba počty tropických nocí, kdy teplota vzduchu neklesá pod 20 stupňů Celsia. Stejně tak hodnotí leto i ve Skandinávii, kdy vlny veder zasahovaly i do severních částí Norska a Švédska.
1: Kromě toho byla hodně teplá i moře. Červenec byl dokonce nejteplejším červencem v historii měření oceánů. Průměrná povrchová teplota mezi 60. stupněm jižní šířky a 60. stupněm severní šířky dosáhla přibližně 21 stupňů Celsia.
2: Teplé bylo i Středozemní moře. Proč?
0: Protože dlouhé vlny veder souvisely hlavně s přílivem horkého vzduchu z Afriky nad evropský kontinent, odpovídaly tomu i teploty vody, hlavně ve Středomoří. Středozemní moře bylo výrazně teplejší než je obvyklé. V jeho západní části byly zaznamenány odchylky až 6 stupňů Celsia od dlouhodobého normálu. Nadnormální teploty ale byly naměřeny i ve východním Atlantiku. Například v Irsku, kde obyčejně bývá koupací sezóna jen pro otužilejší jedince a jen krátká v srpnu, si letos užívali koupání lidé už od druhé poloviny června. Vysoké odchylky od normálu ale znamenají výrazný problém pro stabilitu ekosystému těchto oblastí a projevuje se to hodně významně právě ve Středomoří. Pro nás může teplé Středomoří znamenat navíc zvýšené riziko záplav, ale to závisí nejen na teplotě vody a tím i na množství vodní páry, která se dostává do atmosféry, ale také na cirkulaci vzduchu, protože ta rozhoduje o tom, jestli pak ta vodní pára bude transportována do střední Evropy nebo jiným směrem. Zrovna teplejší Středozemní moře bylo mimochodem jednou z hlavních příčin povodní v září 2024. Letos zatím ovlivňuje hlavně četnost a intenzitu bouřek v severní Itálii.
1: Budou tedy další léta už jenom taková, jako bylo to letošní? Na co se máme připravit?
0: Musíme se na letošní léto dívat opravdu jako na extrém. Nepopíratelné je ale zvyšování teplot. To už pozorujeme konec konců v posledních dvou dekádách velmi jasně. A s tím se zvyšuje potom pravděpodobnost výskytu takových extrémů, jako bylo to letošní léto. Znepokojivé je, že tendence nárůstu teplot, četnosti vln veder, počtu tropických nocí a podobně je rychlejší, než byly předpoklady klimatologů. A to i bez tohoto extrémního léta. Takže ano, měli bychom se na hodně teplá léta připravit.

0: překvapit, i když to příští snad nebude tak žhavé. A v té přípravě máme právě dluh. Chybí nám na národní úrovni jakýkoliv akční plán na zvládání veder. Ten musí být mezirezortní, aby bylo připraveno nejen zdravotnictví, ale třeba i školství. Letošní druhá polovina června rozhodně nebyla pro děti ve školách příjemná. K tomu jsou nutná opatření v sociální péči. Zatěžovaný bude i celý integrovaný záchranný systém, tedy i složky vnitra. A tak bychom mohli pokračovat přes zemědělství, místní rozvoj, životní prostředí a tak dále a tak dále.
1: To se máme na co těšit.
2: No, aspoň něco pozitivního, ale rekordně teplé léto přineslo.
1: Moc mě toho nenapadá.
2: Budeme se teď mnohem víc těšit na nadcházející zimu.

0: Jak si představit atom?
1: Uprostřed neutrony a protony a kolem nich obíhají elektrony.
0: No, jde o velmi zjednodušenou představu. Například elektron to není kulička, která obíhá kolem jádra jako planeta kolem slunce.
1: Kde tady je?
0: No to právě nemůžeme říct přesně. Můžeme jenom určit, s jakou pravděpodobností ho na určitém místě najdeme.
1: Takže kolem jádra není oběžná dráha, ale spíš jakýsi oblak?
0: Přesně, říkáme mu elektronový oblak. Jenomže ani ten si nesmíme představovat jako skutečnou mlhu. Je to mapa pravděpodobnosti, kde se elektron může projevit.
1: Skutečný atom je velmi obtížné si představit. Kvantový svět se naší každodenní zkušenosti vymyká.
0: Pěkně to řekl slavný dánský fyzik Niels Bohr. Jeho citát si zapsal do své sbírky Jiří Grygar.
2: Když je řeč o atomech, můžeme používat básnického jazyka. Básníci se rovněž nedržívají přesného popisu faktů, když tvoří své obrazné představy.
1: Fyzika a umění mají k sobě blíž, než by se mohlo na první pohled zdát.
0: Kdepak? Elektrony nekrouží kolem atomu, jako ptáci kolem hnízda.
1: Zajímavé přirovnání.
0: To proto, že už myslím na další téma. Na čápy.
1: Naše oblíbené ptáky.
0: Půjde o jejich černé bratrance.
1: Vzpomínám si, jak jsme o nich vysílali před 2 lety, kdy probíhalo velké sčítání čápů.
0: A teď máme první zpracované výsledky.
1: Proč to tak trvalo?
0: Zkušenost ukazuje, že je lepší počkat. Potvrdí nám to organizátor sčítání František Pojer z Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky.
3: My jsme první sčítání dělali v roce 1994, to bylo všechno na papírech ještě, a dnes máme výsledky z roku 24 a i v těch předchozích sčítáních jsme vždycky ještě 1-2 roky přidávali, protože někdy se stane, že čápy přesně v tom sčítacím roce nehnízdí a pak se zase vrátí, tak aby jsme se neošidili a aby jsme i čápy neošidili, tak ještě teď právě děláme takovou finalizaci a to je i příležitost pro posluchače Meteoru nebo i vůbec posluchače Českého rozhlasu, kdyby věděli o hnízdě čápa černého, nebo o tom, že to nasvědčuje tomu hnízdění, tak kdyby nám dali vědět na adresu mojí nebo do Meteoru a vy mi to určitě předáte. A ty výsledky od roku 1994 každých 10 let, protože každých 10 let jsme dělali to sčítání. Takže každých 10 let přibývalo 100 párů. Jo, to znamená 300, 400, 500 párů bylo v roce 2014 a v tom roce 2014 já jsem tak i psal, že pravděpodobně už se kapacita České republiky naplnila a že to tak asi je už všechno. A celkově v tom roce 2024 máme vyhodnoceno 480 až 500 párů, tedy za těch posledních 10 let nic nepřibylo. Naopak v některých oblastech ty čápy skoro zmizely.
0: Důsledek změny přírodních podmínek.
1: Důležité je, že stále ještě má smysl se rozhlížet, jestli někde v lese nenajdete čapí hnízdo.
0: Což není snadné. Navíc není dobré čápy plašit. Mnohem větší šance je spatřit čápa letícího za potravou.
1: Každopádně, pokud se vám to podaří, napište nám na meteor@rozhlas.cz.
0: Narazit na větší počet čápů černých není snadné, ale občas se to poštěstí.
3: Oni při tom kroužení vysoko v oblacích, se dá říct, tak jsou schopni vidět daleko a když je někde potrava, tak se tam shlukují jak někdy s bílými čápy, tak zejména s volavkami popelavými i s volavkami bílými. A měli jsme hnízdo u Kardašovy řečice na Jindřichohradecku, kde na přelomu července a srpna bylo v jednu chvíli 51 čápů černých. To je neuvěřitelné, tolik jsme ještě staných nikdy neměli a shodou okolností tam bylo docela dost, asi přes 20 ptáků, kteří byli označeni kroužky a takže máme i docela zajímavé výsledky, odkud ty čápy byly, odkud přilétly. Často byly mláďata z letošního roku z okolí, ale byly tam i třeba i 2 ptáci z Německa a tak dále.
1: 50 čápů černých na jednom místě.
0: No, štěstí přeje připraveným.
1: To se určitě slétly z širokého okolí.
0: Jak daleko se obvykle od hnízda vzdalují?
3: Já jsem dřív říkal tak 5 až 10 kilometrů. To tvrdím stále, že to je taková běžná vzdálenost, ale z loňského roku máme čápa z Křivoklátska, který létal za potravou do Prahy. do Motola, do Olibuckého potoka a já jsem byl překvapen, protože kolegyně tam má fotopast a poslala mi fotku, nejdřív rozmazanou, ale když to stáhla pak z té fotopasti, tak to bylo perfektní, že to byl tenhle čáp, který měl kód kroužku 62P4, asi pamatuju, a já jsem říkal, to je divný, když jsem se podíval na mapu 41,5 km vzdušnou čarou, tak jsem říkal, teď on má hnízdo v centru Křivokláckého, tam, kde měl být Národní park taky, tam mezi Broumy, Skryje, tam v té oblasti Vlastec, to je centrum Křivoklácka, se dá říct, to nejcennější. A tak jsem se hned k tomu hnízdu jel podívat. To bylo asi už 4 dny poté, co se ke mně dostal ten obrázek. Přijel jsem tam takhle v podvečer, čekal jsem chvíli a on přiletěl. Normálně přiletěl, měl tam 3 mláďata, nakrmil a zase odletěl. Takže neopustili, já jsem měl strach, jsem říkal, tak on si to opustil a chová se nějak divně. A on se mu vyplatilo lítat. To je ten potok, co mi kolegyně říkala, je plný ryb. Je to sice vybetonovaný z části, ale z části už je to trochu zarostlý, a takže ryby tam jsou. A jemu se vyplatilo létat těch 40 kilometrů, aby ty mláďata svoje uživil a vykrmil.
1: I zkušený ornitolog může být překvapován.
0: Dalším překvapením je, že čáp černý může navštívit hnízdo čápa bílého.
3: To mě překvapilo. Před 3 roky tady na Vysočině, kde paní bydlí u hnízda bílého čápa a psala na AVIF, na tu databázi ornitologické společnosti, že tam je na hnízdě čáp černý. To je taková blbost. Sice takové zprávy byly někde, taky z Německa. No a opravdu tam ten čáp létal. A pak ještě na některá další hnízda. Ale v letošním roce máme takový příklad významný z Milína na Příbramsku. Tam je kamera a ti bílí čápy, než se ještě vrátili, tak už se tam objevil černý čáp. Sám. Byl tam a pak, když ty bílí čápy se vrátili, tak on je tak jako zaháněl. U těch hnízd čápů bílých s kamerou většinou bývá taková komunita lidí, zejména dámy, to rádi sledují a litujou ty čápy, že buď je prší, nebo je horko, případně, že nemají co žrát, nebo že tam prostě k něčemu dochází. A tak oni ho nazvali Gargamel a že jim tam ubližuje těm bílým čápům. No, ale co se stalo potom? My jsme se původně domnívali, že to může být čáp, který se dostal do záchranné stanice a tam byl třeba ve společnosti bílých čápů a že je bere teda jako takový kámoše, nebo že patří dohromady. Ale ti ptáci z těch záchranných stanic, když se jim podaří je ošetřit, zachránit, rozlítat, tak dostanou většinou nějaké kroužky. A tady ten čáp byl bez kroužku. No ale čemu došlo později, tam přilítli ještě postupně v průběhu asi 10 dnů další 2 čápy a ty shodou okolností měli kroužky. A to byli ptáci normálně divoký a byli z hnízd čápů černých, který známe v okolí, tady na tom Příbramsku, 10-12 kilometrů tam odsaď. A já si myslím, že oni, protože ty on se uvádí, že bílí přilátají dřív, nebo tak není to úplně jasný. Někdy se zdá, že ty černý tady můžou být dřív. A pravděpodobně dochází k tomu, že ten čáp černý, když brzo přiletí, dokonce letos jsme měli prvního v Brdech 24. února. A když takhle brzo přiletí, tak on může přistát na tom hnízdě, kde už jsou třeba ty bílí čápy, ale zcela výjimečně na takovémhle hnízdě jednou hnízdili a dokonce smíšený pár, že jeden čáp byl černý, jeden bílý a měli 2 mláďata. Ale nic dál od nich nevíme, to bylo už 3 roky zpátky někde v Dolním Sasku v Německu.
1: Čápy černý a bílý, že se mohou křížit?
0: Šlo zřejmě o první známý případ na světě, kdy takový smíšený pár ve volné přírodě úspěšně vyvedl mláďata.
1: Každý z rodičů má ale rád jiné prostředí, má jiné zvyky.
0: Však se to ukázalo už při stavbě hnízda. Zatímco černý samec vystýlal hnízdo mechem, bílá samice mech odstraňovala a přinášela trávu.
1: Manželské neschody.
0: Samice snesla 3 vejce, a vylíhla se 2 mláďata.
1: A ta mohou mít potomky?
0: To se s určitostí neví. Jinak neobvyklostí se v poslední době objevuje víc.
3: Od jedné paní přišlo pozorování, že jí čáp ťukal na okno, na Mělnicku. No, jsem říkal, oni si vymýšlí, že ona poslala fotografii, okénko, že jo, a zatím stojí čáp a dokonce měl kroužek, jo, ještě taky. No a ona mi psala, on tady na mě ťuká a asi něco chtěl, ale já si myslím, a odvozuju to od jedné zkušenosti s čápem bílým, kdy před už více lety postavili novou prodejnu aut a jak se odráží ten obraz v těch prosklených obrovských výkladech, tak ten čáp to bere jako, že to je nějaký jeho konkurent. Takže on chodil a kloval do toho skla. Dokonce jednou vletěl jim až do nějaký dílny a pak začal lítat na auta a kloval do těch aut, že je poškrábal. Naštěstí už to bylo ke konci hnízdění, takže oni mě volali, ať ho přijdu chytit a ať něco s tím udělám. Já si říkal, vydržte ještě týden, 14 dní, mláďata vylítnou a čáp taky odlítne, takže to se uklidnilo. To bylo na D5, to bylo tenkrát. A teď jedna paní v Úvalech, kousek od Prahy, tak mi psala, mě chodí čáp po terase a poslala mi video. A tam opravdu terasa u lesa ustěla takhle někam do zahrady a čáp přiletěl a chodil po té terase a pak zase odletěl.
1: Pozoruhodná a neobvyklá setkání s čápy černými, kteří většinou žijí skrytě v lesích.
0: Ale při cestě za potravou se vydávají i do blízkosti lidí. Klidně i na sídliště. Stačí, že je u něj rybníček.
1: Chtělo by to připevnit GPS čip na tělo a hned bychom věděli přesně, kde se nacházejí.
0: No, přesně to se dělá. O jednom pozoruhodném případu si řekneme za týden. Co byste odpověděla na otázku, jak se dělá ryba?
1: Že existuje spousta receptů, ale předpokládám, že vaše otázka neotevírá téma pro kuchařky, ale spíše pro biologa.
0: Správně, zůstaneme raději u biologie. Kdyby existoval návod na výrobu ryby, byl by pořádně tlustý.
1: Tolik možností?
0: Příroda jich za stovky milionů let vyzkoušela opravdu hodně. A některé jsou tak zvláštní, že bychom je možná považovali za výmysl. Některé extrémní případy nám představí kniha Co ryba ví? Britského etologa a biologa Jonathana Balcomba. Čte Igor Bareš.
4: Jak se dělá ryba? Nejmenší rybou a vlastně i vůbec nejmenším obratlovcem je pravděpodobně drobný hlaváč pocházející z jednoho z filipínských jezer ostrova Luzon. Dospělá pandaka drobná měří zhruba 1 cm a váží pouhé 4 mg. Pokud byste jich na váhu vyskládali 900, dosáhli by stejné hmotnosti jako jednokorunová mince. Se svým necelým centimetrem a půl nejsou někteří hlubinní samci ryb z čeledi jasovitých o moc větší, ale svou drobnou velikost hravě vynahradí neohrožeností. Jakmile samci některých druhů jasů objeví samičku, přicucnou se k jejímu tělu, kde zůstanou po zbytek jejího života. V podstatě je úplně jedno, kde přesně se na těle samičky usadí. Může to být její břicho či hlava. Nakonec s ní zcela splynou. Samci jsou mnohokrát menší než samice a připomínají spíše trochu upravenou ploutev. Samičky je živý ze svého krevního oběhu a samci je nitrožilně oplodňují. Jedna samička může skončit se třemi, ale i více samci, kteří z jejího těla raší jako jakési zakrnělé končetiny. Původ tohoto neobvyklého reprodukčního systému je zřejmý. Na každých 800 tisíc krychlových metrů připadá odhadem jedna samička ďasa, což znamená, že sameček musí hledat objekt o velikosti fotbalového míče v tmavém prostoru, o objemu fotbalového stadionu. Najít partnerku v rozlehlé temné hlubině je tedy pro ďasy zoufale složité a dává tak smysl se jí držet, jakmile ji najdete. Další předností ryb je jejich plodnost, ve které se jim jiní obratlovci nemohou rovnat. Samice mníka, 1,5 metru dlouhá, vážící necelých 25 kilogramů, nese ve svých vaječnících 28 361 tisíc vajíček. Ale ani to nic není v porovnání s 300 miliony vajíček, která v sobě nese samice měsíčníka svítivého, největší kostnaté ryby. Skutečnost, že tak velká bytost může být výsledkem tak mizerné péče rodičů, kteří drobounké vajíčko prostě jen vypustí do volného oceánu, zřejmě přispívá ke sklonu předpokládat, že ryby nejsou hodny naší ohleduplnosti. Je však vhodné připomenout, že vše živé začíná u jediné buňky. Od skromných začátků v podobě vajíčka menšího než písmenko O může dospělý mník dorůst délky až téměř 2 metrů. Jde o další rybí přednost. Ryby dokážou od počátku své nezávislé životní cesty značně vyrůst. Skutečným šampionem v růstu mezi obratlovci se ale může stát měsíčník ostroocasí. I když nemá hydrodynamický tvar, je sploštělý, vyroste z délky pouhých 2 milimetrů do délky 3 metrů. A v dospělosti se jeho váha znásobí až 60 milionkrát. Na opačné straně spektra rybí plodnosti najdeme žraloky. Některé druhy žraloků mívají jen 1 mládě za rok. A to teprve až po dosažení pohlavní dospělosti, což u některých druhů může trvat i 250 let a déle. Tak třeba některým žralokům, ostrounům obecným, trvá v průměru 35 let, než jsou připraveni se rozmnožit. Placenta žraloků je stejně složitá jako u savců. Samice je březí jen párkrát za život a jednotlivé březosti jsou od sebe daleko vzdáleny. Gravidita se tak může táhnout. Tak například žralok límcový nosí svá mláďata i déle než 3 roky. Jde o nejdelší známé těhotenství v přírodě. I jen doufám, že netrpí na ranní nevolnosti.
1: Zdá se, že na otázku, jak se dělá ryba, neexistuje jedna správná odpověď.
0: A někdy se dokonce během života mění i odpověď na otázku, kdo je samec a kdo samice.
1: Ryby mohou změnit pohlaví?
0: Některé ano. Třeba klauni se rodí jako samci. A pokud žijí ve skupině, kde dominantní samice uhyne, její místo zaujme dosavadní největší samec a stane se z něj samice.
1: Takže Nemo by ve skutečnosti mohl jednou být...
0: Nemová. A jiné ryby to dělají přesně obráceně. Ze samic se stávají samci.
1: Příroda tedy nemá jen mnoho způsobů, jak udělat rybu. Někdy ji dokáže i za pochodu předělat.
0: Další zajímavosti o rybách si povíme za týden.
1: Těšíme se na slyšenou.
0: Meteor si můžete poslechnout buď každou sobotu ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka, kdykoliv na webu této stanice, nebo v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
5: Český rozhlas Dvojka.

0: Český rozhlas Dvojka uvádí pořad Výjimeční.
1: Galerie současných osobností Česka.
0: Tentokrát horoleskyně, matematička a filantropka Dina Štěrbová.
2: Mě fascinuje matematika jakožto takový úhelný kámen lidského vědění.
0: Výjimeční.
1: Už dnes po 18. hodině na Dvojce.
3: Dnes večer v České televizi.
4: ČT1. Pražská mordparta pátrá po tělech obětí. Premiérová řada minisérie Docent. ČT2. Šokující loupež a ještě překvapivější pachatelé. Poklad za miliony liber uloupí Králové zlodějů ve filmu podle skutečné události. A ČT Art uvádí u příležitosti významného životního jubila Jiřího Suchého příběh jeho legendárního divadla. Dokumentární cyklus Semafor a td. Nedělní večer s Českou televizí.
5: Bylo 16 hodin.
0: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
5: Americká OpenAI letos nevstoupí na burzu kvůli pochybnostem o bezpečnosti umělé inteligence a česká vláda je připravena zastropovat ceny elektřiny u výrobců i dodavatelů. Zítra bude nejprve zataženo až oblačno, na většině území déšť nebo přehánky, pak bude srážek ubývat. Nejvyšší teploty do 22 stupňů. Dobré odpoledne vám přeje Josef Maršál. Americká společnost OpenAI letos nevstoupí na burzu. Důvodem je podle jejího ředitele Sama Altmana nejistota ohledně bezpečnosti umělé inteligence. Dva zaměstnanci firmy Anthropic totiž zveřejnili své obavy o budoucnost lidstva, pokud se vývoj umělé inteligence vymkne lidské kontrole. Ruské drony dnes útočily na západě Ukrajiny poblíž polské hranice. Zasažena byla i lokomotiva osobního vlaku. Nikomu se nic nestalo.
6: Vlak mířil z Kyjeva do Varšavy. Ruské drony ho dostihly před hraničním přechodem Jahodin do Rochusk. Cestující museli vlak na několik hodin opustit. Podle ukrajinského ministra zahraničí Andrije Sibihy to bylo klepání putinského teroru přímo na dveře Evropské unie a Severoatlantické aliance. Kvůli ruským útokům měly podle ukrajinských železnic desítky vlaků zpoždění 2 až 6 hodin. Nejdelší zpoždění 18 hodin mělo spoj ze Sumské oblasti na severovýchodě země k hranicím s Moldavskem. Ruské útoky se zaměřily také na čerpací stanice na západě země. Při úderech dronů na 4 benzínové pumpy v Žitomirské oblasti 2 lidé zemřeli a další 2 jsou zranění. Z Ukrajiny Pavel Novák, Český rozhlas.
5: Kvůli ruským dronům útočícím na západě Ukrajiny dnes v Polsku preventivně vzlétly stíhačky. Vzdušný prostor země ale narušen nebyl. V případě dalšího růstu cen na energetickém trhu je vláda připravena stanovit maximální ceny elektřiny u výrobců i dodavatelů. Oznámil to dnes ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z Hnutí ANO. U drahých pohonných hmot bude podle něj kabinet mimo jiné koordinovat postup se zeměmi Visegrádské skupiny. Pokud by Česko mělo zásadně vyšší ceny paliv než okolní země, vláda podle Havlíčka okamžitě zakročí. Děti v 5 brněnských mateřských školkách letos vyzkouší, jak funguje participativní rozpočet. Každá školka od města dostane 35 tisíc korun, o jejichž využití budou rozhodovat právě děti. Náměty budou hledat při hrách, procházkách a dalších aktivitách. Společně pak vyberou ty, které by chtěli uskutečnit. Pokračuje Klára Opálková z tiskového oddělení brněnského magistrátu.
7: Děti se díky zapojení do participativního rozpočtu učí vyjádřit vlastní názor, naslouchat druhým, spolupracovat a společně rozhodovat. Chceme jim ukázat, že jejich nápady mají hodnotu a že mohou ovlivnit prostředí, ve kterém každý den tráví čas.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
5: Zítra bude dopoledne zataženo až oblačno, na většině území s deštěm nebo přehánkami. Během dne bude oblačnosti i srážek od severozápadu zvolna ubývat. Nejvyšší teploty 18 až 22 na severovýchodě území do 19 stupňů a v 1000 metrech na horách bude kolem 14.
0: Doprava.
5: Na 171. kilometru D1 směrem na Prahu nehoda v levém pruhu, zdržení 20 minut a další nehoda pak na 69. kilometru, tam je to na 25 minut. Na dálnici D4 směrem na Prahu jsou silničáři na 22. kilometru, zdržení už skoro půl hodiny. Kvůli nehodě na 39. kilometru D11 směrem na Prahu se zdržíte 25 minut a silnice 13 mezi Stráží nad Ohří a Kláštercem je uzavřena po nehodě dvou aut u boče. Osobním autem to lze objet přes Lužný a Koruní po druhém břehu řeky. To byly zprávy, po nich Martin Hrdinka.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví. Česká dvanáctka.
8: Jako každý týden touto dobou vám přeji dobrý poslech a dobrý příjem vašeho rádia. U mikrofonu tady ve studiu je Martin Hrdinka. Novinky v této hitparádě budou dnes mít Daša, skupina Cukr a Yellow Sisters a Andrew. Hosty zatím v tom roce 2026 byli Petr Kolář, Bohuš Matuš, Bígo, tedy zpěvačka Bígo, Jakub Kohák, zpěvačka Rozálie, Jiří Lang, bubeník skupiny Turbo, Jan Rosák, Michal Horák, Helena Machová, Milan Drobný, Jan Smigmátor, Šimon Bylina, Ondřej Soukup, ten tady byl dokonce dvakrát, Josef Melen, Luděk Minka, Igor Tymko ze skupiny No Name, zpěvák Láska, Heidi Janku, Radek Tomášek, Jan Krůta, Nikol Votrubová, zpěvák skupiny Venuše tady také s námi byl, byl tady i člen skupiny Premiér Jaroslav Mikoška, byla tady zpěvačka Elin a dnes bude hostem člen skupiny Cukr Jiří Piskač. To myslím na úvod stačí a teď písnička, která dostala zlatou českou dvanáctku v roce 2021. To znamená, že dnes nesoutěží, ale otevře dnešní hitparádu. Jmenuje se Moje milá, zpívá Marek Ztracený.

Marek Ztracený, moje milá, to je písnička, která dostala ocenění Zlatá česká dvanáctka přesně před 5 lety. A teď už novinky. Zpěvačka Daša představuje nový singl, který se jmenuje Vyplouvám a znamená její návrat k původní česky zpívané tvorbě, a to po delší časové odmlce. Tuhle skladbu napsala společně s hudebním producentem nahrávky, a to je David Solař. Text napsala sama a tahle ta novinka funguje trošku jako takový symbolický signál nové etapy její kariéry. To znamená, že Daša aktuálně formuje novou koncertní sestavu a postupně připravuje další autorský repertoár. Takže ještě připomenu název. Vyplouvám.

0: Host České dvanáctky.
1: Druhá dnešní novinka se jmenuje Do očí a představí nám ji za malou chvilku Jirka Piskač. Ahoj, Jirko.
2: Ahoj, Martine.
1: Jirka je zpěvák a hraje taky na kytaru, k tomu musím říct, skupiny, která se jmenuje Cukr. Je to skupina, která už dostala dvakrát ocenění Zlatá česká dvanáctka. Takže vy nejste v téhleté hitparádě žádní nováčci, ale už jste tady leta nebyli, že jo, vlastně.
2: No, nějaký pátek už to bude, no.
1: No, ale teď máte písničku, kterou napsal Vašo Patejdl. Jak jsi se seznámil s Vašo Patejdlem?
2: No, hele, Vašo, to je taková náhoda. Náš bývalý manažer, pan Řezníček, měl narozeniny a vždycky se konal takový tajný koncert a oslava na jeho zahradě. Vždycky to bylo moc hezký a tehle ten koncert začalo hodně pršet, takže všichni se rozutekli někdo domů, někdo se schoval pod pódium. No a já jsem skončil s takovým vlasatým pánem v garáži, úplně sám, tak jsme na sebe chvilku tak jako koukali, říkám, tady není nic k pití. A on otevřel ledničku a prej, hej, ozaj, borovička, ne, tu mám rád. A říkám, no, tak tyjo, to budu mít sevřený, tyjo, chodidla v pěst. No a seznámili jsme se tam, byl to Vašo Patejdl, borovička padla, hezky jsme si popovídali. Já jsem mu teda musel říct, že Po schodoch byla od dětství moje hrozně oblíbená skladba. A on, že něco jako vymyslíme, no, a čas dal čas a věnoval nám skladbu Do očí. Protože on měl vlastně kmotrem i naší druhý desky a tam se mu hrozně líbilo, že máme takový ty party brýle a že nám není vidět do očí a toho evokovalo v tuhle tu píseň, že nám ji věnuje. Takže tak nějak to asi vzniklo, ta spolupráce, jinak jsme byli kamarádi.
1: Takže dostali jste vlastně do vínku písničku, která za chvilku zazní. Možná bychom měli připomenout složení skupiny Cukr.
2: Jo, takže to je Jiří Kondelius, to je náš kytarista, druhý zpěvák a autor všech písní. Igor a Ivan Bartolkovi, což je bubeník a kytarista, to jsou bráškové dvojčata. Geniální baskytarista Miroslav Komínek a já, zpěvák Jiří Piskáč.
1: Vy jdete do hry tady té hitparády právě tady s tou písničkou Do očí. Ona byla původně slovensky, protože Vašo ji napsal ve slovenštině. Jo, přesně řečeno, zpíval ve slovenštině. A jak se ti to zpívalo vlastně potom česky? Bo znal jsi tu verzi slovenskou?
2: Já jsem si pustil obojí, jako není úplně totožná, ten překlad do češtiny, vlastně z cizího jazyka, by se dneska už dalo říct. Zpívalo se mi to dobře. Ta slovenština je teda měkčí na zpívání, v té češtině to ale vyzní taky skvěle.
1: Já bych tě poděkoval a pustíme si tu písničku. Ahoj.
2: Skvěle, díky.
1: Pozdravuj.
2: Ahoj. Když mluví.

Autor hudby Vašo Patejdl, text Miro Jurika, Do očí a skupina Cukr, celkově 110. novinka letošního roku, roku 2026. A jsme u 111. Tady máme tři jedničky. 111. novinka, máme tu Víkend, Yellow Sisters a Andrew. V labirintu.

0: Česká dvanáctka, rekapitulace.
1: Známe dnešní tři novinky a můžeme odstartovat hlasování. Hlasy posíláme SMS-kami na číslo 900 1103. Je to 900 1103. Hlasujeme pro písničky, které v hitparádě jsou, ale dneska budou nějaké výjimky, které vám zatím ještě nemohu prozradit, ale 100% je, že hlasujeme pro všechny tři novinky a hlasovat můžeme pro každou z nich, ale pro každou jen jednou. První dnešní novinka Vyplouvám, zpěvačka Daša a SMS je hit Mezera 12. Druhá novinka Do očí, skupina Cukr, hit Mezera 11. A třetí novinka Máme tu víkend, Yellow Sisters a Andrew, hit Mezera 10. Začínáme odpočítávat žebříček hitparády Česká 12 od 9. až po první místo a už teď vám mohu prozradit, že za chvíli udělíme zlatou Českou 12. Bude to teprve 9. zlatá Česká 12 letošního roku, roku 2026, a bude pro písničku, která bude na místě 4. Je to tedy poměrně zadlouho a teď začínáme 9. 4 tenoři, Massachusetts.

0: Čtyři tenoři, Massachusetts, po dvou šestých místech dnes pokles na místo deváté. Na osmém místě máme novinku z minulého týdne a tady musím říct, že jsem jel minulý týden autem a poslouchal jsem reprízu hitparády Česká 12 a zrovna jsem se následně dozvěděl, že Richard Tesařík už není mezi námi, že je v tom hudebním nebi i se svým bratrem. Richard Tesařík zemřel minulou neděli a právě minulou neděli byla novinka Doba je divná v této hitparádě premiérově. Richard Tesařík, Ondřej Soukup a Marián Zima. Tento týden osmé místo.
1: Doba je divná, nik se nestydí. Veselé fotky nešťastných lidí. Slova jak střely, jak divné haiku. Sbíraj se prachy a počet lajků.

se najde všechno a vždycky. Doba je divná, válka za rohem. Konečně dáme té nutě s Bohem. Konečně dáme té nutě s Bohem.

jet lagu. Nikdo nic neví, je to lidský, Google se najít

První single z alba, které se chystá, které připravují Ondřej Soukup jako autor hudby a Marián Zima jako textař. Přesněji řečeno, Ondřej Soukup zhudebňuje texty Mariána Zimy, první single Richard Tesařík a Doba je divná. Na 7. místo se vrací Svatá Kordula, Aneta Langerová a Orchestra Folklorika.

Pojďme se společně podívat na písničky, které letos zvítězily v hitparádě Česká 12. A rovnou vám prozradím, že jich je 10. Jak dvě řeky, České srdce, jedno vítězství, Léto pod peřinou, Honza Nedbal, také jedno vítězství, Děti jsou taky lidi, Holky Tong, dvě vítězství, Bez ohledu na tvůj věk, Luboš Mukna a Jiří Bláha, jedno vítězství, Příběh, Premiér a Bígo, jedno vítězství, Pro mámu, Josef Melen a Luděk Minka, dvě vítězství, Když zaspíváš, Kateřina Ševidová a Radek Žalud, třikrát výhra, Loďky Venuše čtyřikrát výhra, Když léta běží, Josef Wolter šest vítězství a rekordman letošního roku se jmenuje Ruda Sakala. Ten totiž natočil hit Jetplane a ten vyhrál 12krát. Která z písní vyhraje dnes? No bude to jedna z těch, které jsem teď jmenoval. My jsme ale u místa 6. a sem vystoupala Elin s hitem Hey Lala.

0: Předminule páté místo, minulý týden místo čtvrté, což bylo nejlepší umístění pro písničku Duše Lucie Vondráčkové, a dnes návrat na pětku. V hitparádě je už 9 týdnů. Teprve 4 týdny je tady písnička, která se jmenuje Chci ti říct, a napsal ji sám pro sebe Petr Kusko. Předminule druhé místo, minulý týden místo páté a dnes je to čtyřka.
1: Víš, chci ti říct, jak jsi hezka, ale nevím jak a co Bůh. Ten se směje, do rytmu tleská, ale já mám strach,

0: to pěkně do zadečku.
1: Hlasy, které docházejí do hitparády teď, tedy během jejího vysílání, mají dvojnásobnou hodnotu oproti těm hlasům, které potom přijdou do středeční půlnoci a ve středu o půlnoci hlasování v této hitparádě končí. A teď pozor, už nebudeme hlasovat pro hit, který je momentálně na třetím místě, mimochodem byl tam i minulý týden a má na svém kontě také dvě vítězství a v hitparádě je celkem 15 týdnů a to je jeden ze zápisů do historie. Ten hit se jmenuje Děti jsou taky lidi, napsala ho Veronika Doudová a natočila skupina Honky Tonk. A teď proč se loučí? No protože už má zlatou českou dvanáctku a na tu platinovou už nemůže dosáhnout. Má na svém kontě 10x stupně vítězů. Já gratuluji a tu písničku si samozřejmě teď poslechneme.

Třetí místo, Děti jsou taky lidi a skupina Holky Tong, to je písnička, pro kterou už nehlasujeme, ale má zlatou českou dvanáctku. A teď udělíme zlatou českou dvanáctku. Jsme u druhého místa a tady je stejně jako před týdnem písnička, která se jmenuje Léto pod peřinou. Napsali ji Tomáš Kolařík a Honza Nedbal a to je právě hit, který dostává ocenění zlatá česká dvanáctka a já se podívám tady na výsledky. Jedenkrát osmé místo, čtyřikrát místo šesté, dvakrát páté místo, dvakrát čtvrté, dvakrát druhé a jednou první. A to jedno vítězství stačí, protože podle pravidel dostává ocenění zlatá česká dvanáctka ta píseň, která vydrží v hitparádě celkem nepřetržitě 12 týdnů a během těch 12 týdnů alespoň jednou zvítězí. Tak tady je a hlasujeme pro ní dál.

0: Česká dvanáctka, rekapitulace.
1: Do dnešního žebříčku se nedostaly novinky z minulého týdne. Melodie, Vojtěch Dyk, Ignor, Pokáč. A po 14 dnech jsme se rozloučili s písničkou Cesty, kterou natočili Tereza Holubová a Sound of Vitard. A teď rekapitulace. Nejprve novinky. Hlasujeme na číslo 900 1103. Je to 900 1103. Pravidla a podrobnosti najdete na česká12.cz. A hlasujeme SMS-kou ve tvaru hit Mezera a číslo písně, pro kterou chceme hlasovat. První novinka, Vyplouvám, Daša, hit Mezera 12. Druhá novinka, Do očí, skupina Cukr, tady SMSka hit Mezera 11. A třetí novinka, Máme tu víkend, Yellow Sisters a Andrew, hit Mezera 10. Aktuální žebříček, 9. místo, Massachusetts, 4 tenozy, hit Mezera 9. Osmička, novinka z minulého týdne, která prošla vaším hlasováním, Doba je divná, Richard Tesařík, Ondřej Soukup a Marián Zima, hit Mezera 8. 7. místo, Svatá Kordula, Aneta Langerová a Orchestra Folklorika, hit Mezera 7. Zpěvačka Elin, Hej Lala, 6. místo, hit Mezera 6. 5. místo, Duše, Lucie Vondráčková, hit Mezera 5. 4. Chci ti říct, Petr Kusko, hit Mezera 4. 3. Děti jsou taky lidi, Holky Tong, Zlatá česká dvanáctka, pro tento hit už nehlasujeme. 2. místo, Léto pod peřinou, Honza Nedbal, čerstvá Zlatá česká dvanáctka, hit Mezera 2. A vítězný hit bude mít stejně jako minulý týden a stejně jako každý týden SMSku hit Mezera 1. A vítězí stejný hit jako před týdnem, je to hit, který napsal Michal Schönbauer a jmenuje se Jak dvě řeky. Skupina České srdce tedy obhajuje vítězství z minulého týdne. Od mikrofonu se loučí Martin Hrdinka, mějte se báječně a hlasujte, jinak nemůžete změnit žebříček.

0: Milujete koně? Pak si nenechte ujít mezinárodní výstavu Kůň 2026. Od 18. do 20. září v Lysé nad Labem vás čekají přehlídky plemen, drezura, parkour, western a bohatý program. Vrcholem bude večerní koňská gala show s 10 lipicány ze slovinského hřebčína Lipica. Vstupné na výstavu je 200 korun. Vstupenky na vll.cz. Se slevovým kódem Kůň 26 získáte 25% slevu. Kůň 2026 na výstavišti v Lysé nad Labem. Zážitek pro celou rodinu.
1: Bylo 17 hodin.
2: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
1: Studenti ze spolku Nezájem spouštějí kampaň pro mladé lidi před komunálními volbami a na letišti ve Vilniusu načas zavřeli letiště kvůli podezřelému objektu zaznamenanému radarem. Zítra bude dopoledne zataženo až oblačno, na většině území déšť nebo přehánky a pak bude srážek ubývat, nejvyšší teploty do 22 stupňů. Dobré pozdní odpoledne vám přeje Josef Maršál. Malý zájem mladých lidí o komunální volby chtějí změnit studenti ze spolku Nezájem. Spustili stejnojmenou kampaň na sociálních sítích. Na webu vysvětlují volební proces a propagují kandidáty do 30 let věku bez ohledu na jejich politickou příslušnost. Podle tvůrkyně webu studentky právnické fakulty Univerzity Karlovy Marie Salvetové informování o volbách mladé lidi zcela míjí.
3: Mladí lidi nečtou tolik noviny, neposlouchají rozhlasy, nekoukají na televize a ty komunálky nejsou medializovaný dobrým způsobem pro mladí lidi. Není to pro ně nikde dostatečně dobře shrnutý, jak se třeba vůbec volí a ani kdo kandiduje a kde zjistím něco o těch kandidátech.
1: Spolek Nezájem plánuje do voleb i diskuse mladých kandidátů v krajských městech. Rozšíření okruhu zdravotnických pracovníků, kteří mohou očkovat lidi starší 18 let, zítra projedná vláda. Týkat by se to mělo lékařů všech odborností, zubních lékařů a farmaceutů. Kabinet se bude zabývat i novelou o návykových látkách, podle níž by bylo možné koupit od příštího roku v Česku kratom od 21 let a ne od 18, jako tomu je teď. Předpis má zakázat i jeho prodej v e-shopech. Na osobní asistenty podle lidí se zdravotním postižením často nezbývá dost peněz. Nejvyšší příspěvek na péči pro člověka, který žije doma, je 27 tisíc korun měsíčně a to vystačí zhruba na 6 hodin pomoci denně. Velká část péče tak zůstává na rodinách, které se kvůli tomu dostávají často i na hranici svých možností. Pokračuje Michal Prager ze spolku Žít po svém.
4: My jsme momentálně požadovali, aby aspoň příspěvek na péči ve čtvrtém stupni byl zdvojnásoben, aby to aspoň těm lidem v tuto chvíli nějak pomohlo. Ale pan ministr nám řekl, že je to moc peněz pro málo lidí.
1: Ministr práce Aleš Juchelka z Hnutí ANO uznává potíže a chystá změnu, která má zohlednit skutečný rozsah potřebné péče a zlepšit dostupnost sociálních služeb. Litva dnes na několik minut přerušila provoz na letišti ve Vilniusu. Kvůli hlášenému narušení vzdušného prostoru země cizím objektem vzlétla taky stíhačka Severoatlantické aliance. Podle Litevského národního centra pro řízení krizí šlo nakonec o planý poplach. Radar zaznamenal hejno ptáků.
2: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Počasí.
1: Zítra bude dopoledne zataženo až oblačno, na většině území déšť nebo přehánky. Během dne bude oblačnosti a srážek od severozápadu zvolna ubývat. Nejvyšší teploty 18 až 22 na severovýchodě do 19 stupňů a v 1000 metrech na horách kolem 14.
5: Do Brna, do Prahy.
6: Jedu moderním vlakem Českých drah, i když auta stojí. Do Brna, Olomouce, Ostravy i Prahy. Pohodlně a rychle. České dráhy. Sponzor programu. Jedu vlakem Českých
2: drah. Doprava.
1: S ústým provozem počítejte na D1, cestou na Prahu pomaleji pojedete od Koberovic přes omezení na 24. kilometru až k Pražskému okruhu, celkově ztratíte 20 minut. Na silnici číslo 3 velmi hustý provoz u Olbramovic a pak kolem Benešova a silnice 13 mezi Stráží nad Ohří a Kláštercem je uzavřena po nehodě dvou aut u Boče. Osobním autem to lze objet přes Lužný a Koruní. To byly zprávy teď Tereza a Honza.
7: 13. září, to je datum na dnešním kalendáři. Stejné datum stojí i v záhlaví dalšího z příběhů z kalendáře. Připraveni vám vyprávět jsou Jan Kovařík
8: a Tereza Stýblová. Hezké odpoledne.
7: A když dovolíte, začneme hned citátem. Život zpočátku rozdává, možná až marnotratně, ale pak si začíná brát. To je citát muže, kterému dnešní příběhy z kalendáře chceme věnovat.
8: No, já doufám, že jsem zatím ve fázi, kdy mi život rozdává.
7: No, já se trochu obávám, že u mě už si začíná brát.
8: Kde přesně?
7: No, děkuji za kompliment, vím, že kolem pasu mi spíš přidává, ale někteří mý generační souputníci by věděli, jak to myslím. My budeme dnes mluvit o jiném fešákovi, než jsem já.
8: No a tady jsou tři nápovědy, abyste zkusili poznat, o koho jde. Tou první jsou rodáci.
7: Druhá indicie zní housle.
8: A třetí indicií je jméno Jiřina Bohdalová.
7: Tak co? Už víte, není to úplně jednoduchá hádanka, ale vyřešit se dá. Dáme vám na to pár minut.
2: Český rozhlas Dvojka. Rádio, které vás baví.

0: Před chvílí jsme vám v příbězích z kalendáře na dvojce řekli tři nápovědy, ostatně jako vždycky, které vám měly připomenout muže, jenž se narodil 13. září v roce 1932.
1: První nápověda zněla Rodáci. Hrál totiž hlavní roli ve filmu Všichni dobří rodáci.
0: Druhá indicie byla housle, a to proto, že byl velkým milovníkem právě tohoto hudebního nástroje a dokonce na něj přiměl hrát svého syna Ondřeje.
1: A třetí nápověda zněla Jiřina Bohdalová. S touto herečkou našeho hrdinu pojí nejen mnoho filmů, ale byla také 12 let jeho manželkou.
0: No, tak teď už určitě všichni, ať chudí, středně majetní, bohatí či brzo bohatí, vědí, že dnes by slavil narozeniny Radoslav Brzo bohatý.
1: Charismatický herec, který byl představitelem opravdových chlapů. Osobně ho mám nejraději právě v Rodácích nebo ve slavném filmu Ucho.
0: No, já jsem si ho mimo jiné oblíbila i v historickém seriálu FL Věk.
1: Babička o něm říkávala kluk jak cumel. To byla krásná role. A víš, že při ní málem uhořel?
0: No, tu příhodu jsem slyšela, když ji sám vyprávěl v pořadu Valdemara Matušky.
1: No tak si ji tady můžeme připomenout. Režisér František Filip byl občas trošičku zlomyslný a svému hlavnímu herci se rozhodl pořádně zatopit.
0: No a to doslova. Do lavice, na které měl Radoslav Brzo bohatý sedět, nechal vydlabat prohlubeň, až zbyla naprosto tenká vrstva dřeva. Pod lavici nechal umístit svíčky, které před začátkem záběru zapálil Jan Tříska, jak tematické.
1: Radoslav Brzo bohatý nic netušil, seděl a najednou ucítil, že mu, no jak se to říká lidově, hoří koudel u zadku.
0: Mm-hmm, tak se to říká, ano. Zůstával však neustále v roli a měl kamennou tvář.
1: No, pak ho ovšem tohle nepříliš pohodlné bydlo už natolik pálilo, že byl rozhodnutý vyskočit a běžet se schladit někam do lavoru, ale neudělal to.
0: A v tu chvíli režisér zvolal stop, nebo mi ještě uhoří.
1: No štěstí, že Radoslav Brzo bohatý pod jeho režijním vedením nehrál třeba Jana Husa.
0: Tam by byl možná schopen pro dobrou roli i vzplanout.
2: Tereza Stýblová
3: a Jan Kovařík.
2: Příběhy z kalendáře
3: na dvojce.

0: Příběhy z kalendáře na dvojce dnes s datem 13. září vám vyprávějí Jan Kovařík a Tereza Stýblová.
1: A vyprávíme je o Radoslavu Brzobohatém, který se narodil 13. září 1932. Proslavil se filmem Všichni dobří rodáci, ale kde byl vlastně rodákem on?
0: No, v tom 32. roce se sice narodil ve slovenských Vrútkách moravským rodičům, ale po válce se přestěhovali do Jarcova na Valašsku.
1: Ke zdejšímu kraji se Radoslav Brzobohatý hrdě hlásil celý život.
0: I po letech se stýkal se svými kamarády z rodného kraje, ačkoliv byli z nehereckého prostředí.
1: Ostatně i on byl z neherecké rodiny. Jak se tedy vlastně k hereckému kumštu dostal?
0: Ve Valašském Meziříčí bylo několik ochotnických spolků. Na jeviště poprvé vstoupil v 8 letech v karafiátových broučcích. To muselo být roztomilé. Rodičům se ovšem moc nezamlouvalo, že by se jejich syn měl stát divadelníkem.
1: Není divu, dědeček byl námořní kapitán, jeho otec už ve 14 studoval námořní akademii a stal se strojním důstojníkem.
0: No jak ale později Radek sám prozradil, k vodě neměl žádný vztah.
1: Pokud neměl žádný vztah k vodě, tak se divím, že to rodiče nevycítili.
0: No já myslím, že třeba během hygieny mu voda nevadila, ale rodiči byli možná trochu profesně zaslepení. Tatínek se v něm viděl. Ve 12 mu řekl: jestliže já ti říkám Radku, ty mi budeš říkat Jardo.
1: No dal mu najevo, že jsou na stejné lodi. V plánu bylo, že Radek vystuduje gymnázium, následně nějaký technický obor a vypluje na moře.
0: No, jenže v 15. ho z gymnázia vyhodili kvůli tomu, že to s kamarády přehnali se slivovicí.
1: No vidíš, takže k některým tekutinám měl kladný vztah.
0: Ano, k některým ano.
1: Když je pak na gymnázium chtěli vzít zpátky, kluci už to hrdě odmítli a tak se Radek vyučil mechanikem pletařských strojů v Krnově. Tam také začal hrát v kapelách a ochotnickém divadle.
0: Tatínek se s jeho herectvím smířil až v roce 1966, když ho viděl hrát námořníka v Martinu Eidnovi podle Jacka Londona.
1: Dokonce mu prý tehdy zavolal a řekl: Radošu, tož se omlouvám, byl jsem blbec.

0: Radoslav Brzobohatý, o kterém si dnes v příbězích z kalendáře na Dvojce vyprávíme, měl rád krásné ženy. A jeho první manželkou byla herečka Jarmila Kolářová.
1: Do manželství skočil rovnýma nohama. Když si bral Jarmilu, bylo jim oběma 20.
0: Poznali se v Praze na Damu, kde studovali společně herectví. A jako začínající elévové po škole dostali angažmá každý v jiném městě.
1: Ajaj, to není zrovna ideální pro vztah. Vztahy na dálku jsou většinou problematické, zvlášť v době, kdy lidé neměli k dispozici mobily a internet.
0: Navíc on byl v Olomouci a Jarmila v Jihlavě.
1: No to je docela dálka, autem 167 kilometrů. No a když si představím, že brzo bohatému bylo 20, no tak pokud vedle sebe nemá svoji ženu, vezme zřejmě za vděk ženou, která blízko je.
0: Dobře, ale takhle to může mít i žena, Honzo. Možná proto si Jarmilu pojistil tím, že ji přivedl do jiného stavu.
1: No, na druhou stranu díky tomu měla pocit, že to s ní myslí opravdu vážně.
0: V roce 1961 po dvouletém angažmá v Horáckém divadle v Jihlavě porodila Radkovi Brzobohatému dceru. Řekla bych, že Radek možná toužil více po synovi.
1: Ty asi usuzuješ z toho, jaké jméno dcerka dostala. Jmenuje se po tatínkovi Radana.
0: Po narození dcery se přestěhovali všichni do Příbramy, kde jeho žena Jarmila měla maminku, která jim hlídala dítě, když potřebovali. No a konečně spolu byli jako rodina.
1: Ale ne na dlouho. V té době už Radek toužil prorazit v Praze. A tak skoro nebyl doma.
0: Zatímco nastoupil v roce 1962 do svého prvního pražského angažmá v Libni, tak Jarmila zůstala věrná Příbramskému divadlu.
1: Radek a Jarmila spolu žili 10 let, tedy až do třicítky. O rozvod požádala ona.
0: Protože viděla, že takové manželství zkrátka nemá smysl. Později však vzpomínala. Nemůžu proti němu říct nic zlého. Milovala jsem ho a myslím, že i on mě.

0: Radoslav Brzo Bohatý se narodil 13. září 1932, proto si o něm dnes v příbězích z kalendáře povídáme. Narodil se na Slovensku, žil jako mladý na Valašsku. Měl se stát původně námořníkem, ale to se trochu nepovedlo, jak víme. Nicméně, když hrál námořníka potom na prknech, co znamenají svět, tak mu jeho tatínek konečně rázovitým způsobem odpustil.
1: Zatím jsme stihli probrat jeho mladická léta, první manželský vztah a úspěch v Praze. V další části příběhu z kalendáře budeme mluvit o jednom temném proroctví, kterému obstaral režisér Rodáků Vojtěch Jasný, o dalších ženách jeho života, tedy Jiřině i Haně, a také o svým způsobem trpkém konci tohoto hereckého barda ve Vinohradském divadle. Pokud s námi zůstanete na dvojce.

0: Posloucháte Příběhy z kalendáře. Na dvojce dnes s Terezou Stýblovou a Honzou Kovaříkem.
1: Protagonistou dnešního dílu je herec Radoslav Brzobohatý. Režisér slavného filmu Všichni dobří rodáci, Vojtěch Jasný, jednou Brzobohatému udělal takový horoskop, ve kterém mu vyložil, co ho čeká. A několikrát se prý při výkladu zarazil.
0: Radek Brzobohatý se ho ptal, co se Jasnému nezdá. No a ten ho varoval.
1: Řekl mu: tož Radošu, až se ti bude blížit 40, tak během 24 hodin zažiješ 3 okamžiky, při nichž budeš mít jen 12% šanci, že z nich vyvázneš živý.
0: No a podle Brzobohatého slov se proroctví skutečně vyplnilo.
1: Začalo to v noci ze 6. na 7. listopadu roku 1971. Brzobohatý jel na chalupu do Jizerských hor.
0: Nezapomeň na ty lyže, Honzo.
1: Jasně. Ještě v Praze si koupil nové lyže, které na chalupě hodil do prvního patra a vyrazil za kamarády. Když se vrátil, chalupa byla v plamenech.
0: Najednou si uvědomil, že má v prvním patře ty nové lyže. Nevím jak ty, ale já bych je tam nechala.
1: No já taky, jenže on se hustým kouřem prodral po schodech nahoru, otevřel dveře a naštěstí neudělal ten osudný krok, protože v tu chvíli se zřítil strop.
0: Jenomže to nebylo všechno. Ve 3 ráno přijeli hasiči, tak se vypravil ke svému kamarádovi. Sedl do auta a jak se blížil k železniční trati, tak viděl, že je rozkopaná.
1: Dobrzdil těsně před hromadou navršené hlíny a v následující chvíli se kolem v plné rychlosti přehnal vlak.
0: Nefungovala totiž výstražná signalizace.
1: Kdyby tedy nezastavil, byla by ho lokomotiva smetla.
0: A právě v ten okamžik mu došlo, že se naplňuje Jasného proroctví.
1: No, jenže to předpovídalo 3 smrtelná nebezpečí během jednoho dne. Schválně, co bys udělala na jeho místě?
0: No, určitě bych se bála dělat cokoliv, co by jenom trochu zavánělo nějakou nehodou.
1: No, jenže Radek Brzobohatý ráno nasedl do auta a jel do Prahy. Celou cestu měl prý pocit, že slyší nějaké bouchání.
0: No a slyšel dobře. Dojel sice až do Prahy na Palmovku, ale tam mu na křižovatce upadlo levé zadní kolo.
1: Panečku, 12% šance a stejně to vyšlo. Naštěstí, chce se mi říct.
2: Tereza Stýblová
3: a Jan Kovařík.
2: Příběhy z kalendáře
3: na dvojce.

0: Na dvojce vám dnes v příbězích z kalendáře vyprávíme o životních osudech populárního a úspěšného herce Radoslava Brzobohatého.
1: A teď tam přimícháme Brada Pitta a Angelinu Jolie, protože takový byli vlastně ve své době Radoslav Brzobohatý a Jiřina Bohdalová.
0: Ale to je docela hezký příměr, chválím tě. Tihle dva se zblížili v roce 1964 při natáčení historického dramatu Hvězda zvaná Pelině.
1: V jedné televizní estrádě se vtipkovalo, že Jiřina bude brzo bohatá. No a taky ano, možná to bylo další proroctví pana Jasného, jen ho nevyřkl. Vzali se v létě 1970.
0: Jejich manželství prý bylo někdy docela bouřlivé a důvodem byla někdy i žárlivost.
1: Po Radkovi totiž toužili stovky žen. Jeho srdce ovšem nakonec získala až Hana Gregorová.
0: Ta byla rovněž zadaná s jordánským lékařem, s nímž měla dceru Rolu, bydlela ve Spojených arabských emirátech, ale stýskalo se jí porodné zemi, kam se ráda vracela.
1: A při jednom návratu do vlasti dostala nabídku na film Noční jezdci, kde se setkala právě s Brzobohatým.
0: Zajímavý detail. Vývoji tohoto vztahu napomohlo špatné počasí.
1: Počasí?
0: Ano, bylo deštivo. Během dvouměsíční práce se venku, jak se říká, čerti ženili a vznikla spousta času a prostoru pro zbližování. Ačkoliv paní Hana nikdy předtím nevyhledávala nějaké flirty při natáčení, tentokrát podlehla.
1: No, jenomže tohle bylo něco jiného. Bylo to šílené omámení.
0: Ty to vyprávíš, jako bys to sama zažila.
1: Ale ne. Nebo nebudu říkat detaily, ale takhle na to v jednom rozhovoru vzpomínala paní Hana Gregorová. Oběma zadaným milencům pak bylo po dokončení filmu jasné, že je to průšvih.
0: No a když je něco průšvih, člověk se tím nechlubí. Setkávali se tedy tajně. Radoslav jezdil do Bratislavy za Hanou i několikrát týdně.
1: Jakmile se ale všechno provalilo, tak následovaly dva rozvody. Hana ten svůj prožívala s lítostí a prohlašovala, že by nejradši měla oba partnery.
0: Radkův rozvod byl dramatičtější, protože Jiřina Bohdalová ho tehdy nesla velice těžce.
1: Ze vztahu s Hanou Gregorovou se Radoslavovi narodil syn Ondřej, který po rodičích rovněž zdědil umělecký talent a po tatínkovi řekla bych i šarm.

0: 13. září 1932 se narodil Radoslav Brzobohatý a proto je dnes hrdinou příběhu z kalendáře.
1: Další povídání s dovolením začnu jeho vlastním citátem. Překvapuje mě, jak někteří mladí herci přijdou na plac a nepamatují si text. To za mě neexistovalo. Kdybych to udělal před Marvanem nebo Peškem, odejdou, zmínil se kdysi.
0: Byl to profesionál. Roku 1967 nastoupil do divadla na Vinohradech, kde strávil přes 30 let. Ovšem jeho odchod z divadla vypadal, jako by tam byl pátým kolem u vozu.
1: Tehdy byl stále v plné síle, ale prostě přestal dostávat role.
0: Čekal, že dostane třeba k 65 nám krásnou roli, ale nic. Tehdejší ředitelka divadla Jiřina Jirásková mu údajně s lítostí odpověděla, že pro něj bohužel nejsou role v české ani světové dramatice.
1: Poslyš, to se mi celé nějak nezdá.
0: Každopádně Brzobohatý sepsal výpověď.
1: No, tak to aspoň popisovala jeho manželka Hana Gregorová.
0: Definitivní rána přišla o pár dní později. Z Vinohrad tehdy volali, že si má vyprázdnit skřínku v šatně. Co bys jim na to řekl ty?
1: No, nevím. Nějaká část mého vyjádření asi není publikovatelná. A pak bych řekl, že hned jak budu mít čas, tak si skřínku vyklidím.
0: Jistě. Brzobohatý navrhl, že dorazí za 3 dny, ale oni už druhý den skřínku odvrtali, vyndali z ní všechny věci, hodili je do igelitky a tu nechali na vrátnici.
1: Skoro to na mě působí, jako by v divadle na Vinohradech po něm nechtěli nechat vůbec nic.
0: Podle jeho ženy Hany mu prý nikdy nikdo nepoděkoval za to, že byl 31 let předním členem divadla na Vinohradech.
1: Nedivme se tedy, že Radoslav Brzobohatý v sobě dusil zklamání. Jeho blízcí věděli, že bojuje s depresí.
0: Brzy však opět začal dostávat velké role na jiných jevištích, ale kolem Vinohradského divadla se už nikdy nechtěl ani procházet.
1: Zadosti učiněním mu pochopitelně bylo, když jeho žena roku 2004 otevřela divadlo, které neslo jeho jméno.

0: Dnes jsme si v příbězích z kalendáře díky scénáři Jindřicha Bíče rádi popovídali o Radoslavu Brzobohatém.
1: Během svého profesního života obdržel Radoslav Brzobohatý několik ocenění. V roce 1988 ještě před pádem totality titul Zasloužilý umělec.
0: V roce 2006 cenu Františka Filipovského za celoživotní mistrovství v dabingu.
1: A rok před svou smrtí se dostal do dvorany slávy TT.
0: Vždy se udržoval v dobré kondici. Jako mladý lyžoval, hrál basketbal, házenou, ping-pong i tenis.
1: Ze smrti strach neměl, jak říkal. Nic netrvá věčně a podstatou života je život užitečně a dobře prožít.
0: Pokud už přišel nějaký ten zdravotní neduch, léčil ho slivovicí.
1: Také o ní prohlašoval, umí vyléčit některé neduhy líp než léky.
0: O nemocech ovšem nemluvil ani s kamarády. Vysvětloval to takto. Nesnášíme sentiment, nepláčeme, my radši děláme různé překvapovačky a krávoviny.
1: No, tak snad jste se i vy z dnešních příběhů z kalendáře dozvěděli něco překvapivého.
0: No a už vám zbývá jen dát si slivovici a udělat nějakou tu krávovinu. Pořadí necháme na vás.
1: Příště ale budeme rádi, když budete zase u rozhlasových přijímačů společně s námi.
0: Naschledanou, přátelé.
2: Tereza Stýblová
3: a Jan Kovařík.
2: Příběhy z kalendáře
3: na dvojce.

0: Příběhy z kalendáře.
1: Představujeme vám významné osobnosti a zásadní objevy.
0: Připomínáme historické události a bereme vás na zajímavá místa.
1: Vydejte se s námi do historie, která zaujme, překvapí i pobaví.
0: Příběhy z kalendáře.
1: Každý den po 17. hodině
0: na Dvojce.

0: Rozhlasová hra na dvojce.
1: Být deník je někdy opravdu těžké.
2: Milý deníčku. Něco končí a něco začíná.
3: To nemyslíš vážně.
1: Zvlášť, když se jeho majitelka snaží najít opravdovou lásku.
2: Budu se asi muset rozejít s Pavkou. Jako, mám ho ráda, ale láska to asi není.
0: Au. Láska je dobrý matroš.
1: Třídílná rozhlasová hra Petra Vodičky v neděli ve 20 hodin na dvojce.
4: Bylo 18 hodin.
0: Český rozhlas dvojka. Zprávy.
4: Vláda zvažuje cenové stropy u elektřiny i paliv a Donald Trump vyzval Zelenského, aby přestal útočit na ruskou ropnou infrastrukturu. Zítra bude dopoledne zataženo až oblačno, na většině území déšť nebo přehánky, pak bude srážek ubývat, nejvyšší teploty do 22 stupňů. Zdraví vás Josef Maršál. Vláda by mohla zastropovat ceny elektřiny, pokud by dál stoupaly. Oznámil to ministr průmyslu Karel Havlíček z hnutí ANO. Podle něj by se regulace mohla dotknout výrobců i dodavatelů.
5: Vicepremiér neřekl, při jak vysokých cenách by začala vláda trh regulovat. Podrobnější byl u zdražujících paliv. Kabinet podle Havlíčka kroky koordinuje s Maďarskem, Polskem a Slovenskem.
6: Pokud kdokoliv z nich dojde k závěru, že se bude regulovat, v tu samou chvíli to uděláme.
5: Podle hnutí STAN vláda nemá snižovat spotřební daň, protože na pokrytí ztrát nejsou peníze. Předseda starostů Vít Rakušan chápe, že kabinet s opatřeními vyčkává.
7: Čekat určitě na moment, kdy přijde s nějakým razantním zásadním opatřením. No to já jako člen vlády, která jednala takhle racionálně, taky kritizovat nebudu.
5: Šéf Pirátů Zdeněk Hřib říká, že by Česku pomohlo zvýšení podílu obnovitelných zdrojů. To odmítl předseda motoristů Petr Macinka. Marek Sedláček, Český rozhlas.
4: Americký prezident Donald Trump vyzval ukrajinského prezidenta Zelenského, aby přestal útočit na ruskou ropnou infrastrukturu. Ukrajinské údery na tuto infrastrukturu vedou k nedostatku paliva, což má negativní dopad pro celý svět, uvedl podle agentur Trump. Čínský prezident Xi Jinping vyzval země skupiny BRICS k větší spolupráci. 11 členů také v prohlášení na summitu v Dillí vyzvalo ke klidu na Blízkém východě a mluvili také o Ukrajině.
8: Rusko na konci summitu oznámilo, že indický premiér Modi a čínský prezident Xi nabídli Vladimíru Putinovi roli zprostředkovatelů mírových jednání s Ukrajinou. A Kreml dodal, že ruský prezident nabídku uvítal. Indie a Čína chtějí vyřešit otázku dlouhodobých pohraničních sporů a Rusko s Indií plánují výrazně navýšit objem vzájemného obchodu. 11 členských zemí skupiny BRICS zahrnuje skoro polovinu světové populace, vytváří 40% celosvětového hrubého domácího produktu a probíhá v něm čtvrtina světové obchodní výměny. Z Asie David Jakš, Český rozhlas.
4: Ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů byl pozván na pondělní schůzku prezidenta Petra Pavla a premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Ministr se s premiérem dohodl, že se schůzky nezúčastní. Tématem zítřejšího jednání má být koordinace zahraniční politiky a zejména účast prezidenta Petra Pavla na valném shromáždění OSN.
1: Více zpráv z domova i ze světa najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Počasí.
4: Zítra bude během dopoledne ještě zataženo až oblačno. Na většině území se objeví déšť anebo přehánky. Během dne bude oblačnosti i srážek od severozápadu zvolna ubývat. Nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů, na severovýchodě území do 19 a v 1000 metrech na horách bude kolem 14.
0: Doprava.
4: Na D1 cestou na Prahu už odstranili následky nehody na 37. kilometru. Je tam stále však kolona zhruba na 20 minut. Teď se brzdí někde u Divišova. Na 35. kilometru D11 ve směru na Prahu je stále omezením. Před ním popojíždí kolona, která je asi na 10 minut. A silnice číslo 27 je neprůjezdná po požáru osobního auta u odbočky na Podbořánky. Pro dnešek je to ze zpráv na dvojce všechno. Hezký podvečer.
0: Český rozhlas dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
9: A teď už tu, přátelé, pro vás máme premiéru druhé části našeho nového cyklu Výjimeční. Dina Štěrbová, horoleskyně, profesí univerzitní matematička a později také filantropka, si od mládí zamilovala výšky i výstupy do vysokých hor. Během svého života zdolala 2 8000 a aby vystoupala na jejich vrcholky, překonala i společenské předsudky. Věnuje se také pomoci znevýhodněným lidem ve vysokohorských oblastech Kašmíru. Poslouchejte další díl cyklu Výjimeční.
0: Český rozhlas Dvojka uvádí Výjimeční.
1: Galerie současných osobností Česka.
0: Dina Štěrbová, horoleskyně, matematička a filantropka. Výjimeční.
10: Mně se strašně ty hory vždycky líbily. Jsem to považovala za něco nesmírně vznešeného, jako v kostele, když jste.
0: Dina Štěrbová, pohledem Markéty Ševčíkové.
10: Ta krása, ten ptačí pohled, velebnost, by samozřejmě tam taky škaredé počasí, ale když to prostě ten okamžik se vyrobí, tak to jsou takové ty prosvětlené obrazy, které nikdy v životě už nezapomenete.
0: Narodila se v roce 1940 v Bratislavě jako Margita Šochmanová, ale doma jí neřekl nikdo jinak než Dino. Měla 2 bratry a sama vyrůstala trochu jako kluk. Ve staré Bratislavě prolezli s kamarády všechny podzemní tunely i chodby a pak se vydali i vzhůru, na tehdy rozbořený starý bratislavský hrad, na kostelní věže. Tam Dina poprvé zažila okouzlení výškou a výhledem do krajiny. A touha po nich ji i její kamarádku přiměla k tajnému výletu do Vysokých Tater. Oběma jim tehdy nebylo ani 15 let.
10: V tom dětství člověk je otevřený mnoha vlivům a vlastně zjišťuje, co je mu blízké. Že? Tak jsme byli s kamarádkou taková kvítka, že jsme neposlouchali dospělí a prostě jsme tam uviděli Gerlach a Lomničák, tak nás nenapadlo nic lepšího, než se pokusit na něj vylézt.
11: Jak to, že jste to zvládli bez jakýchkoliv zkušeností, jako 2 malé holky?
10: Prostě děcko je přirozeně šikovný a to nebyl žádný velký problém. To samozřejmě nebylo horolezectví, ale mě to přivedlo k tomu horolezectví. Protože jsme tam taky viděli skutečné horolezce a v Bratislavě potom jsem zjistila, že mají vývězku. Tam jsem se chodila dívat, no a posléze jsme se s kamarádkou odvážili se tam přihlásit. No. Měli z nás hroznou legraci, protože tam žádné jiné holky nebyly a my jsme se nenechali odradit a nebylo to někdy moc příjemný s těma kolegama.
11: Jakože vás podceňovali.
10: No tak jasně, to vůbec se jim nelíbilo, že to myslíme vážně.
11: Já když jsem četla různé vaše vzpomínky, tak vy na to nikdy nevzpomínáte nebo nepopisujete to s hořkostí a přitom to pro vás a pro vaši rodinu musela být velmi těžká, složitá a úkorná doba. Tak vaše maminka byla maďarské národnosti, tatínek německé, ale zároveň byli Čechoslováci po vzniku naší samostatné republiky. Potom se to velmi zkomplikovalo druhou světovou válkou, následně událostmi po druhé světové válce. To muselo být neuvěřitelně těžké dětství a komplikované jak pro vaše rodiče, tak pro vás. Obzvlášť, když váš otec byl právník.
10: Ano, pro moje rodiče to bylo velice těžké, ale děti žijou ve svém světě a vytěsňují. A to byl můj případ. To bylo takové schizofrenie. Já jsem věděla, co se děje. Jsem byla svědkem v 8 letech, že nás vyhodili z bytu za 2 hodiny. Estebák s kulometem. Takže to všechno jo, ale nicméně jsem dokázala to jako dát za takovou oponu.
0: Malá Dina měla ve škole vynikající známky, především z přírodních věd. Proto se toužila stát lékařkou.
10: Tu medicínu jsem si moc přála, protože mě zemřel malý bratříček na špatně ošetřený zánět slepého střeva a tehdy jsem si řekla, tak já budu ta doktorka, co bude ty děti zachraňovat. No a dost jsem se toho držela, přihlásila jsem se, jenomže bohužel, že jo, ta politická situace a moje rodina, tak mě tam nevzali 2x. Ale 1 semestr jsem na černo vychodila. Jsem doufala, že nějací studenti v průběhu toho semestra odejdou. A nějak tak asi naivně jsem věřila, že bych mohla potom na to jejich místo, no ale velice pádně jsem byla vyvedena z omilu. No a k tematice se dostala, protože tematika mě bavila strašně.
11: Mě fascinuje, že jako ženu vás bavila matematika od začátku. Vy jste vždycky říkala, že vám to přišel neuvěřitelně zajímavý obor, zajímavá věda v čem?
10: Mě fascinuje matematika jakožto takový úhelný kámen lidského vědění. Ona se vyvíjela spolu s řečí. To šlo dohromady, protože vlastně čísla jsou taky slova. A již ve starověku vlastně, že jo, tam ti antičtí Řekové kolem toho období Alexandra Velikého, tak tam byl tenkrát Platón, Aristoteles a tady tito pánové Archimedes a nevím kdo, Euklides. Už tenkrát dokázali ty věci formulovat křišťálově jasným způsobem, něco jako když namalujete čáru tenkým perem. A mě na tom strašně baví ta elegance, když člověk pochopí, o co jde, ne, že se to naučí z paměti, ale když pochopí, jak genezi toho pojmu, jak vznikl, tak to je jako, byste ten pojem sama objevovala. Ono se to potom jakoby přerušilo, že? Protože antika skončila, Římané skončili a matematika se znovu začala rozvíjet až v renesanci. Pak přišel Newton a to je kolik? To je 300 let, to je úplně vteřinka té lidské existence a ten propojil tu matematiku s tím fyzikálním myšlením neuvěřitelným způsobem. Vznikl diferenciální počet. A od té doby vlastně ta matematika s tou fyzikou takhle se proplétá. Je to taková, někteří tomu říkají romance matematiky s fyzikou. A prostě to vystihuje podle mě to nejpodstatnější v tom poznání, co je, jo, ta matematika. Ona je taková suchá, sice se zdá, ale to je právě ta její elegance. To je téměř jako nějaká poezie japonská, tak strašně úsporná. Tak matematika je takové haiku.
0: Dyniným osudem se tehdy stala na místo medicíny matematika, kterou poté vyučovala na univerzitě v Olomouci, ale vášeň pro hory a lezení jí zůstala a byla čím dál silnější. A také osudová, protože právě díky horám jí vstoupil do života významný hydrobiolog a ekolog Otakar Štěrba. Oba je spojovala láska k horolezectví, kterou Otakar doplňoval i láskou k vodáctví a přírodě. Díky němu například vznikla chráněná krajina oblast Litovelské Pomoraví. Přestože byli oba milovníky velehor, usadili se na rovinaté Hané poblíž obce Příkazy u Olomouce. A právě odtamtud podnikali další výpravy k řekám, do skal i k vrcholům velehor.
10: On neměl ten sport rád. On říkal, že je to tahání čerta za ocas. No, ale lezl. On říkal, že je to blbý sport, protože se tam zabíjí lidi. No a na druhé straně on jezdil divokou vodu a taky se jim dva kamaráti utopili před jejich očima na Ganze. Takže to je taky trochu rozpor, protože ta voda je ještě možná horší než to horolezectví.
11: Mimochodem, jak člověk, který chce zdolávat 8000 vrcholy, se připravuje v středoevropské zemičce, kde vlastně žádné velké 8000 nejsou. Začíná člověk tím skalním lezením a teprve potom přejde k těm vysokohorským výstupům, protože ono je to úplně jiná sportovní disciplína, že ano?
10: Přesně tak. Já jsem jako dlouho lezla s velkým nadšením po skalách a nejméně 10 let jsme jezdili jenom do Tater a na cvičné skály. A jenom pro to horolezectví, jo, pro ten životní pocit a pro ten pocit svobody. A zvlášť potom, že jo, když přišli Rusy, tak to byl takový únik do trochu jiného světa, kde platí slušnost a nějaká spravedlnost. Já jsem měla štěstí, že se nám podařilo v 70. roce, teda ne mě, ale mému muži, vyřídit expedici do Karakorumu. Co do okolností, to byla vůbec první československá výprava do Karakorumu a oni mě tam vzali, jo, musím to tak říct, protože mě tam moc nechtěli, ale jsem tam měla to štěstí, že jsem se tam dostala. To byl iniciační po válce, jsme byli jedna z prvních výprav, protože Pakistán měl složitou historii vzniku a nepouštěl do těch pohraničních oblastí, takže to bylo úplně panenské tam. No, si myslím, že já jsem byla po válce, možná první ženská, která tam vylezla na nějaký kopec vůbec. Jo.
11: Vy jste do toho Pakistánu na tu první expedici jeli nákladákem, kterému se říkalo V3SK?
10: Přesně tak, přes Rusko tenkrát, Sovětský svaz, a kolem Jerevanu, do Iránu a přes Afganistán. No, byla to úžasná cesta. Hrozná, ale úžasná. Navíc jsme potom jako první cizinci jeli údolím Indu, kde se teprve stavěla vlastně ta Karakorumská highway. To bylo další obrovské dobrodružství. Sice jsme ten hlavní kopec nevylezli, ale mnohem později jsem si uvědomila, že vlastně i ten Money Peak, ten 6700 metrů vysoký, vlastně pro mě byl obrovským darem.
11: V jakém slova smyslu?
10: V tom zážitku. Tam expedice trvala nějaký 3 měsíce, tam nebylo jako dnes. No a navíc jsme třeba projeli zemi jako Afghánistán, která sama o sobě je neskutečně krásná.
11: Jste tam byla s manželem, jaké to bylo? Zažít ten prvovýstup spolu s vaším životním druhem.
10: Bylo to velmi prozaické, protože my jsme měli 2,5letého Michala doma a otakar řekl, že nemůžeme nikde lézt spolu, protože kdyby se jeden zabil, tak aspoň ten druhý to musí přežít.
11: Zvykli si na vás ti muži v té expedici? Pochopili, že jste úplně právoplatná členka té jejich skupiny?
10: Tak nic jim nezbylo a já jsem tam musela potupně umývat nádobí a vařit a tak, to se jim líbilo naopak.
11: Vy jste chtěla potom najít nějakou ženskou skupinu? Vy jste začala být průkopnicí ženského horolezectví?
10: No, protože nic jiného mě tenkrát nezbylo a vlastně, že jo, v průběhu těch 70. let už konečně nějaké ženské výstupy se odehrály na 8000. Takže bylo vidět, že to nějak povstává z ničeho a já jsem hrozně obdivovala ty ženské výpravy, tak nevěděla jsem, jak bych to jinak udělala.
11: Mimochodem, jak vypadá ten život tam? Já jsem si vždycky to tak jako velmi laicky představovala, že člověk tam teda přijede, nějak si domluví ty průvodce, ty nosiče a potom tedy vyleze z pravidla do půlky, tam někde přespí a potom vyleze na ten vršek. Ale ono to asi tak jednoduché není. Tak jak vlastně se dá ta cesta rozplánovat, když nevíte úplně, co vás tam čeká, nebo to čerpáte ze všech těch materiálů lidí, kteří už tam vylezli, nebo jak se to vlastně dělá?
10: Tenkrát to tak bylo, že jsem musela číst literatura, to znamená Himalajský žurnál, kde byly popsané vůbec všechny skoro expedice, které podali zprávu, byly tam nějaké mapy a takové věci. To nebylo jak dnes. Dnes vám to agentura zařídí z jednoho dne na druhou a v podstatě, když máte dost peněz, tak vás na ten Everest dostrkají. Ale my jsme si to celé museli zorganizovat sami. Žádný průvodce jsme neměli, měli jsme nějaké šerpy 3 a... Prostě není to ten prodej toho dobrodružství, který se dneska odehrává.
11: Je pravda, že jste si na to vydělávala šitím spacích pytlů a bund?
10: Pravda, no to musí být péřáky, takže my jsme měli takovou tkaninu z hedví, takový šusták tenký, no a z toho se udělal taková věc, se sešilo dohromady ty látky a přepážky hlavně, aby nebyly studené švy. A pak se to naplnilo tím peřím. Já jsem ušila asi tak 300 spacáků.
1: Český rozhlas Dvojka. Výjimečný.
0: Dina Štěrbová se nakonec stala první ženou na světě, která zdolala hned 2 8000 a pokořila i řadu dalších velehor. Položila základy světového ženského horolezectví a stala se inspirací pro spoustu dalších mužů a žen. A s dalšími pokořenými velehorami, přestože ona sama slovo pokořený nemá ráda, si začala uvědomovat, jak důležitou roli v jejím životě i v životě jejího muže hraje spiritualita. A vzala nás na jejich nejoblíbenější místo, křížovou horu Kreuzberg v Rudě u Rýmařova na úpatí Hrubého Jeseníku.
10: Od nepaměti sem chodíme.
11: Čím ta křížová cesta je pro vás výjimečná? Ona je teda neuvěřitelně krásná, jsou to překrásné reliefní sochy teslané do pískovce, ale přece jenom vy k ní máte asi hlubší a srdečnější vztah.
10: No tak tím, že jsme sem celý život chodili a taky to bylo místo, kam můj muž, když už měl infarkt, tak se naposledy s neuvěřitelným vypětím doplazil, takže sem chodím.
11: Já když vidím tu křížovou cestu, když si vzpomenu, co jsem viděla u vás doma. A když si také uvědomím, kolik jste tam měli neuvěřitelných sošek svatých a krásných sakrálních reliéfů, a když si uvědomím, že vy sama jste namalovala křížovou cestu, tak si kladu otázku, čím pro vás vlastně víra a spiritualita v tom vašem horolezecko, matematicko, filantropickém životě?
10: No, tak já jsem vyrostla v katolické rodině, ale od 15 let jsem se zbouřila a nepraktikuju, ale otázka existence Boha je otázka jakéhosi axiomu, protože nikdo nemůže ani dokázat, že existuje nebo že neexistuje. Pro mě je Bůh, vidím ho vlastně v přírodních zákonech fyziky hlavně. A já si myslím, že duchovní rozměr člověk může mít i když nepraktikuje žádné náboženství, protože ta různá náboženství uctívají různé bohy, ale je to stejná potřeba vidět něco základního, absolutního, jenom z různých oken. K těm sakrálním předmětům jsme v podstatě přišli náhodou, že jsme je pozbírali v době, kdy je lidi vyhazovali nebo schovávali na hnojiště, a byly mezi nimi i některé podmalby na skle, které jsem se rozhodla, že to asi není tak těžké napodobit. Tak jsem si udělala rozbor, jakýma barvama to ti lidi dělali. Ono je to taková věc na pomezí, vlastně to je naivní umění, tak jsem i sama namalovala některé, hlavně křížovou cestu, protože si myslím, že ta křížová cesta se netýká jenom křesťanů, ale že je to vlastně takový archetypální symbol, který má dodat naději i v tom, co člověk prožívá nejhoršího. Takže je to takový v podstatě komiks, dalo by se říct, nejhroznějších životních situací, které člověka můžou postihnout, a ten Kristus tím prochází a nakonec stane z mrtvých, jako nad tím vším zvítězí. A to je ta naděje, protože všem nám je v životě ousko z různých situací, a je to takový symbol naděje, bych řekla.
11: No, já jsem si právě říkala, jestli je pro horolezce nějak ta naděje a ta víra a konec konců i láska mnohem důležitější, obzvlášť když se ocitáte v těch extrémních situacích, protože asi bez víry a naděje a zároveň té lásky těch lidí, na kterých jste tam závislí, by to asi nebylo realizovatelné.
10: To je pravda a ten duchovní rozměr tam evidentně je. Vlastně jeden z těch důvodů, proč tam člověk chodí, je i touha dotknout se absolutna, no něčeho, co je nerelativizovatelné a po čem vlastně všichni podvědomně celý život si přejeme, jo, ale ono je to prakticky nedosažitelné, je to takový asymptotický ideál, ale nějakými, i ty hory, ta cesta na ty hory člověka k tomu nějak přibližuje.
0: Dina Štěrbová je také filantropka a financuje humanitární projekty v odlehlé oblasti Kašmíru, kterou většina lidí vůbec nezná. Gilgit-Baltistán leží v nejvýše položených částech Velehor, okolo 5000 metrů nad mořem. A lidé tam žijí ve velmi primitivních podmínkách, které by se daly přirovnat ke středověku. Dina tuto oblast i její lid objevila při horolezeckých výstupech, protože někteří z místních fungují pro horolezecké výpravy jako nosiči a z minimální mzdy pak financují celé rodiny.
10: S něma se nemůžete nesetkat, jo, protože oni jsou ti na tom, v té hierarchii, ti nejnižší, kteří tam se za vás namáhají a pomáhají těm expedicím, že expedice by ani nedonesla všechny zavazadla do base campu, když na to přijde. A jako nemůžete nevidět tu šokující bídu, která tam byla, ten nedostatek základních životních potřeb, v kterém ty lidi jako žili. Říkám v minulém čase, protože to se mění. No a začne se vás probouzet něco jako takový stud. No a ten stud pak třeba u někoho vyústí, že daruje čokoládu nebo ponožky, a někdo jako Hillary postaví nemocnici na úpatí Everestu a stane se tak inspirací pro mnoho dalších podobných horolezeckých expedic.
0: A stal se inspirací i pro Dinu Štěrbovou. S Vítězslavem Dokoupilem postavili v roce 2007 ve vesnici Arandu v Baltistánu v západní Himaláji českou horskou nemocnici. Vybavili jí přístroji a zajišťují léky i peníze na její provoz. Vyškolili zdravotníka, zaplatili mu vzdělání a financují nákladné studium medicíny i jeho synovi. V místě navíc opravili silnici, postavili vodovod, fotovoltaickou elektrárnu, školu. Za svou humanitární činnost byla Dina Štěrbová oceněna pákistánskou vládou, předsedou senátu a především prezidentem republiky Petrem Pavlem, od něhož převzala medaili za zásluhy prvního stupně. Pro paní Dinu je ale nejdůležitější udržet všechny humanitární projekty v chodu, proto se do pákistánských Velehor pravidelně vrací.
10: To jsou jedny z nejsurovějších přírodních podmínkách, kde existuje lidský život, a ti lidi tam je to vyhouplo někdy před několika staletími, se tam dostali, no a nemohli změnit ten způsob toho života, takže teď jsou jako na ostrově. Takže jsou, proto říkám, jsou uvězněni v čase i tom prostoru. A nevědí, jak se zařadit. Oni opravdu žili v té své bublině, v podstatě to byl takový přírodní výběr. Děti v zimě dostali zápal plic, tak ty slabé umřeli. jak žít s myšlenkou, že někde nejsou antibiotika a v důsledku toho umírají malé děti. Tohle co se dá rychle spravit. No, byl to takový vpád do toho jejich života a my jsme sice neměli moc peněz, ale vždycky jsme měli nějaký nápad, co by se z těch peněz dalo udělat. A tak v průběhu těch 20 let toho se tak nasčítalo. No.
11: Vy jste dostala za to ocenění od pákistánské vlády, ale jak na to reagují ti lidé? Vy jste jim tam totiž vyškolili i speciálního zdravotníka, takže už tam ty děti neumírají na ty zápaly plic a na ty banální choroby. Vysvětlili jste jim, jak se má pracovat, co se týče hygieny. Vlastně jste je naučili těm nemocem předcházet, tak to je neuvěřitelný počin.
10: Hlavní cíl byl vždycky sehnat ty peníze na ty léky. Kupujeme v Pakistánu, kde jsou 10x levnější než v Evropě, jinak bychom to ani nezaplatili. Takže v podstatě za směšnou částku je možné, a my to stále dokazujeme, že na to nejsou třeba žádné miliony, že je možné takovou malou nemocnici udržet.
11: Nejenom nemocnici, já jsem zapomněla, že i školu tam máte.
10: Tak školu jsme jenom obnovili, ale internát jsme postavili, traktor a jeepy a mosty a vodovody. A v průběhu těch let se to nasčítalo. No je to jedna malilinka, kapička a těch kapiček by bylo potřeba moc. Těm lidem to pomohlo, si myslím, té oblasti velice, v tom údolí se to propsalo do všech, nejenom do těch lidí v té naší vesnici. A hlavně si myslím, že jim to ukázalo, co mají dělat, že to není tak strašně těžký, takže můžou to i ti místní začít dělat. Dnes je tam spousta dětí, které chodí do školy a i na ty, jelikož jsme tam už vlastně 20 let, tak už dospělí, takže máme i děcka, které dělají vlastně bakaláře a největší úspěch je, že od 1. ledna na lékařské fakultě studuje syn našeho zdravotníka, kterého jsme tam viděli od batolecího věku, tak to si myslím, že to je takový náš největší úspěch.
12: Výjimeční. Galerie současných osobností Česka na Dvojce.
0: Přestože paní Dina výrazně zlepšila životy lidí v pákistánských velehorách a neustále ve svých humanitárních aktivitách pokračuje, její srdce zůstává tam, kde žili se svým mužem Otakarem. V Příkazech u Olomouce.
11: My se teď, milí posluchači, nacházíme v kapli ze 20. let minulého století. Ta kaple je zasvěcená svatým Cyrilu a Metoději. A jsme tady proto, že část vnitřní výzdoby má na svědomí právě paní Dina Štěrbová. Vy jste, paní Dino, vyzdobila tady tu kapli výjevy z křížové cesty starou historickou technikou podmalby na skle.
10: Tak byl to takový můj koníček, stále ještě je. My jsme nějakým podmalbám přišli a mě to zaujalo, tak jsem chtěla zjistit, jestli to jde, tak jsem to zkusila a fungovalo to jako taková nějaká duševní hygiena pro mě. Já jsem začala malovat takové ty klasické, že jo, podmalby na skle, to byl svatý Krištof, svatý Florián, ochránci proti povodním a tak. A potom jsem si řekla, no taky by se dala namalovat křížová cesta.
11: No já jsem z toho úplně uchvácena, protože vy jste mi ukazovala cestou sem krásná boží muka a ta právě zdobí také váš obrázek, Panny Marie.
10: No, to byla úplně rozbitá kamenná boží muka, prastará, a bývalý starosta, který byl velice osvícený člověk, tak ty kameny nechal slepit nějakým kameníkem dohromady. No a chyběl jim tam obrázek, který pochopitelně už nikde nenašli, a tak se tam hodil takový jeden můj obrázek.
11: Co vám tady ty umělecké činnosti přinášejí? Protože my už jsme si povídali o tom, čím vás naplňují ty hory, čím vás fascinovala matematika. Čím je pro vás to umění? Já jsem vás viděla i velmi hezky a krásně hrát na klavír, tak na to, že jste vědkyně, matematička, sportovkyně, tak jste zároveň velmi muzická žena.
10: Vždycky se mi líbilo výtvarné umění a jsem se snažila v tom nějak vyznat a navštěvovat různé galerie a tak podobně. A nikdo to nedělal, ty obrázky prakticky neexistují. Tak nevím, tak mě napadlo, že proč bych to nemohla zkusit. A vlastně lidský život je krátký a nemůžete spoléhat na to, že v nějakém budoucím životě, pokud vůbec existuje, zase budete moct dělat nějaké zajímavé věci, no tak je třeba zkusit všechno v tomto životě. Si myslím, že důležité je, aby, řeknu to trochu nadneseně, aby člověk se dokázal podívat do zrcadla, aby neudělal nějakou hroznou morální chybu. A podle možností se má každý člověk snažit dělat to, co ho baví a co má nějaký smysl. No, všichni valíme do kopce nějaký kámen a on nám furt padá a furt ho musíme znovu valit a obnovovat tu rovnováhu, která je vratka. To je lidský úděl.
12: Výjimeční. Galerie současných osobností Česka.
1: Poslouchejte na webu Dvojky, v mobilní aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
9: A já už jen krátce připomenu, že tento díl cyklu Výjimeční natočila Markéta Ševčíková. Mistrem zvuku byl Jan Kravárik, dramaturgii měla Terezie Jirásková. A ještě, přátelé, připomínám, že pokračování cyklu Výjimeční vám na Dvojce nabídneme příští neděli krátce po 18. hodině.
1: Posloucháte rádi četby na pokračování, pohádky nebo rozhlasové hry?
12: Máme pro vás dobrou zprávu.
1: Nyní si je můžete užít dvakrát déle.
12: Prodlužujeme totiž možnost zpětného poslechu těchto vašich oblíbených pořadů z jednoho na dva měsíce.
1: Četby, hry a pohádky nově dostupné celé dva měsíce na webu Dvojky a na můjrozhlas.cz. Nenechte si ujít v České televizi.
13: Dobrý den.
14: Eva Adamčíková.
13: Dobrý, dost dobrý.
15: Já jsem vás viděl v televizi.
13: Jo, no tak.
14: A otázky, jaké ještě nikdy nedostala.
16: Jsou chvíle, kdy ses rozplakala.
13: Jo, jo, jsou.
16: Já teda moc nebulím, ale...
13: To je dobrý den.
17: Máš nějakou fobii?
13: Z vejšek trochu.
18: Jakou sladkost máš nejradši?
13: Čokoládu na různý způsoby.
14: Talk show na jedno.
13: To jste mě překvapili, to jsem vůbec nečekala.
14: Premiéra ve středu večer na ČT1 a v iVysílání.
12: Ceny Národního památkového ústavu. Restaurátoři, archeologové, kasteláni, majitelé památek. Kdo si letos odnese prestižní ocenění Národního památkového ústavu Patrimonium pro futuro? I vy můžete rozhodnout o jednom z vítězů. Hlasujte o držiteli ceny Památky děkují. Do 20. září. Více na npu.cz. Kdo ocenění získá, se dozvíte 20. října. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
19: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
9: A pro ty nejbližší chvíle nedělního podvečera tu, přátelé, pro vás máme historii českého zločinu. Policejní spis o vraždě ve Volduchách z roku 1930 obsahuje 265 dokumentů, které poskytují rodinné unikátní.

0: Historie českého zločinu. Díl 10. Nenávist. Případ podle policejního komisaře Tomáše Herajta.
1: Pane soudce, píšu vám, co se děje v našem baráku. Moje vlastní děti mi usilujou o život. Máně jsem dala chalupu, ale s tím, že tu budu mít jednu světnici jako vejminek, že mi budou denně dávat domluvený množství másla, pšenice, žita a brambor. Všichni souhlasili a já jim teda barák dala.
2: Jaký pak dala? 10 000 korun jsme matce museli za barák zaplatit.
1: Rok byl klid, ale pak se Máňa, její muž a syn Rudolf s družkou Emou, ty se proti mně spolčili, že mě tam nechtěj a jsou na mě jak na cizího, pane soudce.
2: Pořád není s něčím spokojená. Co stížností na soud psala? Jednou kvůli mlíku, po druhý, že jsem jí natloukla. Všechno, co bylo dohodnutý, dostává. Tak co ještě chce? Jen nám otravuje život.
1: Do mlíka a mouky mi, pane soudce, asi míchají nějaký svinstvo. Když dělám lívance, smrdí to jak v pekle a pak je mi zle. No tak to přece z normální mouky bejt nemůže.
2: Jo, to je peklo, mít takovou matku. Kdo ví, co kde ta stará ropucha snědla?
1: Svědci toho všeho jsou mi hodní děti, Alois, Josef a Václav, kteří mi poradili, abych se na vás obrátila. Radši jdu hned s tím oznámením a žádám velectěnej soud Rokycanskej, aby vyšetřil tu mou záležitost. Podepsaná Josefa Budínová vlastní rukou, Volduchy, 11. srpna 1930.
3: Jedenáctého srpna, kolem 9:00 raní, byla v průchodu domu číslo popisné 76 v Rokycanech stižena náhlou nevolností vdova Josefa Budínová, která si stěžovala na bolesti žaludku a zvracela. Kolem 13:00 byl povolán státní lékař MUDr. Václav Říha z Rokycan, který ženu odeslal do nemocnice v Plzni. Zpráva byla podána synu Alojzovi Budínovi.
4: Jel jsem za matkou do špitálu, byla celá mimo sebe. Jen mi řekla...
1: Ta mouka od Mařky byla špatná. Zle je mi asi po ty buchtě, kterou jsem z ní upekla.
4: Matčinu tašku jsem vzal k sobě. Byl tam zbytek buchty a ten lístek, který nesla na soud. To bylo naposledy, co jsem jí viděl. V noci 12. srpna o 3:00 raní matka zemřela.
5: Stará Budinová je mrtvá. Slyšeli jste to?
6: Cože, mrtvá?
5: Prej otrávená.
6: Pak se stalo, co říkal. Dalo se to čekat, no jo.
5: Tak Volduchy mají svou vraždu. Prej děti jí to udělali.
6: Ale ono to s ní taky nebylo snadný. Tak otrávená.
5: No, mrtvá.
6: Dočistá otrávená.
7: Kriminální případ z Volduch na Rokycansku z léta roku 1930 mě překvapil chladnokrevností a vypočítavostí jeho hlavních aktérů, s jakou se zcela bez ohledů dokázali vyrovnat s problematickým soužití se svou matkou a tchýní. Obětí zločinu se stala Josefa Budínová, narozená v roce 1866. V době událostí tedy bylo 64 let. Byla vdova žijící na Vejminku v rodinném domku s malým hospodářstvím v obci Volduchy u Rokycan. V domě s ní v té době bydlel syn Rudolf a dcera Marie. Dcera Marie byla provdána za Josefa Ženíška. Synové Alois, Václav a Josef žili mimo rodný dům. Případ dokumentuje precizní práci četnické pátrací stanice v Plzni a četnické stanice v Rokycanech. Do současné doby dochovaný spis obsahuje 265 jednotlivých dokumentů, které nám rekonstruují celý děj.
3: Dne 12. srpna 1930 se na zdejší četnickou stanici dostavil syn zemřelé Josefy Budínové, Alois Budín. Prohlásil, že je přesvědčen, že jeho matka nezemřela smrtí přirozenou, nýbrž byla otrávena. Jeho matka prý zemřela po požití buchty, jejíž zbytky naházel slepicím, kteréž to následně zdechly. Jako důkazy sebou přinesl chcíplou slepici, dva zbylé kousky buchty a lístek, který matka napsala soudu.
4: S četníkem Fialou jsme pak došli do matčina bytu. Tam jsme odsypali trochu mouky z pitlíku na polici, který stál vedle košíku s vejci. Na plotně byla plná bandaska s polívkou a na stole zbytky buchty.
3: Následného dne byla v přítomnosti majitelů provedena podrobná prohlídka domu Marie a Josefa Ženíškových, kde měla světnici i zemřelá Josefa Budínová. V bytě Ženíškových nalezeno několik různě zapáchajících prášků.
8: To je ledek na hnojení, soda a bílá skalice.
3: V bytě bylo dále nalezeno několik klíčů, z nichž tři ve vestě Josefa Ženíška. Jeden se hodí k visacímu zámku k bytu zemřelé.
8: To je klíč od vrátek k sadu. Netušil jsem, že pasuje i do toho zámku od bytu tchyně.
3: Podívejte, visací zámek i druhý dveřní zámek ke světnici Josefy Budínové je poškozený. Pravděpodobně páčením. Do bytu zemřelé od včerejška někdo přes uzavření vnikl, protože při první prohlídce 12. srpna bylo podle zápisu na polici 9 vajec a pytlík mouky. Už tady nejsou. Můžete to vysvětlit?
8: My s Mařkou jsme tu nebyli. Nikdy jsem sem nechodil, s tchýní jsem nepromluvil několik let.
9: Hlášení četnické stanice Rokycany číslo 39 ze dne 9. září 1930.
3: Zajištěné věci doličné. Dva kusy pečené buchty, balíček mouky, jedna zdechlá slepice, dvě lahvičky s neurčitým obsahem. Tyto věci byly zaslány oddělení pro soudní chemii Chemického ústavu Karlovy univerzity.
6: No jo, je toho plná ves. Nikdo o ničem jiným nemluví.
2: Je to asi týden, co si mi Budínová znova stěžovala.
1: Je hrozný zavírat se před vlastníma dětma, ale nemůžu jinak. Svou světničku zamykám na dveřní zámek a na druhej visací zámek s petlicí.
2: To jako myslíte, že vám tam někdo chodí, když nejste doma?
1: Zámky byly párkrát poškozený a já nechávám ve světnici tajný znamení, jako stýblo u dveří nebo nit nataženou. A ta znamení jsou často porušena.
2: Já pak ještě Budinovou potkala na výročním trhu v Rokycanech a říkám jí, jste nějaká přepadla? No a ona povídá, že snědla lívance, po kterých jí je zle. A prej se bojí říct, jestli jí do toho něco nedali. Ale kdo to neřekla?
9: Státní zastupitelství v Plzni nařídilo soudní pitvu Josefy Budínové. Vnitřnosti zemřelé byly odeslány k odbornému prozkoumání do Prahy. Zdechlá slepice byla odeslána do státního veterinárního ústavu v Ivanovicích na Moravě.
7: Současně v domě s Josefou Budínovou bydlel i její syn Rudolf se svou družkou Emílí. I on měl s matkou konflikty a v jednom z protokolů dokonce uvedl, že už více jak 10 let na matku nepromluvil. Předmětem sporu byla chalupa, kterou jednou slíbila Budínová jednomu synovi, pak druhému a nakonec ji přenechala dceři Marii. Chalupa měla hodnotu 60 000 a Budínová dostala zálohu od Ženíškových ve výši 10 000 korun, které jí byly vyplaceny na ruku. Následkem sporu začali nenávidět jeden druhého.
2: Ty stará bestie, stejně tě jednou otrávíme.
1: Měl bys Mařce nafackovat, když je takhle hubatá. Co si to za chlapa, že si doma neumíš udělat pořádek?
8: Starejte se o sebe, matko, jo? On v baráku pořádek bude, až vy tu nebudete. Tak radši z tý svý světnice ani nelezte.
7: Několik dní po smrti Josefy Budínové putovala celá početná rodina do vyšetřovací vazby. Jak Ženíškovi, tedy Marie s manželem Josefem, tak syn Rudolf s družkou Emílií a tři bratři, Alois, Josef a Václav.
9: Poněvadž jste podezřelí ze zločinu vraždy a mohl byste působit na svědky, znalce nebo jiné osoby na věci zúčastněné a jste pro výši vám hrozícího trestu podezřelí z útěku, uvaluji na vás dle paragrafu 175 2. a 3. odstavce prozatímní vazbu zajišťovací.
7: průběhu vyšetřování byla většina členů rodiny z vazby propuštěna. Ve vyšetřovací vazbě zůstaly nakonec jen tři obvinění. Marie Ženíšková s manželem Josefem a bratr Marie Rudolf. Všichni bydleli s Josefou Budínovou v domě.
10: S tchýní jsme se rozešli, protože nám kradla vejce a jiné potraviny. Když jsem jí to mírnými slovy vytýkal, nadala mě cizáků, blbců a podobných jmen, takže žít s ní v jednom bytě bylo peklo.
2: Nejdřív s náma žila společně, ale pak už to nešlo. Odstěhovala se do výmenku a pak jsme sepsali smlouvu a dostávala od nás potraviny a suroviny.
10: Každý rok jsme jí postavili pytle obily před dveře a Mařka jí tam vždycky ráno dala hrnec s mlíkem.
2: Matka pořád chodila k soudu a stěžovala si u pana vrchního rady Šimáka. Jednou kvůli máslu, po druhý kvůli mlíku a tak furt dokola. Pak zase, že jí tlučeme.
10: Není pravda, že jsem se vůči matce vyjádřil slovy, ty bestie, musím tě otrávit.
2: Nikdy jsem jí neřekla, že je ropucha.
10: Já tchýni nevyhrožoval, že se do její světnice dostanu, i kdyby si tam dala třeba 10 zámků. To zbytek rodiny nás takhle pomlouvá, poněvadž mají vztek, že chalupu nedostali.
9: Ústav pro soudní chemii, vyšetření korpus delikty číslo 1. Žaludek zemřelé Josefy Budínové, váha 205 gramů i s obsahem. Sliznice místy silně zarudlá, v obsahu žaludku byl analyzován prudký kovový jed barium. Také ve slezině a části jater byly zjištěny stopy baria. Korpus delikty číslo 2. Zdechlá slepice. Ve vnitřnostech prokázány stopy baria. Korpus delikty číslo 3. Sáček polohrubé mouky zabalený v papíru s nápisem Mouka od Budínové. Ve 300 gramech mouky byl prokázán obsah 4,8% uhličitanu barnatého. Závěr. Lze usuzovat, že zemřelá Josefa Budínová podlehla otravě prudkého minerálního jedu baria. Z téhož stanoviska lze prohlásit, že i slepice zdechla účinkem stejného jedu. Podepsán doktor Oldřich Tomíšek, soudní chemik.
3: Ale kde se vzalo to barium? 3 dny jsem na Rokycansku procházel drogerie v okolí a všude mi řekli, že uhličitan barnatý jako prudký jed prodávat nesmějí a taky nikomu nikdy neprodali. Ale dozvěděl jsem se, že se barium používá ke zpracování kovů. A Ženíšek? Ten přece dělá ve fabrice na nábojky a další kovový zboží.
10: Tak pozor, vy to na mě chcete hodit, jakože jsem starou Budinovou otrávil, jo? A bariem, jo? A kde bych ho asi vzal, co?
3: Vy nevíte, že u vás ve fabrice se používá barium?
10: Ani nevím, jak to svinstvo vypadá. V továrně na nábojky pracuju už 7 roků jako soustružník a nikdy jsem barium neviděl.
6: Je možný, že Budínový někdo dává do jídla nějaký sajrajt.
11: Myslela jsem, že je nemocná, když pořád zvrací. Ale když přišla ke mně a něco snědla, tak nezvracel nikdy.
6: Zbytek těch rývanců pak přinesla Budínová k nám. Hodili jsme je husám a slepicím. Polovina z nich zdechla a musel jsem je zakopat do hnoje. Stejný se opakovalo po bramborových knedlíkách. Zbytek dostali králíci a 2 z nich jsme taky našli druhý den chcíplý. Pak jsem je rozsekal a hodil psům, kterým pak bylo taky zle.
11: Řeknu vám, tolik nenávisti pod jednou střechou, to se hned tak nevidí. Vykládala mi tuhle Budínová, že jí Ženíšek řekl.
10: Ty bestie jedna, tebe musím otrávit.
6: No a Mařka prej jí neřekla jinak než...
2: Ty ropucho stará, už si měla dávno chcípnout, však my se dočkáme.
8: Já jen tchýni říkal, že nemá cit pro svoje děti, když dceru oslovuje ty děvko, ty svině. A mě nadává do cizáků a volů. Nikdy jsem nebyl ke své tchýni surový a že by moje žena matku tloukla, no to teda nevím.
2: Museli jsme před matkou zamykat i chlív, protože letos na jaře nám onemocněla kráva. Matka jí asi něco špatného dala do krmiva. To samý, co husám a slepicím týden předtím. Šla z nich úplně bílá voda a půlka jich zdechla.
8: Asi 14 dní předtím, co tchyně zemřela, pošel nám pes. Moje 5letá dcerka ho měla ráda a dávala mu žrát, ale už pak nechtěl. Večer byl pes v boudě. Posvítil jsem na něj svítilnou a byl zcepenělý. A ráno, když jsem ho chtěl zakopat, šla tchýně okolo a usmívala se, zatímco naše dcerka plakala.
11: Jo, ani Budínová nebyla svatá. I když o mrtvých jen dobře, ne? Jenže ona chtěla pořád všechno řídit a dirigovat.
2: Já si Josefa vzít vůbec nechtěla, ale matka mi ho nutila, prý má peníze. No a když jsem si ho tedy vzala a zvykla si a klapalo nám to spolu, tak zase matka chtěla, abychom se rozvedli. Když jsem jí neposlechla, začaly hádky. Bratr Alois měl vztek, že se musel vystěhovat, když jsme dům dostali my.
8: Chtějí nás zničit a proto tak to vypovídají. Všechno je kvůli baráku. Všichni nám záviděli, že jsme si našetřili a mohli jsme si dokonce zavést do domu elektriku.
4: Matka na jaře několikrát řekla, že bude chtít, aby jí ženíškovi vrátili statek. Že s nima pod jednou střechou žít nechce a radši jim vyplatí zpátky, co jí za dům dali.
2: Rozmíšky v rodině vyvolávala matka. To proto, aby nás z chalupy vypudila a abychom jí dali dům zpátky Lacino.
8: Podle mě vraždu spáchal Alois Budín, aby uvrhl podezření na nás a chalupa mu pak mohla připadnout.
4: My o žádný barák nestojíme. Já s Václavem a Josefem už máme svoje vlastní domy. A z matčiny chalupy jde jen všechno zlo.
12: Nenávist. Ta zloba je snad usazená i ve zdech toho domu. A lidé, kteří tu žili, ji mají vepsanou ve tvářích. Dům jako příčina a současně dům jako zlatá klec. Pod tou střechou se víc počítalo, než žilo. Z chalupy, která měla být domovem, je místo činu. No, a teď je tu prázdno. Jen sousedé zvědavě nakukují přes plot a občas hodí hrst zrní opuštěným slepicím, které přežily ty jedovaté hody.
7: Na celém případu je zajímavé to, jak četnická pátrací stanice za pomoci příslušníků četnické stanice v Rokycanech dokázala ve velice krátkém čase zajistit a nechat vyhodnotit zajištěné stopy, které nakonec usvědčily pachatele, a jak dokázali bez zbytečné administrativy vyslechnout řadu svědků, kteří dokázali podat obraz života rodiny zemřelé Budínové. Po dvou měsících vyšetřování byla podána obžaloba ke státnímu zastupitelství v Plzni. 17. listopadu 1930 mohlo být zahájeno hlavní líčení před Senátem krajského soudu v Plzni. Syn Rudolf, který se původně nacházel v trojlístku podezřelých, byl v průběhu vyšetřování obžaloby zproštěn.
9: Pokračuje soudní jednání případu číslo jednací 2014, vražda ve Voduchách. Obžalovaní Marie a Josef Ženíškovi. Jako svědek se předvolává Josef Forejt, dělník továrny na nábojky v Rokycanech. Pane svědku, používá se u vás v dílně barium?
13: Ano, používá se k tavení mosazy a ke kalení nástrojů. Větší zásoby jsou zamčené v továrním skladišti a vydávají ho po menších dávkách jenom mě. Nikdo jiný ve fabrice s tím nepracuje.
9: Je barium přístupné i ostatním pracovníkům dílny? Speciálně třeba Josefu Ženíškovi.
13: Josef tam dělá jako soustružník, tak barium nepotřebuje. Ale prášek mám volně na dílně a přístup k němu mají všichni dělníci. A mezi nimi i Ženíšek. Když končím práci, zamykám barium do skřínky, ale přes den je otevřená plechovka na stole.
9: A vědí ostatní v dílně, jaké může mít barium účinky?
13: To jo. Sám jsem chlapy párkrát upozorňoval, ať na barium nesahají, že je to prudký jed. A vzpomínám si, že se Ženíšek vyptával na to, co barium s člověkem udělá, kdyby se mu dostalo do jídla nebo do pití. Dost se o to zajímal.
9: Je možné, že mohl někdo barium odcizit?
13: No, vlastně by to mohl udělat kdokoliv, když nejsem chvíli u stroje.
9: A poznal byste, že část baria, které jste tam měl, chybí?
13: Kdyby chtěl někdo otrávit celý Rokycany, tak jo. Ale kdyby si někdo odsypal trochu, tak to nepoznám. A se dvěma lžícemi toho svinstva by se pár lidí otrávit dalo.
8: Proč bych měl brát ten jed zrovna já?
10: Vždyť v té továrně pracovala spousta lidí a mezi nimi i Lojza Zabudín, švagr.
9: Jako svědek se předvolává strážmistr Václav Fiala z četnické stanice v Rokycanech.
3: Zjistil jsem, že Alois Budín v továrně sice pracoval, ale jen v roce 1926 na stavbě jako zedník a od té doby tam nepřišel. Podle majitele se s Bariem v továrně pracuje až od začátku roku 1930.
2: Dovede si někdo představit to peklo, které jsme prožívali? Hádky, nadávky, křik, podezírání. Celých 6 let. Ano, i facky a kopance tam byly. A naše 5letá dcerka v tom od malička žila. Brala to jako normální. Jednou mi s úsměvem řekla ty mrcho jedna, jako by říkala maminko. Považovala to za normální. Tohle byl ten nejhorší jed, který nám otravoval život a někdy nedovolil ani nadýchnout se. Z našich životů se ztratila radost. Byli jsme v neustálém střehu a přitom jsme jenom chtěli žít v klidu.
9: Hlavní otázka. Jsou obžalovaní Josef Ženíšek a Marie Ženíšková vinni, že společně přispěli ke zlému skutku, kterým smrt Josefy Budínové dne 12. srpna 1930 nastala, přičemž vražda stala se jedem a způsobem potměšilým? Odpověď porotců zní 8x ano, 4x ne. Poslyšte rozsudek jménem republiky. Marie a Josef Ženíškovi byli uznáni vinnými zločinem spoluviny a účastenství na úkladné vraždě. Josef Ženíšek se odsuzuje k trestu těžkého žaláře na 10 roků, zostřeného jedním postem čtvrtletně. Marie Ženíšková k trestu těžkého žaláře na 12 roků.
7: Josef Ženíšek si svůj trest odpykal ve věznici na Borech a Marie Ženíšková byla pro výkon trestu převezena do ženské věznice v Řepích u Prahy. Ještě v lednu se snaží Ženíšková o obnovu trestního řízení.
2: Nemohu tak úžasný zločin otrávení vlastní matky na sobě nechati. Já jsem to neudělala.
7: Ale soud její žádosti nevyhověl. 5letá dcerka odsouzených manželů Ženíškových byla dána do výchovy rodičů Josefa Ženíška. Ten byl propuštěn z výkonu trestu dříve, již v květnu roku 1939, kdy požádal o podmínečné propuštění své ženy.
14: Bydlím v Borku u své matky. Jsem zaměstnán ve škodových závodech v Plzni a matka již nestačí ze zdravotních důvodů naši dceru vychovávat. Prát na ní a vařit jí. Já ráno vstávám v 5 hodin a vracím se po 16:00. Dcera nutně potřebuje svou matku.
7: V roce 1935 Ženíšková opět požádala o obnovu svého procesu. Tato její žádost byla zamítnuta. V roce 1940 píše další žádost, tentokrát na prezidentskou kancelář, v níž částečně doznává svou vinu.
2: Zločinu, který jsem spáchala a za který pykám, upřímně lituji a budu do smrti litovat. Jsem si vědoma jeho hrůzy a budu se snažit zbylým svým životem nahradit alespoň část toho, co jsem zavinila. Prosím snažně, aby mi byl prominut zbytek trestu. Mám dceru, která již 10 roků žije bez matky a právě v nynější době dospívá a potřebuje matčina dohledu. Slibuju žít řádně a poctivě. Trpím nevýslovná muka odloučením od rodiny a hlavně od své dcerky, po které se mi tolik stýská.
7: Ale prezident Hácha měl v čase protektorátu Čechy a Morava jiné starosti, a tak Marie Ženíšková podle záznamů ředitelství ženské věznice v Řepích u Prahy ukončila svůj trest 24. ledna 1943. To znamená, že byla propuštěna podmínečně jen měsíc před ukončením trestu. Z věznice přichází se svojí téměř dospělou 17-letou dcerou. Vrací se na svobodu do nesvobodných dnů českého národa. O tom, co se stalo s domem, který rodině nepřinesl štěstí, se soudní spisy nezměňují. Úřední akta mlčí i o tom, jak se jednotliví členové rodiny vyrovnali se svým podílem viny na smrti matky, tchyně a babičky a jak celá událost do budoucna poznamenala jejich životy a osudy.

0: Tak to byl další díl cyklu Historie českého zločinu s podtitulem Nenávist. Scénář napsala Bronislava Janečková, odborná spolupráce Tomáš Herajt. Režie ozvučení Petr Šplíchal, mistrem zvuku byl Radek Veselý. V režii Dimitrie Dudíka účinkovali Helga Čočková, Kamil Halbich, Václav Knop, Anna Tajmrová, Jaroslav Plesl, Antonie Talacková, Jiří Knot a Ivan Řezáč. Další díl cyklu s podtitulem 38 hodin strachu uvedeme na dvojce příští neděli v 18 hodin a 30 minut.
1: Rozhlas jede za vámi.
2: Zábavná show Aleše Cibulky a jeho hostů.
1: Potkejte se s rozhlasovými osobnostmi, moderátory a autory vašich oblíbených pořadů přímo u vás.
2: Rozhlas jede za vámi.
1: Každý měsíc se na vás těšíme v jednom z regionů Česka.
2: Už 17. září v 19 hodin v muzeu RAF generála Emila Bočka v Ivančicích.
1: Pozvání přijali moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral.
2: Rozhlas jede za vámi, tentokrát do Ivančic.
1: Více na www.rozhlasjede.cz.
3: Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
4: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
3: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
5: Co dneska děláte? Koulíte?
6: Přikuluji.
5: To přikulovat je lepší než koulet, že jo?
6: Ano.
3: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
4: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
3: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
1: Český rozhlas dvojka.
2: Rádio, které vás baví.

0: Zveme vás na malý výlet do světa hudebního divadla a filmu. Náš Muzikál Express je nejrychlejším vlakem na světě.
1: V příštích minutách nás převeze z londýnského West Endu na New Yorkskou Broadway anebo všude tam, kde se slovo muzikál píše s velkým M.
0: U mikrofonu Michal Prostějovský a Pavel Bár s aktualitami ze světa hudebního divadla a filmu.
1: I dnes vás vítáme u poslechu 50 minut věnovaných muzikálu a muzikálovým melodiím. Náš pořad zahájíme na domácí scéně.
0: Novou sezónu startují pražská divadla třemi napjatě očekávanými muzikálovými premiérami, které divákům nabízí hity české pop music, humor první republiky i mrazivý broadwayský thriller.
1: První novinkou se stal romantický jukebox muzikál Biograf Láska 2, jehož premiéra se uskutečnila 6. září v pražském divadle Kalich. Libreto muzikálu napsala Uliana Donátová, inscenaci režíroval Jan Kříž. Dílo staví na hitovém repertoáru Hany Zagorové, přičemž dějově nenavazuje na první díl a přináší nové postavy a dalších 25 písní devítinásobné Zlaté slavice.
0: Publikum se může těšit na zcela nové hudební aranže legendárních šlágrů, které tak dostaly moderní kabát. Příběh s humorem a emocemi sleduje nečekané životní zkoušky a milostné křižovatky nových hrdinů. Tvůrci divákům slibují večer plný emocí a melodií spjatých s nezaměnitelnou Hanou Zagorovou.

0: sobotu 12. září Pražské divadlo Hibernia představilo svěží retrokomedii Saturnin s atmosférou první republiky, velkými tanečními čísly a doprovodem živé swingové kapely. Adaptace kultovního humoristického románu Zdeňka Jirotky režíroval Tomáš Dianiška a autorem původní hudby a textu písní je Roman Říčař.
1: Děj samozřejmě pojednává o svérázném a nepředvídatelném sluhovi Saturninovi, který svými bláznivými nápady, provokacemi i specifickým humorem zcela převrací poklidný život svého mladého pána i jeho rázovitého příbuzenstva.
0: No a na závěr tohoto měsíce, konkrétně ve dnech 24. a 27. září, chystá Pražská státní opera premiéry slavného broadwayského muzikálového thrilleru Sweeney Todd, ďábelský lazebník z Fleet Street. Autorem hudby a textu tohoto díla, plného mrazivé atmosféry, je Stephen Sondheim. Libretto napsal Hugh Wheeler.
1: Novou českou inscenaci kultovního muzikálu režíruje Martin Čičvák a v titulní roli se představí operní pěvec Adam Plachetka. Příběh sleduje londýnského holiče Sweeneyho Todda, který se po letech nespravedlivého vyhnanství vrací domů pod cizí identitou, aby pomstil sebe i svoji rodinu, a to značně krutým způsobem. Své oběti totiž vraždí břitvou přímo v holičském křesle, zatímco jeho společnice, paní Lavitová, z jejich masa peče v sousedství vyhlášené masové koláčky.
0: A jelikož ukázka z nové produkce zatím není k dispozici, pustíme si z archivu Muzikál Expressu nahrávku z dřívější plzeňské inscenace tohoto titulu s Josefem Hruškocím a Stanislavou Topinkovou Foštovou v hlavních rolích.
2: Tak, horké přímo z pece.
3: Co to je?
2: Pan kněz, lahodný pan kněz,
3: má nějakou chuť,
2: je náš nejlepší dnes. Ubránil se všem hříchům těla a tak maso pak má šmak.
3: Je to samý tuk,
2: zažil tolik muk,
3: našel by se básník, ten dietní kluk.
2: U básníka těžko lze tušit, kdy vypustil duši a kles. Radím kněz.
3: Božský, ne tak vypečený jako biskup, ale zajímavější než kaplan.
2: A dobrý pro obchod, vždycky naláká na příště, bohužel čerstvý je jenom v neděli. Tu je advokát.
3: Kolik bude stát?
2: Zákazníků začne se spousta, však dalšího sousta už bát.
3: Je dost libový,

0: co tady máme? Mydlář.
1: Ten moc klouže.
0: Hasič.
1: Co ta louže?
0: Ledař.
1: Z něj jen mrazí.
0: Strojník.
1: Plný sazí.
0: A majitel továrny na čokoládu?
1: Ne.
0: Lahodný pan Švec.
1: To zní jako hec.
0: Měl byste mít rád záplata na hlad, zalepil i pec. Nebo úřada, jak vám připadá?
1: Zdá se mi, že schnil.
0: On je byl, vždy to bankéř byl. Málo kdo ho bral, trochu okoral.
1: Nebyl by tak byřic.
0: Ty scháníme dál. U byřice zřídka se uvádí, komu kdy do zádi vles. Říkám kněz. A tenhle by vás v žaludku mohl trochu dráždit. Houslista.
1: Ne, ne, to není houslista. Hraje na akordeon.
0: Jak to víte?
1: Strašně se táhne.

0: Když vás neláká plavčík, tak co přímo kapitán lodi?
1: Příliš slaný, dal bych si spíš generála.
0: S vojáčkem v pozoru? Za to je příplatek.
1: A kdo je tohle?
0: Jen hňup, zvýhodněný kup.

0: Mezi nejúspěšnější filmové muzikály všech dob bez pochyby patří Největší showman, který líčí kariéru amerického zakladatele showbiznisu P.T. Barnuma. Do kin byl uveden v roce 2017 a hlavní roli v něm stvárnil Hugh Jackman. Prakticky od stejné doby se mluví i o jeho divadelní podobě.
1: Tužby a přání diváků i divadelníků se nedávno konečně naplnily a na začátku letošního roku došlo k úspěšnému zkušebnímu divadelnímu uvedení v anglickém Bristolu. A na základě jeho úspěchu bylo oznámeno, že se Největší showman dočká na jaře příštího roku slavnostní premiéry i na londýnském West Endu.
0: A to dokonce na té nejprestižnější londýnské scéně, tedy v Královském divadle Drury Lane. Budova patří Andrewovi Lloydovi Webrovi, avšak za samotnou produkcí stojí divadelní sekce společnosti Walta Disneyho. Autory hudby k Největšímu showmanovi jsou mladí hitmakeri Bench Pasek a Justin Paul.
1: Jejich melodie, například A Million Dreams anebo Never Enough, žijí už delší dobu vlastním životem i mimo filmové plátno. Pro divadelní adaptaci pak oba autoři napsali i několik nových písní. Jakmile se bude premiéra blížit, přineseme samozřejmě i další informace.

0: Tolik ukázka z filmového muzikálu Největší showman. Ten však nebyl prvním muzikálem, který krále amerického showbiznisu P.T. Barnuma oslavuje. Phineas Taylor Barnum byl totiž vizionářem, zakladatelem slavného cirkusu a průkopníkem moderní reklamy. Jeho pestrý život už dávno přímo vybízel k divadelnímu zpracování.
1: Tím vůbec prvním dílem věnovaným jeho osudům se v roce 1980 stal dnes už klasický broadwayský muzikál s jednoduchým názvem Barnum. Hudbu k němu složil Cy Coleman, texty napsal Michael Stewart a libretto vytvořil Mark Brumble. Jeho inscenace se proslavila unikátním spojením klasického hudebního divadla s reálnými cirkusovými čísly. Představitelé hlavních rolí na jevišti běžně žonglují, předvádějí akrobaci a nebo chodí po provaze.
0: A právě tento titul se ve Velké Británii objevil letos také, a sice jako nová zájezdová produkce. Na rozdíl od moderního popkulturního pojetí Největšího showmana však Barnum nabídl návrat k tradičnější cirkusové poetice.
1: Uvedení v samotném Londýně ale zatím naplánováno není a tak Největší showman v metropoli přímou konkurenci mít nebude.

0: V současné době vrcholí ve Velké Británii také přípravy na nové uvedení slavného muzikálu Billy Elliot, a to taktéž v zájezdové verzi. Jak jsme už ale několikrát zmínili, dnešní zájezdové verze dosahují často kvalit londýnských nebo broadwayských originálů.
1: Muzikál Billy Elliot s hudbou Eltona Johna bude v listopadu a prosinci uveden například v Edinburghu anebo Manchesteru. Od února do konce července pak i v Londýně na West Endu, a tam se vrátí po 10 letech. Další termíny budou teprve oznámeny. Nová verze bude vlastně replikou originální inscenace, která se těšila uznání diváků i kritiků. Muzikál získal více než 80 mezinárodních ocenění, včetně 10 cen Tony a 5 cen Lawrence Oliviera.
0: Billy Elliot vznikl na půdorysu úspěšného stejnojmenného filmu a odehrává se v hornickém městě na severu Anglie na pozadí stávky horníků v polovině 80. let. Sledujeme v něm především cestu malého chlapce Billyho od boxu k hodinám baletu, během nichž v sobě objeví vášeň pro tanec, která nakonec po složitých peripetiích inspiruje jeho rodinu i celou komunitu a navždy Billymu změní jeho život.
1: U nás byl Billy Elliot uveden zatím pouze v Plzni v české premiéře, ale není tajemstvím, že ho na podzim příštího roku plánuje také Národní divadlo Moravskoslezské v Ostravě. Základním průbířským kamenem je jako vždy nalezení potřebného počtu skvělých dětských hereckých představitelů, kteří většinou během roku v důsledku mutace inscenaci opustí. A tímto problémem se samozřejmě museli poprat i britští inscenátoři.
2: Já nevím, jak to mám říct, a jestli dost slov znám, tenhle pocit popsat vám neumím. Jako zapomenout na svět,

0: Posloucháte Muzikál Express.
1: I čeští diváci mají už déle než rok možnost spatřit u nás muzikál Six, tedy příběh šesti žen anglického krále Jindřicha VIII. Uvádí jej divadlo Josefa Kajetána Tyla v Plzni a čas od času s ním hostuje i v pražském divadle Hibernia.
0: Anglické královny však s mimořádným úspěchem kralují i na Broadwayi. Muzikál, který získal i tamní nejvyšší uznání v podobě ceny Tony, totiž nedávno oslavil 2000. reprízu. A newyorští diváci teď mají možnost v rolích královen spatřit i některé představitelky londýnské světové premiéry.
1: Připomeňme, že jednotlivé panovnice mezi sebou muzikálu soutěží o to, která z nich po boku krále Jindřicha trpěla nejvíce. Hudební čísla jsou pak stylizována do aranží popových div, jako jsou Beyoncé, Adele či Rihanna. Z původně studentského projektu se tak během pár let stal celosvětový divadelní fenomén, který divákům nabízí strhující zážitek, bořící hranice mezi divadlem a koncertem.

0: Na Broadway se ještě chvíli zdržíme. Podíváme se totiž, na co se tamní diváci mohou v blízké době těšit.
1: V březnu příštího roku tam bude mít premiéru Evita Tima Rice a Andrewa Lloyda Webbera. A to verze, která měla ohromný úspěch v Londýně, tedy v režii Jamieho Lloyda s Rachel Zeglerovou v titulní roli, která za postavu manželky argentinského diktátora v Londýně získala prestižní cenu Lorence Oliviera.
0: Nutno dodat, že režisér a producent Jamie Lloyd této Lloyd Webberovské klasice dal moderní kabát, podobně jako už před několika lety Sunset Boulevardu stejného skladatele, který taktéž sklízel mimořádné úspěchy na obou stranách Atlantiku.

0: Pokračujeme v přehledu plánovaných broadwayských premiér. Na scénu se tam po málem 30 letech vrací muzikál autorské dvojice Richard Rodgers a Oscar Hammerstein II. Sound of Music, tedy Za zvuku hudby. Ten publikum zavádí do Salzburku v době násilného připojení Rakouska k hitlerovskému Německu, kde do početné rodiny pedantského vdovce barona von Trappa přináší hudbu a nové štěstí vychovatelka a dřívější klášterní novicka Maria.
1: Návštěvníci americké Broadwaye se ale mohou těšit i na novou premiéru komediálního muzikálu The Full Monty, tedy Donaha, který je díky mnoha svým zdejším inscenacím dobře známý i českým divákům. A kromě něj se na Broadway chystá i muzikál The Fantastics, tedy Snílci, který se tak po desetiletích úspěchů na off-broadwayských scénách konečně dočká i své broadwayské premiéry. Z něj pochází i následující ukázka.

0: Dnes už zmíněný Andrew Lloyd Webber nedávno prozradil, že pracuje na dalším z Bruce novém muzikálu. Tentokrát se pro inspiraci obrátil k jedné z největších záhad v dějinách umění. Legendární skladatel potvrdil, že jeho další projekt totiž bude vyprávět skutečný příběh zmizení Mony Lízy z pařížského Louvru v roce 1911, tedy neuvěřitelnou krádež slavného obrazu Leonarda da Vinciho. Legendární artefakt tehdy zmizel na více než 2 roky, než byl nakonec nalezen v Itálii, a právě tato krádež vlastně Monu Lízu proměnila v nejslavnější obraz světa.
1: Italský muzejní pracovník Vincenzo Perugia ukradl umělecké dílo z Louvru v přestrojení za zaměstnance. Ukryl ho ve svém bytě a pokusil se ho prodat zpět v Itálii. Dramatický příběh se dostal na titulní stránky novin po celém světě a pomohl proměnit portrét v globální ikonu. Hudební adaptace příběhu od Andrewa Lloyda Webbera prý čeká na premiéru už v roce 2027, tedy v roce příštím. Zda k ní dojde v Londýně či na Broadwayi, ale zatím autor neuvedl.
0: My si teď tvorbu Lloyda Webbera připomeneme ukázkou z jeho prozatím posledního uvedeného muzikálu Cinderella, tedy Popelka, která bude i poslední ukázkou dnešního vydání Muzikál Expressu. Připravili ho a uváděli Pavel Bár a Michal Prostějovský, kteří se s vámi loučí. Naslyšenou opět za týden, ve stejnou dobu na vlnách Českého rozhlasu Dvojka, anebo kdykoliv na našem Facebooku, Instagramu či webu muzikalexpress.cz.

0: Přeju příjemný nedělní podvečer, přátelé. Připomínám, že už za chvíli tady bude pohádka od Hajaji o princezně Rozárce aneb pohádky, kterými jsem neuspal dceru. A ve 20 hodin první část seriálu Petra Vodičky Láska je dobrej matroš. Zůstaňte s námi.
1: Český rozhlas Dvojka.
2: Rádio, které vás baví.
3: Dobrý večer, milé děti. Zdraví vás skřítek Hajaja. Slyšeli jste někdy o kvítku sedmi lásky? Že ne? To by se Rozárčin tatínek divil. Podle něj by sedmi láska neměla chybět v žádné domácnosti. Bez ní totiž bývá smutno. Poslední pohádka na dobrou noc ze seriálu o princezně Rozárce aneb pohádky, kterými jsem neuspal dceru, se jmenuje O sedmi lásce. Tak honem pod peřinu, ať může začít.

0: Dobrý večer, děti. Dnes uslyšíte pohádku o sedmi lásce.
1: Tati, vy se s maminkou nikdy nerozvedete.
0: A jak to, že to tak dobře víš?
1: No, nevím to. Rozvedete?
0: Samozřejmě, že ne.
1: Ani když se pohádáte?
0: Ne.
1: Jak to?
0: Protože nám tu kromě všech těch kytiček, co je má maminka všude po oknech, roste taky kvítek sedmi lásky.
1: A kde roste?
0: To je neviditelná kytička v neviditelném květináči a roste uprostřed domova.
1: Musíš se zalívat?
0: No, musí se o ní pečovat jako o každou kytku.
1: Já se bojím, že nám to naše uschne.
0: No, to je pak velký průšvih. Ale neboj, vždycky se dá zasadit nová. Jen to dá větší práci.
1: A kde se kupuje?
0: A o tom je právě ta pohádka, co jsem ti chtěl dneska vyprávět.
1: Tak už povídej.
0: Jednou se táta král, než odjel do práce, královsky pohádal s maminkou královnou v předsíni. Princezna Rozárka seděla na schodech ke svému pokojíčku a strašně pevně držela palečky, aby už ten křik skončil. A pozorně naslouchala, jestli neuslyší ty kouzelný slovíčka. Promiň. Ne, ty promiň. Ale neuslyšela. Odjelo auto táty krále a maminka královna velmi hlasitě uklízela stůl po snídani. Mami, špitla princezna Rozárka. Co je? Krátce, ale hodně nahlas odpověděla maminka královna. Uschnula nám sedmi láska. Než se tatínek král vrátí z práce, musíme sedmi lásku zase přinést. Maminka se usmála, ale trochu zvedla obočí. Bojím se, Rozárko, že kdybych tatínkovi královi usmažila řízky, který miluje, tak si toho, že tady sedmi láska není, ani nevšimne. Rozárka pohladila maminku královnu po ruce. Já vím, ten si toho možná ani nevšimne, ale mě to bude vadit. Víš co, usmaž tatínkovi královi ty řízky a pro kytičku skočím já, navrhla princezna Rozárka. Co blázníš, zamručila maminka královna, je to obrovsky daleko. Nic se neboj, maminko, a rychle mi řekni, kam chodíš pro sedmi lásku. To musíš autem přes 30 polí, silnic a dálnic, pak vrtulníkem přes 20 skalnatých, 20 železných a 20 skleněných hor, potom lodí, po moři, po řece a potůčkem až ke studánce u kamene kněžny Elišky. A tam, uprostřed kvítků slziček Panny Marie, rostou sedmi lásky. Musíš sedmi lásku pohladit, pošeptat jí něco, co nikdo nikdy neuslyší a nastavit dlaň. A bude-li to, co řekneš, myšleno naprosto upřímně, pravdivě a čistě, na sedmi lásce vyroste květ, jednou zavoní, přiletí zlatovčelka, položí si hlavičku v kvítku na polštář, pak ho naklepe a v celém kvítku ustele a pak si ho můžeš vzít. Rozárka už neposlouchala a utíkala ven. Stoupla si před dům a volala. Víly, skřídci, draci, kocouři, růžová autíčka, balóni a lachtani a hodní duchové, všichni mý kouzelní i nekouzelní přátelé, běžím pro kvítek sedmi lásky, pro maminku královnu a tatínka krále, aby jim dnes opět kvetla uprostřed domova a aby si řekli promiň. Ne, ty promiň, tak kdo mi pomůže? Na vteřinku bylo naprosté ticho, jako by všechno strnulo a čekalo, co bude dál. Ale pak se trávník pod rozárčinýma nohama vzedmul a Rozárka jako na veliké vlně doklouzala přes všechny pole, cesty a dálnice, přes všechny hory a pohoří až k moři. Tam už čekali vodní tvorové, nejdřív obrovští velrybovití, kteří ji přenesli přes moře, pak menší štikovití, kteří s ní propluli řekami a nakonec malincí žabkovití dohopsali s Rozárkou až ke studánce u kamene kněžny Elišky. Kněžna Eliška byla průhledná jako duch, protože byla duch. a průhlednou dlaní vířila vodu na hladině, aby ji čistila. Dobrý den, Rozárko, řekla kněžna Eliška oduševnělým hlasem. Dobrý den, já přiletěla pro kvítek sedmi lásky. Rychle ze sebe sypala Rozárka. Tamhle roste. Jenom je potřeba ji sedmkrát pořádně zalít, protože ji sedm let nikdo nezalil. Je, zděsila se princezna Rozárka, ale já mám teď strašně málo času. Tak to je neštěstí, zanaříkal duch kněžny Elišky. To si odneseš asi ten poslední kvítek sedmi lásky a kdokoliv přijde po tobě, už žádnou nenajde. Já ji svými průhlednými dlaněmi zalít nedokážu. Ach jo, zavrčela princezna Rozárka. Proč všechny krásné věci musí být tak vzácný a ohrožený? No co se dá dělat? Sice domů přiběhnu pozdě, ale zalít sedmi lásku musím. Rozárka vzala hrníček od studánky a sedmkrát sedmi lásku zalila. Průhledná bílá kněžna Eliška se na ní usmála. To jsi hodná, Rozárko. Tak jí něco pošeptej. A Rozárka se sklonila nad keříčkem sedmi lásky a pošeptala jí něco, co nikdo nikdy neuslyší. A najednou na sedmi lásce vyrostly dva květy a přiletěly dvě zlatovčelky. Položili si v kvících hlavičky na polštáře, pak v nich moc hezky ustlali a pak si je mohla Rozárka oba vzít. Rozárka jen tiše vydechla. Teď jsem ale trochu smutná, že už je tak pozdě. Maminka královna s tatínkem králem už určitě sedí u stolu nad řízky. Nemají sedmi lásku a mají o mě starost. Neboj, řekla kněžna Eliška oduševněle a průhledně. Sice neumím pracovat, ale něco taky dokážu. Dýchla si do dlaní a cvrnkla prstíčky. V tu ránu se kolem Rozárky udělal větrný vír a najednou byla Rozárka doma u stolu a tatínek král povídá. Milá dcero moje královská, budeme večeřet. Umyla si s ruce? A Rozárka odběhla do koupelny a tam napjatě poslouchala. A tatínek král povídá. Královno moje, chtěl jsem ti říct, promiň. A maminka královna povídá. Ne, můj králi, to já jsem ti chtěla říct, promiň. A princezně Rozárce se strašně ulevilo. Pak přišla do jídelny a tatínek král měl maminku královnu na klíně a celý zářil. Dneska tady nějak hezky voní nějaká kytka, co to je? A maminka se na Rozárku usmála a očima se ptala, jak si to dokázala. A Rozárka udělala na maminku pst. A pak jedli řízky a jedli a jedli a jestli je nesnědli. Jedí je tam dodnes.
1: Tati?
0: Ano.
1: Pro sedmi lásku chodí jenom maminky?
0: Kde pak? Pro sedmi lásku jde někdy máma, někdy já. A někdy jdeme oba. Ale jak jsi právě slyšela, někdy tam může běžet i princezna Rozárka.
1: Mám chuť na řízek.
0: Tak já ho jdu usmažit. Ale dáš si ho aj zítra. Teď už musíš spát.
1: Tak jo. Pozdravuj maminku a dobrou noc.
0: Dobrou noc.
2: Nevím jak vy, děti, ale já už se moc těším na zítřejší pohádku. Teď je ale čas zalézt pod peřinu a nechat si zdát něco krásného. Hezké spinkání vám přeje váš skřítek. Hájaja.
3: Český rozhlas Dvojka.
4: Rádio, které vás baví.
0: Přeju příjemný nedělní večer z dvojky, přátelé, a zároveň nabízím třídílný původní rozhlasový seriál Petra Vodičky Láska je dobrej matroš. Hlavní hrdinka se jmenuje Veronika Karafiátová, upřesnil autor a režisér v jedné osobě. Je to dívka, která se na počátku rozhodne, že najde pravou lásku, což je naprosto pochopitelné a chválihodné rozhodnutí, které z ní ovšem zároveň dělá cosi jako pokusné zvíře. A my sledujeme ten pokus a čekáme na odpověď, jestli onu pravou lásku najde. Otázka ovšem postupně nabývá fatálního rozměru. Existuje vůbec cosi jako pravá láska? Říká režisér a scénárista Petr Vodička. Hlavní roli stvárnila Šárka Vaculíková a já přeju příjemný poslech.
3: Český rozhlas uvádí původní rozhlasový seriál Petra Vodičky Láska je dobrej matroš. Díl první.

0: Jsem Deník. Deník Veroniky Karafiátové. 19 let. Mluvím, ano. Není to normální stav, je to čirá zvůle autora. Předpokládám, že nás takových bude víc. Mohl by třeba nechat mluvit o sušku nebo škrabku na paty. No, myslím, že jsem měla raději mlčet. Ale pozor, přichází Veronika. Tváří se velmi svátečně, čekám, že to bude něco důležitého.
1: Milý Deníčku. Něco končí a něco začíná.
0: To nemyslíš vážně.
1: Jsou dny, kdy srdce cítí, že je potřeba říct něco důležitýho.
0: Uf.
1: A takovým dnem je právě tenhle den.
0: To bolí.
1: Rozhodla jsem se, že najdu pravou lásku.
0: Ale...
1: Myslím, že táta určitě ví, co je to milovat. Mama nevím, ale tenkrát za komoušů to asi bylo těžší. Lidi neměli tu volnost.
0: Možná.
1: Mamu mám taky ráda, ale nechci být jako ona.
0: Olala.
1: Nechce se mi nic předstírat, žít s někým, koho nemiluju.
0: Že by přísahal?
1: Přísahám.
0: Moje to tady.
1: Že nebudu s nikým, koho nebudu milovat.
0: Pěkné.
1: Že si najdu nějakýho človíčka.
0: Ale ne, človíčka.
1: Se kterým naše srdce budou bouchat ve stejném rytmu.
0: Je někdy náročné být deník.
1: P.S. Budu se asi muset rozejít s Pavkou. Jako, mám ho ráda, ale láska to asi není.
0: Au.
2: Tak, už se to nese, sekt. Teď už můžeš, když máš tu zkoušku dospělosti. Jirko?
3: No?
2: Nech toho a pojď si s Verunkou zapít tu maturitu.
3: Jo, už jdu. Jenom tady dojedu tu lajnu.
2: My ti s taťkou moc gratulujeme k maturitě. Na zdraví.
3: Na zdraví.
2: Úspěch v životě a... Ať se ti daří.
3: Jo, no, na zdraví.
1: Dík.
2: Verunko, já jsem fakt moc ráda, že ses nakonec rozhodla pro tu ekonomku. Vidí, Jirko?
3: Jo, to je asi dobrá škola.
2: No, tak na Prahu. Měj se tam hezky a bez samých jedniček se nevracej.
1: Cože?
2: Tak, to byl vtip. No. Ale bylo by to hezký, myslím.
1: Jo.
2: My ti s taťkou budeme samozřejmě dávat kapesné.
3: Po dobu studia.
1: Tak děkuju, to jste hodný.
2: A až dostuduješ, tak nám to vrátíš.
1: Aha.
2: Pojďte si sednout, co tady stojíme. Výborně. A jak se má Pavel? Co dělá?
1: Já nevím.
2: Počkej. Vy už nejste spolu?
1: Jsme, ale...
3: To se vyřeší.
1: Asi jo.
2: No. A co on bude dělat? Jde taky na vejšku?
1: Ne, nevzali ho na Damu na herectví.
2: Na herectví? Verunko, on chce jít na herectví? To teda nevím, jestli je dobrý nápad, to...
3: Herci... To je... Herci, no, to je těžký, no.
2: Možná bys měla zvážit...
1: Mami, prosím. Se stejně rozejdeme.
3: Jo? Jak to?
1: Tak já budu v Praze a...
2: To je rozumný.
3: No.
1: Já bych se hlavně chtěla zamilovat.
2: No, to je jasný to. Když budeš zajištěná, tak proč by ses nezamilovala?
1: Ale ne. Mně přijde důležitější se zamilovat, než být zajištěná.
2: Verunko.
3: To by bylo samozřejmě moc hezký.
1: Viď, tati?
2: No.
1: A jak vy dva jste se do sebe zamilovali?
2: My dva?
3: No, my jsme...
2: To bylo skvělý, my jsme se s tátou potkali v práci, že jo?
3: Skvělý.
2: Bylo to v 80.
4: V 81.
2: Máš pravdu, ano, v 81. ano.
4: No...
1: Ale tati...
4: Vy si teď budete tady povídat s maminkou, tohle to je ženský téma. Já bych zatím dodělal ten trávník.
2: Dobře.
1: Ne, tati, já bych to ale chtěla slyšet i od tebe.
4: Vždyť je to to samý.
1: Ale...
2: Verčo, nech ho bejt. Verčo, je jasný, že chceš vědět, jak se k tomu postavit, až někoho potkáš. Teď v té Praze budeš potkávat pořád někoho. Tak poslouchej.
5: Budeš jako já!
1: Ne! Já už budu muset jít.
2: A kam?
1: Já mám... rande.
2: Dobře. Rozumím. Tak se k tomu vrátíme někdy jindy. Já ti poradím, neboj.
6: Prosím vás, nám tam k vám spadl balón. Nepodala byste nám ho?
1: Už běžím. Tady.
6: Děkuju.
1: Čau, mami.
6: Je to hodné, děvče. Ptáte-li se na můj názor? Obávám se, že by mohla emocionální vyprázněnost matky spojená s přemrštěnou výchovnou ambicí a zamlčenlivého souhlasu otce zanechat na Veronice do budoucna neblahé stopy. Pro Veroniku je to zajisté těžké období. Fuj, ještě že jsem dítě.
7: Pojď už kopat!
6: No jo, tak chytej!
1: Ahoj.
8: Čau. Jak se máme?
1: Jo, dobrý. Vlastně špatný.
8: Co?
9: Dobrý den. Co si dáte?
1: Kapučíno.
9: Jo.
8: Tak co se stalo?
1: Nic. Spíš stane.
8: Aha.
1: Pájo, hele. Neber si to nějak moc osobně, jo? Já jsem tak přemýšlela, že my dva, že jsme jakoby spíš víc kamarádi prostě a já teď budu na té ekonomce, tak tady nebudu jakoby a... No. Tak jsem se přišla vlastně s tebou rozejít.
8: No, to je zajímavý.
1: Prosím tě, neber to nějak, že jsi špatnej. Ty seš super.
8: A ty už máš někoho v Praze?
1: Nemám. Ale vlastně prostě tuším, že asi budu mít. Rozumíš?
8: Já si musím dát panáka.
1: Jo, já taky. Já jako vlastně... jako bych chci mít volný ruce. Rozumíš?
8: No jo, no, chápu.
1: Ty jsme vždycky rozumně.
8: Ale stejně mě to vzalo.
1: Ne, ale tak si to neber. To není jako, že je chyba na tvý straně. Ty jsi super, Pájo. Hodnej. Je s tebou sranda. Tyjo, ty to byly super 2 roky s tebou. No. Ale zase prostě... Hele, všechno musí jakoby jednou skončit.
8: Když mě je to nějak líto.
1: Ty jsi skvělej kluk. Dáme si ještě panáka. Ježiš, ty jsi vtipnej. Mně je to vlastně líto, že už spolu nebudem.
8: No, ale co naděláš, ne? Střídáme.
1: Střídáme. No, ty jsi výborný. Bože, ty jsi mi vždycky rozuměl nej. Třeba i líp než moji rodiče. Pájo, víš, že mě budeš chybět. Můžu tě popejmout.
8: Pojď na mou hruď, miláčku.
1: Počkej. Ale jsme rozešlí, ne? Můžu se na to spolehnout.
8: Jo, neboj. Jdu ještě pro panáky. Nechal jsem ti pustit tu tvoji písničku.
1: Ty jsi zlatej.
8: Tak. Na svobodu.
1: Na svobodu.
8: Já jsem ti mám zapomněl říct. Já jdu taky do Prahy.
2: Jo?
8: No, budu tam bydlet u kámoši a dělat u ní v kavárně.
2: Tak to je super, ne?
8: No jo.
2: A můžu za tebou přijít, až mi bude samotný smutno?
8: No jasně. Já se o tebe postarám.

0: Paní profesorko, my jsme vám chtěli poděkovat za to, že jste to s náma vydržela. A tady jsme vám koupili dárek.
1: To jste hodná děvčata. A chlapci, jestli v tom tedy máte také prsty.
0: Děkuju, děkuju. O,
1: kosmetika.
0: No, to se vždycky hodí, že?
2: Dobře. Chci vám říct jen, že vás mám upřímně ráda. Všechny.
3: Ty vole.
2: Možná to tak někdy nevypadalo, ale to už tak někdy bývá. Láska bývá očím skryta, ale srdce ji pozná vždy bezpečně.
0: To je krásný.
2: Chtěla bych vám popřát, abyste... Ne, abyste byli úspěšní, ale abyste byli upřímní. A zejména sami k sobě. Dovolte mi citovat Baudelaire. Je třeba být stále opilým. V tom je vše. To je jediná otázka. Abyste necítili strašlivé břímě času, jež drtí vaše ramena a ohýbá vás k zemi, je třeba opíjet se bez oddechu. Ale čím? Vínem, poezí nebo ctností? Čím chcete? Ale opíjejte se.
4: Dámy a pánové, maturitní večírek pokračuje a samozvaný DJ Nemám pivo pouští další boží a brutálně zamilovaný song.
5: Šla s Pavkou? No jo. Tak nehodnej, ale stejně. Vždycky přišel takovej divnej. Ale ne, ty ho neznáš. A co sex? Dobrý. No, jo, jo. On je takovej pozornej. Takže na hovno. No. Poslední dobou jsme spolu moc nespali.
6: Aha, kdy naposled?
5: Asi tak před měsícem. Ty vole, tak to je sick.
4: A teď, dámy a pánové, chlapci a děvčata, váš oblíbený DJ potřebuje manáka, ukončuje rozcvičku a

0: stanice Praha, hlavní nádraží. Na třetí kolej právě přijel osobní vlak z nejmenovaného malého města. Pravidelný příjezd. Krásné podzimní odpoledne, těsně před začátkem prvního semestru. Veronika Karafiátová vystoupila z vlaku a při pohledu na sluncem zalité ulice a do modrého nebe zapíchnutou tisícovku věží, ji napadly dvě myšlenky.
1: Tady najdu pravou lásku. A za druhé, tady se stanu inženýrkou ekonomie a vydělám velký prachy.
2: Pod pojmem potřeba rozumíme vědomí nedostatku, které nás nutí tento nedostatek odstranit.
3: Tento vztah mezi cenou a množstvím zobrazuje uvedená poptávková křivka.
2: Nekupuje mrtěnku.
1: Ale krásu.
4: Co vyrábět?
3: Jak vyrábět?
1: A pro koho?
2: Papírové peníze jsou pouze symbolem hodnot. Od poloviny 20. století nejsou nikde kryty zlatem.
5: Jádrem výrobku je jeho užitek.
6: Marketing je společenský
2: a marketing proces prostřednictvím, kterého jednotlivci a skupiny získávají to, co potřebují a
3: požadují přes tvorbu, nabídku
2: a změnu hodnotných výrobků. Základem ekonomických aktivit je nutnost a vůle uspokojovat potřeby. Na Sahaře nemají lyže. Pro tamnější obyvatele téměř žádnou užitnou hodnotu. Takže na příští přednášku by bylo dobré, abyste tyto základní pojmy dokonale ovládali. Jinak hrozí, že na této škole strávíte několik sice krásných, ale zcela zbytečných let. Děkuji vám.
7: Ahoj.
8: Ahoj.
7: Tomáš z Deziguálu?
8: No.
7: To je hezký.
8: Já jsem Dita. Veronika.
7: Čau.
8: Čau.
7: Pěkný to máš.
8: Ty máš taky dobrý kalhoty. Kde jsi sehnala?
7: Co myslíš? Ve slevě.
8: No, sleva.
7: Ty jo, to je tady na ekonomce asi sprostý slovo, co?
8: No jo.
7: Proto jsem taky na ekonomce. Abych už nemusela kupovat ve slevách. A co ty?
8: Já nevím. Asi kvůli rodičům. Já jako víš, nechci penězům nějak moc podlíhat.
7: Aha. Tak jsou lepší věci na podlíhání, že?
8: Věci, ty vole?
7: No, takový ideálně velký věci. Jedeš na kolej?
8: Jo, jedu.
7: No tak to jedem spolu. Máš někoho?
8: No teďka ne. Jsem se vlastně to rozešla.
7: To je mi líto fakt.
8: Ne, nic tak hrozně to nebylo. Jsme pořád jakoby kamarádi.
7: Tak ty nebudeš mít problém si někoho najít. Ty budeš chlapi přitahovat, ne? Ty vole, jak magnet hřebíky.
8: Jsi blbá. Já zas mám nějaký jako zásady, víš? Nepůjdu s prvním, co se nachomitne. Já mám totiž takovej jakoby sen.
7: Fá. Jaký máš ten sen?
8: No, chtěla bych najít. Jakože lásku. Teda ale jako opravdovou. Tak to je můj sen.
7: Jo, to je krásný. A víš co? Já vlastně taky. Ono to zní tak jako divně, ale je to tak, ne? Jako v jádru věci, ne?
8: No, právě.
7: Ale ty jako asi nebudeš mít problém, ne? Teď vypadáš jako modelka. Už jsi něco fotila, ne? Někdy, někde?
8: Ne.
7: Ne?
8: Ne.
7: No tak to třeba budeš.
8: Ne, asi ne, já to nemám ráda.
7: A jak to můžeš vědět, když jsi to nikdy nedělala?
8: No jo, to je pravda.
7: Hele, já tě úplně vidím s někým chytrým a zároveň krásným. A totálně deep in love, totálně.
8: Jo, to by bylo super.
7: To bude, uvidíš. Si to představuj a úplně se ti to musí splnit. No ještě s takovouhle figurou, to bych se divila.
8: Hele, tak čau.
7: Já taky vystupuju.
8: Fakt? Já bydlím tady.
7: Já taky.
8: Kecáš.
7: No tak to mě oblož. Tak to se asi budeme potkávat, co?
8: On to teda tak vypadá.
7: A co děláš večer? Nechceš zajít na party?
8: No proč ne?
4: Zápis do deníku. První den v Praze. Jdu na party. Ano, takhle to bylo rychlé. Nestihla si ani vybalit a bylo to tu. Hned. Skoro bez pauzy. Party. Někdy si říkám, jestli to celé není nějaký pokus. Umělé prostředí, vytvořené k pozorování druhu homo v jeho prapůvodní zvířecí podstatě. Darwin by byl nadšen. Tohle by byl důkaz, ne? No ano, ano, ano, láska je dobrý matroš. Užijte si to ticho. Ještě chvíli. Tak, a teď...

0: Dobrý večer, milé děti. Dnes si povíme pohádku o princezně Veronice. To bylo tak. Princezna Veronika měla velmi pěknou postavu. Také bujná ňadra, ale ne zas moc. Měla též krásný obličej a v něm zářily oči jako démanty. Princezna Veronika strašně chtěla najít svého prince, do kterého by se zamilovala a žili by spolu šťastně až do smrti. A tak každý večer vstala z postele, oblékla si šaty a šla na bál nebo někam, kde to žilo, aby se prozhlédla, jestli nějaký ten princ v okolí není.
1: Čau, můžu tě pozvat na panáka?
2: Dík, ale já nepiju.
1: Máš pro co víno?
2: To je pro kámošku.
1: Jsem viděl, jak to piješ.
2: No.
1: Ahoj!
2: Čau.
1: Máš krásný oči?
2: Jo?
1: Tančíš, ty vole, jako bohyně. Ty seš, ty vole, víla na paloučku. Crazy. Kde zajde na drink?
2: Já už musím jít.
1: To je škoda.
2: To jo, ale musím.
1: Můžu jít s tebou?
2: Asi ne. Tak čau.
3: Ty by ses mi hrozně hodila do filmu.
4: Já jsem ale nikdy nehrála.
3: Ale máš takový... prostě kouzlo.
4: Vidíš to?
3: Ty úplně záříš. Bych musel dát na kameru velkou clonu, abys to nespálila.
4: To bych nerada.
3: Jsi fakt beautiful.
4: Jsi hodnej.
3: Hele, nechceš dneska podniknout první kamerovky? U mě.
4: Ani ne.
0: Ale srdce princezny Veroniky zůstávalo chladné. Zkoušela to dál. Protože byla krásná, neměla nouzi o nápadníky.
4: Díky, jsi hodnej, ale uvidíme.
2: Ne, tak čau.
4: Sorry, já už musím jít, jo?
2: Spíš ne.
4: Ne,
2: promiň.
4: Jo, sorry.
2: Ne.
4: Ne.
2: Promiň.
4: Promiň.
2: Ne.
4: Ne.
2: Ne.
4: Ne.
2: Ne.
4: Ne.
2: Ne.
4: Ne.
2: Ne.
4: Ne. Ne. Ne. Ne. Ne. Ne. Ne.
2: Ale asi ne.
4: Ne.
0: Ale princ mezi nimi nebyl. Princezna z toho nakonec ochořela. Přepadla jí zákeřná nemoc jménem depka. Jak to celé dopadlo, si řekneme zítra. Dobrou noc.
4: Čau, Pájo.
5: Nazdar. Co tu dělá?
4: Přišla jsem se na tebe podívat, kde děláš. Pěkný to tu je. Nedáme si panáka?
5: Ty jsi zvíře.
4: No, spráskanej pes. Fena vlastně.
5: To vypadá na depku.
4: Ty jsi měl být doktor.
5: Já jsem doktor. A lékárník jedno. Tak, na zdraví. Co se stalo?
4: Nic.
5: Takže Love Story je pořád u titulku. Úvodních, myslím.
4: Pavko, mě už je z toho fakt smutno. Já už nevím, co mám dělat.
5: To snad nebude tak hrozný. Poce. No, to bude dobrý.
4: Pavlíku, ty jsi stejně nejlepší kluk, kterýho jsem kdy měla.
5: Vždyť nikoho jinýho neměla.
4: No jo, to je pravda, bože. No, jak ty se máš?
5: Dobrý.
4: Máš někoho?
5: No, já to mám takový složitý.
4: Mohla bych se k tobě vrátit?
5: Počkej.
4: Teda ne, nemyslím vrátit. Já jenom... Já jsem hrozně sama, víš, nějak. Mohla bych, když tak třeba za tebou přijít, když mi bude nejhůř.
5: To je jasný, kdykoliv.
4: Ty jsi super. Nejlepší. Dáme si panáka. Hele, naše písnička. Pavko, mohla bych tě políbit.
5: Verčo, promiň, to už asi ne.
4: Jo, jasně, promiň, promiň, jasně. Ale objímat mě můžeš, ne?
5: To asi jo.

0: dobrý večer, vážení diváci. Je o týden později a my přinášíme nejdůležitější události posledních dní. V Beskydech se znovu objevili vlci. Nejvíce křesel v parlamentu obsadí strana cirkusových klaunů. Přemnožení divočáci řádili v cukrárně. Ale hlavně Veronika Karafiátová našla pravou lásku a my jsme byli u toho.
1: Krásný den. Vedle mě už stojí Veronika a Dan, kteří se milují. Veroniko, jak se to stalo?
2: Vlastně úplně náhodou. Já jsem vracela knížky do knihovny a Dan mě najednou oslovil. A já, jak jsem ho viděla, prostě jako by mnou něco projelo. Taková jako šílená... Elektrický výboj.
1: Elektrický výboj, to je zajímavé. No a co ty, Dane? Souhlasíš tady s Veronikou? No. Jak jsi to měl ty?
3: Jasně, úplně. Elektrický výboj, to je přesný. A hlavně já jsem dlouho takhle krásnou holku neviděl. Ona je úplně dokonalá.
1: No a co, jak to probíhalo dál?
2: Dali jsme se do řeči a pak jsme šli ven.
3: Do rýkráčů, do parku se projít.
2: A tam jsme si povídali.
3: No.
2: A pak jsme blbli.
3: Ale jak malý, ty, bylo to super.
1: Měli jste sex?
3: Ne, to ne, tak jenom jsme se líbali.
2: Krásně jsme se líbali.
3: To jo. Vlastně sex jsme měli asi až třetí den, vy?
1: A venku?
2: Ne. U Dana v bytě. Dan má totiž pronajatou takovou garsonku.
1: No a nějaké podrobnosti, nějaké detaily, jaké to bylo?
3: Skvělý to bylo.
2: Skvělý.
3: Boží úplně.
1: Skvělý. Já vám moc děkuju za rozhovor.
0: Tak to je dobrá zpráva. Přejeme Veronice.

0: Pomoz mi.
1: Počkej. Ty jsi dokonala. No, počkej. Co kdybych si tě natočil?
0: Kde jsi to vzal?
1: No, tady to leželo.
0: Ty jsi teda. No, nech toho.
1: Ne, to nejde. Veroniko, ty jsi ta nejkrásnější holka pod slunce.
0: Kecáš.
1: Nekecám. No, pojď ti ukážu důkaz.
2: Tyjo, vypadá dobře.
0: Dituš, mě se tak ulevilo.
2: Tak se ti to konečně podařilo. Jak jsi to říkala? Pravou lásku?
0: No, najít pravou lásku.
2: Aha. A jaký je v posteli?
0: To se nedá jedním slovem, ani to prostě... Hele, někdy je něžnej, někdy tak blbnem. Pojď sem. Hrátky s kamerou? To jsem nikdy nezažila.
2: A co zápočet?
0: No...
3: To jste mi toho moc neřekla, Veroniko.
0: Já vím.
3: Ale zdá se, že vás to moc netrápí, co? Nejste zamilovaná?
0: Už to tak asi bude, pane profesore.
3: No dobrá. Ale to vás neomlouvá. Přijďte příště. A pokuste se mezi líbánky vklínit trochu ekonomie.
0: Děkuju, pane profesore. Já si nemůžu pomoct, já jsem tou láskou úplně jako prostě... jako opilá, chápeš?
2: Vidím.
0: Já jsem jak zhůvlená.
2: No jo, láska je dobrý matroš.
0: Co teda jo?
4: Moc nadšený z toho nejsem. Ale když už ten případ znovu otevřeli, musíme se na to podívat.
5: Rozumím ti, Bobe.
4: Co je ve spise? Co myslíš? Rozdali si to zase rovnou na pohovce?
5: Netuším, Bobe.
4: Mohli by aspoň jeden díl dokoukat.
2: Počkej.
5: To nevypadá, Bobe.
4: A to je jedno. Tak co je v tom spise?
1: Lásko, co vlastně děláš o prázdninách?
0: Proč?
5: Hele, Bobe, jsem dali ruku s prsou.
1: Chtěl jsem tě vzít někam.
4: Vyjde.
1: Třeba k moři.
0: Fakt?
1: Aha.
0: Ty jsi zlatej.
4: Jo, to zase všechno přistahím.
1: Počkej. Co kdybychom to dneska dokoukali?
4: Nebo že by?
0: Jsi unavený?
1: Trochu.
0: Tak to dokoukáme.
4: Jestli u toho neusnu. Tak. Máš ten spis?
5: Jo, tady.
4: Tak se na to podíváme.
1: Kdo píše?
0: Dita.
1: Co chce?
5: Podívej, Bobe, jak Veronice spadly koutky.
4: Zírá do mobilu. Co tam, Herkot, je? No tak mou, to ticho mě těsí.
0: Dané.
5: No to je průšvih, Bobe, to je jasný průšvih.
4: Teď otevřela pusu, ale není schopná promluvit. Jenom zírá.
5: Hm? Hele, jak mu stvrdly rysy, Bobe.
0: Co je tohle?
4: Co tam je, sakra?
1: Já nevím, to je nějaký porno.
5: No a zase zírá, jenom na něj zírá, to je strašný, Bobe.
4: Ten její palet.
0: To jsme my dva.
1: Cože? Ne.
0: Nedělej blbýho, jo?
4: Ten pohled.
1: A dobře, tak jsme to my.
5: No. Slyším skřípat zuby, Bobe.
4: To nedopadne dobře.
0: Ty jsi do prdele dal naše šukání na internet?
1: A z čeho myslíš, že bych asi zaplatil tu dovolenou?
6: Veronika na chvíli ztratila dech.
7: Ty na tom vyděláváš?
5: Ale na tom není nic divného, Veru.
7: Nic divného? Já jsem myslela, že mě miluješ.
6: Nebrečí už?
8: Ještě ne, Bobe.
5: Jasně, že tě miluju. Ale miluju tě, koukej, když tě to vidět na tom videu, dívej. Miluju tě. To se prodává právě úplně nejlíp, protože to je láska, chápeš? Láska je nejlepší matrouš.
6: Pořád nebrečí?
8: Myslím, že je zmatená.
5: Já tě miluju. Věř mi.
8: Veronika prudce dýchá, Dan jí bere ruce do svých.
5: Věř mi.
6: Dá to.
5: Poslouchej mě, Veru. Miluju tě. Jenom tebe a nikoho jinýho.
7: Jo? A kdo je k sakru tohle?
5: No, to je... Nech si to vysvětlit, já ti to... Nech to, prosím tě, počkej! Verčo!
4: Takže to zas nedokoukají.
9: Myslím, že ne, Bobe.
4: Tak pojďme na ten spis.
0: Ajo, můžu k tobě?
10: Co se stalo?
0: Co asi?
10: No pojď nahoru.
0: Pavko, chyť mě.
8: Je, love story skončila.
0: Definitivně.
8: No, takže pravá láska.
0: Láska. Jsi ty, Pavko.
8: Cože?
0: Jo. Teď to vím. Ty jsi byl vždycky ta pravá láska. A já jsem byla jenom slepá. Ale teď to vidím. Obejmi mě.
8: Počkej, Vru, počkej.
0: Pájo, pojď. Můžeš mě mít jako dřív. Hned teď.
8: Ale to by se asi Kubovi nelíbilo.
0: Komu?
8: Mýmu klukovi.
11: Ahoj. Já jsem Kuba.
0: Ahoj.
12: Opět je čas svěřit se deníku.
0: Zhroutil se mi svět.
12: To je možná přehnané, ale budiš.
0: Nic už nebude jako dřív.

0: Věříš mi?
1: Tak.
2: Ono si to nějak sedne, Verunko. A jak jde škola?
0: Myslela jsem, že táta mě pochopí.

0: Víš, abys měla přehled.
1: Aha, dík. Nevzdávám to. Budu hledat dál. Jenom si u toho budu muset dávat mnohem větší pozor.
2: Dávat si mnohem větší pozor? Při hledání lásky? To zavání mnohem větším průšvihem. Ale to si řekneme až příště. Tak dobrou noc.

0: Tak tedy pro dnešek končí seriál Petra Vodičky Láska je dobrý matroš. Hudba Filip Veret, dramaturgie Kateřina Radhouská. Účinkovali Šárka Vaculíková, Ivan Trojan, Natália Drabiščáková, Luboš Veselý, Lucie Polišenská, Ondřej Rychlý, Veronika Lazorčáková, Anna Tajmrová, Eva Leinweberová, Radovan Klučka, Miloš Mazal, Gustav Hašek, Martina Hudečková, Jana Striková, Jan Meduna, Hanuš Bor, Jakub Albrecht, Dalimil Klapka, Naděžda Hábová, Miroslav Krobot, Václav Neužil, Tomáš Dianiška, Aleš Vrzák a další. Technická spolupráce zvuk Filip Skuhrovec, produkce Dana Rajchová, Eva Vovesná. Příběh natočil režisér Petr Vodička v roce 2017 a připomínám, že další část uvedeme příští neděli ve 20 hodin tady na Dvojce. No a náš nejbližší program, to je připomínka pořadu Mám rád, který pravidelně pro Dvojku chystal Miroslav Žbirka. Poslouchejte v 21 hodin.
1: Český rozhlas Dvojka.

0: Ukáž, co to tady máš? Výstava obsech v Národním zemědělském muzeu? Aha, a není prostě pes jako pes? Jo tak, tenhle hlídá stádo před vlkem. A tenhle? Pastevecký pes. V čem je rozdíl? Neštěkej, já si to přečtu. Pes, odvěký pomocník stát, výstava v Národním zemědělském muzeu v Praze. Tak to si nenechám ujít. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
1: Česká centra vás zvou na noc literatury. Již 20. ročník literárního festivalu nabídne výběr ze současné evropské i mimoevropské scény v netradičních prostorách Prahy 7 a ve více než 90 českých městech. Přijďte 16. září od 18 do 23 hodin. Vstup je zdarma. Více na nocliteratury.cz. Nespěte, čtěte. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
2: Český rozhlas dvojka.
3: Rádio, které vás baví.
4: A pro ty nejbližší chvíle 13. zářijového večera tu, přátelé, pro vás máme vzpomínku na pořad Mám rád, který pravidelně pro dvojku chystal Miroslav Žbirka. Dnes nabízíme reprízu z 25. května roku 2019.
3: Mám rád.
2: Miro Žbirka
3: na dvojce.
5: A je to tu opäť, prešiel týždeň, prešiel, preletel. Pretože sa mi zdá, že som tu včera natáčal jednu reláciu, som tu opäť, aby som sa s vami podelil o dojmy z pesničiek, ktoré mám rád. Na úvod nebudem príliš rozprávať, pretože táto skladba nepotrebuje veľa na uvedenie. Tom Petty, ktorý relatívne prednedávno nás opustil, tak si ho pripomenieme pesničkou, kde hovorí, že nebude podliezať laťku a nikomu sa nebude prosiť. To by sa dalo vyjadriť rôzne. Stačí ten názov. I won't back down.

and the cameraman. Look at us.

Tak to byla repríza pořadu Mám rád z 25. května roku 2019. A na Miroslava Žbirku budeme vzpomínat opět příští neděli v 21 hodin tady na Dvojce.

0: blízká setkání Marka Němce
1: na Dvojce.
2: U mikrofonu tentokrát naproti mě usedne známý český spisovatel Miloš Urban. Vstupte na chvíli do světa jednoho z nejosobitějších českých spisovatelů. Proč ho stále přitahují temná místa a tajemství? Kde hledá příběhy, které čtenáře trochu zneklidní? A čeho se bojí autor, který umí nahánět strach ostatním? O spisovatelství i mystice si budeme povídat s Milošem Urbanem.
0: Blízká setkání Marka Němce
1: zítra po 11. hodině na Dvojce.
3: Festival PRI Bohemia Radio vás zve do Červeného kostela v Olomouci 18. října od 16 hodin. Tajemství rozhlasového herectví odhalí moderátor Vasil Fridrich se svými hosty Lucí Polišenskou a Alešem Brzákem v pořadu Neviditelný herec Olmerka. Vstupenky můžete zakoupit na recepci Českého rozhlasu Olomouc. Více na pribohemiaradio.cz. Festival PRI Bohemia Radio pořádá Český rozhlas.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
4: Přeju příjemný, stále ještě letní večer, přátelé, a zároveň vás zvuk poslechu četby na pokračování. Je mladá, krásná a bohatá. Co víc si může přát. 17letá Žán má po odchodu z kláštera celý život před sebou. Když se s rodiči odstěhuje na zámek, sní o klidném životě na venkově, plném lásky a porozumění. Brzy se však seznámí s vikomtem Žilinem a její bezstarostný život se obrátí vzhůru nohama. Četbu připravila Iveta Novotná, čte Dana Černá.

První strom, který Jean uviděla, byla palma. Pak s Julienem zašli do velkého prázdného hotelu v rohu rozlehlého náměstí a nechali si přinést oběd. Když dojedli dezert a Jean se zvedala, objal ji Julien a něžně jí zašeptal do ucha, co kdybychom se šli trochu natáhnout, kočičko. Překvapilo jí to. Natáhnout se? Ale já vůbec nejsem unavená. Přivinul jí k sobě. Moc tě chci, chápeš? Už 2 dny. Zrudla jako pivoňka, styděla se a vykoktala. Teď? Co by tomu řekli? Co pak by ses odvážil požádat o pokoj ve dne? Ach, Julienne, prosím tě, nedělej to. Přerušil ji. Kašlu na to, co si řeknou nebo pomyslí lidi v hotelu. Na tom mi vůbec nezáleží, uvidíš sama. A zazvonil. Už nic nenamítala, jen klopila oči. Její duše i tělo se nepřestávaly bouřit proti manželově neustálé žádosti. Znechuceně rezignovala a vyhověla mu, ale pokořovalo jí to. Cítila se potupená, viděla v tělesné lásce cosi zvířecího, ponižujícího a špinavého. Julien požádal hotelového sluhu, aby je zavedl do pokoje. Když o hodinu později se šli dolů, neodvažovala se Jean projít kolem lidí, které potkávala. Byla přesvědčená, že se jí za zády smějí a pomlouvají ji. Zazlívala v duchu Julienovi, že to nechápe, že nemá dost taktu a nevnímá, jak jsou určité věci nevhodné. Cítila, že je mezi ní a manželem jakýsi závoj, jakási překážka. 3 dny pobyli v tomhle městečku schouleném v modrém zálivu. Potom si stanovili plán cesty, najali si 2 korzické hřebečky s divokýma očima a hned za svítání vyrazili na cestu. Průvodce je doprovázel na mule a vezl zásoby, protože hostince jsou v korzické divočině věcí neznámou. Úbočí pahorků pokrývala vysoká tráva, v tomto žhavém létě už zežloutlá. Občas potkali horala, pěšího, na koníku či obkročmo sedícího na oslu velkém jako pes. A každý měl na zádech nabitou pušku. Sice šlo o staré zrezivělé zbraně, ale v rukách těch mužů rozhodně vzbuzovali strach. K večeru prošli řeckou vesnicí Karžes, kterou tu kdysi založila kolonie řeckých uprchlíků. Krásné, velice půvabné, urostlé dívky s dlouhýma rukama a štíhlým pasem stály ve skupince u studny. Julien na ně zavolal dobrý večer a oni odpověděli zpěvavým hlasem harmonickou řečí své opuštěné vlasti. Dorazili do Piany a museli požádat o pohostinství jako za dávných časů v opuštěných ztracených končinách. Jean se zachvívala radostí, když čekala, až jim někdo otevře dveře, na něž Julien zabouchal. Náhodou padli na mladé manžele, přijali je stejně, jako kdysi patriarchové přijímali hosta, kterého jim poslal Bůh. Druhý den odjeli za svítání a brzy se zastavili proti lesu z purpurové žuly. Byly tu horské štíty, sloupy, zvonice, překvapivé postavy vymodelované časem, ostrým kousavým větrem a mořskou mlhou. Tato neuvěřitelná skaliska vypadala jako stromy, rostliny, zvířata, lidé, mniši v kutnách, rohatí ďáblové, nestvůrní ptáci, jako monstrózní havěť, menažérie ze zlého snu, kterou nechal skamenět jakýsi výstřední bůh. Jean nemluvila, dojetím se jí svíralo srdce. Chytila Juliena za ruku a stiskla ji. Pohled na takovou krásu v ní probouzel potřebu milovat. Náhle se z toho chaosu vynořil další záliv, obehnaný krvavou hradbou červené žuly. Šarlatové skály se odrážely v modrém moři. Jean zakoktala, ach, Julienne, nebyla schopná pronést něco jiného. Zjihla obdivem, hrdlo se jí stáhlo a z očí jí skanuly 2 slzy. Julien nechápal ženská duševní hnutí. Byly mu cizí pocity bytostí, které se dokážou z ničeho nic rozrušit. Jimiž nadšení otřese stejně jako pohroma. Její slzy mu připadaly směšné. Starosti mu dělala jen špatná cesta. Udělala by slíp, kdyby zdávala pozor na koně, zavrčel. Skoro neschůdnou cestou se stoupili až do zálivu. Potom zahnuli napravo a začali stoupat vzhůru z temného údolí od vesnice Ota. Stezka působila hrozivě hned na začátku a tak Julien navrhl, co kdybychom šli pěšky. Nemohla si přát nic lepšího. Nadchlo ji, že půjde po svých.
že bude s manželem sama po tom vzrušení, co nedávno zažila. Průvodce vyrazil napřed s mulou a koňmi a oni kráčeli pomalu za ním. Náhle je zaplavilo slunce. Zdálo se jim, že se vynořili z pekla. Měli žízeň a tak se pustili po vlhké stopě, jež je vedla roztroušenými kameny až k drobnému pramínku, který si pasáci kos svedli do duté hůlky, aby se jim lépe pilo. Okolní půda byla pokrytá mechem. Jean poklekla, aby se napila, a Julien udělal totéž. Vychutnávala si svěžest vody a on ji uchopil v pase a pokusil se jí ukrást místo u té dřevěné trubky. Nedala se. Jejich rty sváděly boj, setkávali se, odtlačovali se. V tom zamilovanou Jean něco napadlo. Naplnila si ústa čirou tekutinou a s tvářemi nafouklými jako měchy naznačila Julienovi, že ho chce v polibku napojit. S úsměvem natáhl krk, zaklonil hlavu a jedním tahem se napil z toho pramene živého masa, jenž mu zažehl v útrobách touhu. Jean se k němu nezvykle vášnivě přimkla. Srdce jí bušilo, bedra se jí zvedala, oči jí zvlhly. Sotva slyšitelně zašeptala: Juliene, já tě miluju. Přitáhla ho k sobě, zvrátila se a schovala si tvář zrudlou studem do dlaní. Svalil se na ni a svíral ji ve vášnivém objetí. Zalikala se v jakémsi vydrážděném očekávání a náhle vykřikla. Slastný pocit, jejž přivolávala, ji zasáhl jako blesk. Dlouho jim trvalo, než vystoupali na vrcholek. Tak byla rozechvělá a schvácená. Do Evizy dorazili až večer. Nocleh tam měli zamluvený u příbuzného jejich průvodce. Jean ale pořád pronásledoval neklid. Jestli pak znovu zažije v Julienově náruči ten podivný a prudký pocit slasti, jako na mechu u horského pramene. Když v ložnici osaměli, chvěla se strachem, že při jeho polibcích neucítí to vzrušení, že to bude jako dřív. Ale rychle se upokojila a prožila svoje první skutečné milování.

Na zítří před odjezdem se jen těžko loučila se skromným domkem, kde poznala nové štěstí. Zbytek svatební cesty prožila jako ve snu v nekonečném objímání a opojivém mazlení. Začala jim doba dětinských a rozkošných důvěrností, zamilovaných pošetilostí a hloupoučkých mazlivých slůvek. Když dorazili do Bastie, museli vyplatit průvodce. Julien zahrabal v kapsách, neměl u sebe tolik, kolik potřeboval, a tak řekl Jean, dej mi ty 2000 od tvé matky, stejně nikde neplatíš. A v mém opasku budou bezpečnější, aspoň nemusím rozměnit. Podala mu váček. Uběhly 2 měsíce od jejich odjezdu z Topolky. Bylo 15. října. Julien se změnil. Už nějaký čas se choval jinak. Byl unavený, lhostejný. Jean se něčeho bála, ale netušila, co její úzkost způsobuje. Ještě o 4 dny oddálila návrat domů. Nechtělo se jí opustit tu laskavou slunečnou zemi, kde se dovršilo její štěstí. Konečně odjeli. Museli v Paříži nakoupit zařízení do Topolky, aby se tam mohli definitivně usadit. Jean se těšila, že domů přiveze spoustu krásných drobností díky maminčiným penězům, a druhý den po příjezdu do Paříže požádala Juliena, lásko, můžeš mi vrátit ty peníze od mamičky, chci nakupovat. Zatvářil se nespokojeně a opáčil, kolik potřebuješ? Překvapilo ji to a zakoktala, no, kolik mi dáš? Řekl, dám ti 100 franků, ale neutrať je. Nevěděla, co na to říct. Zarazilo ji to. Konečně ze sebe váhavě vypravila, ale svěřila jsem ti ty peníze, abys nenechal ji dokončit větu. Je jedno, jestli je máš ty nebo já. Teď máme účty společné. Nic ti přece neodmítám, ne? Dávám ti 100 franků. Beze slova si vzala 5 zlatých 20 franků a neodvážila se požádat o víc. Týden na to vyrazili na zpáteční cestu na Topolku.

Před bílou branou s cihlovými sloupy čekali rodiče a služebnictvo. Dostavník dorazil a objímání nebralo konce. Zatímco sloužící vykládali zavazadla, vyprávěli novomanželé u krbu v salonu o cestě. Jean plynula slova Zertů jako povodeň. Během půl hodiny bylo řečeno všechno, kromě několika drobností, na něž v tom překotném povídání zapomněla. Potom si šla mladá žena vybalit zavazadla. Pomáhala jí rovněž pohnutá Rosalie. Když skončili a prádlo, šaty a toaletní potřeby byly zpátky na svém místě, sluštička svou paní opustila a poněkud unavená Jean si sedla. Přemýšlela o tom, co teď bude dělat. Neměla chuť se jít do salonu za podřimující matkou. Napadlo jí, že se půjde projít, ale venku to v tuto roční dobu vypadalo tak truchlivě, že jí stačil pohled z okna a padla na ní zádumčivost. Uvědomila si, že nemá co na práci a že už se to nikdy nezmění. Celé mládí v klášteře se zabývala budoucností, sněním o tom, co přijde. Sotva vyšla ze strohých klášterních zdí, její očekávání lásky se i hned vyplnilo. Objevil se vytoužený muž a nedopřál jí čas, aby si cokoliv rozmýšlela. Zamilovala se a během několika týdnů se za něj provdala. Teď se ovšem sladká skutečnost prvních dní přemění na každodenní realitu, kde už nebude místo pro neurčité naděje a půvabná tušení neznáma. Nebylo už co očekávat. Nejasně prožívala jisté vystřízlivění. Cítila, že se jí zhroutily sny. Malátná, zimomřivá mamička podřimovala u krbu, nevnímala už melancholii dní, zvykla si na ni. Papa a Julien se šli projít a povídali si o hospodářství. Setmělo se. V prostorném salonu teď byla tma, jenom občas prosvícená zábleskem ohně. Brzy dorazil baron s Julienem. Vstoupil do potemnělého salonu, okamžitě zazvonil a zvolal: rychle, rychle, přineste světlo, je to tu hrozně smutné. U večeře seděli dlouho a moc toho nenamluvili. Julien jakoby na svoji ženu zapomněl. Po návratu do své ložnice mladá žena uvažovala, jak rozdílné můžou být návraty do stejného milovaného místa. Proč se teď cítí jako zmučená? Proč jí dnes tenhle dům, tahle drahá krajina, všechno, co jí až dosud rozechvívalo srdce štěstím, připadá tak skličující?

Poprvé od svatby byla v posteli sama. Julien spal jinde, prý je unavený. Ostatně se předem dohodli, že bude mít každý svoji ložnici. Trvalo jí dlouho, než usnula. Bylo divné, že vedle sebe necítí jiné tělo. Odvykla osamělému spánku a navíc ji rušil protivný vítr, který se opíral do střechy. Ráno ji probudilo světlo, které zbarvilo její postel do krvavé červeně. Den uběhl stejně jako ten včerejší a ostatní dny v týdnu se podobaly těmto dvěma a celé týdny v měsíci se podobaly prvnímu týdnu. Postupně však její stesk po vzdálených krajích slábl a v duši se jí opět zrodil zájem o tisíce nepodstatných věcí v životě, starost o jednoduché a nevýznamné pravidelné činnosti. Začala se propadat do rozjímavé trudnomyslnosti. Prožívala nedefinované rozčarování ze života. Její vztah s Julienem se naprosto změnil. Po návratu ze svatební cesty byl manžel úplně jiný. Choval se jako herec, který dohrál roli a teď už je zase sám sebou. Sotva si Jean všiml, skoro s ní nepromluvil. Veškerá láska se rázem vytratila. Jen málo kdy za ní v noci přišel. Ujal se správy majetku a domu, kontroloval příjmy plynoucí ze statků, dusil nájemce, snižoval výdaje. Sám teď vypadal jinak, jako zanedbaný venkovský šlechtic. Ztratil elegantní nátěr šviháka, jaký měl před svatbou. Nesvlékal starý manchesterový lovecký kabát s koženými knoflíky, ačkoliv už byl samá skvrna. Neholil se a jeho dlouhý, špatně zastřižený plnovous ho neuvěřitelně hyzdil. A po každém jídle vypil 4 nebo 5 skleniček koňaku. Jean se mu to jemně pokusila vytknout, ale odsekl příkře: dej mi laskavě pokoj. Už si nikdy netroufla dávat mu rady. Zvykla si na tyto změny tak snadno, až jí to samotnou udivovalo. Manžel se pro ní stal cizincem, jehož duše i srdce pro ní zůstaly uzavřené.

Bylo dohodnuto, že po novém roce zůstanou novomanželé sami. Papa a mamička se vrátí do Ruánu a stráví tam několik měsíců. Mladí letos v zimě z Topolky neodjedou, zabydlí se tady. Zvyknou si na místa, kde stráví celý život. Ostatně tu byli sousedé, jimž Julien představí svoji ženu. Brisvillovi, Couteliérovi a Fourvillovi. Zatím ještě s návštěvami nezačali, čekali na malíře, který měl přemalovat erby na kočáru. Baron skutečně přenechal zeti starý rodinný kočár. A Julien by se za nic na světě neukázal v sousedních panstvích, kdyby erb rodu de la Mar nezaujímal místo vedle erbu Le Pertuis de Vaux. Jediný muž v kraji byl ovšem schopen vytvořit heraldické znaky. Jakýsi Bataj, kterého volali na všechna normandská šlechtická sídla, aby vymaloval vzácné ornamenty na dvířkách kočárů a zachoval je jednou provždycky. Konečně jednoho prosincového rána, když právě dosnídali, spatřili jakéhosi muže, jak si otevírá bránu a kráčí přímo k domu. Na zádech nesl bednu s nářadím. Byl to Bataj. A na zítří, kolem 11. už měla oboje dvířka kočáru domalované erby. Julien však ze šetrnosti podnikl změny, které vyžadovaly další úpravy. Řekl, že bude kočírovat sám a ze starého kočího udělal zahradníka. Kočárové koně prodal, aby ušetřil za krmení. A protože bylo potřeba mít tu někoho, kdo by vedl koně, až si panstvo někam vyjede, povýšil na lokaje mladého pasáka krav Mária. Musel mít ovšem koně. A tak do pachtýřské smlouvy Kujardových a Martenových vpravil speciální klauzuly, podle níž museli nájemci statků jeden den v každém měsíci dodat do zámku po jednom koni. Datum určoval Julien a vynahrazoval to nájemcům tím, že nemuseli odvádět drůbež. Kujardovi přivedli velkou hajtru se žlutou srstí a Martenovi šimlíka s dlouhými chlupy. Zapřáhli zvířata vedle sebe a Marius, utopený v livreji po starém kočím Simonovi, předvedl tuto ekvipáž ke hlavnímu vchodu. Umytý a upravený Julien, prohnutý v pase a s vystrčeným hrudníkem, znovu našel něco ze své minulé elegance. Dlouhé vousy mu však stále dodávaly všední a trochu zanedbaný vzhled. Prohlédl spřežení, kočár i lokajíčka a usoudil, že je všechno uspokojující. Přemalované erby byly nakonec to jediné, na čem mu záleželo. Baronka sešla ze svého pokoje zavěšená do manžela. Namáhavě nastoupila do kočáru a usadila se. Záda jí podpíraly polštářky. Jean se objevila rovněž. Nejdřív se zasmála koňskému spřežení. Potom však spatřila Mária. Jeho tvář zabořenou v klobouku s kokardou, který mu nesjel až na bradu jen díky tomu, že se zarazil o nos. Nohy se novopečenému lokaji ztrácely v šosech livreje a chodidla v obrovských botách směšně vyčuhovala. Zakláněl hlavu, aby vůbec něco zahlédl. Při každém kroku zvedal koleno, jako by překračoval potok. Při pohledu na něj se Jean rozřechtala. Nemohla ten smích ovládnout, nedokázala přestat. Baron se obrátil, upřel oči na ohromeného človíčka, dceřin smích ho nakazil a rovněž se rozchechtal. Zavolal manželku, skoro nemohl mluvit. Podívej se na Mária, ten vypadá. Baronka se vyklonila z okénka, uviděla Mária a začala se smát tak, že kočár nadskakoval na pérech. Julien zbledl a zeptal se, čemu se smějete? Zbláznili jste se? Jean už nemohla. Zmítala se v křečích, nedokázala se uklidnit a musela si sednout na schod u vchodu. Baron si k ní přisedl a z kočáru se ozývalo nepřetržité hýkání, jako by se baronka dusila. Náhle se začal otřásat i Máriův redingot. Určitě pochopil, protože i on se rozřehonil do klobouku. Do nepříčetnosti vydrážděný Julien se vymrštil. Surová facka srazila chlapci z hlavy obrovitý klobouk, který odlétl na trávník. Potom se otočil ke tchánovi a vypravil ze sebe hlasem chvějícím se zlostí: tady není vůbec nic k smíchu. Neměli jste rozházet jmění. Všechno jste probendili. Čí je vina, že nic nemáte? Veškeré veselí rázem ustalo a nikdo už nepronesl ani slovo.
Žán teď měla slzy na krajíčku a mlčky nastoupila k matce. Překvapený a oněmělý baron si sedl proti oběma ženám. A Julien vylezl na kozlík a vysadil k sobě vzlikajícího chlapce, jemuž natékala tvář. Cesta byla smutná a ubíhala pomalu. V kočáře nikdo nepromluvil. Všichni tři byli zasmušilí a rozpačití, nechtěli přiznat, na co všichni mysleli. Dobře cítili, že by nedokázali mluvit o něčem jiném, tolik je zaměstnávala jediná bolestná myšlenka. A tak raději zaraženě mlčeli, aby se nemuseli dotknout obtížného tématu. Kočár, tažený nerovnoměrným klusem dvou zvířat, míjel dvory statků, rozháněl černé slípky, které poděšeně prchaly a mizely v živém plotu. Občas se za ním rozběhl ovčácký pes, štěkal a vil, pak se vrátil domů s naježenými chlupy, ještě jednou vyrazil a zaštěkal za kočárem. Za každým statkem hned začínaly louky dalších statků a tak se to táhlo dál a dál, až k panství vikomta a vikomtesy de Brisville. Po prvních zdvořilostních pozdravech, uvítání a výměně sousedských komplimentů už neměl nikdo co říct. Neustále si blahopřáli, ačkoliv nebylo k čemu. Doufali, že budou nadále udržovat vynikající vztahy. Báječné je, že se můžou vídat, když žijí celý rok na venkově. Ledová atmosféra v salonu pronikala až do kostí a stahovala hrdla. Baronka nepřestávala kýchat a teď začala i kašlat. A tak dal baron pokyn k odchodu. Brisvillovi se je snažili zdržet, ale Jean už se zvedla, navzdory znamením, která jí Julien dával. Tomu se návštěva zdála příliš krátká. Když předjel kočár, nebyl Marius k nalezení. Julien zuřil a požádal, ať ho pošlou domů pěšky. Po spoustě pozdravů z obou stran vyjeli na zpáteční cestu na Topolku. Náhle kočár zastavil a Julien na někoho křičel. Jean a baron se vyklonili z okének a uviděli podivné individuum, které se k ním valilo. Byl to Marius. Střeštěně poskakoval a zablácený od hlavy po paty letěl za kočárem, co mu nohy stačily. Doběhl ke kozlíku, Julien se vyklonil, chytil ho za límec, vytáhl k sobě, pustil otěže a začal pěstmi bušit do chlapcova klobouku, který se mu zabořil až k ramenům. Marius ječel, pokoušel se utéct, seskočit z kozlíku, ale pán si ho jednou rukou přidržoval a druhou ho tloukl. Baron bleskově stáhl okénko vpředu, chytil zetě za rukáv a třesoucím se hlasem na něj křikl: "Přestanete už konečně mlátit toho hocha! Dejte mi laskavě pokoj, to je moje věc." A opět napřáhl ruku. Tchán ho však za ní chytil a stáhl ji dolů s takovou silou, až ji narazil na dřevo sedátka. Přitom ostře vyjekl: "Jestli toho okamžitě nenecháte, vystoupím a vypořádám si to s vámi sám." Vikomt se i hned sklidnil. Bez odpovědi pokrčil rameny a švihl zvířata, která vyrazila rychlým klusem. Obě ženy, bledé jako smrt, se ani nepohnuly, jen bylo slyšet, jak baronce těžce tluče srdce. Při večeři se Julien choval příjemněji než obvykle, jako by se vůbec nic nestalo. Jean, její otec a mamička, kteří při své mírnosti a laskavosti rychle zapomínali, zjihli, když viděli, jak je milý. Rozveselili se a cítili se volně, jako by se uzdravovali z nějaké nemoci. Na další návštěvy nejezdili. Všichni se báli, aby zase nepřišla na přetřes záležitost s Máriem. Jen bylo rozhodnuto, že sousedům pošlou přání k novému roku a s návštěvami počkají, až bude na jaře teplejší počasí. Přišly Vánoce. Na večeři pozvali faráře, starostu a jeho ženu. Titíž hosté se dostavili i na nový rok. Byla to jediná rozptýlení, která narušila jednotvárný běh dní. Papa a mamička měli odjet z Topolky 9. ledna. Jean je chtěla zdržet, ale Julien se k tomu příliš neměl. A tak baron rezignoval před rostoucí chladností svého zetě a poslal do Rouenu pro dostavník. Jean a Julien zůstali sami.

0: Guy de Maupassant, Jeden život. Pro dnešek končí četba, kterou z překladu Dany Melanové připravila Iveta Novotná. Dramaturgyní byla Marina Feltlová. Hudební spolupráce Ondřej Gášek, četla Dana Černá. Režii měl Lukáš Hlavica. Připomínáme, přátelé, že pokračování uvedeme už zítra večer ve 22 hodin tady na Dvojce.
1: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
2: Jsem trošku rebel.
1: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
2: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si přece vzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
1: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
2: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
1: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
3: Představujeme nejúspěšnější pořady Dvojky.
4: Kriminálka Mirka Vaňury.
5: My když jsme začali True Crime připravovat, tak jsme si znovu a znovu uvědomovali, co všechno jsou lidé schopni si udělat.
3: Kriminálka Mirka Vaňury na Dvojce.
5: Velmi těžko se s každým případem člověk vyrovnává. My máme několik rovin, proč ale kriminálku připravujeme. Máme jednu z nejlepších policií i kriminálních policií na světě. Za druhé chceme, aby to působilo, i když to slovo nikdy nechceme říct preventivně. Člověk se při poslechu kriminálky zamyslí, proč se to těm lidem stalo. A možná se začne v životě trochu jinak chovat.
4: Kriminálka Mirka Vaňury.
5: V každém člověku je dobro a zlo. V kriminálce popisujeme to zlo, ale došli jsme k tomu, že je to jenom na nás, kterou cestou se dáme.
3: Kriminálka.
4: Každou středu po 18. hodině na Dvojce. Radioservis představuje
6: audioknihu Pavlíny Křivánkové Příbuzní.
7: Víš, proč tě nikdo nebere vážně? Proč do té vaší super rodinky nezapadáš?
6: Mia chce vědět, odkud pochází. Olina by raději zapomněla, odkud odešla.
7: Pozoruju žíly na svém zápěstí a dojde mi, že mám vadnou krev, že z celé poloviny jsem z růda.
6: Anna Kameníková a Anita Krauzová v příběhu Ohledání kořenů. Příbuzní. Audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
3: Český rozhlas Dvojka.
4: Rádio, které vás baví.

0: Dobrý večer, milí posluchači. Známá znělka ohlašuje váš oblíbený pořad a od mikrofonu Českého rozhlasu vás zdraví Jana Richterová. Noční mikroforum dneska hostí báječného hosta, protože my se vydáme na motocyklu do neznámých končin. Pepa v čudu, to je totiž projekt nebo název webové stránky, kam si Josef Janoušek zaznamenává nejenom pro sebe, ale i pro jeho fanoušky a posluchače svoje zážitky. Dobrý večer.
1: Dobrý večer a děkuji za pozvání do této úžasné budovy.
0: Pepo, já jsem ráda, že jste přijal, protože já jsem moc zvědavá na vaše vyprávění. Vy jste člověk, který se vydává do končin, kam se ostatní lidé někdy ani nepodívají v představách. Asie. A nejenom Asie, ale všechno je to na motocyklu. Na čem vlastně jezdíte?
1: Jezdím na cestovním enduru jedné německé nejmenované značky s třemi písmeny v názvu. A Asie, vydal jsem se tam, protože právě ty představy jsem nějaké měl a touhy už od dětských let a od hodin zeměpisu, takže si je teďka plním.
0: Výborně. Já jsem se právě chtěla zeptat, kdy přišla ta první myšlenka, že byste se mohl vydat do těchto dálek a kdy byla ta myšlenka, že by to mohlo být na motocyklu?
1: Určitě to bylo asi po přečtení několika cestopisů mých cestovatelských vzorů. A že to bude na motocyklu, to už bylo jasné od té doby, co jsem si ten motocykl, ten první cestovatelský, kupoval asi před 12 lety.
0: Takže jste se vydával na motocyklu až tak říkajíc na stará kolena nebo na starší kolena?
1: Asi mě dostihla ta pověstná krize středního věku, protože to bylo někdy kolem 40. roku mého, ještě vlastně předtím. A takže ano, bylo to asi dáno i tím, že člověk ještě chtěl něco stihnout.
0: A do té doby jste cestoval na motorce po Evropě nebo jen tak po České republice?
1: Ano, cestoval jsem po Evropě, hodně jsem cestoval s kamarády, cestoval jsem i se svojí ženou, ale hodně jsem cestoval i sám a u toho sám jsem zjistil, že to je takové nejsilnější a nejintenzivnější a asi jediný cesty, z kterých jsem si dokázal odvést úplně všechno v hlavě, to, co jsem zažil, což jsem i s kamarádama zase tolik nestávalo, takže sám musím říct, že je pro mě i nadále nejvíc a i nadále to budu praktikovat.
0: Takže to, jak cestujete sám, to si probereme už za chviličku. Nechal jste doma ženu, kamarády a jedete si po svém. Plánujete, když jedete sám?
1: Moc ne. Plánuju jenom směr. Ten cíl je většinou daný nějakým větším městem, kde je třeba letiště, protože tu motorku většinou někde zahodím. A vracím se teda za tou ženou a za tím vším, co tady nechávám, protože tady mám úplně všechno. To zdůrazňuji, že všechno mám tady a tam si jezdím za tím ničím. Takže jo, ale ten plán bývá jenom takovej přibližný, protože jsem trochu pověrčivý, takže všemu říkám sen a ne plán.
0: Motocyklista, dobrodruh, cestovatel, veselý člověk, Josef Janoušek alias Pepa v čudu je hostem nočního mikrofora.

0: Posloucháte Noční mikroforum. Mým hostem je cestovatel, motocyklista a dobrodruh Josef Janoušek alias Pepa v Čudu. Proč tenhle název Pepa v Čudu? Čud je ta dálka?
1: Čud je české úvěrové družstvo, tuším. Že od té doby se říká, že jsou většinou peníze v Čudu, protože tenkrát se to nějak nepovedlo, ale to už jsou asi desítky let zpátky.
0: To už pamatuje málo kdo.
1: To už pamatuje málo kdo a já to vím jenom, protože jsem si to někde vyhledával. Jinak je to asi inspirace písničkou, jaké je to asi v Čudu od pana Sviráka a pana Uhlíře, protože nějak jsem si ten Čud a to v Čudu představoval asi někde už na začátku té Asie a myslím, že to byl Azerbajdžán, který jsem si vysnil, že to bude to moje v Čudu. Mm-hmm. Takže Azerbajdžán, kam jsem se teda pak nepodíval.
0: Nepodíval?
1: Nepodíval, protože mě tam nepustili. Tenkrát jsem čekal po covidu, to bylo, tuším. No, tak jsem čekal na hranicích, jestli je otevřou a oni je otevřeli od toho dne, kdy jsem teda přijel na hranice a měli být už asi 5 dní otevřené, tak je otevřeli po dalším 2,5 letech.
0: A co člověk dělá, když takhle stojí někde na hranici, chtěl by dovnitř a nemůže?
1: Pak se začne odvíjet ten plán. Pak teprve začnu plánovat, protože těch únikových cest z těch hranic nebývá mnoho. Už se mi to stalo několikrát, že jsem dojel na hranice a nešlo to dál a většinou to teda bylo jenom kvůli mé špatné informovanosti nebo sebeinformovanosti. Takže třeba zrovna v tom Azerbajdžánu jsem musel aktivovat člověka v Gruzii, známého mého švagra, který mi pomohl motorku zaparkovat a já jsem se vrátil zpátky do Čech a začal jsem si vyřizovat vízum jinudy než přes Azerbajdžán a tenkrát jsem to střihnul přes ten obávaný Irán.
0: Mhm. Střihnul jsem to. To zní tak jako lehkomyslně, lehkovážně. Vydáváte se i do nebezpečných končin nebo spíše do těch končin, které ostatní považují za nebezpečné?
1: Řekl bych, že nebezpečné končiny jsem zatím nepotkal, ale zase jsem třeba zjistil, já teda nesestuju proto, abych o sobě něco zjistil, ale stejně se občas překvapím. Takže občas jsem se překvapil, že se já spíš chovám nebezpečně v té relativně bezpečné zemi. Mm-hmm. Ale to je jenom taková ta lehkovážnost a člověk si to uvědomí většinou až později. Naštěstí v tu dobu je úplně v klidu.
0: Co to znamená vlastně chovat se nebezpečně v bezpečné zemi? Že člověk riskuje třeba nějaká místa, kam by neměl chodit, nebo cizí lidi?
1: Jestli teda můžu vytáhnout jednu historku.
0: Určitě.
1: Ze svého obrožovaného života.
0: Budu ráda.
1: Tak je to zrovna v Tádžikistánu na Pamír Highway, kde jsem teda při vstupu do horského Badakšánu potkal celníky, bylo to už odpoledne, pozdní odpoledne a ti celníci mi řekli, že jdou zrovna z toho přechodu a že tam rozhodně nemám jezdit, že už je zavřený. Já jsem říkal, jo, já tady jenom popojedu ještě kousek a najdu si místo na stan. A oni, ale nejezdi na ten přechod, my už tam nejsme a ten přechod je zavřený. No tak jsem teda popojel, hledal jsem místo na stan, který jsem nenašel, protože tam není žádné místo na stan, to jsou prostě jenom hory, skály a kameny, takže jsem dojel až k tomu přechodu a k té závoře. A ta závora měla takovou zvláštní vlastnost, že byla že byla prostě vyhnutá nahoru, takový kvasimodo. A vlastně já jsem jí ani nemusel moc jako jenom jsem malinko sehnul hlavu a vlastně jsem tu závoru podjel. Takže jsem ten přechod projel bez dovolení a mířil jsem veselé a statečně k afgánské hranici v noci.
0: To jsou ty krásné končiny, kde ještě nejsou všude kamery.
1: No tam ne, tam byla jenom závora a kamen, aby se nedala ta závora objet, ale ona se dala podjet a já jsem, no pak mi to došlo až možná někdy kolem půlnoci, když jsem jel podal té afgánské hranice a to jsem si teda říkal, tohle si neudělal dobře.
0: Ale dopadlo to dobře.
1: Dopadlo to dobře, no, já jsem velký štísko.
0: pak se objevilo nějaké místo na stan?
1: Ne, dojel jsem někdy po půlnoci do vesničky Longar a tam jsem našel nějaký guest house, kde ještě byli vzhůru, takže jsem se tam ubytoval a byl jsem teda rád, že jsem rád, protože opravdu za několik těch hodin, který jsem strávil, no vlastně asi 6 hodin na té zakázané cestě, tak jsem si teda mnohokrát vynadal. Mm-hmm. Bývám na sebe docela i jako tvrdý v těch nadávkách.
0: Tohle mi tak trošku připadá, že zatímco tady v Evropě máme všude kamery a pravidla, která musíme dodržovat, protože vždycky nás někdo uvidí, tak tohle jsou ještě takové ty končiny, kde se občas dá ta závora podjet.
1: Určitě, tak ono veškeré to fungování v těch zemích bývá většinou nastavené na tom, že se to všechno nějak obejde, podjede, přeskočí a podobně. Takže tam u nás to asi kdysi taky, nebo ještě to si asi pamatuju i ze svého dětství, že se všechno tohle to dalo. A tam to má ještě dlouho ještě před sebou. Myslím si, že to tam ještě dlouho půjde.
0: A není to právě ten důvod, proč tam jezdíte rád? Protože taková ta touha po svobodě, po tom, že si člověk může udělat vlastní rozhodnutí a vlastně to vždycky projde. Je to v tom taky maličko?
1: Je to v tom určitě, protože tady máme všechno takové. Jednak teda tu svobodu tady zaplať pánbu pořád ještě máme, ale tam je taková ta svoboda v tom, že se člověk jako rozhoduje o tom, kde bude spát, co bude jíst a vlastně tam to není nějak nadiktované. Tam vlastně člověk jede, dokud něco nepotká. Takže tady u nás je to, ta možnost je nepřeberná, ať už v tom spaní a kde člověk bude jíst a kde bude třeba tankovat benzín nebo spravovat motorku. A tam je vlastně ta svoboda, taková ta, spíš by řekl, ta rozevlátost.
0: Než divoká.
1: Ta divokost i vlastně těch vlastních rozhodnutí, protože tam i díky té obrovské svobodě člověk na sebe bere poměrně velkou zodpovědnost i v tom, kam teda vůbec jede, což třeba mě se úplně ne vždycky daří. A i v tom, i když popravdě jsou to jediné starosti, které tam mám, takže kde budu jíst, kde budu tankovat a kde budu spát a kudy pojedu. Takže ono to není zase taková velká práce.
0: Je pravda, že když je velká svoboda, je tam taky velká zodpovědnost, ale když je člověk sám, tak možná vlastně není odpovědný za nikoho dalšího, kdo by měl hlad, komu by byla zima. Co když je hlad a je zima a není kde?
1: A tak já většinou jedu, dokud něco takového nenajdu. Já nemám problém jet třeba i 12 hodin, i 18 hodin jsem dokázal jet. Zima mi zatím moc nebyla, protože jedu většinou pouštními zeměmi v létě, což není úplně moudré, ale já takhle teda doposud jezdil. A vlastně jedu, dokud... Já jsem dost často i línej zastavit někde, kde by to šlo, třeba se ohřát, nebo najíst, nebo přespat. A jedu prostě dál, takže někdy pak zjistím, že najedu i stovky kilometrů navíc, než jsem měl v plánu, takže já prostě jedu, dokud nenajdu ten svůj denní cíl.
0: To je buď vášeň, nebo posedlost, ale no to chce taky benzín.
1: A nebo nezodpovědnost.
0: Ale když je v tom člověk sám, tak to docela jde. Co ten benzín, tam to vypadá jako, že člověk jede stovky kilometrů, ale je kde tankovat v takových končinách?
1: Musím říct, že země, které jsem se bál nejvíc, že bude problém s benzínem, byl třeba Uzbekistán, kde většina místních jezdí na plyn a něco jsem měl načteno, že teda problém s benzínem tam je, ale já jsem teda problém neměl snad nikde, nebo tak třeba, když při té cestě přes Pamír, kde člověk jede opravdu jenom horami a benzínky tam nejsou, tak zase ti místní se tam živí tím, že ten benzín prodávají, takže z různých PET flašek tam prostě nakoupíte a když nepotkáte toho člověka u silnice, tak zatlučete někde na nějaký vrata a oni většinou ten benzín doma mají, takže vám ho rádi prodají. A paradoxně největší problém s benzínem jsem měl v Kazachstánu, který už je poměrně rozvinutou zemí, ale zase ty vzdálenosti jsou tam pro nás úplně v jiných měřítkách. Takže i ty benzinky jsou tam třeba po 300 a více kilometrech, což já u té malé motorky, nebo malý, relativně malé motorky pro nás, nebo pro moje kolegy z cestovatelské družiny, tak tam jsem teda měl problém. A zrovna v tom Kazachstánu. No.
0: Kolik vlastně ujede ta vaše motorka na jednu nádrž?
1: Zhruba 320 až 350 kilometrů na té dálnici, spíš 300.
0: Mm-hmm. Takže tam člověk opravdu musí plánovat, jestli dojede do nějaké vesnice a kde může zaťukat na vrata.
1: No, tak já právě jak neplánuju moc, tak já se do toho dobrodružství dostávám poměrně dost často. A já vždycky tak nějak věřím, já jsem takovej pozitivní člověk, takže, nebo minimálně pozitivně smýšlející člověk, který jako si říká, že já něco potkám. No a pak, když už teda vidí, že má dojezd třeba pár desítek kilometrů, tak teprve začne šťourat někde v mapách a zjišťovat teda, že třeba ani nedojede, ale zatím jsem teda vždycky dojel.
0: Vždycky jste dojel?
1: Vždycky jsem dojel a i bez nějakých záložních kanistrů, který jsem teda na začátku praktikoval, ale jeden jsem vyvedl do kufru s oblečením a druhý zase se mi proklepal na zadní sedačce, takže to jsem vzdal už třeba před tím Pamírem a začal jsem teda věřit. Přestal jsem vozit benzín a začal jsem v něj věřit.
0: S vůní benzínu v pořádku dojel do Českého rozhlasu Dvojka Josef Janoušek, cestovatel, motocyklista alias Pepa Včudu.

0: Noční mikrofórum.
1: Jana Richterová a její host na dvojce.
2: A tím hostem je Josef Janoušek alias Pepa Včudu, motocyklista, cestovatel, dobrodruh. Já bych se chtěla, Pepo, zeptat, jak člověk jezdí vybaven, protože motorka má určitou kapacitu, na té vaší motorce jsou nějaké brašny, určitě je tam někde vzadu bágl, přidělaný gumicuky nebo tak něčím takovým. Co se tam všechno vejde?
3: Vejde se tam všechno, co potřebuju, a určitě se tam to vejde mnohem víc, než potřebuju, ale mám to plné. Teda mám takové hliníkové kufry. Jedna moje příbuzná se mi tenkrát ptala, jestli se mi kamarádi nesmějou, jak jsou ty kufry ošklivé. Protože si představovala, že ty kufry jsou buď plastové, anebo kožené, jak mají harlejáři třeba. Ale vezu tam věci na převlečení, vezu tam věci, musím tam mít i místo, aby jsem si mohl odslíct něco, protože vozím na sobě několik vrstev a průběhu dne je vlastně buď oblékám nebo svlékám. Mám tam nějakou výbavu na vaření, nějaké i suroviny, když dneska už většinou vezu nějaké dehydrované hotové jídlo, takže žádný kuchař tam rozhodně být nemusím. A vezu si nějakou i servisní sadu, i když já teda jedu na motorce, s kterou předpokládám, že se nic nestane a já dojedu bez nějakých servisních zákroků. A no, dost často tam musím mít ještě místo na nějaký dárky, protože občas mě něco zaujme, takže občas nějaké drobnosti i vezu domů. Takže jídlo, oblečení, servis, technika, vaření.
2: Vozíte i dárky směrem tam? Jak se říkávalo v těch cestopisech, korálky a zrcátka.
3: Korálky a zrcátka nevozím. Vozil jsem nejdřív v těch zemích toho postsovětského režimu a v těch nejzaostalejších, ale ekonomicky jistě nejzaostalejších, tak jsem vozil třeba nějaké bonbony kvůli dětem. Očekával jsem tam možná nějaké pokusy, nebo předpokládal jsem třeba nějaké pokusy třeba o nějaké, teď nechci říkat, že brání to úplně ne, ale že ty děti bývají takové
2: kontakt,
3: bezprostřední. Ten kontakt s pánem ze západu, se strejdou ze západu. Takže jsem vozil nejdřív nějaký bonbony, pak jsem si teda všiml, že celá Asie je totálně sladká, že bonbony jsou úplně všude a cukr je všude, a takže jsem bonbony přestal vozit. A například v Iránu tam jsem praktikoval techniku seznamování přes sušenky, protože jsem to, asi jednou se mi to někde stalo, že mě pozvali na čaj na sušenky, tak jsem se pak vybavil a vozil jsem v kufru sušenky, když někoho potkám, tak aby jsem nešel s prázdnou, taková drobnost, ale jinak nevozím nic, kromě lidí, kteří mi tam pomáhají třeba s parkováním motorky, tak těm přivezu vždycky nějaké pochutiny, typické pro Českou republiku, tak vozím jako spíš dárky. Když třeba nechtějí peníze, tak přivezu nějaký dárek.
2: Nějaké dobroty.
3: Dobroty.
2: My se určitě dostaneme k těm lidským setkáním, protože to mě taky zajímá, když člověk přijede na druhou stranu zeměkoule a teď tam nikoho nezná, jak se seznamuje. Ale pojďme si nejdřív říct, kudy jede. Vy jste vlastně hodně typická pro to povídání, teďka může být třeba ta hedvábná stezka. Takže kudy vlastně vede hedvábná stezka?
3: Hedvábná stezka vede z Turecka přes Arménii, Azerbajdžán, těch větví je několik, některá vede horem kolem Kaspického moře, ta hlavní vedla spodem přes dříve Persii, dnes Irán, pak dále přes ty postsovětské země, jako je Uzbekistán, Kazachstán, Kyrgyzstán, až do Číny, ale zase, jak říkám, těch větví bylo spousty za ty stovky let a měnily se podle politické situace. Já jsem se teda vydal přes Arménii. Já jsem tam původně, nebo tu první část jsem absolvoval s kamarády, já jsem je opustil.
2: Takže já jsem jim ujel.
3: já jsem jim tam zůstal a vydal jsem se právě přes ten Irán a Uzbekistán, Turkmenistán, ještě jsem zapomněl, to je hodně zvláštní země, a pak Kazachstán, Tádžikistán, Kyrgyzstán, no.
2: To jsou všechno místa, která obvykle lidé neprojíždějí. Je to hodně zvláštní, když se tam člověk vydá z hlediska krajiny a vůbec toho prostředí?
3: Je to zajímavé, já jsem například, musím rozdělovat země, které všechny jsou krásné, ale každá má nějak, ten top má někde jinde, třeba Perzie nebo Irán, ten má tu největší sílu v těch městech a v těch stavbách a zase nejsilnější, co se týče přírody, bych řekl, že je Kyrgyzstán, který je nejkrásnější pro mě teda. A zároveň ten zase nemá ty památky, to tam, řekl bych, chybí úplně totálně, tam není nic, za čím by člověk jel za nějakou, za něčím, co je starší o 100 let, takže v tom třeba i Uzbekistán a ty jeho perly, jako je Chiva, Samarkand, Buchara, to jsou úplně okouzlující města, to jako můžu doporučit a i já se tam budu muset asi ještě vrátit někdy. Takže je to úplně jiný svět, musím říct, že zrovna v těch zemích, jako je Irán a třeba Uzbekistán, tak je to úplně jiný svět. Potom, když se člověk třeba dostane do Kazachstánu, nebo i v Rusku jsem teda byl, babičku jsem čet, tak musím říct, že tam už je ta podobnost tím západním světem jako větší, jo, hlavně v těch městech. Ale tady ten úplně ten střed, ta je střední Asie, to je úplně něco jiného a to je něco, co nezapomenu.
2: Určitě jsou tam místa, kde není živáčka a člověk jede a nepotká vůbec nic. Co se člověku honí v hlavě, když takhle jede stovky kilometrů a kolem není nic než příroda?
3: No, já mám v tom svém podtitulu Sám tam, kde nejsi nikdy sám, protože jsem na to přišel, že tohle se vlastně mi neděje ani v té poušti. Když jedu, tak jedu teda v poušti po klasické buď silnici, nebo dálnici, nebo nějaké cestě, případně v Mongolsku necestě, to musím začít říkat necesty. Ty lidi jsou všude. Já právě musím říct, že i když člověk jede třeba hodinu, tak řekl bych, že třeba maximálně hodinu. Jediný, kde jsem vlastně nepotkal nikoho, byla ta afgánská hranice, protože už byla noc a všichni moudří lidé už byli někde jinde než já. Ale jinak bych řekl, že když si člověk když se něco stane a člověk si sedne někam na šutr vedle silnice, tak on se za chvilku někdo objeví.
2: Všude někdo je?
3: Všude někdo je, bych řekl. No.
2: A jak se domlouváte? Naučil jste se nějaké jazyky, které tam použijete, nebo prostě ruce, nohy, pantomima?
3: Já se celý život učím, nebo se pokouším naučit anglicky a tady v těch postsovětských zemích teda používám ruštinu, protože jsem generace, která ji ještě stihla, i když chvilku, asi rok a půl, ale já tomu teda říkám taková moje panslovanština, který rozumí pouze Slováci, anebo vždycky říkám Ukrajinci, který umějí slovensky. Já vždycky začnu mluvit v tom prostoru jakoby rusky a když mi dojdou slovíčka, tak začnu mluvit slovensky.
2: Česky s ruským přízvukem.
3: Tak. Pro svůj dobrý pocit, ale ani to není proto, abych se domluvil, ale abych ze sebe nebyl tak zoufalej. Ale jo, mluvím tam rusky, anglicky, ta angličtina je dneska naprosto běžná, pokud člověk nezajede za nějakým pasáčkem ovcí nebo koz, tak tam v Mongolsku, tam se nedomluvíte nějak než mongolsky, právě s tím pasáčkem, ale jakmile vyjedete do nějakého města nebo kde se předpokládá nějaký minimální turismus, tak i ta angličtina, anebo minimálně internet a nějaký translator, překladač, který vám pak pomůže s těma detailama doladit tam, kde ruce nohy nestačí.
2: Tohle ale už je vymoženost, která je vlastně funkční v posledních několika letech, ale když to zrovna nefunguje, domluvíte se úplně všude.
3: Jo, domluvím, já opravdu i vyhledávám ty setkání, i třeba s tím pasáčkem, do dneška si pamatuju několik setkání, třeba na břehu jezera Izyk-Kul, který je v Kyrgyzstánu, který je pro mě úplně magický a měl jsem to štěstí, že jsem tam byl za 2 roky dokonce dvakrát, tak když jsem tam viděl nějakého pasáčka, tak jsem vzal pivo z toho mýho hliníkového ošklivého kufru a šel jsem za tím pasáčkem a sednul jsem si k němu, takový hodně starý chlapík a tak jsme si povídali, tak samozřejmě v tomhle posovětském prostoru vždycky dojde na tu řeč, jestli tenkrát bylo líp, anebo teď je líp, tak samozřejmě čím starší člověk, tím líp bylo tenkrát, takže s těma lidma se člověk domluví. Jo. Fakt asi jediný, s kým jsem se nedomluvil, byli ti Mongolové.
2: Mm-hmm. Ale přesto jste se tam podíval taky, takže jak probíhaly ty domluvy v tom Mongolsku? Protože člověk občas něco potřebuje, nakoupit, přespat, najíst se.
3: No, tak v tom obchodě většinou si člověk ukáže, co potřebuje. Moje nejhorší domluva byla asi s jedním opilým Mongolem, který na mě ráno v uvozovkách zaútočil. Když jsem spal, tak se tam přiřítil na motorce, tak jsem ho... Tak v tom okamžiku teda, když se probudíte, tak než si uvědomíte, že vůbec jste v Mongolsku. Tak mi to chvilku trvalo a on teda byl hodně opilej a chtěl ode mě teda cigarety a alkohol. A já jsem teda měl to seznamovací pivo v tom kufru, protože ho tam většinou vozím, kdybych někoho potkal, místo sušenek, je to trvanlivější. Tak tomu jsem to vysvětloval hodně nahlas a hodně česky.
2: Mm-hmm.
3: Dal jsem mu to pivo do ruky a poslal jsem ho do oněch míst, přibližně tam, odkud přijel, a pochopil to. No.
2: To je zajímavé, ale tohle se vždycky pochopí.
3: Šel jsem na něj po dobrým právě s tím pivem, mm-hmm, a šel jsem na něj diplomaticky. Nebyl jsem, jednak jsem na první pohled byl slabší než on, mm-hmm, takže jsem použil svoji diplomaci a ne svoji chabou sílu.
2: Hostem nočního mikrofora je Josef Janoušek, motocyklista, cestovatel, dobrodruh alias Pepa v Čudu.

0: Noční mikrofórum.
1: Jana Richterová a její host na dvojce.
2: A tím milým hostem je Josef Janoušek alias Pepa v čudu, motocyklista, cestovatel, dobrodruh. Já říkám s oblibou to slovo dobrodruh, protože mě to právě evokuje takové to, že člověk něco jde zažít. My jsme si tady povídali při písničce, že jsou lidé, kteří se vyhýbají zážitkům a pak řeknou, jo, dobrý. A pak jsou lidé, kteří si proto tak trošku jdou. A vy si proto tak trošku jdete, aby bylo co vyprávět. A já jsem vděčná, že jste to dneska přišel vyprávět i k nám na dvojku. Kde bylo třeba nejproblematičtější vstoupit do země?
3: Nejproblematičtější vstup byl asi Rusko, které jsem teda chtěl, ale nemohl minout, takže jsem musel se pokusit o ten vstup, který se mi teda nakonec podařil, ale minimálně jenom ten vstup, on teda i výstup byl dost náročný, ale ten vstup byl pro mě tak náročný, že jsem si slíbil, když už jsem teda vstoupil, že to bylo naposledy.
2: A bylo.
3: Zatím jo, a zatím teď se mi ta cesta díky tomu, že už teda do Ruska, možná, že by mě tam ani nepustili, trošku s tím začíná být problém, ale už nechci ani z principiálních důvodů, když to jde jinak, tak tam vstupovat, ale tam teda ten imigrační pohovor a ten, on to není pohovor, je to spíš výslech a opravdu totální jako odhalení se soukromí, včetně mobilu a veškeré komunikace a facebookových příspěvků a všeho prostě, takže člověk se tam fakt emočně nebo mentálně se tam slékne teda do naha před tím důstojníkem, trvalo to asi hodinu a půl a takže to jsem si teda slíbil, že bude, že to asi nemám zapotřebí. Ten výstup ze země byl poloviční časem asi, takže asi 45 minut už bylo v pohodě, protože jsem přijel v čase oběda, takže páni důstojníci měli spíš hlad. A no, takže to bylo asi to Rusko a to teda doufám, že už mám za sebou zdárně.
2: A ty jiné země, tam ty postsovětské republiky, tam už je to přívětivější?
3: Musím říct, že je to, nechci říct, že úplně vstřícné, to jsou přece jenom, ty celníci bývají většinou takový chladní čumáci, ale zároveň teda musím říct, že už většinou i ten celník trošku dává najevo, do jaké země vstupuju. Třeba když jsem přijížděl z Arménie do Iránu, tak Arménie je opravdu taková, byla taková pro mě chladná, odměřená. A v momentě, kdy jsem vstupal do Iránu, kam jsem se teda trošku nebál, to ne, já se přece nebojím, ale trošku mě svíralo teda, tak tam teda se mi otevřela ta země skrz ty celníky úplně nádherně a i ty obyčejní lidé byli úplně stejný, takže a zase, když jsem vystupoval z Iránu a vstupoval jsem do Turkmenistánu, který je vlastně totalitní zemí, tak tam se mi teda zase ty srdíčka přede mnou pěkně zavíraly.
2: Kde jsou nejmilejší lidé takhle v těch zemích? Je to všude stejné, nebo?
3: Ne, vůbec, ten rozdíl je obrovský a nejmilejší lidi jsem potkal v Iránu a potom na Pamíru, v tom horském Badakšánu, což jsou vlastně lidé asi podobného, nebo teď jak to říct, ale původem jsou si podobní, jsou to nějaké východoiránské národy a i Tádžikové, kteří mi vysvětlovali taky nějaký kamionáci někde v jednom takovém bistru, mi vysvětlovali, že jestli jsem se cítil dobře v Iránu, tak se budu úplně stejně dobře cítit v Tádžikistánu, natož v těch horách a můžu to teda potvrdit, že ti lidé jsou tam naprosto skvělí.
2: Dostáváte se třeba i do jejich domovů?
3: Dostávám, ale hodně, hodně opatrně. Já teda čím déle jsem na cestě, tím více vyhledávám ta setkání. Na začátku jsem byl takový plachej, takže těch pozvání na čaj, hlavně třeba v tom Iránu byla spousta a i na přespání třeba. A já jsem se tomu tak trochu jako bránil, protože ta jazyková bariéra tam dost často byla jako veliká. Tak jsem si tak jako představoval, jak tam někde sedím uprostřed té společenské místnosti a usmíváme se na sebe, ale dneska už teda jsem připravený to absolvovat, ale musím říct, že lidé, kteří mě většinou zastavovali, tak aspoň něco málo anglicky uměli, takže až se jednou vrátím do Iránu, tak přijmu všechna pozvání na čaj.
2: Byl jste někde za úplného exota?
3: To jsem byl právě v tom Iránu, protože ta země je poměrně uzavřená západním turistům a já jsem teda byl na té motorce jsem byl hodně za exota. Když jsem se pak převlek do civilu a chodil jsem, bylo teda vidět, že nejsem místní, to na mě je vidět poměrně dobře v Iránu, tak na té motorce jsem byl za hvězdu, za superstar. To bylo úžasný, jak si mě všichni točili, fotili se se mnou, a kdy, protože takhle velký motorky tam nemají, tam jsou zakázané, tam můžu asi 200 kubíků maximálně mít, a takže na mě bylo vidět, že jsem odinu to nejezdí bez helem a jenom v šátku nebo úplně bez helmy, a já s tím svým brněním jsem tam byl jako patrný na první pohled, že nejsem odsud.
2: Když takhle člověk někam přijede a začne se seznamovat s lidmi, chodí oni za vámi nebo spíš vyhledáváte vy je?
3: No, v těch uzavřenějších zemích chodí za vámi a tím, jak jezdím sám, tak bych řekl, že no vlastně všichni chodí za mnou, protože jednak vypadám strašně zoufale určitě, protože to často, když za mnou přijdou, tak mi i nesou nějaké jídlo nebo pití.
2: Špinavý, vyčerpaný, hladový.
3: Ano, ano, zoufalec, je třeba ho zachránit, tak na to řeším a vlastně to je jeden z těch důvodů, proč jedu sám, protože v té partě se to vám tohle nestane. To jako, že by přišel někdo za partu motorkářů a pojďte ke mně spát, tak to je většinou buď otázka obchodu, což třeba na Balkáně určitě, ale tady v těch zemích to většinou, tato pozvání bývají opravdu jako gratis.
2: Stýská se vám někdy? Máte nějaké spojení s domovem? Jako dneska už je asi signál téměř všude, ale takové to, že by člověk slyšel češtinu nebo si poplakal do telefonu, stýská se mi po tobě. Přichází to někdy?
3: Já nejezdím na tak dlouho, protože vím, že jsem stejskavej a mám doma rodinu poměrně velkou.
2: A tak jak dlouho to trvá teda? Ta cesta třeba?
3: 14 dní až 3 týdny a vím, že pro mě těch 14 dní ještě komfortních, ale pak už to prostě není ono. Takže 14 dní být vypnutý a pak se třeba za 2 měsíce jsem připraven se v té své cestě pokračovat, takže se třeba zase vrátím v té sezóně, ale že by se, jako stýská se mi to, jo, to určitě není to nic nezvládatelného, protože dneska ta komunikace je možná téměř odevšad, jediné, kdy bylo takové to digitální ticho, tak to byl právě Irán a Turkmenistán, kde nefungovaly SIM karty, nefungovaly tam ani aplikace, a takže tam jsem i vyjížděl do té země, že teda vyjíždím do tohoto digitálního stínu.
2: Jaké to vlastně je v dnešní době, protože člověk je pořád ve styku s telefonem, pořád někdo volá, píše, pořád jsme nějak myšlenkami napříjmu, tak jaké to je vůbec týden, dva?
3: Je to úlevné, protože ač teda dospělí a často okřikují děti, že ty telefony mají pořád v ruce, tak bych řekl, že mám v ruce úplně stejně často jako oni. Ale já jsem si to vyzkoušel, když jsem vystupoval z Turkmenistánu zhruba po 14 dnech, co jsem projížděl Irán a Turkmenistán, kde to teda nefungovalo a opravdu nefungovala ani aplikace na těch Wi-Finách místních. A vyjel jsem do Uzbekistánu, kde vlastně pro mě začal normální, vyjedete najednou po těch zemích, kde neplatí platební karty a neplatí vlastně nic, žádné pojištění a podobně, tak vyjedete do relativně standardní země. A tam najednou mi to všechno začalo naskakovat, ty WhatsAppy a Messengery a SMSky, a já jsem na to koukal a normálně jsem řekl ne, ještě ne.
2: Já to nechci.
3: Že jsem to prostě, já jsem se jenom podíval jako kdo a jestli tam není něco, jako rodinu jsem si samozřejmě přečet, ale jinak jsem to zase schoval zpátky do kapsy a chtěl jsem ještě nějaký den být bez toho, no. Takže jsem to opravdu neotevřel.
2: To dokážu pochopit, a není tam třeba nějaký ten moment, kdy si člověk vezme sluchátku a třeba si poslechne Český rozhlas.
3: No, já teda jezdím, já mám v helmě interkom, takže poslouchám hodně hudbu a Český rozhlas teda, to jsem si teda vlastně letos jsem si pustil a dokonce jsem i kontaktoval Český rozhlas, když jsem tady na té dvojce, tak si vlastně vzpomínám, že jsem kontaktoval i ranní dvojku, když jsem seděl v jurtě, o to teda bylo kolem poledne tam už, protože ten časový posun je tam kolem 6 hodin, jak někdy v půl jedný odpoledne, jsem si teda pustil v té jurtě ranní dvojku, protože poslouchám cestu do práce téměř denně. A tak jsem teda neodolal, poslal jsem tam teda mail. Zdravit si jenom, že zdravím od jezera Chovsgo, nejhlubšího jezera, nejvodnatějšího asi v Mongolsku, a že sedím v jurtě a poslouchám Český rozhlas a že je to prostě krásný zážitek, který bych přál fakt každému, protože vlastně s tím Českým rozhlasem byl nejenom člověk jako doma. No a teda, když mi teda pak, jako, když to tam potom četli, pan Gondík, když teda čet ten můj mail, tak teda musím říct, že vlastně z těch 14 dní cesty letos to byl asi můj nejsilnější zážitek. Ne, nejenom díky panu Gondíkovi, aby si zase nemyslel, ale bylo to v kombinaci právě s tou odlehlostí a tím nádherným jezerem a vůbec najednou tím rozpoložením, protože už jsem tam byl téměř těch 14 dní sám, takže to bylo velký pohlazení, abych to teda tak jako řekl.
2: Tak tímto zdravíme Dádu Gondíka.
3: Určitě. A děkuju, že si toho mýho mailu všim.
2: A to je hezká věc, dámy a pánové. Hostem nočního mikrofora je Josef Janoušek alias Pepa v Čudu.

0: ani prostě tam člověk musel jako jet, no tak.
1: Posloucháte noční mikroforum, mým hostem je Josef Janoušek, cestovatel, motocyklista a my si tady celou písničku pilně povídáme, takže jste možná i zaslechli poslední slova. Pepo, já jsem chtěla začít původně otázkou, ke které jsme se vůbec nedostali, jak to vlastně chodí technicky. Protože vy si tam tu motorku někde necháte, odletíte domů na čerpacíli a pak se tam zase vracíte.
2: Ano, já teda hlavně z toho důvodu, že nejsem úplně profesionální cestovatel, jsem hlavně otec a manžel na prvních místech, a takže mám ten čas omezený, takže aby jsem to všechno zjednodušil a zlevnil a aby jsem se vůbec někam z těch podíval, tak jsem přestal jezdit sem a tam a jezdím jenom tam. Takže dojedu na nějaké místo po ose, najdu si tam ideálně v hlavním městě nějaké parkování a vracím se domů a pak se po nějaké době zase vracím zpět, abych zase popojel třeba i do další země, anebo někde zůstanu i několik let, třeba v Kyrgyzstánu jsem byl asi tři sezóny.
1: A jak to bylo poprvé, když se tam ta motorka musela dostat? To jste si ji koupil tam, nebo jste jel po ose z České republiky?
2: Z České republiky musím říct, že jsem jel od Tábora a musím říct, že jsem jel ze Želče u Tábora, protože jsem minule dostal od mých faninek, které jsou teda o generaci starší než já, ale to je můj nejsilnější fanklub u nás ve vsi, jak jsem dostal velkou bídu za to, že jsem nezmínil tu Želeč.
1: Vyhubováno.
2: A takže odsud jsem teda dojel prvně do té Gruzie a Arménie, tam jsem to nechal a pak jsem pokračoval dál a takhle jedu až teď jsem momentálně v Ulanbátaru, je motorka v Mongolsku.
1: Jaký je ten další cíl třeba dlouhodobý nebo sen?
2: Sen, cíl. Cíle nemám. Cíle je vždycky teda doma. A sen je zjistit, jestli ta země je opravdu kulatá. Takže to je můj sen, ale nespěchám na něj, takže můj nejbližší sen je vlastně vždycky daný další zemí, kde třeba musím řešit nějaké papíry, nějaká víza nebo karnety, takže teďka jsem zrovna v 50% zhruba Japonska, papírově. Takže motorka čeká v Mongolsku a na mě doufám čeká, příští rok bude čekat v Japonsku, doufám.
1: Já držím palce, ať to vyjde. Přišel jste někdy při dlouhých osamocených cestách na něco moudrého?
2: Na něco moudrého? To bych asi musel být moudrý člověk. Takže jsem nepřišel, nejsem moudrý člověk, ale přišel jsem na to, že nejlepší je to tady. Tady samozřejmě doma, ale vůbec tady v České republice, že to je úplně nejkrásnější místo na světě, co jsem zatím měl možnost poznat a neberu teda Českou republiku, jenom jako to jediný nejlepší místo, ale Evropa, střední Evropa vůbec je prostě nádhera, je to tady super a jsem vždycky největší propagátor Česka. Hned jak se vrátím ze světa, tak bych to tady nejradši všem vysvětlil, jak je tady skvěle.
1: Prostě srdce máte pořád tady.
2: Srdce mám tady, ale hlavně je tady všechno skvělý.
1: A když se někdy stane, že si člověk sahne třeba do toho písku na dno pouště, je mu ouvej, tak co pomůže?
2: Většinou mám takovou větu, kterou tady nemůžu říct celou, ale začíná něco jako, co tady do háje děláš. A jestli to nemáš zapotřebí a většinou...
1: Zjistíte, že máte.
2: Většinou zjistím, že mám a většinou zjistím, že si stejně musím nějak pomoct sám a že to je tak jediný, čím si člověk uleví a pak se začne soustředit na to, aby se z té brindy dostal. Ono nic jiného nemá cenu. Není to komu říct a je to zbytečný těch říkat sám sobě nějak dokola, takže většinou zatnu a jdu.
1: Pomáhá třeba nějaká vůně, když se ráno probudíte?
2: No ráno nepotřebuji moc vůní, ale když je mi nejhůř, tak mi nejvíc a fyzicky nebo psychicky, tak mi nejvíc pomáhá si vůně kávy, kterou teda si vozím, tu, kterou mám navyklou z domova a z práce, kterou piju dvakrát denně tady pravidelně doma. A tam mě teda většinou zvedne psychicky tak, že i ta fyzička začne zase fungovat a musím teda říct, že tyhle ty doteky domova nebo ty, i přes tu vůni, anebo i přes to rádio a přes český třeba i písničky v té helmě, který si pustím, tak ty mě vždycky jako uzemí a zase jsem jako dobrý.
1: Když jedete na motocyklu, je třeba vůně něco, co charakterizuje to místo, kterým projíždíte?
2: To určitě. Já si teda nejvíc zase na první dobrou teda vzpomenu na Španělsko, když jsem projížděl Španělsko, tak ty prasečáky třeba, protože tam jsem si to vždycky vybavoval s tou vůní toho chamonu v těch prodejnách a ty prasečáky tam teda jsou jako znát hodně, je ta krajina taková bez lesa a hodně tam fouká, tak jsem si říkal, to je ono, tady začíná ta vůně chamonu, takhle.
1: Tak já vám přeju, Pepo, ať je hodně vůní, hodně krásných zemí, které ještě projedete a hodně dobrých lidí na vašich cestách a ať se vždycky z toho dna, ať už sám nebo pomocí někoho dalšího dostanete. Šťastné cesty a mějte se dobře. Děkuji, že jste přišel.
2: Já moc děkuji za pozvání a buďte v čudu.
1: Dámy a pánové, hostem dnešního nočního mikrofora byl Josef Janoušek alias Pepa Včudu. A teď už se s vámi loučí a dobrou noc a pěkný poslech přeje Jana Richterová.

0: Rozhlas jede za vámi.
1: Zábavná show Aleše Cibulky a jeho hostů.
0: Potkejte se s rozhlasovými osobnostmi, moderátory a autory vašich oblíbených pořadů přímo u vás.
1: Rozhlas jede za vámi.
0: Každý měsíc se na vás těšíme v jednom z regionů Česka.
1: Už 17. září v 19 hodin v muzeu RAF generála Emila Bočka v Ivančicích.
0: Pozvání přijali moderátor Jan Rosák, zpěvačka Ilona Čáková a generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral.
1: Rozhlas jede za vámi, tentokrát do Ivančic.
0: Více na www.rozhlasjede.cz.
2: 16. září od 16 hodin se ve Valštejnské zahradě v Praze uskuteční Festival paměti národa. Přijďte s námi oslavit 25. narozeniny paměti národa. Čeká vás hudba, příběhy pamětníků, debaty, živé podcasty nebo vystoupení orchestru Ježkovy stopy. Těšit se můžete na program pro celou rodinu. Více informací na pamětnároda.cz. Generálním partnerem je Český rozhlas.
0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
3: Nevím, jak to máte vy, ale já strašně rád poslouchám tuhle znělku. A poslouchám ji už dlouho stejně jako vy. Přeji dobrý poslech a dobrý příjem vašeho rádia. U mikrofonu tady ve studiu Dvojky je Martin Hrdinka, zcela výjimečně. Máme neděli, je 13. září roku 2026, máme 23 hodin a 31 minut a k tomu ještě 3 vteřiny. Začíná noční proud, nedělně pondělní noční proud a já vám přeji i dobrý večer.

Tenhle pán se vlastním jménem jmenuje Reginald Kenneth Dwight. My ho známe jako Eltona Johna. I'm Still Standing je jeden z velikých hitů celé jeho a tady musím říct velice, myslím, že důležité slovo, je to skutečně neuvěřitelně dlouhá kariéra. Nebylo to slovo, ale bylo to hned slovní spojení. Myslím si, že to není důležité. Ani se vás nebudu ptát, jaký jste měli víkend, jakou jste měli neděli, jakou jste měli sobotu, jaké to bylo v pátek, ale budu se vás ptát spíš na to, co vás čeká ten týden, který je před námi, to znamená týden, který začne lehce po půlnoci. My teď máme samozřejmě ještě pár minut do půlnoci a ty strávíme s nočním proudem. Já doufám, že nemusíte jít hned spát, že to ještě chvilku počká a že přeci jenom v tom nočním proudu něco uslyšíte. Já jsem prožil takový zvláštní víkend vlastně včera celý den a taky hodně části té noci, asi tak do dvou až do půl třetí do rána jsem prožil na takovém místě, které se jmenuje Třebívlice a bylo tam setkání se skutečnou legendou muziky, které my říkáme diskotéková, byl tam totiž hlas skupiny Modern Talking, který se jmenuje Thomas Anders.

Ano, je to tak, včera večer a v noci vystupoval v České republice opět Thomas Anders ze skupiny Modern Talking. Jeho vystoupení bylo s kapelou a trvalo 90 minut, víc vám řeknu po půlnoci v té popůlnoční části nočního proudu. Dnes máme 13. září a v roce 1944, tedy před 82 lety, se narodil můj oblíbený zpěvák, který je stále ještě naživu. A já, i když připomínám většinou kulatá a půlkulatá výročí a nebo nějaké vzpomínky, tak tentokrát udělám výjimku, protože, jak jsem říkal, je to můj oblíbený zpěvák, tak logicky musí začít za chvilku zpívat můj oblíbený hit od skupiny Chicago, protože právě Chicago je skupina, ve které zpívá, a to skutečně už léta. On tam chvilku nebyl, pak se tam zase vrátil. Šel tam takovou krátkou solovou kariéru, ve které třeba natočil hit Glory of Love a jmenuje se Peter Cetera.

Jak je těžké říci promiň? Hard to say I'm sorry a skupina Chicago, Peter Cetera jako vokalista, který dnes slaví 82. narozeniny. A tak jsem si tak, jak tady tu písničku poslouchám, vzpomněl na to, jak jsme s Vašo Patejdlem u něj doma koukali na záznamy koncertu téhleté skupiny, kterou on měl skutečně rád a myslím si, že v ní čerpal i když tvořil pro skupinu Elán i pro svou solovou kariéru.

takové mávnutí kouzelného proutku a nebo můžete zkusit i nějaké jiné kouzlo, kouzlo a skupina Vanastovy věci a vlastně první česká písnička tohoto nočního proudu. Teď se vrátíme do roku 1986, tak logicky je to přesně před 40 lety a představte si právě před těmi 40 lety se na první místo britské hitparády dostala písnička, která původně vznikla v roce 1975.

Jimmy Somerville a Richard Coles, skupina Komunárd, nebo jak my říkáme hezky česky, Komunárdi. Přesně před 40 lety tahle písnička, která původně vznikla v roce 1975 a naspívali Blue Notes a později Thelma Houston a ta ji samozřejmě proslavila, tak tahle ta písnička přesně před 40 lety vystoupila na první místo britské hitparády. Když jsme u těch hitparád, tak v Americe v té době byla na prvním místě tahle píseň.

0: Producentem téhle nahrávky, která vznikla pro film Top Gun, byl Giorgio Moroder. Take My Breath Away, skupina Berlin. A dvakrát za sebou jsme se vrátili do roku 1986, tedy o 40 let zpátky. A teď nahlédneme ještě více do historie. Dlouho jsem totiž neslyšel písničku, kterou jsem si asi tak před 40 lety, možná před 45 lety koupil na singlu někde na burze. A je to legendární hit, který naspíval Pat Boone, Speedy Gonzales.
1: It was a moonlit night in old Mexico. I walked alone between some old adobe haciendas. Suddenly, I heard the plaintive cry of a young Mexican girl.

0: Končí neděle, končí týden a bude pondělí.
1: Český rozhlas Dvojka. Zprávy.
2: Polsko hledá způsob, jak po ruských útocích zvýšit bezpečnost na hranicích. Ve Švédsku pokračuje sčítání hlasů v parlamentních volbách, výsledky budou těsné. Fotbalisté Slávie zvítězili v Teplicích a dál drží ligovou neporazitelnost. Dnes bude zpočátku zataženo až oblačno, většinou s deštěm, od severozápadu se bude vyjasňovat, teploty do 22 stupňů. Je pondělí 14. září, hlavní zprávy a Martin Matějka.
1: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
2: Varšava nemůže vyloučit, že se ruské eskalace konfliktu na Ukrajině dotknou i polského území. Na mimořádném jednání polského vládního bezpečnostního centra to řekl premiér Donald Tusk. Podle něj budou příští týdny a měsíce náročné. Rusko v neděli zaútočilo na cílo blízko polské hranice.
3: Budu čekat na informace, jak jsme připraveni na případné použití dronů k deorganizaci u nás, ať už železnice nebo výrobních závodů. Nevylučuji, že taková situace může nastat.
4: Řekl na mimořádném jednání části vlády s polskými bezpečnostními službami premiér Donald Tusk. Polsko nyní také například hledá způsob, jak minimalizovat bezpečnostní hrozby pro lidi a vozidla čekající na hraničních přejezdech na kontrolu. Pohraničníci by v případě vyhlášeného poplachu kvůli hrozbě vzdušného útoku mohli odklánět cisterny s palivem na bezpečnější místa. Vláda a bezpečnostní služby se sešly po nedělních ruských dronových útocích na západní Ukrajinu. Dva drony zasáhly cíle jen 800 metrů a 2 kilometry od polské hranice. Z Varšavy Kateřina Havlíková, Radiožurnál.
2: Průběžné výsledky švédských parlamentních voleb jsou stále extrémně těsné. I po sečtení více než 80% okrsků vede levicový blok stran o jeden mandát. Podle prognózy švédské veřejnoprávní televize SVT bude pravici a levici dělit jen asi 20 000 hlasů. Přímo z jednoho z volebních štábů se hlásí náš zvláštní zpravodaj Jakub Lucký.
5: Zatím tady stále platí, že levice bude mít 175 mandátů a pravice 174, pokud ty výsledky takto zůstanou, to je úplně nejtěsnější rozdíl, jaký je ve Švédsku možný. Ani předsedové stran, kteří zatím měli své projevy, tak otevřeně nechtěli ten celkový výsledek komentovat. Předsedkyně centristů Elisabeth Thand-Ringqvistová tady děkovala za kampaň a poukazovala na to, že se její straně podařilo ve volbách získat víc hlasů než při těch minulých. Naznačila také, že její strana je připravená podpořit případnou levicovou vládu, bude ale trvat na tom, že kabinet bude prosazovat umírněnou středovou politiku. Ze Stockholmu Jakub Lucký, Radiožurnál.
2: Vláda by mohla zastropovat ceny elektřiny v případě, že by dál stoupaly. V televizi Prima to řekl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z Hnutí ANO. A podle něj by se regulace mohla dotknout jak výrobců, tak dodavatelů.
6: Vicepremiér neřekl, při jak vysokých cenách by začala vláda trh regulovat. Podrobnější byl u zdražujících paliv. Kabinet podle Havlíčka kroky koordinuje s Maďarskem, Polskem a Slovenskem.
7: Pokud kdokoliv z nich dojde k závěru, že se bude regulovat, v tu samou chvíli to uděláme.
6: Podle hnutí STAN vláda nemá snižovat spotřební daň, protože na pokrytí ztrát nejsou peníze. Předseda starostů Vít Rakušan chápe, že kabinet s opatřeními vyčkává.
8: Čekat určitě na moment, kdy přijde s nějakým razantním zásadním opatřením. No to já jako člen vlády, která jednala takhle racionálně taky, kritizovat nebudu.
6: Šéf Pirátů Zdeněk Hřib říká, že by Česku pomohlo zvýšení podílu obnovitelných zdrojů. To odmítl předseda motoristů Petr Macinka. Marek Sedláček, Radiožurnál.
2: Prezident Petr Pavel dnes přijme na hradě premiéra Andreje Babiše z Hnutí ANO. Jednat spolu budou především o prezidentově účasti na valném shromáždění OSN v New Yorku. Na schůzku hrad pozval i ministra zahraničí Petra Macinku z motoristů. Ten ale Radiožurnálu řekl, že se po dohodě s premiérem dnešní schůzky nezúčastní.
9: Českou delegaci na valném shromáždění OSN v New Yorku povede prezident Petr Pavel. Kabinet o tom rozhodl v červnu, tedy uprostřed sporu o to, kdo bude zastupovat Česko na summitu NATO v Ankaře. Prezident odletí do Spojených států v neděli. Během valného shromáždění přednese národní projev. V plánu má Pavel taky setkání se státníky z dalších zemí. Do New Yorku se kvůli shromáždění chystá i ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů. Lucie Špetová, Radiožurnál.
2: Vláda dnes projedná zavedení možnosti očkovat lidi starší 18 lety v lékárnách. Počítá s tím novela zákona o ochraně veřejného zdraví. Lékárníci by předtím museli absolvovat povinný kurz. Novela by podle ministerstva zdravotnictví zvýšila dostupnost očkování proti vybraným onemocněním. A tuto možnost podporuje i exministr zdravotnictví a poslanec opoziční TOP 09 Vlastimil Válek. Je ale podle něj nutné stanovit jasné podmínky.
10: V lékárnách jako takových, že by ten pacient přišel, vybíral recepty a přitom ho někdo očkoval, to nejde. Že? Ale pokud ta lékárna má vedle nějakou místnost, která splňuje všechny podmínky, které jsou potřeba u řady očkování, je potřeba, aby ten pacient po očkování tam byl určitou dobu a sledoval se, tak určitě to není problém.
2: Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha za ANO by se tak mohla zvýšit hlavně proočkovanost proti chřipce, která je v Česku jedna z nejnižších v Evropě. Vláda má dnes na programu také zpřísnění pravidel pro prodej kratomu. Od příštího roku by měl platit zákaz jeho prodeje přes e-shopy a dostupný by měl být jen lidem od 21 let. Vláda chce také na kratom zavést spotřební daň a zvýšit DPH. Školáci se ode dneška můžou zapojit do výzvy pěšky do školy. Do jejího 10. ročníku se podle organizátorů zapojí více než 550 škol po celém Česku. Cílem akce je motivovat rodiny k pohybu a zvyšovat bezpečí v okolí škol, říká mluvčí organizace Pěšky městem Eliška Vidomus.
11: Ten problém, ta dopravní zátěž se výrazně sníží a najednou mají lidé možnost zažít, že to okolí školy může fungovat úplně jinak. A máme zprávy od učitelů, že opravdu děti, které se ráno projdou, tak se daleko lépe soustředí, že je to úplně něco jiného učit děti, které mají za sebou alespoň krátkou ranní procházku.
2: Místo autem můžou rodiny do školy vyrazit i na kole nebo městskou hromadnou dopravou. 7 klíčníků dnes odpoledne otevře korunní komoru svatovítské katedrály Pražského hradu, kde jsou uloženy korunovační klenoty. Ty pak převezou do Vladislavského sálu. Vedle koruny, žezla a jablka tam Pražský hrad vystaví také královské roucho a další artefakty.
12: Tady máme vystavený také jeden historický originál klenotů z doby 16. století. Jsou to funerální insignie.
13: Říká kurátor výstavy Štěpán Vácha.
12: To byly klenoty, které se nepoužívaly ke korunovacím, ale používaly se při smutečných slavnostech.
13: Z první 4 dny si budou moct exponáty prohlédnout jen předem rezervované školní třídy. Pokračuje programová a kulturní ředitelka kanceláře prezidenta republiky Veronika Wolf.
14: Termíny pro školy jsou plně obsazeny a máme velkou radost, že přivítáme více než 300 škol.
13: Pro veřejnost bude výstava korunovačních klenotů otevřená zdarma od soboty 19. do pondělí 28. září. Tereza Cedidlová, Radiožurnál.
1: Sport.
2: Fotbalisté Slavie Praha vyhráli v 8. kole šance ligy v Teplicích 2-0. Udrželi tak první místo v tabulce a dál drží podzimní neporazitelnost. Pátou branku v sezóně vstřelila letní posila záložník Viktor Novak. Jeho gólový příspěvek trenéra Jindřicha Trpišovského překvapuje jen částečně.
15: Náš nejlepší střelec bychom neřekli, ale bylo vidět z jeho historii, že on umí střelit vlastně pravou, levou, vlastně spoza boxu, že umí dát gól z boxu a že je velmi dobrý použitelný na standardní situace. Co jsme teda vůbec nevěděli, což nikdy nevyčtete, jak je to skvělý kluk, jakou má mentalitu, jak je to vlastně bojovník, jak žije tím týmem, jak tam vlastně zapad rychle. Po týdnu na soustředění jsme mysleli, že s náma 2 roky pomalu.
2: V dalších zápasech Plzeň podlehla Olomouci 2-3, Zlín Hradci Králové 1-2 a Pardubice vyhráli v Ostravě nad Baníkem 2-1. Němec Alexander Zverev ovládl dvouhru na tenisovém US Open. Ve finále porazil domácího Bena Sheltona 3-1 na sety. Zverev po letošním Roland Garros vyhrál svůj druhý Grand Slam v sezóně i v kariéře.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
16: Nehoda na D8 u sjezdu Naslaný a nové omezení u Mladé Boleslavy. Na dálnici D8 z Ústí nad Labem do Prahy na exitu 18 Mělník Slaný. I teď pomalej. Zřejmě na nájezdu na dálnici, může to být i na sjezdu směr jízdy Praha, je osobní auto mimo silnici. Uzavírku místa policie nehlásí. Za volantem opatrně, hlavně v Čechách a na Vysočině zhoršuje dohlednost déšť. Na D10 z Turnova do Prahy v noci změnili omezení. U Mladé Boleslavy se mezi kilometry 46 až 40 nově jede jen jedním pruhem. Omezení kvůli opravám značení potrvá do rána, kolony se tam teď netvoří. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Během deštivé noci se ochlazuje na 15 až 12 stupňů. Kránu se začne od severozápadu vyjasňovat. V pondělí pak bude zpočátku ještě zataženo až oblačno. Na většině území déšť nebo přehánky, ojediněle i bouřky. Během dne začnou od severozápadu srážky ubývat a nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů. To byly hlavní zprávy.
1: Český rozhlas Dvojka.
17: Rádio, které vás baví.
0: Máme nový den, máme nové datum, už je pondělí, je 14. září roku 2026 a kromě toho, že máme nový den a nové datum, máme i nový týden. Nový týden, který je teprve před námi, protože jsme ukrojili z toho nového týdne zatím jenom 10,5 minuty. U mikrofonu tady ve studiu Dvojky je Martin Hrdinka, pokročuje noční proud a já vám přeji i teď dobrý večer.

Nový den začal takovou medli největších hitů americké skupiny Kool & The Gang, skupiny, která je už dneska kultovní kapelou, která se hraje nejen na diskotékách, ale také v rádích na celém světě. Ještě jednou vám přeji dobrý večer, jsem rád, že posloucháte a doufám, že budete poslouchat ještě dlouho. Jsem tady dnes místo Zdeňka Vrby a můj noční proud přijde až v noci z tohoto dne do úterý, ale jsme tady teď společně a já jsem tomu skutečně rád. I don't know.

Lisa Stansfield, All Around the World. Během asi 4 minut jsme se projeli kolem celého světa. I takhle to dneska rychle jde. Já jsem se potkal včera s Dašou. Zpěvačka Daša zpívala včera na 2 akcích a nejprve byla v Praze na Praze 9 a poté byla na slavnosti v Kolíně. Do Kolína teprve jela, tak jsme si krásně promluvili a já jsem jí říkal, že má novinku v hitparádě Česká 12 a ona to vůbec nevěděla. Takže už to ví, ví to ode mne z pódia a teď to víte i vy z rádia. Ano, to je ta novinka. Jmenuje se Vyplouvám.

Vyplouvám a Daš, já jsem se tady zadíval do toho počítače, jak to dohrává, až jsem zapomněl si zapnout mikrofon. Daša a Vyplouvám, to je novinka hitparády Česká 12, aby to bylo úplné, tak já řeknu ještě ostatní novinky. Skupina Cukr, písnička Do očí a Yellow Sisters a Andrew Máme tu víkend. To jsou tři novinky hitparády České 12, které byly včera představeny a vy pro ně můžete hlasovat na webu dvojky nebo SMS-kou, pakliže to hlasování znáte. Já jsem si jenom vzpomněl, jak jsme se včera potkali s Dašou, co já jsem toho s ní zažil. Já jsem třeba byl jako moderátor u křtu jejího prvního, tedy debutového alba, kde křtil Karel Gott. Bylo to ve Zlíně a už je to teda hodně dlouho, protože ona je historicky první vítězkou festivalu Czech Talent, neboli předtím Zlín Talent. Vyhrála ona v kategorii zpěvačka, v kategorii zpěvák vyhrál Petr Bende a v kategorii skupina si nespomínám, ale já jsem tam nebyl jako moderátor, já jsem byl až od toho druhého ročníku, kde se právě křtilo to album. Pak jsme třeba spolu byli také na tom slavném koncertu Karla Gotta v Carnegie Hall v roce 2000, tam zpívala Daša, to si pamatuju, Titanic, a to teda byl veliký úspěch v Carnegie Hall a tak dále. Takže tímto zdravím, možná ještě jede domů právě z toho Kolína. A když už jsme se bavili o hitparádě Česká 12, tak za chvíli zazní písnička, která se jmenuje Doba je divná, to je taky z hitparády. A první místa jsou třetí místo Holky Tong, to je skupina Děti jsou taky lidi, pak Honza Nedbal, druhé místo Léto pod peřinou, a momentálně vede už druhý týden písnička skupiny České srdce Jak dvě řeky. Teď je to úplné a vracíme se k zahraniční populární hudbě v nočním proudu. Tohle je dnes už legendární zpěvák Chris de Burgh a písnička, která se jmenuje High on

Perfect Symphony, Ed Sheeran a Mr. Bocelli, tedy Andrea Bocelli. Perfect Symphony, to je prostě nádherná písnička, kterou takhle společně naspívali, když původně to byla jen písnička Andrea Bocelliho, ale tohle je prostě nádherná verze té písně. Máme teprve 33,5 minuty po půlnoci a já bych teď rád zazpomínal, tak jak jsem před půlnocí slíbil, na Tři Bývlice, tedy na festival, který se jmenuje Legendy v Třebývlicích, a letos už tam byly Sandra, Lubega, Stacy a také Thomas Anders, hlas skupiny Modern Talking. Bylo to v sobotu, bylo to vlastně před pár hodinami, když to teď přeženu. Celá ta akce začala už ve 3 odpoledne, kdy už tam byli první fanoušci. To mě docela, musím říct, fascinovalo, že už tam bylo takových, já nevím, 70, možná 80 lidí takhle na začátku. Přesto, že svítilo hodně sluníčko, pak už to bylo příjemnější. Přišly takové mraky a ty stínily nad tanečním parketem, protože v Třebývlicích je vlastně to vinařství Johann V. uděláno do takového amfiteátru, takže máte postavené pódium, předtím máte parket, pak máte sezení a takové lóže k stání napravo, nalevo a pak samozřejmě i nahoře a pak se stojí ještě na takovém zámku, na takovém velkém balkónu. A byli tam už fanoušci právě v těch 15 hodin a v 15 hodin a 45 minut začal ten komentovaný program už s moderátorem Milošem Pokorným. Byli jsme tam já, Miloš Pokorný, byli tam fotbalisté Švancera a Zelenka. Bylo to velice zajímavé, byla to legrace, byly tam i talk show a představovaly se různé atrakce tam v tom areálu. No a došlo se právě až k tomu vystoupení. Já jako diskjockey jsem udělal takový blok písniček těsně předtím, než nastoupil Thomas Anders, i když mezi tím mým vystoupením a tím jeho musela být 20-minutová proluka, aby se všechno vyzkoušelo, aby všechno fungovalo. Ta jeho kapela, to byla kapela basa, bicí, kytara a klávesy, takže 4 chlápci, kteří tam byli s ním na tom pódiu. Já jsem si vyfotil i ten jeho rider, jak se říká, nebo ten jeho playlist, takže mám na památku, co všechno zpíval a i jaké tam měl poznámky, ale to samozřejmě nezveřejním. Měl tam ještě mobilní telefon na tom stolečku, měl tam ručník a vodu ve svém kelímku, přesně řečeno v kelímku se svým jménem. No a musím vám říct, byl to velký zážitek. 90 minut koncert, jeden hit za druhým, i když to bylo proloženo i písničkami, které my jsme vůbec neznali, protože to byly novinky z těch nejnovějších alb, která on předělal, nevím, jestli víte, on předělal vlastně ta stará alba, která vycházela v té druhé polovině 80. let, tak je předělal do

Thomas Anders tuhle písničku zpíval na koncertu v České republice, který byl v sobotu v noci. Samozřejmě to potom všechno pokračovalo, končilo se na pódiu. On skončil ve 21 hodin 30 minut, pak ještě byla má afterparty, taková diskotéka, na které všichni zůstali, to jsem měl velikou radost, tancoval tam třeba Vladimír Šmicer a další, ale zůstalo tam tak 90% těch, kteří přišli na ten koncert, jenom abyste věděli, tak bylo vyprodáno a tam se vyjde jenom 1200 lidí, takže do posledního místečka bylo vyprodáno. Vy, kteří jste tam byli, tak jste měli určitě skvělý zážitek z toho, co se tam dělo. No byla to atmosféra, která samozřejmě patří k téhleté muzice, tak na takové velké LED stěně za ním jeli ty staré videoklipy anebo grafika, která nám připomínala ten rok 1985 například. I rok 1998, mám takový pocit, že ta písnička Sexy Sexy Lover byla právě z roku 1998. Takže prostě připomínalo to ty největší skupiny Modern Talking a Thomas Anders se snažil i vyprávět své příběhy. Mimochodem byl tak opálený, že mi to připadalo, že přiletěl rovnou z Malorky nebo z Menorky. Každopádně po koncertu okamžitě odjížděl, protože odlítal zase někam pryč. No a mezi těmi největšími hity, které tam zazněly, těmi legendárními hity, které zazněly, které jsou právě z těch let 1985, 6 a 7, byl i hit, který se jmenuje SOS for Love, tedy v závorce, jinak Atlantis is Calling.

Legendy v Třebíblicích, festival, který se koná vlastně celé léto, protože mimochodem tedy nejen na Vinici v Třebíblicích se hraje celé léto, ale Legendy v Třebíblicích už tam byly od 23. května, myslím, že to bylo 23. května, kdy vystoupila zpěvačka Sandra, pak měla být Bonnie Tyler, která byla přeložená na 19. září, což bude tuto sobotu, a pak byl také Lou Bega se Stacym. No a samozřejmě ani to nevyšlo, to datum 19. září, protože mezi tím Bonnie Tyler odešla do pěveckého nebe, a tak se organizátoři rozhodli, že letos už nebudou zvát žádnou zahraniční hvězdu, nechají si to na příští rok. Já už vím, kdo bude příští rok, ale nesmím vám to prozradit. Tak 19. září v Třebíblicích vystoupí na tom krásném pódiu v té nádherné přírodě Helena Vondráčková. Takže Helena Vondráčková v sobotu, je to od 19 hodin, ale začíná se opět už brzy odpoledne, tak abychom tam prožili všichni krásný den, říkám, my prožili, protože já tam budu také a budou tam i další. No a já jsem teď vybral dvě, možná i tři písničky Heleny Vondráčkové. A schválně jsem vybral takové, které tam nezazní a které v té současné době na koncertech některé ty písničky už dávno nezaznívají. A já je mám rád, abych tomu řekl pravdu. Tak třeba Absolutní krach. To je písnička, která se mi kdysi líbila tou svou moderností, samozřejmě, když byla nová.

absolutní krach a Helena Vondráčková v sobotu zpívala v Mikulově, před pár hodinami ve Zlíně, možná je teď na cestě a poslouchá Noční proud a tak poslouchá i své písničky. Ta následující se jmenuje Hodně štěstí a je skutečně zapomenutá, ale pěkná.

Možná si říkáte, ten hrdinka se zbláznil, nezbláznil, za 101 dní přijde Ježíšek a tohle je taková zapomenutá verze písničky Hodně štěstí, která v té české cover verzi, asi všichni víme, že to je originál z angličtiny, v té české verzi existuje už léta, ale skutečně léta. Český text, pokud se nemýlím, napsal Eduard Krečmar, i podle některých těch výrazů si myslím, že to je 100%. A naspívali tuhle verzi, nebo tuhle cover verzi s názvem Hodně štěstí, třeba Dáda Patrasová, nebo také Čtyři tenoři, nejnověji, nebo Monika Absolonová, ale tohle byla verze od Heleny Vondráčkové, kterou jste možná ani neznali. Každopádně jsme si připomněli, že ze 101 dní přijde Ježíšek a že už si začneme dělat starosti, to si dělám legraci, z dárky. No a teď taky písnička, na kterou jste možná už zapomněli a kdysi jste ji měli rádi, vznikla v roce 1967 a naspívali Helena Vondráčková a Václav Neckář.

I Wonder Why a Curtis Steiger. 1:11 to byl čas, který tady před chvilkou svítil na našich digitálních hodinách. Ještě tady svítí PO, to znamená pondělí 14. září 2026. A právě dnes, ale v roce 1946, to znamená přesně před 80 lety, se narodil Pete Agnew. Když to takhle řeknu, tak nevíte, kdo to je, ale Pete Agnew je z kapely, kterou všichni známe, a je to legendární skotská hardrocková kapela Nazareth. A právě v roce 1976 natočil Pete Agnew s touhletou kapelou legendární single Láska bolí, tedy Love Hurts. Mimochodem, počítal jsem muzikanty, kteří se vystřídali ve skupině Nazareth, a do toho dnešního dne jich bylo už 13, ale on je z té původní verze.

Láska bolí, Love Hearts a skotská skupina Nazareth a Pete Agnew, který tenkrát hrál v té kapele. Dnes je to 80 let, co se narodil. Já jsem se totiž tady zamyslel nad tím, že právě v tom roce 1976 nebo někdy v roce 1977 jsem začal poslouchat skupinu Nazareth a bylo to právě díky téhleté písničce, tedy díky písničce, která se jmenuje Love Hearts.

Další den v ráji, Another Day in Paradise, písnička z alba Bud Seriously, které vyšlo v roce 1989. Když se teď podívám tady k nám do kalendáře, tak zjistíme, kdo má dnes svátek a já samozřejmě i popřeji. Takže Radka má dneska svátek. Radko, všechno nejlepší.

Jedna z těch nejzářivějších hvězd taneční muziky 90. let, Dr. Alban, neboli Dr. Alban, It's My Life, tak tohle je můj život. Richard Tesařík, Ondřej Soukup a pan Zima, neboli textař Zima, společně vytvořili produkt, který je prvním singlem z Alba, které se bude prý jmenovat písně, které nechce nikdo slyšet. Mně se to zdá totiž až neuvěřitelné, ale je to tak. Takže to album se jmenuje Písně, které nechce nikdo slyšet, ale Doba je divná je první single z tohoto alba. Naspíval ho právě ještě před smrtí Richard Tesařík a je to pravděpodobně na 99% jeho poslední single v životě. A ta písnička je úspěšná, vypadá česká dvanáctka. Poslouchejte dobře text.

se nestydí. Veselé fotky nešťastných lidí. Slova jak střely, jak divné haiku. Sbíraj se prachy a počet lajků.

se najde všechno a vždycky. Doba je divná, válka za rohem. Konečně dáme té nutě s Bohem.

Sbíraj se prachy a počet lajků. Nikdo nic neví.

se najde všechno a vždycky. Stiskneme knoflík, panáček padá a ruce čisté, jaká paráda. Čisté, jaká

Ondřej Soukup jako skladatel, Marián Zima jako textař a Richard Tesařík jako interpret Doba je divná. První písnička z alba, které má být někdy v listopadu a bude se jmenovat Písně, které nechce nikdo slyšet. A všechny je napsali právě Ondřej Soukup a Marián Zima. Mám pro vás teď Stevieho Wondera, a to proto, protože nevím, jestli už jste to slyšeli, ale Stevie Wonder se rozhodl vyjet na turné i do Evropy, bude třeba v Birminghamu, bude v Londýně, bude v Manchesteru, bude v Glasgowě. Kdybyste chtěli vidět data, tak 13. října Birmingham, 3. listopadu je to Londýn, 8. listopadu Manchester a 11. listopadu hned Glasgow. A to album jede proto, protože má 50. výročí, jeho album, které se jmenovalo Songs in the Key of Life, a před těmi 50 lety to byl veliký úspěch tohohle alba, patřilo k těm nejprodávanějším na celém světě a byly tam i hity, já vám za chvilku ještě řeknu pár dalších hitů, ale jeden z nich teď může zaznít. Sir Duke.

Sir Duke. To album Songs in the Key of Life získalo cenu za nejlepší album roku na 19. ročníku udělení cen Grammy a je skutečně jedno z těch, bych řekl jasně, nejlepších alb Stevieho Wondera v celé jeho kariéře a patří mezi 500 nejlepších alb. Ta anketa se konala v roce 2020 vůbec na světě. A když se podíváme na další písničky, které na tom albu jsou, a oni samozřejmě nebudou sami samotné na tom turné Stevieho Wondera, ale jsou tam třeba Another Star, nebo je tam třeba písnička I Wish, a nebo ta, která ještě teď zazní od Stevieho Wondera v Nočním proudu, a ta se jmenuje Isn't She Lovely.

Annie Lennox, Dave and the Stewart, tedy skupina Eurythmics a hit z filmu 1984, 1984 a Sex Crime, Sex Crime. Zůstaneme teď doma a zaspomínáme si na skupinu, která byla velice populární, ale skutečně velice populární, a to nejen díky hlasu Petra Muka.

I Feel Lonely, houpavá písnička, kterou natočil Saša. My máme 1:41 minuty. Máme pondělí, máme nový týden, máme 14. září roku 1996, protože tady koukám na něco, co tady je napsáno, ale je to rok 2026. Ale pozor, já sice jsem se teď díval na rok 1996, ale my se podíváme až na rok 1976, protože právě v roce 1976 to je období, kdy jsme začali vnímat, ale já teda si na to velice dobře pamatuji, vnímat písničky Banjo Bandu Ivana Mládka. Ty písničky jsou dodnes skutečně, bych řekl, nadmíru známé a teď jich řeknu pár, protože ty jsou právě v tom z toho roku 1976. Ony vznikaly už v roce 1975, ale vyšly právě v tom roce 1976. Linda, Mravenci v kredenci, Jahody trhala, Svatební holiny, Mr. Banjo, Restaurace u přívozu, Dáša jedla cukroví, Když je v Praze hit, nebo Praha prčice. To byly první hity Banjo Bandu Ivana Mládka a právě slavíme tohleto výročí. Yeah.

To byla písnička na oslavu, protože to nebyl původní banjo band Ivana Mládka, tedy to nebyla původní skupina banjo band Ivana Mládka, ale to byl Děda Mládek Illegal Band na oslavu těch 50 let od alba, které se jmenovalo Dobrý den. Ale pozor, celý banjo band Ivana Mládka slaví 60. narozeniny, takže slavíme v tom letošním roce 60. narozeniny a budou se slavit i příští rok, v roce 2027, 60. narozeniny banjo bandu Ivana Mládka. A teď už praví banjo band a písnička Mravenci v kredenci.

Mravenci v kredenci, Ivan Mládek a jeho banjo band, neboli také Hexenchus band. To je skupina, která vznikla v roce 1966, takže je to těch 60 let a bude se slavit i v příštím roce, což je celkem logické. A mně se líbí i to výročí 50 let od vydání toho alba Dobrý den, které jsme měli doma, a měli jsme logicky i to další album, to se zase jmenovalo Naschledanou. Kdybychom tenkrát věděli, že nám Ivan Mládek se svým banjo bandem ještě dlouho neřekne Naschledanou, tak bychom si možná koupili těch alb ještě víc.

No Matter What, to je melodie, kterou napsal legendární skladatel, muzikálový skladatel, také hlavně Andrew Lloyd Webber, a tohle byla skupina Boyzone. To je písnička z muzikálu, který se jmenoval Whistle Down the Wind. Před námi je poslední písnička tohoto nočního proudu, kde jsem já zaskakoval za kolegu Zdeňka Vrbu, který tady samozřejmě zase bude z neděle na pondělí za týden a možná i ze soboty na neděli, nevím, nespomínám si. Každopádně já tady budu zase dnes večer ve 23 hodin a 30 minut a pak se rozloučíme zase ve 2 hodiny ráno. Mějte se báječně a poslouchejte Dvojku. Stojí to za to. Love is holy. Don't forget it. It will

0: Český rozhlas Dvojka.
1: Rádio, které vás baví.
2: Stále vám společnost dělá Dvojka, jsou 2 hodiny a my vám teď nabízíme reprízu pořadu Českého rozhlasu Pardubice.
3: Posloucháte reprízu pořadu.
4: Hezký podvečer, milí posluchači. V pořadu Kdo umí, ten umí se už za chvíli vypravíme na cestu časem, tedy směrem do minulosti, do země Keltů. Tak se jmenuje velký archeoskanzen v Nasavrkách na Chrudimsku. Dá se říci, že jeho dvorním stavitelem se stal člověk mnoha řemesel, Jan Klouda. Patří mezi aktivní členy spolku Bojí, který stojí za vznikem archeoparku. A lidé mu často říkají taky náčelník. Jan Klouda nás zemí Keltů provede. Zastavíme se s ním u chalup řemeslníků i keltské svatyně. Jak je stavěl? K poslechu vás zve Tereza Brázdová.